0: jeho vedení ho před 2 měsíci sesadil soud. Tehdy zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Esger Özel to nazval pučem. Správu nemovitostí v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
1: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
2: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajanku Lindu Fruvertovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Po triumfu mluvila Bejlek o náročných vzájemných duelech.
3: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
0: Do osmifinále postoupily taky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Naopak vypadly Laura Samson a Jana Kovačková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na silnici 3 u Kaplice. V Praze je stále uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji, a to z důvodu pravidelné údržby. Ta je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Pro svou cestu využijte trasy po povrchu. Nejideálnější bude ulice na Zlíchově. Na silnici 3 do Českých Budějovic opatrně na vjezdu z Kaplice. Těsně za obcí srazilo osobní auto Srnu a tvoří se mírné kolony. Místo nehody se musí objíždět do protisměru. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
5: Je tomu tak, přeji vám příjemnou noc, no a protože máme po zprávách po 2. hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Také máte chuť na šálek dobré brazilské kávy, no tak to nejste sami samozřejmě. A hlavně jste ve správný čas na správném místě 221 552 155 nebo 255 na konci. Čísla sem k nám na Radiožurnál. Teď už tedy, kdo se dneska provolal jako první, zkusíme prvního volajícího. Noční Radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, tady Adéla.
1: Adéla se dovolala, já vás zdravím. Tak děkuji. Adélo, káva může být samozřejmě vaše, ale mám tady soutěžní otázku, tak doufám, že se s ní dobře popasujete. Opět se podívám do dnešního kalendária, máme 22. července a dneska je to přesně 70 let, co měl premiéru český historický film režiséra Otakara Vávry Jan Žižka. Jenom připomínám všem, že byl součástí trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, Jiráskova trilogie. A já se vás ptám, Adélo, který herec byl obsazen do titulní role husického vojevůdce Jana Žižky, jestli vzpomínáte. Mám samozřejmě nápovědu, jestli ji potřebujete.
2: Ano, radši.
1: Dobře, takže Jan Žižka mohl být v podání Jaroslava Marvana, nebo Zdeňka Štěpánka, nebo Jana Pivce. Tak kdo stvárnil Jana Žižku?
2: Zdeněk Štěpánek.
1: Ano, samozřejmě, vynikajícím způsobem, řekl bych, heroický výkon Jana Žižky, stvárnil ho Zdeněk Štěpánek. A propo, on myslím, že stvárnil i Jana Husa v té první části trilogie. Pak i Jana Žižku, on tam měl vlastně dvojroli a Proti všem tam už nevím, ale každopádně máte pravdu, Zdeněk Štěpánek to byl. Jaroslav Marvan tam vůbec nehrál, přestože to byl jeden z nejobsazovanějších herců v 50. letech, tak nehrál vůbec v této trilogii, nebo alespoň Janu Žižkovi. A Jan Pivec, vzpomenete si, koho hrál Jan Pivec? Ten tam taky hrál v Janu Žižkovi. Toho zlého Zikmunda, Lišku Ryšavou, měl tam takovou tu paruku, krásnou rezavou, tak Jan Pivec tam hrál samozřejmě také, ale správná odpověď byla Jana Žižku, hrál Zdeněk Štěpánek. Adélo, blahopřeju, správná odpověď, káva je vaše, vydržte mi na telefonu.
2: Děkuji.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Tak to byly Bon Jovi a v nočním radiožurnálu už je čas se v našem seriálu tohoto týdne opět vypravit k vodě. Dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč, i přesto se v něm ale lidé mohou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají, před turisty odinut se ho ale snaží trochu skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí, to je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupání a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem, rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
1: Jo, ale to jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: A hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jenom letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen, oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, tam byla zima. Bývá to teplejší, no.
2: A vždy nejteplejší léto zatím po dlouhé době.
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte švagrové tam, kde nic není.
3: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady, jo, není bufet nebo prostě milion tisíc lidí. Je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí. No.
2: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů. Je tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
4: Matěj, co do sebe voda vám připadá jaká teplá, ne?
5: Mně připadá v pohodě.
6: Osvěžující.
4: A hlavně taková, budete mít takový film po sobě, to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
5: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
4: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Studenější voda a tak.
7: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
4: No, to se ale
7: domluvu, že vždycky jednou za pět let, no tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, jo?
5: A vy jste se vzal sebou i ploutve, co?
4: Jo, protože tady je to celo velký, tak jako, aby si člověk tady jakoby si říkal proták, tělo zaplaval.
5: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
7: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že za nikdo není.
6: Auta. Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a slunci 1,50 m, co koušou.
2: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
6: Ne, je to tu nádherné. Tak, je to krásný.
2: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
8: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telčských rybníků.
2: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
8: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, které jinde v rybnících bývá.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Dalším důvodem stávkové pohotovosti je možná privatizace letiště a jeho vstup na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti, oznámil to nový premiér Andy Burnham. Při prvním zasedání kabinetu taky Burnham řekl, že prvním úkolem bude řešení krize životních nákladů. Podle propočtů britského ministerstva obchodu zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. A zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. To správa chráněné krajinné oblasti odmítá. Podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze. S pracemi, které se týkají zhruba čtvrt kilometru cesty, proto bude pokračovat. Hotovo by mělo být do měsíce.
0: Sport.
3: Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olaf Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a přemožitel Ondřeje Sinka z her v Pekingu v roce 2008. Oznámila to rodina veslaře, který startoval celkem na 7 olympiádách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Znovu průjezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 3 u Kaplice. Zlíchovský tunel v Praze je opět průjezdný ve směru od Barandovského mostu k Troji. Údržba a čištění byly dokončené s předstihem a provoz je tak obnovený v běžném režimu. Na silnici 3 dejte pozor na výjezdu z Kaplice směrem do Českých Budějovic. Těsně za koncem obce srazilo osobní auto Srnu a následky nehody blokují jízdní pruh. Projet se dá v protisměru, ale vytvořila se krátká kolona, do které se nárazově brzdí tak opatrně. A na dálnici D5 z Prahy směrem na Rozvadov zbystřete za sjezdem na Stot. Na 90. kilometru stojí porouchané vozidlo, je v odstaveném pruhu, ale částečně může zasahovat do vozovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Policie takových případů eviduje ročně zhruba 5, drtivou většinu činů tedy objasní. Má navrhovaná změna smysl? A co by to znamenalo pro vyšetřování? Vše rozebereme už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jenom asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona, za tak závažný trestný čin by podle nich měl pikat i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek obstřelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i oběti na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech odčinu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

tomorrow. Ruské ministerstvo zemědělství navrhuje farmářům, aby používali při sklizni naftu s vyšším obsahem síry nebo dokonce topný olej. Přiznává tak, že problémy s palivem do konce léta neskončí. Detaily přidáme v nočním radiožurnálu i s komentátorem už za chvíli.

0: Ruské ministerstvo zemědělství rozeslalo oběžník. Navrhuje v něm, že v době sklizně by ruští zemědělci mohli používat naftu s vyšším obsahem síry nebo dokonce topný olej. Počátkem měsíce vláda zakázala vývoz nafty, aby tak uspokojila domácí poptávku. Ovšem i sama ministryně zemědělství Oksana Lutová přiznává, že zůstávají nerovnosti mezi některými oblastmi. Tedy, že někde nafta není nebo je násobně dražší než před pár týdny. O situaci s komentátorem Ondřejem Soukupem mluvil moderátor Štěpán Pokorný.
1: V posledních týdnech přicházejí zprávy o nedostatku benzínu, to už má Rusko problémy i s výrobou nafty?
2: No, je to tak. Ona samozřejmě, výroba nafty je jednodušší, nemusí to krekovat, je tam prostě několik dalších technologických kroků a ukrajinské útoky velmi často mířily právě na ty krekovací kolony, ale jak se ukazuje, už chybí i ta nafta, protože mimo jiné také kvůli útokům na tu dopravní infrastrukturu, takže možná ten nedostatek není takový jako v případě toho benzinu, ale jsou prostě problémy ho dostat na to správné místo ve správný čas.
1: No a může zemědělská technika používat topný olej? Nezní to trošku bláznivě?
2: No, zní to dost bláznivě. Já jsem strávil několik hodin pročítáním ruských fór různých automobilistů a podobně. A oni vlastně říkají, že pokud máte ten starý sovětský traktor, a to znamená už prostě řekněme 30 a více let starý, tak ten mohl skutečně jezdit na opravdu leccos. Nicméně v případě těch nových strojů, řekněme do 10 let stáří, tak prostě to vám ten motor dříve či později zničí.
1: No a týká se snížení těch standardů jen nafty nebo i benzínu?
2: I benzínu. Oni vlastně přechází z toho standardu E5 na Euro 3 nebo dokonce v mnoha případech na Euro 2. A tam jsme zase tam, kde jsme byli v případě těch traktorů. Pokud máte prostě výkonné stroje, zejména poháněné nějakými turbodmychadly, tak prostě ta síra vám to může zničit během třeba 2 let ten motor.
0: Rusko doporučuje farmářům lít do traktorů topný olej. V nočním radiožurnálu o tom mluvil komentátor Ondřej Soukup.

0: Posloucháte Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatý. Čeští kajakáři i české kajakářky skončili v závodě hlídek na mistrovství světa ve vodním slalomu na 6. místě. A dnes bude zpočátku jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha počet dál poroste.
3: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
4: Já vyznačil, že novým hlavnokomandovačem.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Radnice schválila nový pobídkový program. Třeba novému pediatrovi nabízí 1 000 000 korun, ordinaci a byt. Ve městě chybí kromě dětských lékařů i praktičtí lékaři a zubaři. Podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
6: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích, a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
1: Lékařům může Tachov zajistit taky místo ve škole a ve školce pro děti. Další finanční bonus může lékaře získat od pojišťoven a Plzeňského kraje.
2: Sport.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek skončily na mistrovství světa v Oklahoma City na 6. místě. Vyhráli Slovinci a Australenky. Jakub Krejčí předtím ovládl kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili taky Vít Přendiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla Bára Galušková. Cílem plzeňských fotbalistů pro blížící se novou sezónu Šance ligy je mistrovský titul. Potvrdil to předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek.
7: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
1: V loňském ročníku skončila Plzeň 3. Do nové sezóny Šance ligy vstoupí sobotním zápasem s Libercem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a taky na D5 u Králova dvora. Dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají, ale projíždí se jenom jedním pruhem. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Provoz je ale slabý a ani tady se nezdržíte. Zdržíte Zastavíte se naopak na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Silničáři tam opravují vozovku a provoz řídí kyvadlově semafor. Kolona je od Komorovice a z druhé strany od Velkého Rybníka na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Odbory pražského letiště včera vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že má letiště vést podnikatel Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. Co konkrétně jim vadí a mají se cestující bát komplikací? To probereme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Zaměstnanci pražského letiště jsou od včerejška ve stávkové pohotovosti. Odborové organizace ji vyhlásily, protože se obávají o budoucnost letiště. Reagují tím na rozhodnutí ministerstva financí, podle kterého má v čele letiště už od srpna stanout podnikatel Radomír Lašák. Detaily už má kolega Michal Forst z domácí redakce. Vítej ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tak proč mají odboráři problém s Radomírem Lašákem?
1: Jako rizikové vidí, že podnikatel Radomír Lašák vedl v minulosti České aerolinie v dobách jejich úpadku. Dopravce se tehdy potýkal se špatnými hospodářskými výsledky. Obavy potvrzuje třeba i šéfredaktor webu z dopravy.cz Jan Sůra, který historii podnikatele přibližuje.
2: Tak pan Lašák je v podstatě jedním z těch strujců toho, proč České aerolinie zanikly. On je převzal nepříliš lehké situaci po panu Tvrdíkovi, ale místo toho, aby tu situaci a ten kritický stav dopravce nějak dál řešil, tak namísto toho ještě prohluboval ztráty.
1: Nejde ale jenom o tohle. Odboráři mají i další výhrady.
0: A jaké to jsou?
1: Třeba doteď neví, proč ministerstvo financí vybralo ze všech kandidátů zrovna Lašáka a na základě čeho se rozhodovalo. Předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová zmínila taky obavy z privatizace.
3: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: To ale popřela ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která s odboráři včera jednala.
4: Oni se nejvíc báli o nějakou privatizaci letiště, že existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
1: Alena Schillerová řekla, že pokud by letiště Praha někdy mělo vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že letiště potřebuje impuls k dalšímu vývoji.
0: Na čem se tedy odboráři s ministryní financí nakonec domluvili?
1: Ministryně financí ani po včerejším jednání nezvažuje, že by ještě na poslední chvíli nastaly nějaké změny. Lašák podle ní má nastoupit do funkce už v srpnu a zaslouží si dostat šanci.
4: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme a budeme se o tom bavit.
1: Schillerová dodala, že z jednání odchází s dobrým pocitem. O odborářích se to ale říct nedá. Vlasta Palová za odbory dodala, že teď budou po dohodě čekat na první kroky nového šéfa Lašáka, se kterým se i setkali a kterým slíbil, že nebude propouštět zaměstnance a ani neuvažuje o odprodávání částí letiště. Pokud své sliby nedodrží, přijde na řadu stávka. Důležité pro cestující je, že v této fázi není nijak omezený provoz letiště, říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
5: Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat nějakých omezení jak při příletu, tak při odletu.
1: Víc vedení letiště nechtělo situaci komentovat.
0: Tolik tedy aktuálně Michal Forst z domácí redakce. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Část vězňů v areálu plzeňské věznice Bory vyrábí přesné konstrukční i designové díly do letadel nebo vrtulníků. Plzeňská společnost WorkPress Aviation tam rozšířila za desítky milionů korun pracoviště ze 4 na 15 strojů. Další odsouzení se proto o tuto práci hlásí.
1: Frezujeme díly do letadel a do kubínských linek.
2: Ukazujeme jeden z odsouzených, Jan.
1: Naučit se to, jako je to těžší, no, ale pak je to dobrý už.
3: Co na tom nejvíc oceníte, že vůbec můžete tady chodit pracovat?
1: No ten čas jakoby strávený, někde jinde jdeš na baráku a vydělat si nějaký peníze. A...
3: To je ta největší motivace.
1: No, jasně. A baví mě to, jako je, baví mě to.
4: Práce je složitá, není to úplně jednoduchý, nicméně začíná na jednodušších pracech.
2: Vysvětluje vedoucí výroby společnosti WorkPress Aviation Petr Novotný.
4: Věznice nám udělá takový předvýběr, jsou to lidi třeba, kteří mají už vzdělání nebo byli dokonce vzdělaní v oboru.
2: Jak dlouho trvá zaučení vězňů?
4: V rámci týdnu až do několika měsíců. Na ten nejsložitější, největší stroj je to až 3 měsíce.
2: Další odsouzený je Mikola. V čem tedy spočívá vaše náplň práce?
5: Jakoby obsluha CNC.
3: A už jste to někde předtím dělal?
5: Jakoby dělal jsem, ale na laseru, ne na frézách. Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal jakoby příležitost se to naučit. Snad se mi to bude hodit i venku.
2: Ředitel věznice Drahoslav Červinka říká, jak vybírají konkrétní vězně k práci.
6: Začínáme trestnou činností, o tom, jak je manuálně zručný, nebo jestli má nějakou zkušenost s prací zvenku. Potom zdravotní stav, jo, a potom taková obecná kritérie, jestli už třeba tady ve výkonu trestu byl a pracoval.
3: Jaký je mezi vězni zájem o práci?
6: Já si myslím, že zájem je velký, protože za prvý vydělají si nějaké peníze, můžou si splácet dluhy, potom nakonec část těch peněz jde i na kapesné, takže si můžou v kantýně nakoupit.
2: Odsouzení teď pracují na 2 směny. Do budoucna by tu ale mohl fungovat i 3směnný provoz. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou.
1: Pískovna s průzračnou vodou.
0: Nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Americký prezident Donald Trump chce prý v týdnu oznámit nová cla na dovoz zboží do Spojených států. S odkazem na své zdroje to tvrdí ekonomický deník Financial Times. V pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Před tímto krokem Trumpa varují jeho poradci, podle kterých zavedení poplatků může znovu otřást ekonomikou. Výstraha před silnými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přehánky, krupobytí nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. A České Kamenici na Děčínsku se podařilo během roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě 28 lůžek byly 240 milionů korun. Většinu pokryly dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti.
0: Sport.
3: Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžném pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Králova dvora a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov spozorněte za sjezdem na Králův dvůr. Na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů, kolony nevznikají. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. V omezení pojedete asi kilometr, ale kolony se netvoří. Kromě toho je provoz na dálnicích a hlavních tazích plynulý. Nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Vraždy politických oponentů.
6: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
5: Chemické zbraně.
7: Takzvané nervově paralytické látky.
5: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
9: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
10: Už ani raz díla dochodilo do drak.
11: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
12: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
13: A klesá i popularita Vladimíra Putina. Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa, 22. července. Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
14: Díky za pozvání, dobrý den.
13: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách. Lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
14: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
13: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě a chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
14: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
13: Wow.
14: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělali takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařičky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
13: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
14: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
13: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
14: Ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonnými hmotami je to pořád ještě velmi kritické. Zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byl jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. Potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
13: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
14: ano,
13: ne?
14: Přesně tak.
13: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
14: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé přendavali značky si navzájem, jako přehazovali. Potom někde byli modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest, jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
5: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
14: Ještě je to malinkato složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
5: Blafne to, hezky to
14: blafne
5: hoří, jasně.
14: A hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně. Ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořilo pár stovek litrů nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí. Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
5: A chybí díly nahradní.
14: Chybí díly, protože po roce 2000...
5: Takže se to složitě opravuje.
14: Ano. Celý ruský energetický průmysl od nástupu Putina k moci se začal výrazně modernizovat, ale tak, že začal být daleko více závislý na západních technologiích. A to se mu teď vymstilo, protože zkrátka oni je získají ty náhradní díly, ale přes prostředníky, oklikou, takže je to strašně zdlouhavé a strašně drahé.
5: A napadají potom i Ukrajinci tedy ty pozemní trasy a námořní trasy, to znamená, že i cisterny pak vzplanou tu a tam někde na vodě a nebo někde na mostě, třeba Kerčském.
14: Je to tak, Ukrajinci zvolili vynikající taktiku, podle mě, která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení, protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu. Ano, takže je tam změna zákona. Aha. A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit. Protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
5: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
14: No, takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
5: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
14: No, tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
15: Dobře.
14: A to už by mohl být pro Kreml problém.
15: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
14: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
15: No a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde čas, přijde čas sklizně a co potom, že?
14: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
15: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko tu surovou ropu vyváží.
14: Ano, ano.
15: Ono takže kupuje vlastní.
14: Přesně tak.
15: Zpětně.
14: Rusko vyváží teď, myslím, nejvíc surové ropy za posledních 20 let. Je to úplný rekord, protože ji samo nedokáže zpracovat. Samozřejmě na tom strašně tratíte.
15: No, zpracují to jinde a pak to zase koupí.
14: Je to jak se dřevem. Tomu se vždycky v Rusku smáli ty chytřejší lidé, že se do Číny vyváží už ani ne pokácený les, ale Číně se prodával les jakoby na stoj. A to Číňani tam naběhli, pokáceli stromy, dovezli si je do Číny, tam z něm udělali nábytek a ten pak prodávali v Rusku. Tak tahle absurdní situace nastala teď s benzínem a ropou.
15: To je neuvěřitelné. A lidi jsou spokojení teda, nebo já vím, že jste říkala, že nebo spokojenější, než byli před pár. Ne, já vím, že jste říkala, že Putinovi na tom zas tak nezáleží, ale přeci jenom pro běžného Rusa, Rusku, je asi důležité mít dobře natankováno, ne? Tam se jezdívá autem na ty dlouhé vzdálenosti,
14: no
15: tam
14: určitě,
15: je to prostě zásadní.
14: No v řadě oblastí bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají Ruskou volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přesně, kdo koho volil. A výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má jaksi, to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
15: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
14: No spokojenější, já jsem slyšela slyšela velmi zajímavý komentář Vyacheslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. Hmm. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat a začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky, ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jak se eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelská strategie nová.
15: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben, a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív. Jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění, s ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc. Jak si tohle on bere k srdci?
14: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit. Ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou. A gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. To, co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
15: On je teď hodně vidět vůbec, že?
14: Ano, ano.
15: On vystupuje často.
14: Myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má, protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, aby tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo kolik. No,
15: tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44
14: třeba. Bude ještě méně, než to je teď.
15: Bez pochyby asi,
14: protože ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě, pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
15: No a nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským trhům? Proč jim to tak nejde?
14: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech a byla orientovaná především na balistické střely, a to nikoliv ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území, přiletí hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
15: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
14: Odradit bych neřekla. Rusové dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí, ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město. My jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přemístit se pro ty obyvatele panelových domů k příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
15: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
14: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
15: oni
14: situaci.
15: Si zvyknou.
14: Oni si na to
15: prostě
14: zvyknou, ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizaci těch front a oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
15: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
14: Díky za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z Deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli probrat, co se to na ruských pumpách v posledních dnech děje. Jak jste slyšeli na začátku téhle epizody, tak odtajnili jsme náš třetí letní speciál, bude se týkat toxických látek a nazvali jsme ho Jedy. Zaměříme se v jedech na nejznámější otravy v historii s novináři, s experty, s vojenským toxikologem a jedy navážou na ty dvě předchozí speciální edice Kořist a Kuciak, které vydáme už v příštích týdnech. Celé to začne příští pondělí v létové Vinohradské 12. Máte se na co těšit. Naslyšenou zítra.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: První české firmy už dostaly zpátky peníze, které odvedly na Trumpem zavedených clech. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Zaměstnanci i studenti to kritizují. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili i Přindiš a Prskavec. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpátky až 14 miliard korun. Týkat se to bude možná i stovek společností z Česka. Jejich přesný počet není podle Pavla Eichnera, ředitele regionálního centra CzechTrade v Chicagu, možné říct.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
1: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoků je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
4: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
1: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou od dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů.
2: Sport.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci, na rozdíl od Galuškové, která vypadla. 23-letá Beková zůstává navzdory povedenému výkonu opatrná.
5: Snažím se na to koukat, takže bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Březiny a taky na silnici 37 u Vatína. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 61 osobní auto srazilo zvěř. Následky nehody překáží v jízdních pruzích a průjezd je se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové z Bystřete za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 63. kilometru stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Částmi může zasahovat i do pravého jízdního pruhu a řidiči se může pohybovat kolem místa defektu. A ještě silnice 37 mezi Osovou Týškou a Žďárem nad Sázavou. Čerstvou nehodu tam čekejte těsně za výjezdem z Vatína. Osobní auto se střetlo se Srnou a jízdní pruh je blokovaný, objíždí se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Stát se začít stavit byty, aby zmírnil bytovou krizi. Na státních pozemcích by mohlo podle první analýzy vzniknout až 15 000 jednotek. Kde by mohly vyrůst a kolik by stály, tak to probereme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo výhledově postavit zhruba 15 000 bytů. Ty by se potom přednostně nabízely potřebným profesím. Vyplynulo to z prvotní analýzy, kterou pro vládu dělala Státní investiční a rozvojová společnost. Kde se pozemky nacházejí a kdyby se první byty mohly začít stavět, na to se naší ekonomické analytičky Jany Klímové ptal moderátor Jiří Chum.
1: Kolik pozemků SIRS prověřil a kde jich je nejvíc vhodných pro výstavbu bytů?
2: Tak zatím tato státní firma, která právě používá tu zkratku SIRS, prozkoumala asi 200 lokalit. Zajímaly jednak pozemky státních institucí typu státní pozemkový úřad, úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových, anebo ty společnosti, které drží pozemky, jako jsou třeba Správa železnic. A celkem z té prvotní analýzy vypadlo 15 možných projektů, říká ředitel společnosti SIRS Zbyněk Pokorný.
3: Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů v té první skupině, kterou jsme identifikovali. Na těchto pozemcích jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a jaký podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
2: A podle Zbyňka Pokorného má například v Praze nejlepší lokality už zmíněná Správa železnic, a to v širším okolí kolem nádraží nebo kolejí, a stát vlastní i pozemky třeba kolem nemocnic v Praze. Postavit by se tedy v hlavním městě daly stovky, možná tisíce bytů.
1: No a pro jaké profese by měly být takové byty určeny a kdy by mohly být postavené?
2: Podle hospodářské strategie vlády z letošního roku mají státní byty získat příslušníci armády, policie, hasičů, zdravotníci nebo třeba učitelé. První projekt by mohl být připraven v roce 2029. Pokračuje šéf SIRSu Pokorný.
3: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat. Můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout.
2: No ale další místa pro stavbu bytů se zase mohou objevit, a to hlavně pokud se stát dohodne s obcemi, protože právě ty mají podle zjištění SIRS násobně víc vhodných lokalit než stát a mají také v rukou klíčové územní plány.
1: No dá se říct, o kolik by tyto státní byty byly levnější a kdo by je vůbec stavěl?
2: Cena nájmu nebo takového bytu potom bude záležet na tom, jak to vláda u jednotlivých projektů nastaví. Nižší cenu by ale každopádně měl podle Zbyňka Pokorného zajistit právě vlastní pozemek státu.
3: Zejména v těch městech je Praha logicky, kdy opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20, 30, 40 % hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký podíl třeba 10%.
2: No a ten podíl se potom dá z té výsledné ceny bytu potažmo z nájmu ušetřit, a developerem takových projektů může být buď sám SIRS, a nebo může třeba ten připravený pozemek stát vyměnit se soukromou firmou za část bytů potom v tom projektu, který by třeba ten developer postavil za své peníze.
0: O projektu státní společnosti SIRS mluvila hlavní ekonomická analytička Radiožurnálu Jana Klímová. A další podrobnosti najdete v pořadu Peníze a vliv na webu iRozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

pražské galerii Port Hajmka se střetává moderní umění s barokem. Výstava pod názvem Dobrý den, pane Dietzenhofere, tam oslavuje práci významného českého architekta, který se podílel na vzhledu hlavního města. Detaily přidáme už za chvíli.

0: Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Iklian Ignác Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba letohrádek Portheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. No a právě tam je momentálně umístěna výstava Dobrý den, pane Dietzenhofere.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kilianem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Saint-Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Portheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 16:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatý. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal. Napsal to server RBK Ukrajina. Za jeho práci mu ale poděkoval. Nastupující Drapatý v ukrajinské armádě dosud působil jako velitel společných sil. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví. Uvedl to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělat víc než v přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě. Policisté v úterý zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak radiožurnálu potvrdil policejní mluvčí Jana Rybanský, kriminalisté zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný. A v Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ně zaplatí 12 milionů korun.
0: Sport.
3: Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že Švábíková plánuje po porodu se k profesionálnímu sportu vrátit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Březiny a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D10 ve směru Praha-Turnov pozorněte za sjezdem na Mnichovo hradiště. Na 61. kilometru odklízí následky havárie osobního auta se zvěří. Kolony se netvoří, ale kamiony tam můžou vybočovat. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 63 mělo nákladní auto defekt, stojí v odstavném pruhu a před chvílí dorazila i světelná šipka. Je to za levotočivou zatačkou, tak ať vás to nepřekvapí. A ještě silnice 37 mezi Osovou Býtyškou a Žďárem nad Sázavou. U obce Vatín srazilo osobní auto Srnu, objíždí se do protisměru a tvoří se nárazová krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A pojďme se podívat také do dnešního kalendáře. Máme středu 22. července, tak blahopřejeme všem Magdalénám k jejich dnešnímu svátku. Kulatou 80. oslaví jak francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, tak i americký herec Danny Glover, který se nejvíce prosadil jako parťák Mela Gibsona v sérii Smrtonosná zbraň. 68. narozeniny potom má houslistka zpěvačka Eva Bitová, blahopřejeme. No a přesně před rokem zemřela hardrocková legenda Ozzy Osbourne. Ano, strašně to letí, už je to rok.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Vytížená turistická trasa mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách podle správců potřebuje opravit. Místo jsou na ní uvolněné kameny a voda odplavila půdu. Práce už začaly, ale nelíbí se některým spolkům na ochranu přírody i části návštěvníků. Proč? Uslyšíte už po písničce.

0: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky opravuje populární turistickou trasu mezi Šerákem a Keprníkem. Práce se týkají zhruba čtvrt kilometru cesty. Úpravy ale kritizují někteří turisté i spolky na ochranu přírody.
1: Společně s Pavlem Jurkou z Agentury ochrany přírody a krajiny procházíme stezku mezi Šerákem a Keprníkem.
2: Jsme asi 50-60 metrů za sedílkem, dostáváme se do prudšího úseku toho chodníku a tady je vlastně ten stěžejní úsek, který je potřeba ošetřit.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky se rozhodla tento úsek upravit z několika důvodů, pokračuje Jurka.
2: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem vlastně srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
1: Stezka patří k nejvíce vytíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 tisíc lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
2: Jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
3: Myslím si, že dá se udělat zpevnění chodníku jiným způsobem než bagry, které pouštějí do přírody oleje. Dělají tam randál a hlavně jsem se dívala, že tam jsou zprava i zleva docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně k tomu, že to má být ochrana.
1: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky. Správě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.
4: Správa HKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam jakési v podstatě nezohledné opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
1: Správa HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
2: Chápeme to, že když se člověk vypraví teď v létě do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace a vidí tady nějaký bagřík, nějaký demper, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme, mrzí nás to.
1: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
5: Pokud je to asi s citlivostí vůči přírodě, není to nějaký velký zásah, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
1: Úprava stezky si vyžádá necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Ochránci přírody vypustili u Ivančic 40 kusů sislů ze zoologických zahrad. Snaží se tak pomoci s návratem tohoto kriticky ohroženého druhu zpátky do přírody. V Česku je takových záchranných programů zhruba 10 a my vám o nich řekneme více už za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Podle loňského sčítání žije v české přírodě kolem 7000 syslů. Hodně k tomu přispívají ochránci přírody, kteří se snaží tento kriticky ohrožený druh do volné krajiny vrátit. Když ekologové s projektem začínali, byla populace zhruba poloviční. Nově se zabydluje i 40 nových syslů v norách u Ivančic. Přicestovali tam z různých zoologických zahrad.
1: Syslové, aby nestráceli vodu, tak se ochlazujou jenom tím, že se schovávají v norách.
2: Je to zvíře v dobré kondici, má takovouhle pěknou čistou srst, lesklou. Tak doufejme, že tady příští rok bude mít nějaký mláďata. Tak šup.
3: Zoolog Jan Matějů hledá sysla mezi slámou v krabičce a potom ho vytáhne a položí do nory. Sysel chvilku váhá, ale pak už sviští do podzemí. Ochránci přírody tu museli díry do země předvrtat předem, aby se zvířata lépe zabydlela.
4: Třeba půl metru hlubokou, takovou uší. Do té díry třeba dáme nějaké krmení.
3: Vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Tu díru ucpeme většinou nějakou naplněnou petlahví. Toho sysla tam necháme takhle zavřeného, aby se vlastně musel prohrabat ven.
3: Podle ní sysel z krajiny téměř vymezel kvůli změnám v zemědělství.
4: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, plošky v krajině, které by ten sysel mohl obývat. Začalo se míň pást.
3: Kurátor savců Pavel Brandl z pražské zoologické zahrady dopravil k Ivančicím v krabičkách 11 samců a 10 samiček.
5: Jsou to vesměs zvířata z voliéry, která je umístěna na Dívčích hradech. Tam máme výběhy pro koně Převalského. Chytali se jak mladí sysly, naivní, kteří ještě sklopec nikdy neviděli, tak ale i veteráni, kteří s tím odchytem museli mít zkušenost z loňského roku, evidentně od loňska zapomněli.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny v Česku vede asi 15 podobných záchranných programů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 5 hodin. Nové zprávy a Tereza Tomášková.
5: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Tenistky Krejčíková, Bartuňková, Valentová a Bejlek postoupily na turnaji v Praze do druhého kola. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
6: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: A jich Chorvatska dál sužují silné bouřky. Výstraha stále platí v Dubrovnické oblasti. Hrozí tam bouřky, krupobytí a bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil.
7: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků je důvodem dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému nejsou vhodné podmínky pro líhnutí komářích vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují ale jen minimum komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
8: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
1: Sport.
5: Do osmifinále turnaje Prague Open postoupily další 4 české tenistky. Barbora Krejčíková vyřadila Lindu Fruvirtovou, Nikola Bartuňková Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety. Bartuňková se jako hráčka klubu z pražské Štvanice mohla opírat o velkou podporu domácího publika.
9: Strašně krásný pocit. Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě na Center Courtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No. Trošku jsem se musela uklidnit, spíš uvolnit se a zapomenout ten první set. Myslím, že jsem neodehrál úplně ho špatně, ale pak když jsem hrál víc přes první servis, tak mi to dost pomohlo a lépe se mi žilo. No.
5: Postup do osmifinále slaví taky Tereza Valentová a Sára Bejlek.
1: Z
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Lokte a nehoda na D4 u Mirotic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na kilometru 63 hlásí zpravodaj porouchaný kamion.
11: Ve stoupacím pruhu už tam přijela i policie a je blokovaný stoupací pruh, takže kamiony vybočují do prostředního a musí se objíždět.
10: Na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic čekejte nehodu za sjezdem na Mirotice. Na 79. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Následky nehody můžou překážet v jízdních pruzích, dbejte zvýšené opatrnosti. A ještě na dálnici D5 ve směru z Plzně opatrně na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru těsně za exitem Rudná stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Není označený, pohybuje se kolem něj chodec a je to pozdě vidět za pravotočivou zatáčkou. I tady jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno nebo jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré časné ráno, radiožurnál, 6 minut po 5. hodině. Dnešní vysílání začneme něčím, co bude vypadat jako šifra. Johan míří do světa. Opakuji, Johan míří do světa. Tohle znamená, že pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali po Gregoru Johanu Mendlovi. A víc vám o něm povíme v ranním radiožurnálu hned té úvodní reportáži, tak buďte s námi. Dobré ráno, ať se daří.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po páté ranní radiožurnál začínáme v pěstírně, ale nemá to žádný kriminální podtext, protože tahle pěstírna je legální. Jedná se o pěstírnu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Ta začala poprvé distribuovat nový typ léčebného konopí. Experti ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek a právě to může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice.
1: K nám do lékárny se dostane konopí ve formě usušených samičích květů, která nese ten léčivý účinek.
2: Tady v nemocniční lékárně při Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je cítit taková typická vůně. Farmaceutka Jana Pokorová vysvětluje, že většina pacientů dostává tobolky, které tu právě zpracovávají v laboratoři.
1: Odrůda Johan byla pro nás zajímavá tím, že technologicky, když to řeknu laicky, trochu více lepila, takže jsme si upravili směs plniva, aby se nám to dobře tobolkovalo.
2: Z jarní várky léčebného konopí typu Johan dostane nemocniční lékárna 6 kg. Dalších 6 až 7 kg půjde na distribuci do dalších lékáren v Česku, popisuje přímo v pěstební komoře vedoucí odboru léčebného konopí Václav Trojan.
3: Já bych byl velmi rád, kdyby minimálně každá větší lékárna tento materiál k dispozici měla. To rozhodnutí je ale na ošetřujících lékařích. V ideálním případě to nebudou jenom ty větší krajské lékárny či nemocnice, no ale dostaneme se i do těch menších.
2: Připravit šarži Johan trvalo roky. Podle Trojana má specifické vlastnosti.
3: Tady se bavíme o 10% THC a 11% CBD, takže si představte, že na bolest chcete předepsat určitou dávku THC, ale k tomu, aby nám ten pacient se nedostal do omámeného stavu, který je nežádoucí v našem případě, tak právě to CBD tak tu omamnost u toho THC potlačuje.
2: Lékaři léčebné konopí předepisují pacientům nejčastěji kvůli chronické silné bolesti, revmatoidní artritidě nebo třeba roztroušené skleróze. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál, čeká nás za chvíli cesta do vesmíru, dokonce i se zvířecím podtextem, ale teď krátké zprávy. Dobré ráno, je 5:45. Ukrajinský prezident Zelenský jmenoval nového hlavního velitele tamních ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapaty, který nahradil generála Oleksandra Syrského. My se i tomu budeme dnes ráno věnovat opakovaně a podrobněji. Poprvé se tak stane v 5:50. V Česku v loňském roce přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesala také jejich úspěšnost, což vyplývá z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tu získal náš zpravodajský server i rozhlas.cz a také o tom dnes ráno bude ještě řeč.
1: Po slunečném, ale chladném ránu přijde na naše území velká oblačnost, déšť ale očekáváme jen výjimečně. Zpočátku tedy bude nad Českem polojasno až jasno. Během dne se ale bude nebe zatahovat a odpoledne a večer opět spíše na severu místy zaprší. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až kolem 26 stupňů a v 1000 metrech na horách dnes naměříte kolem 15. A povane k tomu jen slabý, přes den mírný, západní až severozápadní. Padní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radio Žurnál, před námi další letní den, bude spíše polojasný, jak jsme slyšeli, může přibýt i nějaká oblačnost, občas nějaké přehánky, teploty 24 anebo až 26 na jižní Moravě. Výstaha před silnými bouřkami, tak ta platí, ale platí v přímořském Chorvatsku, respektive v přímořském oblasti Dubrovníku. Vyplývá to alespoň z aktuálních informací Chorvatského hydrometeorologického ústavu. Hrozí tam bouřkové přehánky, máte-li tam přátelé na dovolené, taky možná o tom dejte vědět. My teď ale míříme v ranním radiožurnálu někam jinam, a to velmi vysoko. Podíváme se do vesmíru. První psi se tam vydali, konkrétně tedy na jeho hranice, na den přesně před čtvrtstoletím. Byli to tenkrát voříšci a byli to psí hvězdy, jmenovitě to byli Dezík a Cigán. Ti tam vyletěli na sovětské raketě a stalo se tak do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se dokázali vrátit také na zem. Podle odborníků to ještě ale nebyl vesmírný let v tom pravém slova smyslu, a tak si ho teď pojďme připomenout.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: At 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Ta hranice není ostrá. Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První tvorové, kteří se z takové výšky vrátili živí, byly americké mušky od 100 milky. Potom Američané posadili do rakety opici, ukazuje krátký film Space Pioneers. Makak Albert II. Sice dosáhl pomyslné hranice kosmu, jenže při návratu se mu neotevřel padák. První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat, jestli bude schopen trávit, jestli bude schopen polikat. To všechno byly věci, které v té době nebyly prozkoumané. A právě ty suborbitální lety pomohly získat důvěru i k těm orbitálním letům.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci, s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Zatímco Američané zkoušeli létat s opicemi a lidoopy, Sověti vsadili na toulavé psy pochytané ve městě.
4: Proč vzali psy? Za prvé to byly nejlépe prozkoumaní živočichové, už od doby Ivana Petroviče Pavlova. Proto se samozřejmě měli stát i prvními k vypuštění do vesmíru.
2: Ukázalo se, že psy se dali lépe vycvičit a klidněji snášeli pobyt v kabině. Byl to pro ně i tak stresující zážitek, popisuje Dušan Majer.
1: Ve chvíli, kdy motor se vypne, oni můžou poletovat v kabině několik desítek sekund. Ve chvíli, kdy dosáhnou toho nejvyššího bodu, tak začnou okamžitě padat dolů, protože nemají rychlost potřebnou pro usazení na oběžné dráze. Během pár desítek sekund přetížení při vstupu do hustých vrstev atmosféry a následné přistání.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Radiožurnál.

5:26, jedete s námi, přejeme šťastnou cestu a děkujeme našim dopravním zpravodajům, že jsou s námi i teď ve spojení. Díky nim víme o komplikaci na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova. Dávejte velký pozor, a to před sjezdem na Nymburk, to je 39. kilometr. Je tady sražená zvěř a je to nebezpečné. Dobře dojte.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga od soboty pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál v půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Policisté při zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci zadrželi dva lidi. Radiožurnálu to potvrdil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovou dokumentací na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo v kauze není obviněný. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nepodařilo najít. Zachránit se povedlo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je v rukou restaurátorů. Galerie se zatím otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Sport. Anglický fotbalista Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na svém webu. Podle televize Sky Sports zaplatila Chelsea za Rogerse 117 milionů liber, v přepočtu přes 3 miliardy korun. To z něj dělá nejdražšího britského fotbalistu v historii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D10 před Boleslaví a na D1 za Čechticemi. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi obezřetně kousek před Mladou Boleslaví. Mezi 38. a 39. kilometrem leží na vozovce sražená srnka. Na D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Čechtice. Na 67,5. kilometru je na horizontu blokovaný stoupací pruh, v něm porouchané vozidlo označené světelnou šipkou. Kamiony a nákladní auta vybočují do pravého. D11 směrem z Hradce do Prahy kousek za sjezdem na Přelouč, kilometr 75,5, v odstavném pruhu porouchaný kamion, zatím nijak neoznačený, i tam se vybočuje. Na příjezdu do Prahy D7 od Slaného už se zpomaluje před omezením u letiště, zatím těsně před zúžením, zdržení kratší. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce začíná pomalu housnout doprava před omezením u Komorovic, zatím kratší fronty jen na pár minut po pojíždí mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. A v Ostravě sílí ranní provoz v Rudné ulici směrem z Havířova do Opavy. Mezi odbočkami do Šenovské a Vratimovské ztratíte zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na Českém je aktuálně jasno až polojasno. Jen v severovýchodní polovině našeho území je tu a tam oblačno. Nikde ale neprší. Teploty se pohybují většinou od 13 do 8 stupňů, ale hlavně v jihozápadní polovině Čech je chladněji. A na horách opět ojediněle i slabě mrzne. Nejchladnějším místem dnešního rána je, stejně tak jako v předchozích dnech, šumavská Kvilda Perla, kde poklesla teplota k minus 2 stupňům. Přes den na horách vystoupá teplota k 15 stupňům, jinde se bude pohybovat v intervalu od 19 do 24, na jižní Moravě do 26 stupňů. A obloha ještě zpočátku vydrží slunečná, jasná až polojasná, postupně se ale bude zatahovat a odpoledne a večer se mohou opět na severu našeho území vyskytnout ojedinělé dešťové přehánky. Vítr dnes povane zpočátku jen slabý, postupně mírný, od západu až severozápadu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím. Za chvíli dostane slovo jedna z velkých hvězd letošního ročníku festivalu Colors of Ostrava. Je to muž, který má tolik tetování, že své tělo považuje za galerii. Kdo to je? Uslyšíte.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Petra Fialu střídá teď zpěvák, tedy Svins, který na Colors of Ostrava poskytl Radiožurnálu exkluzivní rozhovor.
1: Lose Control je váš největší hit i tady u nás v Česku. Jaký je příběh téhle písně?
2: Psali jsme ji na autorském kempu v Palm Springs. Často se na několik dní zavřeme s pár kamarády na jednom místě a celý týden jen skládáme nové písně. Tehdy jsem zrovna procházel opravdu těžkým rozchodem. Když jsme tu skladbu dopsali, měl jsem pocit, že mi změní život. Doufám, že ještě někdy zažiju podobný den, ale nevím, jestli má člověk takové štěstí víckrát. Asi jsme tehdy měli to štěstí, že jsme ve správný čas prožívali tu správnou bolest.
1: Jaké to je vlastně pustit do světa takhle osobní píseň?
2: Je to krásný pocit, když zjistíte, že se ta píseň dotýká lidí, kteří prožívají něco podobného, můžete si tu bolest vlastně vzít zpátky za svou. Přestanete být obětí toho, co se vám stalo, a získáte nad tím znovu kontrolu. Pak to můžete sdílet s lidmi, kteří si prošli podobnou zkušeností. Dnes tu píseň zpíváme společně z plných plic, slavíme, že jsme se přesto dokázali přenést, ale zároveň si připomínáme, čím jsme si prošli a jak nás to změnilo.
1: V Česku jste poprvé a hned vystupujete na hlavní scéně Colors of Ostrava. Co to pro vás znamená?
2: Je to obrovská čest. Je úžasné vidět, že něco, co jsme před 15 lety začali dělat s kamarády v garáži, nás dovedlo až sem. Stojíme na velkém pódiu na druhém konci světa a lidé chtějí poslouchat naši hudbu. Je to opravdu pokorný a silný pocit.
1: Když se na vás tak dívám, tak máte opravdu hodně tetování. Jaký je jejich příběh?
2: Když jezdíme po světě, snažím se v každé zemi najít místního tatéra. Často mi napíšou na Instagram, že přijdou na koncert a já jim nechám úplně volnou ruku. Navrhnou vlastní motiv, podepíšou se k němu a vytetují mi svůj podpis. Nosím tak na sobě vlastně malou galerii lidí a míst, která jsem navštívil. Je to nádherné.
1: No a co vaše plány do budoucna? Vydáte novou desku?
2: Ano, dokončuju nové album. Měl bych ho mít hotové příští měsíc. Chtěli bychom ho vydat v lednu. Pracujeme na něm opravdu intenzivně a jsme mnohem dál, než jsme čekali. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Zpěvák tedy Svims otevřeně mluví i o tom, jak mu pomohla terapeutická sezení, ale taky o tom, co by vzkázal svému mladšímu já. Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Tedy svým vzpomínka na Colors v ranním radiožurnálu a teď tam, kde to stále ještě není vyřešené, konkrétně tedy do Zlína, hasiči tam už 2 týdny likvidují požár budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu. Následky řeší okolní firmy, třeba posilovna Legends Gym zůstává kvůli stanovenému bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy stále uzavřená.
1: Ta tlaková vlna nám některé okna porozbíjela, protlačilo nám to ventilačky dovnitř, takže nám sem naletěl suť, prach, takže jsme byli komplet pod prachem.
2: Popisuje následky požáru v nedaleké posilovně provozní Radek Doležel. Prach ze strojů i náčiní uklízeli v 8 lidech 3 dny a 3 noci.
1: To bylo nafoukané vlastně mezi těma cihličkovýma zátěžema na těch strojích, takže vlastně jsme museli tady mít jednoho silného člověka, který to dokázal všechno zvednout a po jednom jsme to museli oddělat tady ty plastové věci a čistit takhle. A na 3x, na 4x, než jsme to z toho dostali.
2: My tady vidíme, že těch strojů, činek je tady opravdu hodně. Ono to muselo být docela náročné, to tady všechno dát do pořádku.
1: Nejhorší na tom bylo, že se nám to sem pořád jako vracelo vzduchotechnikou, která to nasála, klimatizací. Teď to vypadá už docela dobře, bych řekl, ale je to třeba 4x celkový úklid od vrchu dolů 1500 m², což není málo na to. Takže vždycky jsme přišli druhý den, říkám, to nikdy neskončí. No.
3: V tuto chvíli v rámci zasedání krizového štábu zatím konkrétní datum nepadlo.
2: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která zhořelou budovu vlastní, o tom, kdyby se trosky budovy mohly zbourat.
3: Samotná demolice se počítá v řádech týdnů a to nepočítám do toho ty přípravné práce, které musí nastat.
2: Dokud zbylá část zhořelé budovy nespadne nebo nebude zdemolovaná, návštěvníci do posilovny z bezpečnostních důvodů nemůžou. Podle provozního Radka Doležela tak každý den znamená ztráty, které dle jeho slov můžou jeho podnikání ohrozit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
0: S vámi Radiožurnál ve 6:15. České firmy začaly ve Spojených státech amerických vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly také peníze zpět. Podrobnosti chystáme krátce po 6. hodině. Organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Počítá s tím návrh zákona o klidu občanů, který schválil tamní parlament. Za organizaci takové akce budou hrozit až 2 roky vězení.
4: Překážky na D1 za Čechticemi, také na D11 za Přeloučí. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 67,5 kilometru na horizontu zůstává blokovaný stoupací pruh, v něm porouchané vozidlo, místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Na D11 směrem z Hradce Králové do Prahy spozorněte kousek za sjezdem na Přelouč. Na 75,5 kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdný kamion, i tam už dorazila šipka silničářů. Na silnici 57 na spojnici Nového Jičína a Opavy před vrchy popojíždí kratší fronta kvůli omezení. Opravují tam vozovku, projíždí se Kyvadlově, provoz je řízený pomocí semaforů. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova zdržení před omezením u Komorovic o něco málo narostlo. V obou směrech aktuálně ztratíte 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Nejchladněji dnes po ráno opět na Šumavě, na Kvildě Perle klesla teplota k -2 stupňům a poměrně nízko se pohybují teploty i na ostatních horách, na hřebenech většinou do 5 stupňů. Na ostatním území ukazují teploměry mezi 7 a 13 stupni, přičemž nejchladněji je na jihozápadě Čech. Nebe je ale většinou jasné až polojasné a takové vydrží ještě během dopoledne, ale stejně jako v předchozích dnech během dne bude nad naše území přicházet víc mraku a odpoledne a večer pak může na severu i zapršet. Jednat se ale bude jen o výjimečné dešťové přehánky. Hezký den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Ve vedení ukrajinské armády přichází zásadní změny. Prezident Zelenský z jejího vedení odvolal Olexandra Syrského. Jeho konec v posledních dnech požadovali demonstranti, kteří protestovali proti Zelenského rekonstrukci vládního kabinetu. Novým hlavním velitelem armády se má stát Michailo Drapaty. Víc nám o něm poví Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. To odvolání Syrského oznámil ukrajinský prezident na komunikační platformě Telegram.
2: Já vyznačil, že novým hlavnokomandovačem zbrojených sil Ukrajiny stane Michailo Drapaty.
1: On zároveň s tím Syrskému poděkoval za to, jaké výsledky předvedl při obraně země, vyzdvihl jeho roli při ofenzivě Kurské oblasti, taky v celkové obraně fronty. V čele armády stál Syrský od roku 2024, nicméně tomu odvolání předcházely ty už zmíněné protesty proti jeho působení. Demonstranti je svolali potom, co Zelenský představil rozsáhlé změny ve vládě, včetně konce premiérky a taky odvolání ministra obrany Michaila Fedorova. A právě mezi ním a Syrským byly zřejmě dost dlouho napjaté vztahy, což dřív připustil právě i Zelenský.
0: Tak nám ještě řekni, kdo bude novým hlavním mužem ukrajinské armády?
1: Michailo Drapaty je hlavně tedy ve svých 34 letech téměř o generaci mladší voják než Syrský. Proti Rusku na východní ukrajinské hranici bojoval už od roku 2014, od konce loňského roku taky vedl tamní pozemní síly, pak se přesunul na pozici velitele společných sil ukrajinské armády. Mezi ty jeho hlavní zásluhy patří role v bojích za obranu Mariupolu právě v roce 2014 a po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 pak patřil mezi ty velitele, kteří vedli misi za vytlačení ruské armády třeba z Chersonské oblasti.
0: Jiří Kordík, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ráno po 7 hodině opakovaně spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem a tohle téma se nám ještě vrátí.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, před námi zprávy, v nich se mimo jiné podíváme do výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tady je Radiožurnál v 6 hodin. A s dalšími zprávami Tereza Tomášková.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Jejich úspěšnost ale klesla. Francie jako první evropská země zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa v Oklahomě kvalifikaci kajakářů. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného popojíždí kolona před omezením u letiště. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas.
3: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů. A to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Radiožurnál.
1: Francie zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Schválili to tamní poslanci i senátoři. Francie se tak stane první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
4: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní věže zříceněné hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Chtějí porovnat měření s dřívější hodnotou 6,5 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík.
5: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 000 000 korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
1: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Vrátíme se k tomu podrobně po 6:30.
2: Sport.
6: Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 setin sekundy rychlejší než Němec Hege.
7: Přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum, to je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatol Delos v sobě se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
6: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo. A v 8. finále turnaje Live Sport Prague Open nastoupí celkem 7 českých tenistek, včetně Barbory Krejčíkové, která vyřadila krajanku Lindu Fruhvirtovou. V posledním hracím dni zvítězili i Tereza Valentová, Sára Bejlek a Nikola Bartuňková. Kromě Fruhvirtové vypadly taky Jana Kovačková a Laura Samson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 u sjezdu na Slavkov a zdržení na D7 před Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna zlehka houstne provoz v okolí Holubic. Pomaleji se jede mezi 210. a 208. kilometrem, ale zatím nic zásadního. Silnice 50 z Hradiště do Brna a 2 zatím kratší zdržení na trase. Nejprve kvůli omezení na obchvatu Zlechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech se projíždí Kyvadlově, provoz řídí semafory. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného se vytvořila kolona před omezením u letiště. V obou pruzích se brzdí už před sjezdem na Tuchoměřice na 4. kilometru. Ztratíte okolo 10 minut. A přímo v metropoli čekejte menší potíže v Michli. V ulici u Plynárny se srazila 2 osobní auta, blokují odbočovací pruh do Chodovské směr jižní spojka. Tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na severu ojediněle přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Krásný den, milí posluchači, 22. červenec je tady a my vstupujeme do středy společně s Martinem Charvátem. Martine, dobré ráno.
10: Krásné ráno.
9: Tak ty jsi dneska vzal na sebe žlutý dres, alias žluté triko s titulkou Le Tour, takže předpokládám, že dneska Tour de France velkým tématem.
10: Přesně tak, navíc jsem chtěl dodat, že tohle je přece lídr v ranním vysílání, tak proto jste s Radiožurnálem Sport, ne?
9: Já to triko, které mám, je takové hodně, hodně světle zelené, ale nechci tím naznačit, že by byl nějaký, kdo ví, jaký spurter, ale myslím, že i třeba Matyáš Vacek po včerejším tom časovkářském lehce vypuštěném závodě z jeho pohledu směřuje dneska právě na zelený dres svou pozornost.
10: Mats Pedersen, jeho týmový kolega, právě veze ten zelený dres. Už je vzhledem k tomu, jaké etapy nás čekají, poměrně blízko celkovému zisku toho zeleného dresu a dnes se dá očekávat podle té pro Vacka asi neúplně příjemné včerejší týmové reži, že jeho vypuštěná časovka by měla vést k tomu, že Pedersen dnes navýší svůj náskok v bodovací soutěži na půl.
9: Ano, Tour de France velkým tématem, ale máme i další disciplíny, kterým se budeme věnovat. Pochopitelně mezi ta přední i z hlediska toho, kdy se o nich budeme bavit, patří vodní slalom, protože mistrovství světa má za sebou druhý den. Ne s českým medailovým úspěchem, ale myslím se zajímavými výkony.
10: Přesně tak, čeští vodní slalomáři předvedli ať už zajímavé kvalifikační jízdy mezi kajakáři, tak potom i zajímavý závod mezi hlídkami. Ostatně za chvíli s naším reportérem se vydáme přímo na šampionát do Oklahomy.
9: Ať se vám dobře vstává, poslouchejte Radiožurnál Sport. Příjemný den.
10: Hezký slunečný den.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Tahle písnička Dana Barty už je tak 23 let stará. Toto letí ze snowboardiáku, veď, z toho filmu.
1: To si někde našel, že to je 23 let, nebo dohraduješ?
0: Já si že jsem v té době odbíral časopis, který se věnoval filmům, a byl to rok 2003, kdy snowboardiáci takzvaně vyjeli z garáže. Oni to pak totiž jim dali dvě hvězdičky z pěti, že se jim to nelíbilo. Aha. Tehdejším redaktorům, pak jim to opravili, asi dali 4 z 5 nakonec, asi po 2 letech, to jsem moc nepochopil.
1: Kolik bys dal ty hvězdiček?
0: Snowboardiákům 5 z 5. Každopádně tohle téma je spíš tedy na zimu, no. Možná pro někoho ale by přispělo, když teď se peče třeba někde v nějaké oblasti světa. O kom by to tak mohlo platit, že mu je vedro?
1: No, třeba o Janu Suchanovi, našemu reportérovi. Hezké ráno.
0: Krásný den.
2: Dobré ráno, ano, tady je tedy hodně velké teplo, pokud bych znovu jako včera vyšel ven, stále to ukazuje 33 stupňů, ale tentokrát jsem zůstal uvnitř hotelového pokoje a tady máme tedy solidně nachlazeno.
1: No, koukal jsem, že na jižní polokouli, kde teď začíná zima, tak dokonce v Chile za poslední týden napadlo přes 4 metry sněhu. Předpokládám, že v Oklahomě, podle toho, co říkáš, nic takového nehrozí. Jak vlastně závodníci přežívali tentokrát to vedro přes 40 stupňů Celsia?
2: No, tady asi vás to překvapí, ale ani vločka tedy, na rozdíl od zmiňovaného Chile. Tady, no, dělali, co jenom mohli, snažili se být co nejdéle v klimatizovaných prostorách. Mluvil jsem o tom třeba s Jiřím Prskavcem, že čeští vodní slalomáři úplně upravili ty zaběhnuté věci, co dělávají, že třeba zkrátili prohlídku trati a prostě šli ven do těch veder, co možná nejpozději. Také jsem většinu z nich výdal s nějakým chladivým ručníkem, třeba namraženým za krkem, s pokrývkou hlavy, opravdu nějaké vestičky, to také byly chladivé, co jenom šlo, tak to vodní slalomáři dělali, a nejenom samozřejmě oni, ale také trenéři, kteří se pohybovali po břehu, někteří třeba i s deštníkem, který tentokrát měl funkci slunečníku. Chladivé bazénky připravili organizátoři pro vodní slalomáře a hodně se tedy vodním slalomářům hodil také heat training, takzvaný, který podstupovali už předtím, než odletěli sem do Ameriky. Mluvil jsem o něm třeba s Vítem Přindišem a na Radiožurnálu Sport to uslyšíte. Vodní slalomáři se zkrátka snažili, i když bylo v Česku teplo kolem 30 stupňů, tak třeba běhat na vléknutí i do mikin, což prý vzbuzovalo docela pozornost kolem jdoucích, že to snad není možné, že někdo něco takového dělá, ale teď se to docela hodí. Vít Přindiš si to pochvaloval, že prostě teď to s ním extra necvičí a zvládá tedy i teploty, které byly přes 40 stupňů, ke 42 se to vyšplhalo bez nějakých úplně velkých problémů.
0: Když s Janem Suchanem a Martinem Chalátem pokročíme k tomu soutěžnímu dění včera v tom programu, respektive pro Honzu ještě dnes, tak kvalifikace kajakářů a kajakářek, když jsi zmiňoval Víta Přindiše, nebyl daleko, aby celou kvalifikaci vyhrál, je to tak?
2: Ano, máš správné informace, možná si poslouchal už včerejší vstupy na Radiožurnálu Sport. Vít Přindiš zajel nejrychlejší čas dne, což je určitě pro něj super ukazatel, i když on ani někteří další v kvalifikaci nejeli naplno, protože si uvědomovali, že dostat se z kvalifikace mezi nejlepší 30 semifinalistů není až tak obtížné a že jet naplno by představovalo možná riziko nějaké chyby a vypadnutí. Vít Přindiš nakonec obsadil 5. místo, protože u videa si všimli rozhodčí, že se opravdu nepatrně dotknul protivodné branky číslo 20, připsali mu 2 trestné sekundy a proto tedy tím prvním nebyl on, ale jiný z českých kajakářů, Jakub Krejčí, který o 14 porazil Němce Hegeho, a společně s Krejčím a Přindišem jde dál i Jiří Prskavec z 11. místa. Doplním ještě 2 česká ženská jména. Kateřina Beková obsadila v kvalifikaci 8. místo a Amálie Hilgertová 26. I oni budou v semifinále a sliboval jsem sice dvě česká ženská jména, ale přece jenom pro úplnost ještě třetí. Bára Galušková v 19 letech si ten debut na mistrovství světa dospělých neokořenila semifinálovou účastí, bere 44. místo.
1: No, hodně blízko velkému úspěchu byly české hlídky, které vlastně bohužel lehkým dotykem, možná větším dotykem, přišly o zlato.
2: Tady to byl velký dotek, který nešlo rozhodně nijak zapřít. Mluvíme o české mužské hlídce, která měla opravdu super silné složení dvou mistrů světa, Víta Přindiše a Jiřího Prskavce a loňského vicemistra Jakuba Krejčího. I v přímém přenosu radiožurnálu Sport se mluvil o tom, jak důležité je jet na správné hraně rizika, protože se počítá vždy průjezd na začátku toho prvního, vjezd do trati a na konci výjezd, řekněme, do cíle toho posledního. Takže je potřeba jít co možná nejblíže k sobě, ale nepřepísknout to. A přesně to se stalo, kdy Jakub Krejčí jel příliš blízko za Jiřím Prskavcem a vlastně mu zablokoval na chvíli pádlo, které, když se snažil Jiří Prskavec vlastně dostat dopředu, tak jak zavadil o loď Jakuba Krejčího, tak pak následně se dotknul branky číslo 5, proto Češi dostali dvousekundovou penalizaci a místo toho, aby získali titul mistrů světa, tak s odstupem necelé sekundy a půl z toho nakonec bylo 6. místo, stejně jako u českých kajakářek, které byly 6. v jejich případě s výrazným odstupem více než 5 sekund za vítěznou Austrálii.
0: Chci se zeptat, minulý rok světový titul získala trojice Martina, Gabriela Sadková a Antonia Galaušková. Dá se třeba takhle letmým pohledem už vidět jiná výkonnost třeba té nové české trojice?
2: No, netrfil ses úplně podle mě ve jménech, Jene. Protože minulý rok to byla úplně jiná česká kajakářská trojice, než je letos. Zmiňovaná Gabriela Sadková platí, ale společně s ní to byla Lucie Nesnídalová a Antonie Galušková a ono ty hlídky nejsou nějakým zvláštním ukazatelem, protože se to příliš netrénuje. Párkrát se ty vodní slalomářky, respektive vodní slalomáři, pokusí tu svou souhru natrénovat, ale opravdu hlídky to je neolympijská kategorie, která ani není na světových pohárech, takže se to jede prostě jednou za uherský rok, když mi dovolíte tohle lidové označení, a mnohem větší vážnost mají ty individuální závody.
1: Když letmo naťukneme, co nás čeká dnes, pro tebe tedy zítra, tak co vstup Martiny Sadkové vlastně do toho individuálního šampionátu, jak to vidíš?
2: U Martiny Sadkové se bavíme o tom, že jde o vedoucí ženu světového poháru, která byla dvakrát ze tří závodů na stupních vítězů. Jasně je to dané i tím, to vedoucí místo, že Australanka Jessica Foxová nastoupila jenom do dvou ze tří závodů, oba dva vyhrála, ale v součtu tedy je to málo. Na Martinu Sadkovou, Martina Sadková je jednou z největších českých nadějí, je to dáma, která je i ve světovém žebříčku hodně vysoká, ale zatím nedokázala tu svou výkonnost prodat na žádné vrcholné akci, ať už na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak je otázkou, jestli to dokáže prolomit, kéž by se to povedlo, ale i pro ní je to stejně jako ve včerejším případě kajakářů, jenom takový první krok, tedy zvládnout kvalifikaci a dostat se do třicítky nejlepších, tedy účastníků semifinále.
0: Těšíme se na další výsledky i zprávy od Jana Suchana z mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Je teď večer, noc, tak přejeme tedy Honzovi dobrý odpočinek a zítra hodně zdaru pro všechny posluchače. To platí dnes odpoledne a večer můžou poslouchat další vstupy. Hezký den.
2: Děkuji, budu se těšit. Začíná se po 17. hodině českého času.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, který tento týden hodně vysílá o WTA Live Sport Prague Open turnaj tenistek v Praze na Štvanici. My o výsledcích českých tenistek budeme hodně mluvit po půl sedmé, nicméně teď vás chceme nalákat taky na to, co zazní v našem vysílání už po desáté a jaké osobnosti se to bude týkat?
1: Bude se to týkat muže, který dokázal ve dvouhře na okruhu ATP, tedy mezi muži logicky, porazit hráče jako Sampras, Agassi, Federer, Nadal nebo Murray. Jednou z těchto výjimek, která to dokázala na tomto okruhu, je Jiří Novák.
0: Bývalý světový hráč číslo 5 se teď věnuje trénování a aktuálně působí u Barbory Krejčíkové.
1: No a právě on bude hostem pořadu na síti Andreje Sestýny Hlaváčkové. Přiznáváme dopředu, ten rozhlasový pořad je předtočený.
0: Ano, tak můžete si poslechnout ukázku, ve které mluví i o tom, jak spolupráce s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou v singlu Krejčíkovou vznikla.
2: Ona tenkrát za Janou Novotnou jela a na zahradě nějak tenkrát s maminkou jí poprosili, aby ta spolupráce vznikla. Když jsem se zjistila, že s ní začínáš trénovat ty, tak jsem si představila tam u vás na Moravě něco podobného. Jak vznikla vaše spolupráce? Jak jste se spojili?
3: Bylo to úplně napřímo, ale já to musím uvést jako úplně od začátku, protože my máme spolu fotku, už když jí bylo zhruba 8 nebo 9.

0: A že jsme skončili, tak mi zavolala, oslovila a já jsem říkal, dobře, tak pojďme to vyzkoušet a od té doby víceméně jsme dohromady.
1: Takhle mluvil Jiří Novák v mobilním studiu radiožurnálu Sport, které máme aktuálně v tenisovém areálu na Štvanici, kde se hraje zmíněný turnaj Live Sport Prague Open.
2: Barbora Krejčíková tam postoupila do druhého kola, i když do Prahy přiletěla na poslední chvíli.
1: Měla k tomu ostatně dobrý důvod, ještě v neděli večer hrála v Aténách, kde nakonec získala titul.
2: A podle Nováka je česká reprezentantka konečně na té výkonnostní úrovni, kterou měla v době svých Grand Slamových triumfů.
0: Teďka poslední dva měsíce víceméně hraje jako konečně jako bez bolestí.
3: Ano.
0: A najednou je vidět, jak najednou prostě ty její výkony jdou neskutečně nahoru, protože už se takzvaně nebojí opřít jako to svoje zdraví a prostě už se soustředí jenom na tenis a to ona potřebuje, aby odehrála co nejvíc prostě turnajů, co nejvíc zápasů a pak s každým zápasem ta její výkonnost neskutečně roste.
1: Celý pořad na síti, kde byl hostem Andrej Sestýny, Hlaváčkové, Jiří Novák, si na radiožurnálu Sport můžete poslechnout po 10. hodině, protože jak jsme přiznali, ten rozhovor je přetočený, tak můžu hodně doporučit zejména část, kde se Jiří Novák hodně ostře pustil do tenistů, kteří kvůli financím zvažovali bojkot Grand Slamů, anebo když to vezmeme na tu mírnější notu, jak při Wimbledonu zahradničil na pozemku lidí, u kterých si pronajali s Barborou Krejčíkovou apartmán.
2: Tak to stojí určitě za poslech po 10. pořad Andrej Sestýny Hlaváčkové na síti. Poslouchejte.

Radiožurnál půl sedmé. A vysíláme zprávy. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Na platformě Telegram to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal. Za jeho práci mu poděkoval. Nastupující Michailo Drapaty v ukrajinské armádě doteď působil jako velitel společných sil. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat

0: žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na území dnešního Česka. Za její opravu obec zaplatí 12 milionů korun. Práce mají být hotové za rok. Sport. Cyklisty na Tour de France dnes čeká rovinatá 17. etapa. Lídrem průběžného pořadí je stále Slovinec Tadej Pogačar. Včerejší časovku vyhrál celkově druhý Belgičan Remco Evenepoel, který ale na obhájce titulu Pogačara ztrácí přes 4,5 minuty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 za Prahou a zdržení na D1 v okolí Holubic. Dálnice D10 směrem z Prahy do Turnova a čerstvá nehoda za sjezdem na Horní Počernice. Okolo 8. kilometru hlásíte hromadnou kolizi až 6 vozidel. Kolona se zatím netvoří, počítejte ale s velmi omezeným průjezdem. Na D1 na trase z Vyškova do Brna nabíráte kratší zdržení za Rousínovem. Hustý provoz panuje mezi 213. a 208. kilometrem. Za Rohlenkou už se pak pokračuje celkem svižně. V Ostravě Kunčičkách trvá zdržení v Rudné ulici směrem z Havířova do Opavy. Fronta na 5 až 10 minut se sune ke sjezdu do Vratimovské. A ještě pohled na silnici 38 ve směru z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Spozorněte při průjezdu obcí Kámen.
3: Který uprostřed kamion v jízdním pruhu i na blikačkách.
2: A projíždí se kyvadlově, v obou směrech se krátce zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Slunečné ráno dnes vystřídá velká oblačnost, pršet ale bude jen výjimečně. Po polojasném až jasném dopoledni se bude nebe zatahovat a odpoledne a večer už může hlavně na severu našeho území zapršet. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji od 19 do 24, na jižní Moravě do 26 stupňů. Zítřek pak bude chladnější, větrný a také poměrně deštivý den. To už čekáme proměnlivou, ale zpočátku velkou oblačnost a postupně se na celém našem území vyskytnou přehání. Nejméně bude pršet v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně vás mohou překvapit i bouřky. Večer se ale bude počasí vylepšovat, bude ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty ale jen mezi 17 a 22, na jižní Moravě opět tepleji 24 stupni. Na horách bude zítra jen kolem 13 stupňů Celsia. A pocitovou teplotu bude snižovat vítr, bude mít totiž nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radio Žurnál Sport.

0: Klidné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Můžeme se podívat na včerejší výsledky prvního kola turnaje tenistek na pražské Štvanici, Live Sport Prague Open. No nakonec takhle, 7 Češek bude hrát druhé kolo, ale i ty včerejší duely vlastně znamenaly vyřazení některých Češek, tak můžeme připomenout nejprve ty neúspěchy.
1: Skončila Jana Kovačková a skončila také Laura Samson, dvě české hráčky, které hrály třísetové zápasy a snažili se v nich proti hráčkám, které byly zjevně favoritka v těch duelech, tak se propracovat k možnému postupu, ale zkrátka si jim to nepovedlo. Samson prohrála ve třetím setu 2-6, Kovačková stejně tak se stoupeřkou z Tajska a vlastně z českých hráček skončila také Linda Frůvertová, byť tam bylo jasné ze souboje s Barborou Krejčíkovou, že zkrátka jedna z Češek půjde dál a jedna dohraje. Tak skončila Frůvertová.
0: Pro Barboru Krejčíkovou těžká práce i vzhledem k tomu vítězství v Aténách a rychlému přesunu do Prahy. Zvládla první set nějakým způsobem bez problémů 6-2, ale ve druhém přišla třikrát o podání, nicméně její soupeřka ji pak nedokázala za stavu 4-2 takzvaně ukončit a naopak sama neuhrála ani game a prohrála.
1: Ona vlastně velká část toho, co Linda Frůvertová uhrála ve druhém setu, tak bylo z chyby Barbory Krejčíkové a nebo z řekněme ho velice riskantních úderů Lindy Frůvertové. Zkrátka bylo vidět, kdo v tom zápase při nějaké stabilní výkonnosti a chybovosti míří k vítězství a Barbora Krejčíková to obratem ve druhém setu potvrdila.
0: No ale české fanoušky mohly potěšit i další hráčky, které postoupily. Vedle ní jsou to další tři, Bejlek, Valentová, Bartuňková. A některé z nich tedy ale na kurtu strávili možná víc času než chtěli. Především si říkám, že Nikola Bartuňková s čínskou soupeřkou měla dost práce. Vzhledem k tomu, že ona třeba v první sadě přišla o 4 hry v řadě, ztratila jí a ve druhém setu za stavu 3-0, kdy vedla, tak taky soupeřka srovnala a pak navíc mohla otočit skóre, ale chytla se Bartuňková a zvládla to ve třech setech.
1: Naopak hladký postup Terezy Valentové, která proti Honové ztratila, nebo s Honovou ztratila pouhé 4 hry. Ona Honová se také do hlavní fáze dostala poté, co prohrála v kvalifikaci v posledním kole, ale na poslední chvíli se odhlásila soupeřka Němka Lisová, takže vlastně Valentová najednou měla za soupeřku jinou hráčku, než původně měla mít, ale dokázala si s tím poradit velice dobře a vlastně byla tou, která na kurtu strávila v tom včerejším programu vůbec nejméně času a zároveň se u toho radovala.
0: No a naopak právě Sára Bejlek, ta byla na kurtu téměř 3 hodiny proti Rusce Blinkovové, kterou ale udolala nakonec 2-1 na sety, takže můžeme se těšit na druhé kolo, které začíná dnes a to vlastně i za účasti nasazené jedničky Marie Bouskové, která půjde taky do hry proti Američance Líové, pak jsou tam další dvě Češky. Tereza Valentová vlastně hraje po včerejšku i dneska, jsem koukal.
1: No, bude hrát s Majou Johntovou právě tou, která dokázala zdolat Lauru Samson a stejně tak se představí i Dominika Šalková, která se jakožto ranařka pokusí využít tvrdého povrchu na pražské Štvanici a nějakým způsobem zdolat Ocean Dodánovou.
0: No to je zase přemožitelka mladé a čerstvé Češky Alisy Oktiabrevy z prvního kola. Tak se můžete těšit, my budeme o Live Sport Prague Open mluvit i s našimi reportéry, myslím, že David Prouza v 9:10.
1: Přesně tak.
0: A pak po 11. tradičně začíná ten program, ale připomínáme hosta Andreje Sestýn Hlaváčkové, tenisové téma po 10.
1: Jiří Novák, někdejší hráč elitní světové desítky.
0: Přejeme krásný poslech. Jsem jen

0: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Podíváme se na to, co se řeší v zahraničních médiích. Možná znáte jméno anglického sudího Anthonyho Taylora, který oznámil konec své rozhodcovské kariéry v 47 letech, poté co se také nějakým způsobem podílel na sudcování zápasu na mistrovství světa, tak nebude pokračovat. Ale v 47 po 831 odpískaných zápasech si říkám, má na to nárok.
1: Aha. Já z anglických sudí znám Howarda Webba, tak ten už pár let to má za sebou v uvozovkách, co se týče pískání.
0: Ano, to jo, ten předseda teď nějaké komisi, která říká, tohle bylo správně a tohle bylo špatně, většinou to nějakým způsobem říká, že to bylo dobře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím ti. Fotbalová Chelsea, ta hlásí novou posilu, přichází do ní ofenzivní záložník Morgan Rogers, o čemž píše snad každý britský zpravodajský server. Proč? To už v rubrice Zahraniční weby vysvětlí František Typovský. Hezké ráno, Františku.
2: Pěkné ráno. Hodně povyků vzbudila hlavně cenovka Rodgerse. Chelsea podle Sky Sports nebo BBC zaplatí Aston Ville 117 milionů liber, v přepočtu tedy něco přes 3 miliardy českých korun. A to znamená, že Rodgers je historicky nejdražším britským hráčem. BBC píše o tom, že Rodgers podstoupil zdravotní prohlídku hned potom, co přicestoval ze Spojených států, kde získal z Anglii na mistrovství světa bronz. Potom web The Guardian, ten se věnuje jedné konkrétní citaci Rodgerse, který v úvodním videu říká: připojuju se k největšímu klubu v Londýně. To samozřejmě nepotěší hlavně fanoušky ostatních celků z hlavního města Anglie, zejména příznivce Arsenalu, protože právě Arsenal měl o Rodgerse taky velký zájem. Podle Guardianu ale rozhodla osobnost trenéra Chelsea, tedy Xabiho Alonso.
0: No, pochopitelně, já jenom doplním to, když jsem četl teď německý web Kicker, tak o Anthony Taylorovi píšou, končí sudí, který neodpískal Kukurejovou ruku ve čtvrtfinále Eura 2024, takže Němci evidentně nemůžou zapomenout tomuto Angličanovi, že je potopil tehdy, ale to spíš jenom taková glosa, že to bývá všude asi stejné, no. Ty křivdy prostě cítí lidi stejně.
1: Tak ta křivda Německo-Anglie, tak když se podíváme jenom na šampionát 2010, to bylo střela z dárky, no. Franka Lamparda a ještě tehdy neexistující goal line technology, tak tam toho je samozřejmě dost.
2: A taky se stačí podívat třeba, když končil Pierluigi Collina, co vlastně se psalo tady u nás. Taky se hodně vzpomínalo třeba na Euro v roce 2000 a tu penaltu, nepenaltu v utkání proti Nizozemsku.
0: Tak já jsem se kouknul na web Sport.sk, protože ve včerejším vysílání jsme ráno řešili i soutěžní premiéru slovutného trenéra, respektive trenéra slovutného jména Slovanu Bratislava, Jaji Turého, a ta dopadla vítězně ve druhém předkole Ligy mistrů, totiž Slovan Bratislava zvítězil na půdě tbilisského týmu Iberia 1999 2-0 a nakročil do dalšího předkola. No a Jaja Turé hrával během své kariéry pod jedním daleko ještě slovutnějším trenérem.
1: No a o velkém přestupu, na což narážíš, se mluví právě i v souvislosti s italskou reprezentací. Jedním z kandidátů na nového trenéra je totiž tebou naznačovaný Pep Guardiola. Tak jak to aktuálně, Frank, těžko vypadá?
2: Při pohledu na italské weby se víceméně mluví jen o bývalém kouči Manchesteru City. Gazeta dello Sport cituje prezidenta italské fotbalové federace Giovanniho Malaga. Ten připouští, že s Guardiolou jedná a že peníze nebudou problém. Prý ale bude třeba při otázce financí takzvaně zatnout zuby a udělat výjimku proti ostatním adeptům na pozici trenéra. Nic prý ale není hotové. Malaga dodává, že ve hře jsou i jiná jména než ta nejčastěji skloňovaná. Mimochodem, mezi nejzvučnější kandidáty patří kromě Guardioli taky bývalý kouč Itálie Mancini nebo třeba legendární bývalý záložník vícero italských klubů Andrea Pirlo.
1: Jak slyším, peníze nebudou problém, tak mi trochu nabíhá husí kůže, no, ale snad se to v Itálii nějakým způsobem zvládne s trenérem reprezentace. Těžko říct, jestli to není možné vodítko, jak to zvládnout případně v Česku, kdyby tady taková úvaha byla.
0: Ale nemusíme se bát, Italové o Klinsmana nestojí. No, ale Guardiola má určitou spojitost, jako hráč, koukám, tady nastupoval na úvod milénia za Brešu nebo za AS Řím, nebyly to dlouhá angažmá, nebo dlouhé angažmá, ale přeci jenom tak možná asi Španělsko, Itálie nemá daleko ani k tomu jazyku, kdyby ho vzali. Bylo by to nejenom pro Italii asi zajímavé.
1: No, Klinsman v Hradci nehrál, no.
0: To je pravda. Tak František Typovský přinesl zajímavosti ze zahraničních webů, mimochodem navrátilec z dlouhých cest po mistrovství světa, tak Františku, jsme rádi, doufám, že i posluchači, že tě tu máme zpět.
2: Já jsem taky rád, že jsem doma.

0: V sobotu začíná fotbalová šance liga a na Radiožurnálu Sport čím dál častěji uslyšíte právě zmínky o fotbalových klubech, které se chystají i třeba s novými hráči na tu nadcházející sezonu. Dominik Javorček, který loni přišel do Slávy jako možná posila na levý kraj obrany, tak ten se tehdy zranil velmi těžce a až teď se nějakým způsobem může zapojit do dění, ale nebude to ve Slávy, bude hrát za Bohemku, co by hostující hráč právě z Edenu. Jinak třeba co se týče novinek, tak Slovácko to má spoustu různých posil, ale včera potvrdilo muže, který má zajímavé jméno Leoš Prior, 21-letý odchovanec Dukly, který naposledy působil v lotyšské Jelgavě. Opravdu to zmiňuji, zvláště protože to jméno mi přijde tak zajímavé. Vůbec nevím, jak hraje tenhle borec, je mladý, tak třeba to ukáže v nadcházející sezóně.
1: Snad o něm uslyšíme i kvůli tomu a díky tomu pro něj, jakým způsobem bude hrát. Pojďme také k novinkám u Baníku Ostrava, který vstoupí do nové sezóny po té minulé hodně nepovedené s mnoha změnami v hráčském kádru, ale tím to nekončí, během necelého kalendářního roku už s pátým trenérem Romanem Skuhravým a také novým výkonným ředitelem klubu Matějem Šturalou, který je ve funkci necelý měsíc.
2: Měl jsem o tom samozřejmě echo dopředu, nebyla to nahodilá záležitost, že by za mnou majitel přišel a řekl, budeš výkonným ředitelem, to ne. Samozřejmě bral jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou, protože je to velký krok, je to velká zodpovědnost a velká čest samozřejmě být výkonným ředitelem Baníku. Takže vlastně nebylo o čem moc dlouho přemýšlet, ale nějaký čas jsem si vzít musel.
3: Říká před startem nové sezóny bývalý marketingový ředitel Matěj Šturala. Baník vyměnil zhruba třetinu kádru, 9 hráčů odešlo, 7 přišlo. Podařilo se na přestup získat brankáře Martina Jedličku, který se stal po jarním hostování z Plzně novým kapitánem týmu.
4: Jsem tady 5 měsíců, že jo, takže jsem to neočekával, ale trenér se mě zeptal, co bych na to řekl a mám rád tlak, mám rád výzvy a je to zase nějaká další zkušenost do mý kariéry, která mi může pomoct a jsem připravený, aby byla úspěšná.
3: O jmenování Jedličky kapitánem rozhodl nový kouč Roman Skuhravý. Dalšími kapitány budou Kubala a Siňavský. Ti se představili na tradičním předsezonním setkání s fanoušky na Bazalech. Většina příznivců byla v minulé sezóně nespokojená s výsledky a výkony, ale také s horší komunikací klubu. Tak jako fanoušek Petr.
5: Celé ty roky jsme byli zvyklí vlastně od roku 2015, kde vlastně v Bacovrově ten Baník koupil. Byli jsme zvyklí na nějakou určitou zpětnou vazbu. Vždycky vlastně každý rok se chodil do restaurace Padlavem v Porubě, kde nějakým způsobem veškeré ty otázky, co jsme měli, tak jsme prostě s tím majitelem jsme vlastně probrali. A teďka za poslední rok prostě z ničeho nic, nevím proč, nevím jak. Najednou vlastně v rámci toho vedení a tak s náma nebylo vůbec hovořeno.
3: Ale nový výkonný ředitel Matěj Šturala chce tento dluh vůči fanoušku napravit.
2: Rozhodně chceme na tom postavit, jsme i domluvení se sportovním úsekem, že věci chceme mnohem víc komunikovat. Chceme komunikovat hlavně pravdivě, což doteď jsme dělali i tak, ale neříkám, že jsme všechny informace mohli říct. Samozřejmě jsme v tom jakoby značný omezení, jak angetama, tak co se týká těch smluv, tak prostě všechno nejde komentovat, ale budeme se snažit těm lidem prostě donést ty informace co nejdřív, jakmile to bude možné.
3: Doplňuje před sobotním startem ve Zlíně výkonný ředitel Baníku z Bazalu David Procházka, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
3: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michajlo Drapaty. Jeho předchůdce Oleksandra Syrského prezident odvolal. Tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartůňková i Valentová prošly do osmifinále turnaje v Praze. Na dálnici D7 před Prahou popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpět až 14 miliard korun. Kolika společností z Česka se to bude týkat, ale zatím není možné říct, pokračuje ředitel regionálního centra CzechTrade v Chicagu Pavel Eichner.
4: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
3: Cla se dotkla všech oborů, od strojírenství a zbrojní výroby přes zdravotnictví až třeba po design. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michajlo Drapaty. Ve funkci nahradil odvolaného generála Oleksandra Syrského.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michajla Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michajlem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrh. Návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nepodařilo najít.
6: Le casse du siècle.
7: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sport.
8: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji WTA v Praze. Krajanku Lindu Fruhvirtovou porazila ve dvou sadách. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 2-1 na sety. Před utkáním měla se soupeřkou vyrovnanou bilanci ze vzájemných duelů a tomu odpovídal i průběh zatím posledního a nakonec vítězného zápasu.
9: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
8: Do osmi finále postoupili taky Tereza Valentová a Nikola Bartůňková, naopak neuspěli Laura Samson a Jana Kovačková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Úvodem přinášíme aktualizované informace z dálnice D8. Ve směru z Ústí do Prahy těsně před sjezdem na Mělník na 18. kilometru chvíli blokovalo pravý pruh osobní auto po nehodě, narazilo do dopravního značení, teď už stojí mimo jízdní pruhy.
11: Takže ty mě překáže z provozu, my jsme tam jenom rychle zabrzdili a má propíchlý obě dvě levý pneumatiky, takže bude určitě osoba čekat na auta.
10: Jedete-li D8 dál směr Praha, bude to bez komplikací, brzdí se tradičně až v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a pomaleji se pokračuje do omezení ve Kbelské. Z druhé strany Novopatské od Černého mostu plná v celé délce, zdržení nabírají kamiony i osobní auta, a to od sjezdu z východní části okruhu. Dálnice D7 na příjezdu do metropole směrem ze Slaného zůstává ucpaná, od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru do zúžení u letiště je to přibližně na čtvrt hodiny. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy projíždějte velmi opatrně obcí Kámen. Hlásili jste nám porouchaný kamion stojící v pravém pruhu na průtahu obcí. Objíždí se Kyvadlově, z obou stran se krátce zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno nebo jasno, postupně ale čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou 15. Foukat má slabý, později mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy.
13: Krásné ráno vám přejeme, milí posluchači. 22. července je středa. A jsme tu s Martinem Charvátem.
14: Krásný den.
13: Tak dneska slaví svátek Magdaléna. Mám tady asi pranostiku teda. Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává. Našel jsem, on totiž je záznam historický a to jsem koukal teda opravdu do dávné historie, někdy rok 1270, zhruba tak, možná 13. století, že prý od tohoto dne až do, nevím, poloviny září pršilo tehdy v českých zemích, lůzích a hájích, tak možná od toho pochází i tahle pranostika, že by dneska mělo pršet, nevím.
14: No, kdyby nepršelo, asi budou všichni šťastnější o prázdninách. Na druhou stranu, po velice suchém jaru by to půda poměrně potřebovala a třeba by to potřebovaly i trávníky před ligovým začátkem, by se hezky zazelenaly, aby to na nich krásně šlo hráčům elitních českých klubů.
13: Ano, začíná liga o víkendu, tak já jsem vždycky takový, a asi to máte i vy, natěšený a taková ta očekávání, že to všechno bude zase krásné v těch barevných konturách. Vydrží mi to většinou tak dvě, maximálně tři kola.
14: No, co jsem se zatím bavil s různými příznivci různých klubů, tak vlastně velká část z nich se na ligu úplně netěší, protože jejich kluby buď nezvládly úplně posílit, a nebo výsledky v přípravě naznačovaly, že jim to zrovna dvakrát nejde.
13: Hmm. No tak třeba zaregistroval jsem, že Sparta včera představila své dresy, má tam spolupráci s tím svým partnerem, který je vlastně tvůrcem dresu. Vypadalo to, že představují nějakou velkou posilu a zatím těch posil je méně tedy než představených dresů. No tak to je logické, ale přece jenom myslím si, že třeba v tom spartianském národu trošku cítím jistou skepsi.
14: Tak po porážce v generálce 1-5 s Nuršilandem je to asi pochopitelné, začínají na Zbrojovce Brno nebo v Brně obecně. No, uvidíme, jestli to Spartě půjde, ale když už budu jmenovat různé kluby, tak i Baník, o kterém jsme mluvili před chvílí, nepřijde mi, že by tam bylo nějaké velké nadšení, jako třeba před dvěma lety.
13: Ano, myslím, že bude platit hodně, jdeme zápas od zápasu, my s Martinem Charvátem jdeme vstup od vstupu, máme určitou koncepci, ale přece občas varírujeme, tak následuje naše další hodinka, budeme se během ní bavit také o fotbalové lize, o fotbalových týmech, čeká sportovní přehled i rozhovor s Jiřím Ješkem o cyklistické Tour de France, tak poslouchejte.
14: Užijte si to.
12: Radiožurnál Sport,
0: Jan Pěruška a Martin Charvát.
15: Vzal si dva lízenky, dvě

0: O fotbalové šancelize uslyšíte v bohatém programu Radiožurnálu Sportnet v rámci desítek, ale už zítra chystají kolegové speciál před novou sezonou a jinak pochopitelně přímé přenosy, včetně streamu, takže můžete každý zápas slyšet zvlášť v podání některého z našich komentátorů.
1: A když říkáš desítku, tak už víme, kdo bude hostem v té zítřejší desítce, ne?
0: Ano, měl by to být Milan Petržela. Muž, který je rekordmanem v počtu prvoligových startů v celé historii, která je více než 100 letá, a taky který pamatuje vlastně účast Česka a české U20 na mistrovství světa 2003, zrovna včera jsem se už chystal, hráli tam tehdy taky proti Brazilcům, kteří s nimi remizovali, to byl tým Pavla Vrby v roce 2003, ale nakonec Brazilci i s Fernandinhem, kterého možná pamatujete z Manchesteru City, tak došli k celkovému vítězství. Češi bohužel tehdy nestačili na své soupeře ve skupině a vypadli.
1: Takže čtvrtek od 10 hodin přihrávky na trase Horvát Petržela budou znovu obnoveny. Tam to fungovalo vždycky velmi dobře, tenhle pas na křídlo.
0: A vlastně předloni, už je to předloni, jak to letí, byl Milan Petržela hostem živé desítky Pavla Horváta, když se rozjížděla tehdy druhé vydání v Plzni, tak tam byl taky, byla to velká zábava, tak myslím, že zítra by to mohlo platit taky. Byť se dotkneme asi i vlastně vážnějšího tématu, které souvisí s koncem jeho ve Slovácku a možná koncem celé té profesionální kariéry.
1: Tak uvidíme, co zítra zazní. Každopádně u Plzně teď zůstaneme právě v kontextu toho, že o víkendu začne nejvyšší česká soutěž, protože Plzeň bude obhajovat bronzovou pozici v té uplynulé nebo z té uplynulé sezóny.
0: Předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek tentokrát otevřeně vyhlásil útok na mistrovský titul.
2: Ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a poslední roky jsem vždycky říkal, že chceme být jenom do top 3 a chceme hrát evropský pohár, jak si myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší a já někdy nezastíral, že ty ambice mám vždycky ty nejvyšší.
3: Říká sebevědomě generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek. Ten před 9 lety přirovnal největší konkurenty Spartu a Slávy k tankům, proti kterým vyrukuje z klacky.
2: Já si myslím, že tenhle výrok byl dobrý, tenkrát se hodil, teď se můžeme upgradeovat, že samozřejmě myslím si, že máme srovnatelnou munici pro to, aby jsme bojovali se stejnýma zbraněma, takže já nechci v dnešní době to přirovnávat k tankům, ale myslím si, že jsme pro odlehčení jako vyzbrojení stejně na to, aby jsme mohli konkurovat a byl konkurenceschopný celkově jak Spartě Slávy, tak i v ostatním klubům, protože si myslím, že se to prostředí maličko mění v českém fotbale.
3: Změnami v českém fotbale myslí Adolf Šádek to, že po mistrovském titulu mohou podle něj pošilhávat kromě Plzně, Slávy a Sparty i další týmy.
2: Za mě v každém případě už to nebude jenom o Spartě a o Slávy. Já si opravdu myslím a troufnu si říct, že ty ambice na titul vyhlásí i někdo čtvrtý, takže pevně věřím, že nebudem sami a že to nebude považováno jako drzost, protože si myslím, že s ohledem na to, jak se mění transferová politika a filozofie těch klubů a investice do toho vložení těch majitelů, tak si myslím, že ty ambice na ty vyšší umístění si budou dělat všichni.
3: V loni západočeský klub zakoupil zbrojařský miliardář Michal Strnad a fanoušci určitě očekávali více posil. Ze zahraničí přišli ale pouze srbský záložník Pirgič a gambijský útočník Fál. Z Karviné si trenér Hyský přivedl dvojici Prepsl Boháč.
2: Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě, že jsme ho drobně zredukovali, přivedli jsme kvalitní hráče. Samozřejmě v optice fanoušků asi čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. My si myslím, že se to snažíme pořád dělat stejně a jinak. Máme vlastní filozofii pro to, jak posilovat, jak se připravovat na ten soutěžní ročník. Takže z mýho pohledu myslím, že jsme posílili dobře. Tím, že jsme zůstali pohromadě, hodně jsme doplnili.
3: Myslí si Adolf Šádek, přestože má Viktoria po vstupu Michala Strnada do klubu vyšší finanční možnosti, nechce se pouštět do přestupových dostihů. Kolik peněz je ale Viktoria ochotna za hráče zaplatit, generální ředitel neprozradil.
2: Určitě vám neřeknu žádný číslo, protože tím bych si nalepil cenovku zezadu a pokaždý, když bych někam zavolal, tak bych věděl, že to číslo je tohle. Takže já si myslím, že není žádný cenový strop, ale máme zase v klubu, si myslím, všichni rozum a víme, že hráči stojí o tolik víc, tak určitě neumí o tolik víc.
3: Konstatuje předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek. První přímý přenos nové sezony ze Štruncových sadů si na Radiožurnálu Sport můžete naladit v sobotu. Západočeši se od 17 hodin utkají s Libercem. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: 7 hodin 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Je léto, tak trochu k plavání. Jenep Jeruško, ty určitě víš, kdo to je Summer McIntoshová.
1: To je velmi výrazná a teď nevím, americká plavkyně.
0: Kanadská plavkyně vlastně před 2 týdny překonala ten poslední ženský rekord, který platil z éry takzvaných super plavek, vlastně nejstarší ženský světový rekord. Světové rekordy drží v podstatě na velké části už těch ženských distancí, ať už se týká delších tratí, nebo třeba právě 200 metrů motýlek, což byl právě ten zmíněný nejstarší ženský rekord. No a teď už se vyloupla v uvozovkách další McIntoshová a po Summer McIntoshové se dostává do popředí Autumn McIntoshová, což je zase americká plavkyně, ale je to zajímavé, jak po Summer přichází Autumn, tak kdyby náhodou v Austrálii třeba našli i nějakou Winter McIntoshovou, tak by za chvíli mohli dát dohromady celé roční období.
1: To je teda velmi zajímavé, jak ty, nebo jak ta jména souvisí, ale tedy naznačuje, že je možné, že se pak tedy tahle roční období bez zimy zatím sejdou třeba v jednom bazénu.
0: No, teoreticky by i mohli, protože Autumn McIntoshové je 13 let, připomněte zmíněné Summer, je stále jenom 19, stále je to teenager, ještě velkou část své kariéry má tahle nejúspěšnější olympionička napříč všemi sporty na posledních hrách v Paříži před sebou, takže je teoreticky možné, že Summer a Autumn se třeba potkají v jednom bazénu už na nadcházející olympiádě v LA. I když Autumn tam, ona jak plave delší tratě, tak to bude mít hodně složité, když její soupeřkou v té reprezentaci na 2 místa je i Katie Ledecká, no a ta stále ještě plavat chce minimálně na té nadcházející olympiádě.
1: Je pravda, že na to si vzpomínám dost živě, byť je to 17 let, teď to bude vlastně 17 let od zahájení toho světového šampionátu v Římě v roce 2009, kdy tam padaly rekordy jak na běžícím pásu. No, já jsem si pak samozřejmě říkal, jestli běžného smrtelníka koupě těchto celotělových plavek někam posune a nakonec jsem dospěl k názoru, že ne, tak jsem si nekupoval teda.
0: Možná ti udrží lépe nad hladinou a bude ti jako neoprenu v tom smyslu menší zima, no, ale nám to nepomůže.
1: Pravda, že v tom létě jsem jedinkrát v životě plaval v moři v neoprénu, tak možná to mělo nějakou úplně zvláštní souvislost. Ale tak vzpomínáme na to, třeba nějaké světové rekordy zase takhle se s nimi roztrhne pytel s nějakou novou technologickou novinkou, ale nevím, co by to muselo být teda.
0: No, v plavkách už by to být nemělo, už se nějakým způsobem naznačuje, že tohle je ne na úrovni technologického dopingu, ale výrazná technologická pomoc, no, která zkrátka v plavání není žádoucí.
1: Dobře, protože je tady Martin Charvát, tak vám to zpestřil i tématem plavání, nicméně teď se vracíme k tomu, co je tak zaběhnutější a obvyklejší k fotbalu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Fotbalisty Jablonce už zítra čeká vstup do 2. kola kvalifikace konferenční ligy v chorvatském Varaždinu.
1: Tým trenéra Luboše Kozla, ale myslí i na víkendový start šance ligy. Kádr týmu neprošel výraznou obměnou, přišla hlavně zkušenost.
0: Především v příchodu Antonína Růska, Filipa Vechety nebo Kevina Prince Mily. Nejdražší posilou se ale stal srbský stoper Dušan Pavlovič.
1: V uplynulém ročníku nejvyšší soutěže Jablonec skončil 5. a ve finále poháru podlehl Karviné.
0: Tím severočeský klub přišel o přímý postup do pohárové Evropy. Nakonec se ale do evropské scény dostal. Vybavíte si konečný výsledek finále MOL Cupu hraného v Hradci Králové?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Asi jste si vybavili, že Jablonec v tom finále vedl, nakonec ale s Karvinou prohrál 1-3.
1: Ano, ale jablonečtí se právě po vyloučení karvinského, tedy finálového soupeře z evropských pohárů, těch pohárů dočkali.
0: Před ligovým startem tak tým čeká zmíněná konfrontace s chorvatským fotbalem, jak říká Jan Hanuš.
3: V tom módu to bylo takový, že jsme to přáli už vlastně tu sezonu předtím, když se nám to v tom posledním zápase taky uteklo. Kdyby jsme to zvládli, tak všichni bychom byli úplně strašně nadšený z toho. Teďka, i když víme, že mohli jsme ještě jako víc, kdyby jsme zvládli samozřejmě finále poháru, ale i tak hrát pohár je jako skvělý a uvidíme, takže jako ta motivace v tom samozřejmě je i celkově pro ten klub, že to je skvělý a že doufám, že to zvládneme.
0: Jablonec v posledních letech v případě šance ligy pravidelně bojuje o nejvyšší příčky a na to chtějí Severočeši navázat.
4: Chceme stavět na té ose, která tady posledních několik let byla, protože uvědomíme si, že pro klub jako Jablonec skončit dvakrát po sobě na pátém místě v lize a do toho jednou hrát finále.

0: šel trénovat nároďák Ačko a to by prý podle některých bylo vlastně největší takovou jako komplikací té jablonecké sezony, pokud by se to tak stalo.
1: Možností je stále mnoho, nikdo nic nenaznačil.
0: Ale jak říkal vlastně ten jeden expertů z Itálie, z italského svazu, když hledají Guardiolu, peníze máme, tak je dobré, kdyby se to říkalo i v Česku.

0: Radiožurnál půl osmé. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé po nákaze hantavirem. Potvrdilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu se nepotvrdilo, že by se nákaza šířila kontaktem mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na nizozemské výletní lodi. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška žádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád, odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo 48 milionů korun. Dotace

0: se může pokrýt maximálně 65% nákladů.
1: Sport.
0: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. místo. Vyhráli Slovinci a Australanky. V dějišti příštích olympijských her měli ke stupňům vítězů blíž Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Vít Přendiš. Kvůli dvousekundové penalizaci za dotek branky je od bronzu dělilo 24 setin sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D1 u Holubic a čerstvá nehoda na dálnici D7 za Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov jen kratší zdržení mezi 211. a 208. kilometrem. Směrem z Prahy se chvílemi zpomaluje už před výstavištěm na 188. Výrazněji pak až u sjezdu na Mikulov. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směr Slaný za Tuchoměřicemi na 4. kilometru hlásíte nehodu. V levém pruhu osobní auto, další pak v odstavném. Silnice 50 zpět na jih Moravy, z Hradiště do Brna a dvě krátká zdržení na trase. Nejprve kvůli omezení na obchvatu z Lechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech se projíždí kyvadlově, provoz řídí semafory. Silnice 16 před Novou Vsí, respektive před nájezdem na D8, kolony z obou stran ve směru na Velvary, navíc nehoda, jede se tam kyvadlově. A nakonec Praha, jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most. Voláte nám od Spořilova, větší překážku v pravém pruhu.
3: Zatáčce za napojením u Spořilovský ještě před benzínkou Shell, tam je taková pravotočová zatáčka, tak v té zatáčce stojí v pravém pruhu kamion. Vypadá nepojízdně na blikačkách.
2: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad Českem je aktuálně jasno až polojasno, jen v severovýchodní polovině našeho území je oblačno. Přeháňka se právě objevuje v okolí Slavkova u Brna. Teploty už pomalu stoupají, pohybují se většinou mezi 10 a 15 stupni. Po ránu bylo ale opět chladněji a na Šumavě zase mrzlo. Na Kvildě Perle klesla teplota k minus 2 stupňům. Přes den na horách vystoupá teplota k 15 stupňům, jinde se bude pohybovat v intervalu od 19 do 24, na jižní Moravě do 120 stupňů. A obloha ještě zpočátku vydrží spíše slunečná, jasná až polojasná. Postupně ale se bude zatahovat a odpoledne a večer se mohou opět na severu našeho území vyskytnout ojedinělé dešťové přehánky. Vítr dnes povane zpočátku jen slabý, postupně mírný od západu až severozápadu. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme všem krásné ráno a můžeme jít na takovou tu rubriku, ve které vám říkáme, co se stalo v uplynulých hodinách, anebo co nás čeká, a mělo by to být opravdu v rámci zpravodajských hodnot.
1: Fotbalisti Jablonce a Hradce Králové se připravují na začátek klubové sezóny. Už zítra večer rozehrají kvalifikaci evropských pohárů. Severočeši nastoupí v chorvatském Varaždínu. Hradec bude hrát v Norsku v Tromsø. Oba zápasy uslyšíte v našem přímém přenosu.
0: Tak jste už zvyklí. A právě z Chorvatska i z Norska se už dnes během dne připojí naši reportéři do vysílání. Je 22. července, máme tu první sportovní přehled, ten připravil František Typovský, kterého vítáme po návratu z dlouhých cest napříč Spojenými státy americkými, napříč fotbalovým mundialem. Františku, vítej zpět a pojď na to.
2: Pěkné ráno. Do osmifinále turnaje Live Sport Prague Open postoupily další čtyři české tenistky. Barbora Krejčíková vyřadila Krajenku Lindu Fruhvirtovou. Nikola Bartuňková porazila Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety. Bartuňková se jako hráčka klubu z Pražské Štvanice mohla opírat o velkou podporu domácího publika.
3: Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super, a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě na Center Courtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No.
2: Kromě Krejčíkové a Bartuňkové slaví postup do osmifinále v Praze i Tereza Valentová a Sára Bejlek. Z turnaje naopak vypadly Jana Kovačková a Laura Samson.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládli kvalifikaci, na rozdíl od Galuškové, která vypadla. 23-letá Beková zůstává navzdory povedenému výkonu opatrná.
4: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no, a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no, uvidím.
0: Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovenska, který vede v průběžném pořadí právě před Evenepoelem o 4,5 minuty. Nejlepším z trojice českých reprezentantů byl 28. Jakub Otruba.
2: Bývalý fotbalista pražské Slávie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdřív ve druhém kole šance ligy. Bořil se provinil vyloučením a vyhrožováním rozhodčímu v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové.
1: Blíží se nová sezóna, cílem plzeňských fotbalistů je v ní mistrovský titul. Potvrdil to předseda představenstva klubu a generální ředitel Plzně Adolf Šádek.
5: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
1: V loňském ročníku skončila Plzeň třetí, do nové sezóny šance ligy vstoupí sobotním zápasem s Libercem.
2: Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. A podobnou zprávu zveřejnila i dvojnásobná olympijská vítězka v biatlonu, Švédka Hanna Ebergová.
0: Dálkař Radek Juška na mítinku v Banské Bystrici skočil 818 cm a na 13 cm se přiblížil vlastnímu českému rekordu. 33-letý atlet předvedl svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Jeho národní maximum je ještě o další rok starší.
2: A na závěr smutná zpráva, ve věku 50 let zemřel norský skifař Olaf Tufte. Oznámila to rodina veslaře, který získal dvě olympijská zlata na hrách v Pekingu 2008 před druhým Ondřejem Sinkem. Celkem Tufte startoval na 7 olympiádách.
0: Tolik sportovní přehled číslo 1 ve středu 22. července. Připravil ho František Typovský, kterému moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Včera ráno jsme si tady připomínali 30. výročí dne, kdy se stal dánský cyklista Bjarne Riis vítězem Tour de France. Dánští cyklisté jsou, myslím, že jako dosti běžnými třeba příslušníky světové špičky, ale co se týče třeba těch ještě severněji žijících lidí, jako jsou Skandinávci, tak nevím úplně přesně, zda Finové nebo Švédové. Norové ano, ale zda Finové, Švédové platí úplně za elitní cyklisty, aby si to takhle spojoval s nimi. Já teda úplně ne. Protože u Norů si můžeme vybavit některá jména, ale přece jenom tady bychom museli hodně asi pátrat, pokud by nás někdo napadl. No Martine,
1: no, asi
0: ale...
1: jo, pátrám v hlavě právě, jak o tom mluvíš. No,
0: ale aby to byl třeba Finn, který navíc jezdí elitně a hodně rychle na 4 kolech a ještě se věnoval cyklistice, to je úplný unikát.
1: No je to zajímavá situace, ale Valtteri Bottas, na kterého narážíš, tak by se mohl objevit v Česku. Vypadá to jako čím dál pravděpodobnější a v cyklistických kruzích se proslýchá, že tento pilot Formule 1, který má před sebou závod mistrovství světa na Hungaroringu o tom následujícím víkendu, tedy to, co bude teď pátek, sobota, neděle, tak ten následující víkend by mohl strávit v Česku, protože on je vášnivým závodníkem na gravelu, takové té napůl variantě silničního kola a horského kola, respektive konstrukci to má plus minus jako to kolo silniční, akorát to má pláště na horské kolo. A Valtteri Bottas, vypadá to, že by měl velice pravděpodobně jet závod světové série v Hlinsku, a to 1. srpna. Hmm.
0: No já jsem pátral, když jsi mi řekl tuhle informaci před nějakým časem, v našem vysílání jsi to neřekl ještě, ale jakou může mít on spojitost s koly, tak... asi za vším hledej ženu.
1: Myslíš Tiffany Cromwellovou, jeho přítelkyni, která je právě závodnicí na silničním i gravelovém kole. Je možné, že to samozřejmě tímto směrem směřuje, ale Valtteri Bottas obecně předtím, než poznal svou přítelkyni, tak jezdil na konvali. Tak oni, piloti Formule 1, musí mít nějakou přípravu a kolo k ní poměrně dobře patří. Vlastně, když si přečteš i starší rozhovory s Valtteri Bottasem, tak on tam mluví o tom, že kolo se vlastně velmi dobře doplňuje a ostatně i řada závodníků třeba používala kolo k tomu, aby si projeli trati jednotlivých okruhů. A když se taky podíváš, s kým třeba jezdí tady Pogačar na výšťky po Monaku, tak to je Carlos Sainz. Mm-hmm.
0: No tak to je zajímavé. On Valtteri Bottas i ve své domovině ve Finsku v Lahti založil nějaké gravelové závody. Ostatně sám předloni se účastnil mistrovství světa v kategorii do 39 let. Skončil snad 134. z 233 účastníků, což není nic závratného, ale zase to není úplný průšvih. A tak to je zajímavost, která se váže k tomuhle Finovi, kterému je 630 a teď tedy vedle těch 4 kol. Možná v Česku bude závodit na dvou.
1: No, ono to dává smysl pro Valtteriho Bottase, ne kvůli tomu, že by si vybral nějaký závod, ale on by chtěl na mistrovství světa, které bývá na gravelu na podzim, a on se na ní nějak potřebuje kvalifikovat. No a může se kvalifikovat právě přes závod světové série a ten se právě pojede v Hlinsku. Pro něj ideální termín vzhledem k tomu, že je samozřejmě léto, tak v zimě ani Finn nechce závodit, a také, že on bude mít přibližně 3týdenní pauzu mezi závody mistrovství světa Formule 1.
0: Abychom jenom připomněli na závěr, o kom mluvíme, o účastníkovi šampionátu, dlouholetém účastníkovi, který byl dvakrát v celkovém pořadí druhý za svým stávým kolegou Lewisem Hamiltonem a vyhrál celkem 10 závodů Formule 1. Teoreticky tedy, pokud to chápu dobře, 1. 2. srpna by se mohlo objevit v Hlinsku na gravelu na kole. To je zajímavost, kterou přinesl Martin Chrvát. Děkujeme za to.

0: Máme tady další návrat k tenisovému turnaji Live Sport Prague Open, protože dneska je na programu druhé kolo a samozřejmě máme radost, že spousta Češek se v něm představí.
1: Ano, hned 4 české tenistky prošly v úterý právě na tomto turnaji do druhého kola. Kromě Nikoly Bartuňkové, Sáry Bejlek a Barbory Krejčíkové se to povedlo také Tereze Valentové.
0: Ta si bez větších problémů poradila s Australankou Honovou a vyhrála 6-1 a 6-3.
2: Tereza Valentová v Praze obhajuje semifinálovou účast. Na Štlenickém centrálním dvorci se v prvním kole zdržela jen 69 minut.
3: Přímý bod z podání a radost Terezy Valentové. Teď už je dobojováno.
2: Oproti loňskému roku se turnaj tentokrát přestěhoval ze spartianských kurtů ve Stromovce na Štvanici. Ale Valentová, která působí právě na Spartě, si akci užívá úplně stejně.
4: Jo, tak já ty český turnaj zbožňuju, takže já jsem strašně ráda, že zase můžu být tady a to se můžu hrát. Tak samozřejmě, že to není úplně doma, ale tak je to 5 minut od tady, tam teď, takže hlavně, že to zůstalo nějak takhle poblíž, že to mám blízko domů, můžu spát doma ve své posteli, takže to je super. A ten centr je super. Já si to užívám každou chvilku na tom kurtě, takže když třeba dobrou výměna se zahraje nebo něco, tak ty diváci potom jako šílej, takže já šílem s nima tak trošku.
2: Řekla spokojená Tereza Valentová, kterou na tribunách podporovala řada lidí, a to včetně jejich učitelů. Není to tak dávno, co česká tenistka úspěšně složila maturitní zkoušku.
4: Takže tady ty učitelé, co jsou tady, tak jsou skvělí a vlastně podle mě byly na těch maturitách, takže no, takže mě jsme takto viděli naživo.
2: Řekla Tereza Valentová, pro kterou složení maturity byla priorita.
4: Za mě to je prostě důležitý a prostě chci mít tu maturitu, chci mít ten papír. Takže asi tak a cítím, no samozřejmě já jsem dokončila tu maturitu a najednou jsem měla den volna a říkala jsem si, ty co budu dělat, takže se nemusím učit a prostě každou chvilku, co jsem měla volno, tak jsem se učila, že jo, takže teďka najednou nemusím a můžu se jako soustředit plně jenom na ten tenis a jsem strašně ráda, že už to mám za sebou.
2: Teď se Tereza Valentová může plně soustředit na zápas druhého kola na Live Sport Prague Open. Její soupeřkou bude Australanka Jointová. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
5: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
6: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
5: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
6: Od 20. do 26. července.
5: Užijte si špičkový tenis s Radiožurnálem Sport.

0: Kuba Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Je 8 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody české jachty z letošního června. Překladatelé a tlumočníci protestují proti zrušení samostatného oboru na Univerzitě Karlově. Belgický cyklista Evenepoel vyhrál na Tour de France časovku a upevnil si celkové druhé místo. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona odrudné ze 4. kilometru a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku sejdou s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nové informace a my k tomu řekneme víc už za chvíli po těchto zprávách. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Podle Anešky Charvátové, která na ústavu vyučuje, má samostatné pracoviště význam hlavně proto, že budoucím překladatelům a tlumočníkům zajišťuje specializovanou přípravu.
3: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice. Tou výhodou u nás je to, že se sice studuje 5 různých jazyků, ale řada předmětů je průřezová nebo společná: teorie tlumočení, základy tlumočení.
2: Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Podrobnosti k tomu chystáme v ranním radiožurnálu před 8:45. Hlavním velitelem ukrajinské armády je nově Michajlo Drapaty. Doteď vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele armády nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
4: Je faktem, že Oleksandr Syrský dosáhl pro Ukrajinu významných úspěchů při obraně Kyjeva, v ofenzivní operaci u Charkova i v kurské operaci. Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží náležitou úctu. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému z našich bojovníků za to, že Ukrajina zaujímá na frontě silnou pozici.
2: Za 20 minut se v ranním radiožurnálu spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem. Pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan, podle vědce Johana Gregora Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek a to může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celém Česku, pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
5: Nyní pracujeme na tom, aby jsme měli další odrůdy k dispozici. V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20%, a toto léčebné konopí bude určeno pro pacienty, kteří vyžadují tento vyšší poměr.
6: Sport. 16. etapu Tour de France, kterou byla časovka, vyhrál Belgičan Remco Evenepoel, druhý skončil Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z českých jezdců byl Jakub Otruba na 28. místě. Pro Evenepoela mělo toto etapové vítězství i osobní význam.
7: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku túru jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
6: V čele průběžného pořadí zůstává Pogačar, který vede o víc než 4,5 minuty před vítězem časovky Evenepoelem. 17. sprinterská etapa, dlouhá téměř 175 kilometrů, odstartuje ve 12 hodin a 15 minut.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí v tunelu Panenská na dálnici D8 a zdržení na D5 od Rudné. Na D8 směrem z Německa do Ústí stále velice obezřetně v tunelu Panenská. Varování kvůli chodci v tunelu. Na místo spěchá policejní hlídka. D5 na příjezdu do Prahy se plní od Rudné ze 4. kilometru. Jsou to jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Pomaleji pak pokračují i okruhem směrem k D1 až za Ořech na 19. kilometr. Silnice 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem je dočasně v obou směrech uzavřená. Za odbočkou na Okna zasahují u vážné kolize 3 osobních aut. Odklon dopravy na místě řídí policie. A silnice 35 na trase z Moravské Třebové do Mohelnice za Studenou Loučkou je nehoda.
10: Směr na Mohelnice zablokovaný hasiči. Momentálně tam přijíždělo druhé hasičské auto a jezdí se kyvadlově. Řídí to policie, takže kolony v obou směrech. Jak z Mohelnice, tak z Moravské Třebové v tom kopci.
9: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na severu ojediněle přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
11: Krásný den, milí posluchači, středa 22. července vstupujeme na Radiožurnálu Sport do třetí vysílací hodiny společně s Martinem Charvátem.
7: Dobrý den.
11: Tak Martine, dnešní datum se váže taky k určitému výročí 21 let od chvíle, kdy Jelena Isinbájevová jako první tyčkařka historie překonala 5metrovou hranici. Tahle fenomenální ruská atletka během své kariéry vylepšila celkem 30krát světový rekord venku i v hale dohromady. Ale samozřejmě to bylo spojené i s tím posouváním o ten centimetr, které možná má před sebou i teď aktuální fenomén Mondo Duplantis.
7: Tak on už to praktikuje poměrně dobře a úspěšně.
11: Já myslím teď, že to už bude opravdu třeba o ten centáček, no jenom.
7: Myslíš jenom? Já si myslím, že ještě tam pár centimetrů má, když si například vezmu jeho olympijský výkon, tak tam to vypadalo, že v některých chvílích, že tam snad bude mít ještě 30 centimetrů třeba rezervu, ale od té doby už se také o pár posunul.
11: Ano, k tomu se váže taky ta vlastně radostná informace, která přišla od Amálie Švábíkové, elitní české tyčkařky, která tedy ve 26 letech oznámila přerušení kariéry z důvodu toho, že je těhotná a že se svým partnerem desetibojařem Ondřejem Kopeckým očekávají rodinu a přírůstek.
7: Nicméně, když jsi byl u těch výročí, říkal jsi 21 let, mám tu 20leté výročí, ty jsi expert na anglický fotbal, tušíš, jaké výročí se může vázat k takovému Arsenalu, londýnskému to klubu?
11: 20 let od roku 2006, no tak možná nějaký třeba premiérový zápas na novém stadionu tehdy?
7: No, nový stadion. Vůbec ano. To otevření Emirates Stadium, to bylo právě dnes před 20 lety. Arsenal si poprvé kopnul právě na Emirates a to už je samozřejmě chvíle, kdy to staré Highbury už je nefunkční.
11: A tehdy stálo ještě, já jsem byl v Londýně naposledy asi předloni a tam už vlastně, a tu už je dlouhou dobu, místo starého Highbury už jsou vlastně byty, taková pěkná čtvrť, docela ten stadion je na dohled ten nový.
7: Asi drahá
11: ta čtvrť bude, podle mě jo, no. Ale tak pokud byste jeli do Londýna a ještě jste třeba nebyli v téhle severní části, tak myslím, že stojí za to navštívit, tam blízko z metra, z autobusu, takže i zazpomínat si můžete.
7: Tak o to dražší bude.
11: Na Radiožurnálu Sport pokračuje, připomínám soutěž 850, ale do té doby spousta zajímavých témat.
8: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: V neděli sice skončilo fotbalové mistrovství světa, ale přímo ve Spojených státech amerických rozjeli své závody v rámci světového šampionátu vodní slalomáři, takže můžete v odpoledních a večerních hodinách slyšet přímo z místa našeho reportéra Jana Suchana, který pak glosuje to dění taky v 6:10, takže to jsou pravidelné časy. Můžete si třeba i zpětně v našem archivu pustit jeho návrat k tomu, co se dělo včera, a my se teď o tom taky pobavíme.
1: Ač vodní slalomáři, tak je poměrně dost trápí v americké Oklahomě vysoké teploty. Pod 30 stupňů Celsia neklesnou ani v noci a při týmových závodech kajakářů a kajakářek se dostali také přes 40.
2: Tak jak to snášíte?
3: No, já si myslím, že jako... No blbě, no, ale tak to tady všichni.
2: Směje se Amálie Hilgertová s ledovým ručníkem kolem krku.
3: Je to strašný, jako my jsme se bavili třeba s Jessicou Fox, ona říkala, že na čtvrtinách měla tep 180 prostě, no, a myslím si, že jako všichni tady trpíme hodně podobně, je to vlastně vidět, že každý tady na sobě má nějaký chladící ručník, nebo prostě leduje si hlavu.
2: Ondřej Cvikl, to vypadá, že v tom parném dni je takovým nosičem vody.
4: No, spíš bych řekl nosičem ledu.
2: Trenéra Amálie Hilgertové jsem zastavil, když právě nesl velký chladící box, a když ho otevřel, tak v něm sice byly i lahve s vodou, ale také spousta kostek ledu a v nich i namočené ručníky na schlazení pro závodníky.
4: Před startem těsně hned jsem tam měl přichystanou lednici, studený hadr na hlavu, ještě 5 minut před startem. Pak se trochu napít a jet, a to samý po dojezdu do cíle, no.
2: A po něm zase rychle do klimatizovaných míst nebo třeba do ledových bazénků, které organizátoři závodníkům nachystali. Nezbytností jsou také pokrývky hlavy a ideálně i krku. A určitě se hodí i takzvaný heat training, kterému se čeští vodní slalomáři věnovali ještě před odletem do Ameriky.
5: To znamená, že jsem oblečený buď chodil na kolečkový lyže běhat, nebo do posilovny třeba na běhátko, abych to tělo vlastně připravil tu vysokou teplotu, takže i když v Praze třeba padaly 30, tak já jsem v mikině pobíhal po Strahovce, nebo kde to šlo.
2: Popisuje Vít Přindiš.
5: Prostě hodinu, hodinu a půl jsem trávil tou aerobní aktivitou v nějakým rozumným středním pásmu, to znamená, abych to nehnal vysoko tepama, abych se dokázal udržet, ale abych se vlastně to tělo cíleně snažil přehřát, abych se pohyboval prostě v takových těch krajních hodnotách, kdy to tělo se učí pracovat s tím právě zatížením toho tepla.
2: Možná i díky tomu postoupil vodní slalomář Vít Přindiš do semifinále mistrovství světa, stejně jako další 4 čeští kajakáři. Dnes se totéž bude pokoušet 6 českých kanoistů. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Nějaká žďor pro naše vysílání o podivných rybičkách, nevím jak podivné, plavou v Ženevském jezeře, ale tuším, že včera při časovce jednotlivců na Tour de France úplně cyklisti neměli možnost zkoumat, co tam teda plave.
1: Po druhé za sebou vyhrál etapu Tour de France Remco Evenepoel, poté co zvítězil v horách, tentokrát vítězil právě v disciplíně, ve které je ostatně nejlepší na světě.
0: Povedlo se mu to před Tadejem Pogačarem a sledoval to přímo z místa také náš kolega a tvář pořadu Kilometry Jiří Ježek, kterého vítáme ve vysílání. Krásné ráno, Jirko.
2: Krásné ráno od Ženevského jezera.
1: Jak jsi hodnotil režii, která vlastně v úzovkách postihla v těch včerejších výsledcích Matyáse Vacka? Protože Matyáš Vacek je nejlepší český časovkář, co se týče jeho možných ambic, tak Evenepoel je lepší, ale mohl být hodně, hodně vysoko, nicméně nakonec není.
2: No, já jsem věřil, že v té včerejší etapě, v té individuální časovce na 26 kilometrů, že by Matyáš Vacek, pokud by dostal šanci od týmu jet na 100%, takže by jistě byl v první pětce, možná by dokonce bojoval o vítězství a byl by schopný zajet nějaký čas podobný tady Pogačarovi a byl by tak jen o pár vteřin třeba za Remco Evenepoelem. To všechno je kdyby, protože jak už před startem Matyáše Vacka jsem měl možnost mluvit s sportovními řediteli týmu Lidl Trek, tak oni mi říkali, ať rozhodně na něj peníze nevsázím, že dostal pokyn jet tu časovku tak, aby se příliš neunavil, protože dnešní den, dnešní etapa, která nás čeká, tak je pro Lidl Trek obrovsky důležitá a že Matyáš Vacek musí mít svoje úkoly právě v té dnešní etapě, takže on bude k pomoci Matsi Pedersenovi za prvé hájit zelený trikot nejlepšího sportéra Matse Pedersena a tuhle tu práci tady Matyáš Vacek odvádí skvěle a také budou chtít bojovat o dnešní etapu, o vítězství. Nevím, jestli možná dostane třeba i Matyáš příležitost tu etapu vyhrát, nicméně jeho úkolem a úkolem Quina Simonce, druhého pomocníka Matse Pedersena, bude tu dnešní etapu udělat velice těžkou hned od startu, takže pokud někdo fandí tomuhle týmu a Matyáši Vackovi, tak bych doporučoval sledovat ten dnešní den hned od 0. kilometru, protože by určitě chtěli jet velice aktivně.
1: Vzhledem k tomu, že další etapy jsou v horách anebo minimálně kopcích, tak vlastně se z té tur úplně vytrácí to, že někdy měl Matyáš Vacek možnost, měl mít možnost jet na sebe. A tak nějak to vypadá, že vlastně celou tu tour stráví jako pomocník. Není to škoda při jeho výkonnosti, kterou před tour i na tour má?
2: Rozhodně to škoda je. Ředitelem nebo vlastně generálním ředitelem celého týmu Lidl Trek bude od září Andy Schleck a já jsem s ním včera mluvil a on říkal, mě to taky mrzí, ale prostě my ho potřebujeme pro tu práci. Je strašná škoda, že zrovna on nemůže využít tu svoji životní formu, kterou letos už od závodu okolo Švýcarska má. Ale bohužel prostě ta týmová strategie je tak nastavená, že ty cíle, které si dala Lidl Trek před startem Tour de France, zatím Matyáš Vacek plní 100% a to je ta jeho práce v cyklistice. Někdy to prostě není o tom, že ten závodník dostane šanci vyhrávat, ale je obrovsky ceněný v tom týmu právě pro tu jeho práci. Na druhou stranu si myslím, že ta dnešní etapa, pokud se Matyáši Vackovi podaří dostat Matse Pedersena do pozice, že bude bojovat vlastně o to, že jako jediný z těch závodníků, kteří bojují o zelený trikot, bude vepředu, tak pak je možnost, že by Matyáš Vacek třeba v posledních kilometrech té dnešní etapy mohl dostat šanci zkusit naskočit do nějakého pozdního úniku z té přední skupiny a bojovat o vítězství v etapě. Ale takovýhle závodníků samozřejmě bude dneska spousta, protože dneska dneska je to poslední šance na nějaký velký únik a o to dostat se do skupinky nějakých třeba 25-30 lidí, kteří dneska se budou chtít odtrhnout od pelotonu, bude veliký tlak a těch lidí tam bude strašně moc.
0: Je pravda, že dneska tam jsou vlastně velmi rychle 4 ta stoupání nižších kategorií, ale Jirko, přece jenom se vrátím ke včerejšku, protože druhá etapa za sebou po tom volném dni, tedy druhá, nabídla odstoupení borce z elitní pětky toho celkového pořadí. Po Vingegaardovi to byl Florian Lipovic, který nešťastně upadl v zatáčce, která, nevím, jak vypadala z tvého pohledu, zda byla tak nebezpečná, ale odnesl to teda opravdu špatně.
2: No, byla to zatáčka vlastně při té časovce, kdy závodníci jedou na těch aerodynamických speciálech, mají ruce v takových těch nástavcích a to kolo se velice těžko ovládá. A na té časovce byl poměrně dlouhý sjezd, v polovině té časovky byl kopec, ze kterého se pak klesalo poměrně technickým sjezdem do posledních kilometrů a Florian Lipovic prostě přehnal rychlost do jedné zatáčky, vylétl z ní, prostě ho to vyneslo a bohužel musel odstoupit. Ve stejné zatáčce měl pár minut po něm velký problém i Tadej Pogačar a věřím tomu, že naštěstí dostal pokyny na poslední chvíli od svého doprovodného vozidla, že právě v téhle zatáčce pár minut před ním vylétl Florian Lipovic, takže Tadej Pogačar to ustál, ale i pro něj to mohlo skončit. Tady je vidět, že přestože třeba může mít někdo tak neskutečnou formu a být takovým fenoménem jako Tadej Pogačar, tak prostě nesmí polevit ani prostě v jednom metru z těch 3300 kilometrů, které trvá Tour de France, a ta pozornost je potřeba prostě non-stop a je vidět, že stačí chvilička, jenom maličko třeba polevit to soustředění a může to znamenat odstoupení z celé Tour.
1: V noci na neděli byli dopingoví komisaři u stáje Vismalize Bike, následující den spadl Jonas Vingegaard. V pozdním, hodně pozdním večeru z pondělí na úterý byli dopingoví komisaři u stáje Red Bull Bora Hansgrohe, následující den spadl Florian Lipovic. Myslíš si, že je to náhoda, že je to prostě nešťastná shoda okolností, nebo závodníci by opravdu v těch večerních hodinách měli mít více klidu na svou regeneraci a přípravu?
2: No vlastně obě odpovědi, které si naznačil Martine, jsou správné. Samozřejmě já naprosto nesouhlasím s tím, aby byli závodníci testováni ve 2 hodiny ráno, protože to, co je pro lidské tělo nejpřirozenějším způsobem regenerace, je spánek. Zatím nikdo nevymyslel nic lepšího a krást závodníkům na takhle vlastně nejtěžším závodě světa, i kdyby třeba hodinu spánku, je prostě špatně. Na druhou stranu, já jsem samozřejmě slyšel i vyjádření antidopingového výboru a té testovací agentury, která závodníky testuje, že prostě mají informace, že někteří závodníci by mohli používat takzvané mikrodávky těch dopingových látek, které třeba v tom těle se objeví opravdu jenom pár hodin a kvůli tomuhle prostě se snažili

0: Těžké.
1: Ano, věříme, že ta zbytek nebo ten zbytek tur se obejde teď bez podobných pádů, bez podobných třeba i narušení soukromí anebo času na regeneraci jezdců. A Jiří Ježek s námi dál bude glosovat to dění přímo z Francie. Pokračujeme dnes 17. etapou, moc se těšíme, Jirko. Děkujeme teď za tvůj čas, hezký den.
2: Já taky, těším se, že se přihlásím po etapě.

0: Dobré ráno, je půl deváté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Obvodní soud pro Prahu 7 se začne za půl hodiny znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Spojené státy 11. noc za sebou útočily na Írán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství. Íránská média informovala o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Íránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční íránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit schopnost Íránu napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na území dnešního Česka. Za její opravu obec zaplatí 12 milionů korun. Práce mají být hotové za rok. Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Bouskovou krátce popolední čeká Američanka Liová. Valentová bude hrát s Australankou Jointovou a Šalková nastoupí proti Dodánové z Francie. Na radiožurnálu Sport můžete duely sledovat v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení od Kývalky na D5 od Rudné. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz už kousek za Kývalkou. Kolona z kilometru 183 se nesouvisle posouvá až k omezení u bratislavské D2. Zdržení hlavně pro nákladní soupravy, osobní auta v levé.

0: pruhu brzdí jen občasně. Naopak od Vyškova se jede bez problémů, ani v okolí Holubic před omezením už se žádné fronty netvoří. Pojďme k Praze, tam situace na mnoha místech o mnoho horší. Před omezením u letiště už popojíždí kolony v obou směrech, jak D7 od Středokluk ze 4. kilometru, tak okruhem z odbočky do Evropské. V obou případech ztratíte přibližně 10 minut. Plzeňská D5 před Prahou ucpaná od Rudné z 5. kilometru, a to v obou pruzích. Kamiony se pak sunou až ke sjezdu na okruh, následně k Ořechu na 19. kilometr. Hodně plno i před Barandovským mostem na jižní spojce od sjezdu na Pankrác i ve Strakonické od Lahoviček. Provoz značně komplikuje omezení u Lihovaru. A ještě 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem stále v obou směrech neprůjezdná. U odbočky na Okna odklízejí následky po vážné nehodě. Dopravu odklání policie. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Slunečné ráno dnes vystřídá velká oblačnost, pršet ale bude jen výjimečně. Po polojasném až jasném dopolední se bude nebe zatahovat a odpoledne a večer už může hlavně na severu našeho území zapršet. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji od 19 do 24, na jižní Moravě do 26 stupňů. Zítřek pak bude chladnější, větrný a také poměrně deštivý den. To už čekáme proměnlivou, ale zpočátku velkou oblačnost a postupně se na celém našem území vyskytnou přehánky. Nejméně bude pršet v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně vás mohou překvapit i bouřky. Večer se ale bude počasí vylepšovat, bude ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty ale jen mezi 17 a 22, na jižní Moravě opět tepleji až 24 stupni. Na horách bude zítra jen kolem 13 stupňů. A pocitovou teplotu bude snižovat vítr, bude mít totiž nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 38 minut, už jsem to říkal zhruba před 2 hodinami, že sudí Anthony Taylor ukončil po 20 letech svou rozhodcovskou kariéru. Posledním duelem, který odpískal, byl osmifinálový zápas mezi Španělskem a Portugalskem na tom nedávno skončeném mistrovství světa.
1: No, Španělé nakonec postoupili, tak je to samozřejmě jasné, když se nakonec stali celkovými šampiony, skončili první na světovém šampionátu. Tipni si, kolikátá vlastně ve výsledku je Česká republika?
0: Pomůžu si jenom tím, že před šampionátem The Athletic, renomovaný web, řadil Čechy na 40. pozici ze všech těch 48 z hlediska nějaké jejich předpokládané výkonnosti.
1: Tak to se poměrně trefil, Češi skončili 39.
0: No vidíš, tak to vylepšili ještě.
1: Těsně před Novým Zélandem, Katarem a Curaçaem. Tak to už by si asi netypl před šampionátem, ale nakonec to The Athletic vyšlo.
0: No, jak mnozí připomínali už během toho šampionátu, bohužel Češi se zapsali, takže na rozdíl od těch, které se jmenoval, že vlastně na ně asi nikdo nevzpomene, že tam byli, že tam nebyl nějaký výrazný moment, možná ty góly z autu, ale přece jenom, když to vezmeš, Curaçao dostalo 7 od Němců, Dick Advokát nejstarším trenérem, pan Koubek nakonec tedy druhým nejstarším. Co se týče jiného týmu, Nový Zéland, tam byl ten mladý Eliach Just, vlastně, který dal snad 3 góly ve skupině a ještě jeden tým se tam zmiňoval, no. Tak každopádně Češi 39. na mistrovství světa. No. No, a tak je 200, kolik, přes 200 týmů na světě, tak to není zase tak špatné.
1: Martin. Jo, ale jsou tam i Monaco, Gibraltar, San Marino, nevím, no, jestli bys chtěl počítat všech 200.
0: No,
1: a asi před Papou Novou Gvineou by si asi chtěl skončit po každé.
0: Ano.
1: Ve všech sportech.
0: No, já bych raději asi otočil list.
1: Pojďme ale stále v seriálu Radiožurnálu Sport mluvit o fotbalovém mistrovství světa, které právě ovládli po 16 letech Španělé. Na šampionát v Severní Americe budu ale v dobrém vzpomínat i jiné reprezentace, třeba ta norská.
0: Ano, mistrovství světa se Norové zúčastnili po 28 letech a vytvořili si nový rekord, když se dostali až do čtvrtfinále, což si můžeme pochopitelně připomenout i v rámci našeho seriálu, který dnes připravil Pavel Tilšar.
2: Ještě předtím, než norští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa, na týmové fotografii se nechali zvětšnit jako vikingští válečníci. Norští fanoušci zase napříč Spojenými státy při svém originálním pokřiku imitovali vikingské veslování. Že by ale do Severní Ameriky a Mexika přiletěli Severané jen bojovat, to se říct nedá. Hned v prvním zápase nasázeli Iráku 4 góly, pak se 3x trefili proti Senegalu.
3: Hlavní postavou znovu Erling Haaland také v tomto zápase dává 2 góly.
2: I díky 4 brankám kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda měli Norové po 2 zápasech a 2 výhrách jistý postup do play-off. Na závěr skupiny tak coach Stole Solbakken nechal hlavní hvězdy odpočívat. Norové s Francií vysoko prohráli, ale na vyřazovací fázi nabrali dostatek sil. Nejdřív vyřadili pobřeží slonoviny a o jednu z největších senzací celého turnaje se pak postarali v osmifinále. V New Jersey porazili rekordmany v počtu titulů z mistrovství světa, 5násobné šampiony z Brazílie 2-1.
4: Teď Erling Haaland je nad hranicí pokutového území, pálí a dává gól! Erling Haaland zvyšuje na 2-0 pro Norsko zpoza pokutového území levou nohou křížem na vzdálenější tyč.
5: Je to opravdu dobrý pocit dát 2 góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
2: Řekl po vítězství nad Brazílií Haaland. Norská pohádka skončila ve čtvrtfinále světového šampionátu. Severané podlehli Anglii 1-2 po prodloužení i kvůli kurióznímu momentu z nastavení prvního poločasu. Při výkopu brankáře Erjana Nylanda se míč dotkl kabelu, na kterém se nad trávníkem pohybuje kamera. Angličané balón získali a vyrovnali.
6: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
2: Smutnil norský kouč Stole Solbakken po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Martin Charvát jistě ví a možná to tušíte i vy posluchači, pokud jste to chytli třeba na sociálních sítích, co včera představovala pražská Sparta.
1: Pražská Sparta.
0: Včera na Kulaťáku tam měli akci spojenou.
1: My fan shop.
0: Oni představovali dresy, novou sadu dresů. Mnozí chtěli představovat posily. A právě mnozí žehrali na to, že to nejsou noví hráči, ale naopak pouze řekněme taková věc z oblasti marketingu. Na druhou stranu mohli taky hrát třeba druhé předkolo Ligy mistrů. Pro Sparťany i pro český fotbal obecně je vlastně dobře, že i druhý tým z té uplynulé sezony hraje a je nasazen až do třetího předkola, na rozdíl třeba od polských nebo slovenských týmů.
1: No, některé slovenské samozřejmě by doufali, že by byly i dál. Každopádně, když se podíváme do té kvalifikace Ligy mistrů, tak Slovan Bratislava za sebou má zápas v Gruzii, pro něj úspěšný, protože si odváží dvougólový náskok do odvety, což je samozřejmě pro Slovan příjemné. No a
0: jenom tam je pochopitelně ta věc, kterou jsme řešili včera ráno, že šlo o soutěžní premiéru Jaji Turého na lavice Slovanu, proto jsme to tak nějak i vypichovali, že je to renomovaný hráč, respektive vzpomínaný hráč a teď nový trenér právě Slovanu. No ale Slovák se představil i za Fenerbahce, které vyzvalo Gurník Zabře, za které nastoupilo taky několik Čechů, nevím, jestli to máš přímo před sebou.
1: Michal Sáček v základní sestavě, Lukáš Sadílek také a Ondřej Zmrzlý poté přišel na hřiště v průběhu utkání. Nicméně Gurník nakonec v tom zápase prohrál na hřišti Fenerbahce 0-1, což do odvety nemusí být úplně špatný výsledek.
0: To určitě ne. Daleko lepší si ještě veze z Orhusu Lech Poznaň, který tam vyhrál 4-1, to je další polský zástupce. A co mě zaujalo, to je Mjällby, možná si vzpomenete, jak loni na podzim jsme tady mluvili o senzačním švédském mistrovi. No, Mjällby porazilo gibraltarský Lincoln 3-0, ale když se podíváte, Švédové to hrají jaro podzim a teď aktuálně mají odehraných nějakých 13-14 zápasů v lize. Nevím, jestli už jsi to viděl, kde aktuálně je ten švédský mistr, který je vlastně zástupcem v lize mistrů. Tak Mjällby aktuálně 10. s 18 bodovou ztrátou na první místo. Takže obhajoba v nedohlednu, ale teoreticky má relativně blízko přímou účast v některém z těch evropských pohárů.
1: Aspoň se na to dobře rozehraju.
0: Přesně tak. Za chviličku jdeme soutěžit a pochopitelně zase o lístky na turnaj Prague Open na pražské Štvanici.

0: 8 hodin 50 minut, nevím, jestli koukáte na naše 4K Ultra HD XL kamery, ale Martin Charvát má na sobě dnes trikot, který nosí jen ti nejlepší cyklisté na planetě, téměř tedy, je to žluté tričko s nápisem Tour de France a je to dnešní předseda soutěže 22. července, opravdu Martě, máš to povolání. Teď začít soutěž.
1: Budu mít povolání i mávnout, nicméně pojďme vám nejprve říct, o co soutěžíte. Pokud nás posloucháte pravidelně v těchto dnech, tak víte, že zpravidla vám nabízíme vstupenky na tenisový turnaj Live Sport Prague Open a dnes tomu nebude jinak. Vstupenky, které dnes od nás můžete získat, budou dvě a budou na páteční den, tedy na 24. července. Pokud to dobře propočítávám, když se dnes hraje osmifinále první část, tak vlastně 24. kdyby dnes postoupili, tak by mohli hrát například Marie Bousková nebo Tereza Valentová, případně Dominika Šalková, alespoň tak nějak by to vycházelo, snad se jim ten postup může povést.
0: Držíme jim palce a držíme palce taky vám. Přejeme si, abyste nám zavolali na, nebo s odpovědí na otázku, kterou řekneš teď nebo až po zvuku.
1: Řeknu ji teď a zvuk vám může napovědět. Pochopitelně to děláme po každé poměrně dost průhledně, poměrně dost stejně. Zmiňovali jsme dnes řadu výročí, jedno jsme ale nezmínili. Váže se k němu následující zvuk, který nás, nebo vás spíše, má navést k tomu, o jaký zápas jde.
2: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Fazio. Ještě ale Kalouda s míčem. Přihrávka do pokutového území, Fenin se obtočil a dává gól! Martin Fenin dává v 60. minutě vedoucí gól českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
0: Číslo k nám do studia je 221 552 222. Nebojte se a zavolejte, věřím, že jste si vzpomněli, byť střelec toho gólu je známý pod tím, pod tou měkčí formou svého jména.
1: Přesně tak, už mávám, už můžete volat, už je to odstartováno v naší soutěži. Když konkretizuju tu otázku, tak by nás asi nejspíš zajímalo, kdo byl tehdy soupeřem českého týmu. Jak jste pochopili, jde o fotbal, to je asi jednoznačné z toho, jaká jména se tam objevovala.
0: Tak máme tady první soutěžící. Dobrý den, kdo je tam?
3: Honza, dobrý den.
1: Hezký den, Honzo. Nesoutěžil jste náhodou s námi v posledních dvou měsících?
3: Myslím si, že ne, že to bylo hodně dřív.
1: Tak to sedí. To je dobře. Tak tím pádem, kdo byl soupeřem české fotbalové reprezentace v tomto utkání?
3: Já myslím, to byla Argentina.
1: A o jaké utkání šlo?
3: Šlo o finále mistrovství světa do 20 let.
1: Výborně, krásné encyklopedické znalosti.
0: Gratulujeme moc, asi jste to tehdy taky sledoval, s otevřenou pusou.
3: Sledoval jsem celý turnaj, bylo to takové divoké léto, stejně jako to bylo vlastně letos. Hmm. Takže noční přenosy jsme absolvovali skoro všechny, no.
0: Tak to jste dobrý. Já si pamatuju, že tehdy Republika zbystřila hodně po tom postupu do semifinále, kde Češi dali 2-0 Rakušany a vlastně bylo to v Kanadě, takže se to hrávalo právě i v těchto nočních časech. Tak vy...
3: Jo, tam už to bylo ve skupině na hraně, že nepostoupí skoro, že jo, nakonec proto nějakým zázrakem.
0: Tak hráli s Panamou, tak nakonec to vyšlo, no, ale je pravda, že ty předchozí zápasy, třeba remíza s KLDR, možná trošku je zaskočila. No.
1: Potom dva postupy vlastně přes penaltové rozstřely, ale vyšlo to a vlastně do penalce Češi dostali potom, co proměnili penalty v základní hrací době. Tuším, že proti Španělsku, to bylo snad 2-2.
3: Španělsku, no. Piqué nedal penaltu tenkrát, no.
0: Ano, to je pravda. No pokud byste měl zájem také ještě obširněji zaspomínat, tak zhruba za 40 minut budeme mluvit s Lubošem Kaloudou, právě přihrávajícím na ten gol Martina Fenina v tom finále. Díky vaší vzpomínce jste teď vyhrál tedy dva lístky na pražskou štvanici na turnaj Live Sport Prague Open a od nás taky získáte věcnou cenu. Tak prosím, zůstaňte ještě ve spojení, pustíme si nějakou písničku a pak si řekneme, co a jak. Mějte se hezky, Honzo, a gratulujeme.
3: Já děkuju.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu Tereza Tomášková.
3: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Zástupci ministerstva dopravy jedou do Chorvatska. Sejdou se s vyšetřovateli tragické nehody české jachty z letošního června. Čeští kajakáři i kajakářky skončili na mistrovství světa 6. v závodu hlídek. Na silnici 38 mezi Doxy a Bělou pod Bezdězem se po nehodě projíždí kyvadlově jedním pruhem. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už i dostaly peníze zpět. Kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
4: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
5: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok. Tu nám vrátili.
4: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
6: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
4: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku sejdou s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nové informace.
7: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Přesný náklon hlavní věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,5 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
8: Geodet Petr Sbíral popisuje měřící přístroj.
9: Geodetická stanice kombinovaná s GNSS anténou.
8: Věž je nutné podle geodeta Jana Sbírala také naskenovat laserem.
10: Vytvořím až nižší stovky milionů bodů, které bude reprezentovat 3D model.
8: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
11: Posudek bude odpovídat všem regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
8: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Z Michalovice Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Sport.
12: Vodní slalomářka Kateřina Beková obsadila v kvalifikaci mistrovství světa v Oklahoma City 8. místo. Postoupila tak do semifinále, kde jí doplní taky Amálie Hilgertová. 23-letá Beková ale po povedeném výkonu zůstává opatrná.
13: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
12: V závodě hlídek pak Beková s Hilgertovou a Bárou Galuškovou skončily 6., stejně jako mužská sestava Jakub Krejčí, Vít Přinděž a Jiří Prskavec. Kvalifikaci kajakářů dokonce Krejčí vyhrál. Do semifinále prošli taky Přinděž a Prskavec.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 zdržení od Ostrovačice na D5 od Rudné. D1 před Brnem směrem z Prahy a souvislá kolona v obou pruzích od Popůvek ze 185. kilometru. Kamiony brzdí ještě o něco dříve, chvílemi už za Ostrovačicemi na 179. Plzeňská dálnice D5 před Prahou stále hodně plná od Rudné z 5. kilometru. Oběma pruhy se jede hodně pomalu až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Pokud míříte do Prahy ústeckou dálnicí D8, se zdržením počítejte za zdiby. Před sjezdem na Březiněve se zpomalují převážně kamiony a pomaleji pokračují celou Cínoveckou až ke sjezdu do opravované Kbelské. Z druhé strany se sune dlouhá kolona také hlavně nákladních souprav východní částí okruhu okolo Černého mostu, následně celou Novopatskou. A v metropoli kvůli omezení u Lihovaru stále dlouhá zdržení, dlouhé kolony jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické od Hornbachu. A silnice 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem za odbočkou na Okna byla zhruba hodinu kvůli nehodě v obou směrech uzavřená. Teď už se jede Kyvadlově jen s krátkým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, postupně ale čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky a teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
16: Dobrý den, milí posluchači, je středa 22. července a my vás zdravíme společně s Martinem Charvátem.
17: Krásný slunečný den, doufám.
16: Už za hodinku si budete moci poslechnout rozhovor Andreje Sestýn Hlaváčkové v pořadu Na síti a do něj zavítal opravdu výjimečný host.
17: Jiří Novák, muž, který byl jedním z nejvýznamnějších českých tenistů, než přišel Tomáš Berdych především, před ním také Radek Štěpánek, se kterým se vlastně Novák trochu v té kariéře také potkal. Ale Jiří Novák v tom rozhovoru, který je předtočený, tak už vám můžeme říct, co v něm zaznělo, říkal řadu zajímavých věcí, ať už bychom se dostali k jeho hodnocení současného tenisu, k finančním podmínkám současných tenistů, o tom mluvil opravdu velice zajímavě a neotřele, co si vezmeme současné tenisové prostředí, anebo také k tomu, že on je v současnosti trenérem Barbory Krejčíkové, k tomu, jak se k tomu dostal, o tom se také bavili s Andreou Sestýnovou Hlaváčkovou a také mluvil o tom, že Barbora Krejčíková, když bude zdravá, tak podle něj se může vrátit třeba k výkonnosti, se kterou dokázala vyhrát předtím Wimbledon. Mm-hmm.
16: Ano, budeme držet i českým tenistkám palce. Právě Barbora Krejčíková patří mezi 7 jmen, která prošla tedy s tou českou vlaječkou do dalšího kola turnaje Live Sport Prague Open. Dnes začíná to druhé kolo a my si o něm také budeme povídat už za chviličku s jedním z našich reportérů, kteří jsou přímo na štvanici, kde můžete potkat ostatně.
14: Radiožurnál Sport.
18: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Foo Fighters si do toho bouchli, tedy do těch perkusí na závěr své písničky. My jdeme dále v našem vysílání a to bude také spojené s fanouškem hodně tvrdé muziky, ale také výborného tenisu.
1: Ano, od perkus pojďme k tenisovým raketám. Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková dnes budou hrát o postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Náš tenisový expert David Prouza teď připojen do vysílání. Hezký den.
2: Krásný den.
0: Davide, když to ještě odpíchneme od výsledku včerejšího dne, tak některé tenistky z Česka, řekněme, jistý postup, ať už jde o Barboru Krejčíkovou nebo Terezu Valentovou, ale taková Nikola Bartuňková proti své čínské soupeřce musela i psychicky, řekněme, zdolat náročnou zkoušku, je to tak?
2: Stoprocentně, tak ono, není to legrace. Na jednu stranu pro ty mladé hráčky je fajn, že si zahrají ten turnaj v Praze, který je velký, kam dostanou třeba divokou kartu nebo projdou z kvalifikace, ale najednou Nikola Bartuňková ve velmi mladém věku v pozici, kdy se vlastně už od ní čeká minimálně třeba postup do čtvrtfinále, tak srovnat se s tou realitou, to může být docela náročné. Nikola Bartuňková nehrála rozhodně nejlépe na začátku, ale dokázala se v pravou chvíli, řekněme, zrestartovat a nakonec já si myslím, že od toho druhého setu už to relativně hladký postup byl, ale samozřejmě trochu ty nervy do toho promluví, to je jasné, protože nemluvíme o tom často, ale těm velmi úspěšným českým hráčkám je často 19-20 let a to se prostě ještě v těch zápasech musí projevovat, to je logické a nakonec to dopadlo dobře.
1: Ty jsi včera mluvil s Terezou Valentovou po jejím postupu, dnes bude hrát Valentová znovu proti jointové, což by mohl být hodně vyrovnaný souboj. Jaký dojem na tebe zatím tato mladá Češka Tereza Valentová dělá na turnaji?
2: To je taková výjimka, tam mi přijde, že si nervy nedělá z ničeho, je hrozně otevřená, vtipná, nemá vlastně vůbec podle mě žádný problém říct cokoliv, ať už na tiskové konferenci nebo třeba na rozhovoru na kurtu a ono se to pak projevuje na té hře samozřejmě, v momentě, kdy si z ničeho nic neděláte, tak to je podle mě, a Martine, ty možná budeš se mnou souhlasit, co by taky i bývalý tenista, v momentě, kdy vůbec nic na tom kurtu neřešíte, z ničeho si nic neděláte, tak se vám pak hraje o poznání lépe a to přesně ukazuje Tereza Valentová v Praze. Ještě ve Stromovce loni byla v semifinále, to byl vlastně její takový, řekněme, velký průlom kariérní, pak přišlo třeba taky finále v Japonsku, posun do stovky, padesátky světového žebříčku a tak dále. Takže to je taková výjimka, Tereza Valentová prostě je úplně v pohodě, teď má navíc maturitu za sebou hotovou, takže mluvila i o tom, že třeba má trochu více volného času, najednou se nemusí učit a může se soustředit jenom na tenis, tak kdo ví, kam se nakonec dostane, protože stejně jako Nikola Bartuňková, stejně jako Sára Bejlek, ten talent u Terezy Valentové je opravdu velký.
0: Češky baví diváky na štvanici, přece jenom na tom center kurtu by se jich mohla ještě shromáždit větší spousta. Viděl jsem nějaké záběry, které řekněme napovídají, že hlavně ten horní prstenec je prázdný, ale Davide, ono to asi souvisí i s tím zatím řekněme brzkým nebo s tou brzkou fází turnaje, ne? Že přijde víc lidí.
2: Určitě, ale upřímně po tom, jak to vypadalo první den, tak já jsem už byl docela překvapený, že úterý, tedy ten včerejší program, tak těch diváků tam bylo o poznání více. I ve všední den, i vlastně okolo hodin, kdy normálně lidé chodí tradičně do práce. Takže jestli to bude pokračovat tímhle tempem, tak si myslím, že opravdu už třeba v pátek to bude velmi solidní a ten víkend, kdyby třeba bylo nakonec vyprodáno, tak bych se vlastně vůbec nedivil, protože je to prostě dobré období pro to pořádat tenisový turnaj v Česku. Češkám se obecně daří a v momentě, kdy měsíc, nebo ani ne měsíc před startem máte českou vítězku na Wimbledonu v ryze českém finále, tak prostě lidi často na ten turnaj půjdou ještě o něco víc radši, protože zkrátka vidí v televizi nebo slyší v rádiu, že se Češkám daří a ono najednou prostě ty lístky chcete o něco víc, ať už třeba si je musíte koupit, nebo je třeba někde dostanete, nebo máte možnost je dostat, tak si o ně řeknete. A prostě teď i v kontextu s tím, že na štvanici je to větší, je tam větší vyžití pro lidi mimo zápasy, tak se to prostě povedlo a myslím si, že to bude prostě stoupat dál a jestli bude vyprodáno, nevím, ale troufl bych si tvrdit, že se k tomu určitě organizátoři přiblíží.
1: Nedávný turnaj v Aténách vyhrála Barbora Krejčíková, ta včera zvládla úvodní kolo, když zdolala ve dvou setech Lindu Fruvirtovou. Nechci se ptát přímo na Barboru Krejčíkovou, ale na to, že její trenér Jiří Novák bude dnes hostem Andreje Sestýny Hlaváčkové, už jsme to přiznali ve vysílání několikrát, rozhovor je předtočení a ty jsi byl u toho předtáčení a také, jestli dobře vím, máš zajímavou historku s Jiřím Novákem, tak se pochlub.
2: No je to opravdu, jak se říká, pohodář, a nejenom, že se to o něm říká, ale v momentě, kdy s ním mluvíte mimo zapnuté mikrofony, tak se to potvrzuje na 100%. Nakonec tohle v tom rozhovoru nezazní, tak je možná fajn to zmínit. Ještě než to celé začalo, tak já jsem s Jiřím Novákem chviličku seděl v našem Airstreamu, čekali jsme na příchod Andreje Sestýny Hlaváčkové a já mu říkal jeden z potenciálních bodů toho rozhovoru, že jestli si uvědomuje, že on je vlastně jedním z mála tenistů, který dokázal ve své kariéře porazit Pita Semprese, Andre Agassiho, Rogera Federera a Rafaela Nadala. Čekal jsem na tu reakci a on to tak jako pozorně vyslechl a pak říká, no ještě si zapomněl na Andyho Murrayho, s ním to mám 1-0 a Djokoviče jsem porazil v deblu. Takže takovouhle, řekněme, bilanci podle mě žádný další tenista nemá. Jestli někdo, tak rád bych ho našel ve statistikách, nevím, jak úplně rychle tohle dohledat, ale opravdu je to nebývalá záležitost, jak Jiří Novák prostě trefil ty, řekněme, dvě éry, jednu končící, jednu začínající, a takhle prostě si může říct, si se pochlubit, byť to samozřejmě, on si z toho nic nedělá, bere to spíš jako takovou zajímavost, zábavu, ale už i to vlastně trochu vypovídá o tom, jaké on má nastavení vnitřní a jak moc může, co by trenér, pomáhat tenistkám, protože tenhle klid, pohodu a nadhled a humor, to prostě chcete mít v týmu, a myslím si, že přesně jak si Martin říkal, ještě vlastně po zprávách hned, tak ten rozhovor, pokud posluchači fandí nebo více či méně sledují tenis, tak si ho užijí, protože je neotřelý, zajímavý a řekl bych, že hodně zábavný.
0: Vtipný. No. Každopádně těšíme se na ně, těšíme se na zápasy Češek i v tom dnešním programu. Říkal jsem, že 7 zůstalo v pavouku, ale myslím, že pouze 3 se dneska, Martine, představí, viď?
1: Je to tak, budou to Marie Bousková, Tereza Valentová zmíněná už a Dominika Šalková. Valentovou jsme probrali, tak Bousková a Šalková, jaké tam vidíš naděje, Davide?
2: U Marie Bouskové, po tom, co zvládla to první kolo, které bylo, řekněme, náročnější proti Busazové, Manejrové, tak si myslím, že teď ona se může zase nakopnout k nějaké sérii. Bousková obecně posledních 10 zápasů, 9 výher na různých površích, to je prostě úžasná, skvostná bilance. Na žebříčku se také posunula velmi vysoko. Sama mluvila o tom, že je prostě konstantnější, než bývala třeba v minulých letech, takže teď to samozřejmě na papíře vypadá velice jednoduše. Hraje proti Američance Líové. Jakoby moje zkušenost s Američankami na turnajích mimo Spojené státy, obzvlášť když to nejsou Grand Slamy, tak mi přijde, že třeba možná nemají až takovou motivaci, třeba Eliša Parksová, která prohrála velmi rychle s jednou českých z reprezentantek hned v prvním kole. Ale teď tady prostě Marie Bousková je favoritka, má to ve svých rukou, a pokud předvede ten svůj standard, a neříkám, že to musí být úplně 100%, tak si troufám tvrdit, že by to měl být postup do čtvrtfinále. A pokud jde o ty další dva zápasy, tak tam je to samozřejmě docela složité, protože soupeřka Terezy Valentové a stránka Jointová je taková, řekněme, už zkušenější, ta nemá problém rozehrát velmi dobrý zápas, i v Praze už se jí to dařilo. No a Dominika Šalková proti Francouzce Dodánové, tam bych řekl, že to je 50-50, že vlastně obě hráčky mají určitě možnost a schopnost projít dál, ale bude hodně záležet na tom, jak se jim sejde ta aktuální forma. Ale zase 3 české zápasy ve druhém kole pro publikum nebo pro organizátory, to znamená, že prostě odpoledních hodinách se ten kurt naplní solidně a mohla by to být pěkná atmosféra. Tak věřme, že to bude i pěkně znějící v našem vysílání.
0: Ano, určitě si to poslechněte. David Prouza, Jaroslav Plašil jsou připraveni, a to nejen přímo u kurtu komentovat zápasy, ale taky na rozhovory v Airstreamu, tak pokud budete na štvanici, můžete pozdravit i naše kolegy u toho stříbrného vozu. Davide, moc ti děkujeme za tvé postřehy, za tvůj čas, a těšíme se nejen odpoledne na slyšenou.
2: Hezký den, díky.

0: Písnička od kapely Toto Afrika z roku 1982.
1: Toto letí.
0: Vím, že jsi velkým cyklistickým expertem, ale teda, že bys vytáhl takhle na první dobrou, kdo byl v 82. vítěz Tour de France.
1: No to je ještě před Indurainem.
0: No tak já nevím. Vím, že 85. připomínají Francouzi dodnes, protože to je ten poslední Francouz Hinault. Jestli to nebyl ještě někdo kolem Le Monda třeba, no.
1: Může to najít být, ale našeho... Takhle z hlavy tedy opravdu...
0: Ne, to jsem tě vůbec nechtěl takhle překvapit nebo zkoušet, prostě chtěli jsme navodit téma Tour de France, která se bohužel vlastně chýlí ke konci, je středa, končí se v neděli v Paříži.
1: Byl to Bernard Hinault ještě.
0: Byl to Bernard Hinault.
1: A v tom 85. naposledy vyhrál, tak jo. On vyhrál vícekrát, ale 82 vyhrál Bernard Hinault po čtvrté a 85 potom po páté.
0: Jo. To jsem vlastně tady možná, jo, mám to
1: v poznám,
0: ne, spíš, že to mám v poznámkách, ale to bych musel vytáhnout někde. Nicméně, co se týče včerejška, ta časovka, nakonec odstoupení Lipovice, asi hlavní zprávou dne pro české fanoušky, asi zase zažít paradoxní situaci, kdy ten jezdec má navíc, než může předvést. To se zase tak často nestává v případě třeba Matyáse Vacka.
1: Smutná situace, ale týmová režie byla zkrátka víc, už to říkal i Jiří Ježek v našem vysílání. Matyáš Vacek jel volně proto, aby dneska měl hodně sil na to pomoci Danovi Pedersenovi si vybudovat tak velký náskok v bodovací soutěži, aby Pedersen už se ve zbylých etapách nemusel ničeho bát, především v té závěrečné do Paříže.
0: A je pravda, že dneska je možná specifická ta etapa tím rozmístěním, řekněme, vrchařských prémií v úvodu a pak 27 km před cílem ta spurterská nebo sprinterská, kde se budou brát body v soutěži o zelený trikot.
1: Jednoznačně musí na začátku se utvořit tak malá skupina s Pedersenem, aby tam nebyl Pedersena právě Philipsen anebo další Binyam Girmay v tom bodování, aby Pedersen získal nejvíc bodů a neměl to pro něj složité. No, Matyáš Vacek má jasný úkol na úvod této etapy stejně jako Quinn Simons, který především spolu s Vackem Pedersenovi pomáhá.
0: Je pravda, že když se podívám na tu tabulku, kdo bojuje o zelený trikot, tak Pedersen má náskok před Philipsenem nějakých, kolik to je, 14 plus 17, 31 bodů a pak tam v závěsu za Philipsenem o 17 bodů dalších je Binyam Girmay a pak další Max Kanter má opravdu už velký odstup. Takže tihle tři o zelený dres a právě otázkou je, kdo pak zvládne, ale dojede do Paříže.
1: No, samozřejmě, protože všichni se musí dostat v časovém limitu přes hory a dá se očekávat, že v etapách do Alpe d'Huez, ať už klasickou cestou, anebo v uvozovkách zadem, jak se nazývá to přes Col de la Sarenne, což bude ta poslední etapa před Paříží, tak jaký tam vlastně nastaví tady Pogačar výkon a čas, protože připomeňme, pokud to nevíte, tak že se smí dojet do cíle v maximálně 2% času vítěze navíc, tedy ve 102% času.

0: profil té etapy, rozumím, to ovlivňuje ta procenta, takže se to nějakým způsobem jako
1: ale
0: navýší.
1: Že, aby si ale... posluchači představili, že to třeba nejsou 3 hodiny, ve kterých můžou dojet tí sportéři, ale třeba...
0: 40-50 minut, jasně, závislost samozřejmě na rychlosti a tom, jak bude ten výsledný čas té etapy. Hmm.
1: No tak to už pak dělá lepší představu o tom, co čeká sprintery, kteří chtějí ještě v Paříži bojovat o zelený trikot.

0: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočily taky na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou dvě lodě a taky nádrže s palivem a mazivem. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Přes Prahu před polednem přeletí armádní Gripeny. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generálporučík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude generálmajor Jaroslav Míka. Ten v minulosti velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a během své kariéry tyto armádní letouny pilotoval. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nenašly. Zachránit se podařilo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je teď v rukou restaurátorů. Galerie se zatím otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Sport. Bývalý fotbalista pražské Slavie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdřív ve druhém kole nového ročníku Šance ligy, který odstartuje o víkendu. Bořil v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové dostal červenou kartu a potom vyhrožoval rozhodčímu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 omezení za Kojetínem, zdržení pro kamiony od Ostrovačic. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín počítejte s

0: desetiminutovým zdržením. Brzdí se před odpočívkou Křenovice na kilometru 249. Na 247. je omezení. Dnes až do 17. hodiny silničáři v pravém pruhu. Jede se tak pouze levým. Následně pak celou trasu až do Brna pojedete plynule bez výraznějšího zdržení. Jen v okolí Holubic na 211. kilometru občasně zpomalují kamiony. Příjezd do Brna po D1 z druhé strany, tedy od Prahy, situace o něco méně příznivá, ale také spíše pro nákladní soupravy. Pravým pruhem se sunou mezi Ostrovačicemi a omezením u D2. D8 před Prahou směrem z Ústí plná od zdib, kamiony, chvílemi i osobní auta se vlečou až na začátek omezení ve Kbelské. I z druhé strany přetrvává zdržení už z východní části okruhu od Běchovic. Na silnici 34, tedy na tahu Střeboně do Jindřichova Hradce, čekejte potíže na obchvatu stráže nad Nežárkou. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu dvou osobních vozidel a autobusu, projíždí se Kyvadlově v obou směrech krátké zdržení. Další zelená vlna za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer hlavně na severu ojediněle přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, aktuálně 9 hodin 37 minut, na kalendáři najdete datum 22. července 2026. Nevím, jestli si úplně schováváte kalendáře, ale kdybyste našli ten před 19 lety a stejný den, tak byste tam možná měli zeleně nebo červeně, nevím jakou barvou napsáno, třeba to, že se hraje nějaké fotbalové utkání.
1: No určitě, když se na ten den bude vzpomínat, tak ho ti, kteří tehdy hráli finále mistrovství světa fotbalistů do 20 let, budou mít poznamenaný jako den jednoho ze svých památných zápasů. K zisku stříbrných medailí přispěl tehdy v Kanadě 3 góly celkově na turnaj i Luboš Kalouda, který je s námi ve spojení. Hezký den.
2: Hezký den všem.
0: Luboši, my jsme se chtěli ptát přímo na vaší konkrétní vzpomínku, ale přece jenom tady pustíme jeden zvukový archivní snímek, který možná i leckteré vzpomínky oživí.
3: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem. Přihrávka do pokutového území. Ferrin se obtočil a dává gol! Martin Ferrin dává v 60. minutě vedoucí gol českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Ferrinovi, ten si zpracoval míč.
1: Tak to vypadá, že jste to nepřehnal, že jste tehdy přihrával v pravou chvíli, je to tak?
2: Je to tak, ale já myslím, že to byla jako taková ta třešinka na dortu za celý ten turnaj, když to řeknu a úplně upřímně, pohádková jízda vlastně nejenom tím turnajem, ale vlastně příprava před turnajem, jeli jsme tam vlastně už hodně dopředu, aby jsme se aklimatizovali, protože přece jenom nebylo to úplně jednoduchý přelet do Kanady, vlastně tam nás čekalo spoustu přeletů taky, takže myslím si, že ta příprava byla velmi dobře připravená. A samozřejmě celá ta jízda. Mělo tam hodně takových momentů, které jsme si říkali, že nám hrozně pomohlo, ale jedno bych asi vypíchl a to asi ta týmovost a celá ta parta a celá ta atmosféra, která nás provázela celým turnajem, tak nás dovedla vlastně až do toho finále.
0: Je pravda, že ve skupině to bylo, řekněme, takové ožehavé po remíze z KLDR 2-2, když jste předtím remizovali s Argentinci, ale porazili jste díky jednomu z vašich gólů Panamu. No a pak Japonce i Španěli jste vyřadili po penaltách, až proti Rakušanům to tady bylo přesvědčivé vítězství 2-0. Říkáte tedy týmovost, nebo byste vypíchl samozřejmě i vás a další individuality?
2: Tak ono vlastně z té týmovosti potom zejdou určitě individuality, protože samozřejmě ty góly někdo dávat musí, ale ono to vlastně vždycky v tom týmovém kolektivu pramení asi z té pohody toho týmu, protože když by vypíchl, že třeba máme nějaké individuality, tak potom v tom týmovém kolektivu to většinou nefunguje, takže u nás to bylo právě naopak, z té týmovosti zešly ty individuality, zešly ty góly, protože samozřejmě bez těch gólů bychom nepostupovali, ale za mě třeba osobně, pro mě to bylo tím, že já jsem třeba vypadal z toho celého cyklu vlastně v rámci postupu vlastně na mistrovství Evropy do 19 let, protože jsem měl 18 přetrhlý křížový vaz, takže vlastně kluci to vybojovali a pro mě to byl vlastně jeden jediný takový vrcholný turnaj, kam jsem se dostal a musím přiznat, že vlastně myslím si, že i když to vezmu ze svého pohledu, tak ta pohoda týmová a celkově to nastavení mě hrozně pomohlo, protože já když jsem to v té kariéře zažil, tak vždycky tam, kde byla týmová pohoda, tak tam se nám dařilo a i mě osobně, já jsem potom na to narážel, samozřejmě, když jsem měl i třeba podporu trenéra, tak tady vlastně se to potom všechno hezky sešlo a myslím si, že potom do těch postupů jsme se dostali tak, že vlastně byly tam takové momenty, které jsme si říkali, necháme si to pro sebe, ale ta oslava vždycky po tom vítězství a to utužení té party nám hrozně pomáhalo k tomu, že jsme si říkali, tak pojďme dál.
1: Jak to udělat, aby právě český ten mládežnický tým třeba do 20 let, ale i třeba 17 a další, měl pořád podobné úspěchy a to, co jste dokázali před 19 lety, nebylo ojedinělé, protože ať už vezmeme vaše finálové soupeře Argentince nebo Španěli, samozřejmě mají větší základnu, ze které mohou vybírat, ale oni tam jsou pravidelně na těch velkých turnajích a zpravidla se dostanou i poměrně daleko, zatímco český tým oslavuje, když vůbec na tom finálovém turnaji je.
2: No, myslím si, že vlastně a to, co třeba vnímám já z dlouhodobého hlediska, protože se věnujeme práci s mládeží a mám svůj fotbalový kemp 11 let, kde pracuji s dětmi, nebo pracujeme s dětmi, takže vnímám jednu podstatnou věc, což si myslím, že nás ještě tak nějak jako zdobilo tu naši ještě generaci a to i třeba konkrétně v mém případě, že jsme nebyli ti děti, kteří byli strukturovaní v těch mládežnických kategoriích, ale že jsme byli ti děti ještě té ulice a tam si myslím já, že byl strašný rozdíl v tom, že my potom, nebo i konkrétně na mě to řeknu, jsme si prostě na tom hřišti dovolovali daleko víc, jo? Že prostě, když jsme měli možnost mimo ty řízené tréninky chodit na hřiště s dětmi, s kamarády na ulic, tak tam jsme se rozhodovali několikrát špatně třeba, ale vlastně nikdo nám nic neřekl, nebo maximálně nám dal starší kamarád pohlavek, ale stejně jsme to vzali a jeli jsme dál, ale to jsme potom vlastně přetavili v tu řízenou tréninkovou jednotku, nebo potom mě v ten řízený zápas, protože tam už potom rozhodují takové ty věci, ty překvapivé momenty. A to si myslím já, že mě mrzí, že to hrozně vyprchává, nebo respektive, že na to není úplně prostor. A když to vezmu, tak celá tahle ta naše generace, ještě co jsme došli vlastně až do toho finále, tak myslím si, že jednak tou týmovostí, jakou jsme měli partu, jak jsme to dokázali ještě společně všechno zvládnout, ale hlavně, když prostě někdo chtěl udělat něco navíc, tak to prostě udělal. Udělal to nad rámec toho, co mu řekl ten trenér. A to si myslím, že je strašně důležité, aby jsme na to mysleli a vlastně v rámci práce s tou mládeží, tak ty děti takhle vedli, protože týmovost je jedna věc, plnit si pokyny je druhá věc, ale pak je ten faktor toho, že prostě někdo musí udělat něco navíc a to je zásadní.
0: Stříbrný fotbalista z mistrovství světa do 20 let z roku 2007, Luboš Kalouda je s námi ve vysílání. Kariéru jste ukončil už před nějakým časem. Když jsme se domluvili na tenhle rozhovor, tak jste mi říkal, že vás podnikání zaválo až do země aktuálních fotbalových mistrů světa, je to tak?
2: Je to tak, 4 roky už žijeme ve Španělsku, takže právě já jsem slavil samozřejmě titul mistru světa, takže jsem na půl Čech, na půl Španěl, nedělám si srandu, ale mám tu zemi hrozně rád a samozřejmě ještě to vnímám právě kvůli tomu, že vidím tam ten rozdíl v tom, jak vlastně ty děti nechávají se jako v tomhletom vyřádit, když to řeknu takhle, a ty děti prostě jako v tom nižším věku prostě nikdo nebrzdí. Vidíte to i potom vlastně na té dospělé kategorii, protože tam ty prostě překvapivý momenty, náběh krajních obránců, náběhy za obranu středních záložníků, útočníka, který se rotuje z záložníky, prostě to tam je a tam vidíte ty překvapivý momenty. Vzpomenu si jenom na krásný gol Petra Pora, vlastně, který z pozice krajního záložníka prostě vyběhne úplně jako z pozice toho, že co my dneska prostě moc v tom českém fotbale nevidíme. Jo, prostě narážečka, tlačí se do toho, takže toto bych přál, aby i v tom českém fotbale prostě se nebrzdilo, ba naopak podporovalo, protože si myslím já, že by mohlo útočit 11 hráčů a 11 hráčů bránit, jo? Když to přeženu, ale vidíte to, že potom tyhle ty překvapivé momenty rozhodují a myslím si, že to Španělé ukázali krásně na celý mistrovství světa, jednak týmovosti, ale druhá k tomu, že vlastně ty individuály, které tam potom vzešou a ty góly, které dávali, tak jsou právě díky tomuhle tomu, že si to prostě někdo vezme na sebe a udělá ten překvapivý moment.
0: To říká Luboš Kalouda, který se také během své fotbalové kariéry prezentoval jako, řekněme, velmi dobrý produkt v uvozovkách brněnského fotbalu a ten teď vlastně čeká výrazná sezona. Po 90 letech 2 brněnské kluby v nejvyšší soutěži. Luboši, vám bude příští rok 40. V jednom z rozhovorů jste nedávno říkal, je to tedy pár let, že se chcete do 40 naučit na klavír, ale co jsem pochopil i z našeho včerejšího rozhovoru, místo tablatury nebo místo kláves byste mohl vzít do ruky pero a něco napsat, vidíte?
2: Je to tak. Určité výzvy životní si člověk musí dávat pořád, takže byly nějaké výzvy ještě, když jsem byl pár let mladší, nicméně se to mění s věkem, jak říkám, takže pak jsem si dal takovou lepší výzvu nebo 2 výzvy a to je to, že do 40 let přečtu minimálně 40 knížek, což se mi stalo a musím říct, že ta četba mi hrozně pomáhá vlastně v rámci toho profesního života, takže jsem na nějakým počtu asi, myslím si, že 45 knížek, jo, 45, 46, tak nějak jsem to úplně nepočítal přesně, ale s tím je spojená právě i ta myšlenka, kdy vlastně od covidu, vlastně od té doby covidové jsem si začal psát poznámky toho člověka, který, jak to řeknu takhle, ne, že úplně dosáhl toho, co bych chtěl v životě v té profesní fotbalové kariéře, ale co si jde za tím snem v té profesní kariéře. Takže ke svým 40 nám budu vydávat svoji knihu a vlastně je to samozřejmě návaznost na tu četbu, na myslím si, že osvětu k tomu, aby i ty děti, a vlastně dneska jsem se stál hrdým ambasadorem projektu Čtyři za národák, takže vlastně čteme se svými dětmi, s našimi klienty, který máme kolem sebe i já sám, protože si myslím, že je to hrozně důležitý. No a ta kniha, kterou budu vydávat příští rok, tak je vlastně spojení toho vlastně kluka od toho dětství přes ten fotbal, pády, vzestupy, vrcholy až vlastně k ukončení kariéry velmi brzko, ale toho, že to vlastně nikdy nevzdává a jde dál, takže ta moje cesta životní jde dál, nikdy to nezdávej a tím pádem takhle se na to těším, až to příští rok budeme vydávat.
0: Ano, a symbolicky to vyjde i v roce rok 20. výročí od toho vašeho velkého úspěchu na mistrovství světa do 20 let, kde fotbalisti Česka tehdy získali stříbrné medaile. Byl u toho i Luboš Kalouda, který se s námi teď spojil. Věřím, že zase se uslyšíme brzy i v našem vysílání. Luboši, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezký den.
2: Přejeme taky hezký den všem posluchačům a moc děkuji za pozvání.

0: Jste zvyklí, že v našem vysílání si často povídáme o tradičních českých oblíbených sportech, jako jsou fotbal nebo hokej, ale je pravda, že čím dál častěji se bavíme taky o jedné z nejtradičnějších disciplín té novodobé olympijské historie, která od roku 1896 nikdy nechyběla v tom programu. A pro Česko i vlastně z komentáře Martina Charváta byla docela nedávno vlastně hodně zásadní a medailová.
1: No, narážíš na šerm, který byl vlastně medailový na dvou posledních olympiádách pro Česko, předtím v Tokiu Alexandr Šupenič, následně tedy v Paříži čeští kordisté. Který český sport, sportovní odvětví, může říct, měli jsme medaily na posledních dvou olympiádách? Atletika? A potom bychom samozřejmě museli jít do těch vodních sportů, rychlostní kanoistika.
0: Možná střelci ještě. Byť na poslední olympiádě asi ne.
1: Na poslední olympiádě neměli, ale běžně ano. No zkrátka, šermíři se tom tak jako pomalinku plíží, tak oni samozřejmě nemají tolik disciplín, ale ti čeští jsou poměrně vidět. No a vlastně i v této sezóně byli velmi vidět Alexandr Šupenič mezi fleretisty a Jakub Jurka mezi kordisty a právě fleretistům, ale těm, co musí do předkol, dnes začal světový šampionát. Světový šampionát začal dnes 22. července. Šermuje se v Hongkongu, takže už tam právě od 9 hodin tamního času, to znamená od 3 hodin ráno toho času českého, probíhají ty před boje, to je, jak jakým způsobem se dostat do té 64 vyřazovací, která ale bude na řadě až v dalších dnech. Jakub Jurka už dopředu přislíbil, že zítra se spojí do vysílání radiožurnálu Sport po 9. hodině. Jakub Jurka, jakožto jeden z těch nejlepších v této sezóně, si může počkat až do 26. července, kdy právě on bude v té hlavní soutěži. Přesně tak.
0: Protože dneska to jsou fleretisti.
1: Dneska to jsou fleretisti, zítra kordisti. Mají tu kvalifikační část a Jurka tím, jak byl v sezóně dobrý, tak jde rovnou do té hlavní.
0: Fleretisté, kordisté, češtinářské okénko.
1: Když šavlisté.
0: Mají... Šavlisté, říká se to.
1: Tam se chtěl dostat.
0: No ano, právě, šavlisté, no. Mě to přišlo trošku přitažené za vlasy, ale taky...
1: To bys řekl, šavlisti?
0: To je pravda.
1: Šavlíři? No. Tak už experimentujeme hodně, šavlisté.
0: No, dobře, no tak to se těšíme. Takže zítra ráno bychom se měli spojit s Jakubem Jurkou a budeme držet palce českým fleretistům, kordistům a případně šavlistům, jestli tam někdo je.
1: No, nejsou ty naděje tak výrazné, ano. Řekněme. Také fleretista není Alexandr Šupenič sám, ale je jednoznačně nejvýraznější.
0: Dobře, no tak se máte aspoň na co těšit i v zítřejším ranním vysílání. Dneska s Martinem Charvátem jsme nabídli spoustu jiných disciplín a samozřejmě zveme nejen na poslech toho následujícího pořadu po 10. hodině.
1: Ano, Andrea Sestýny Hlaváčková na síti, na kterou se často dostával také Jiří Novák, její někdejší tenisový kolega.
0: A potom pochopitelně také odpolední program, který bude hodně pestrý i díky Live Sport Prague Open, které vysíláme přímo ze Štvanice. David Prouza, Jaroslav Plašil budou připraveni, tak poslouchejte, užijte si krásný středeční den a my s Martinem Charvátem se zase budeme těšit někdy brzy naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
3: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
2: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
3: Od 20. do 26. července.
2: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
4: I had no choice but to hear you. You stay.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková má zprávy.
6: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde se šéfem čínské diplomacie. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková budou hrát na turnaji v Praze o postup do čtvrtfinále. Na silnici 34 na obchvatu Stráže nad Nežárkou se kvůli nehodě projíždí kyvadlově a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpět až 14 miliard korun. Kolika společností z Česka se to bude týkat, ale zatím není možné říct, pokračuje ředitel regionálního centra CzechTrade v Chicagu Pavel Eichler.
7: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
6: Cla se dotkla všech oborů, od strojírenství a zbrojní výroby přes zdravotnictví až třeba po design. Ministři zahraničí Spojených států a Číny budou jednat o Jihočínském moři i situaci na Blízkém východě. Oba politici se setkají na konferenci států Jihovýchodní Asie ASEAN. Na úvodním setkání představitelé asijských států vyzývali k zastavení bojů mezi USA a Íránem.
8: Southeast Asian economies making economic resilience.
9: Vysoké ceny ropy drtí asijské ekonomiky mnohem silněji než zbytek světa. Proto hned na úvod jednání členské státy ASEANu vyzvali Irán a Spojené státy k okamžitému klidu zbraní a znovu otevření Hormuzského průlivu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde na bilaterálním jednání s šéfem čínské diplomacie Wangem Yi a hlavním tématem bude chování Pekingu v jeho čínském moři. Naopak to, zda se ve stejném formátu, jeden na jednoho, sejde Rubio i s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, nebylo zatím potvrzeno. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Dnes je to 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezikem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
10: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
11: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
10: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
11: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Sport.
12: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj v Praze do osmifinále. Duel s Číňankou Yuan musela otáčet po prohrané první sadě. Jako hráčka prvního ČLTK ze Štvanice se mohla opírat o velkou podporu domácího publika na centrálním dvorci.
13: Strašně krásný pocit. Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě na Center Courtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No. Trošku jsem se musela uklidnit, spíš uvolnit se a zapomenout ten první set. Myslím si, že jsem neodehrál úplně ho špatně, ale pak když jsem hrál víc přes první servis, tak mi to dost pomohlo a lépe se mi žilo. No.
12: Do dalšího kola postoupili také Tereza Valentová, Sára Bejlek a Barbora Krejčíková, která vyřadila krajenku Lindu Fruhvirtovou. Předtím neuspěli Jana Kovačková ani Laura Samson. Dnes krátce popoledni budou o účast ve čtvrtfinále hrát Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Radiožurnál Sport nabídne jejich zápasy živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 omezení za Kojetínem a zdržení za Kývalkou. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín se dojíždí do kolony na kilometru 249. Okolo 10 minut se popojíždí k omezení na 247. Až do dnešní 17. hodiny tam v pravém pruhu pracují silničáři. D1 z Prahy do Brna a fronta kamionů i osobních aut za Kývalkou ze stého 82. kilometru. Situace se ale velmi rychle proměňuje. Může se stát, že zastavíte až na úrovni Popůvek. Na silnici 34 mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem stále obezřetně na obchvatu stráže nad Nežárkou. Odklízejí tam následky po vážné nehodě. Dá se projet s opatrností Kyvadlově. Z obou stran čekejte kratší zdržení. A 34 ještě jednou, teď trasa z Pelhřimova do Humpolce. Před omezením u Komorovic popojíždí v obou směrech zhruba 10-minutové fronty. A pojďme do Prahy. Silný provoz trvá v okolí Barandovského mostu. Kolony se sunou jak jižní spojkou, tak i Strakonickou až do Dobřížské k Mrázovce. Dopravu komplikuje výrazné omezení u Lihovaru. Konkrétně trasa jižní spojka od Pankráce k Mrázovce je na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno nebo jasno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne ojediněle přehánky, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
14: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
16: Dobrý den, posloucháte pořad Na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je bývalá světová pětka, semifinalista Australian Open a dnes úspěšný tenisový trenér Jiří Novák. Jirko, ahoj.
17: Ahoj.
16: Děkuji ti moc, že jsi spěchal z letiště z cesty z Aten a dorazil jsi za náma tady do Airstreamu, kde předtáčíme tenhle rozhovor. A ty aktuálně trávíš většinu času po boku Báry Krejčíkové. Vy spolupracujete delší dobu, nicméně jak moc si myslíš, že se Bára za tu dobu proměnila pod tvým vedením?
18: No, velice těžká otázka pro mě, protože já nevím, v jakém režimu fungovala přede mnou. My jsme spolu rok a čtvrt a bohužel ji trápila jako četná zranění, takže vlastně ta kariéra její byla malinko jako zbržděná. Ale teďka doufám, že všechno už je jako na dobré cestě a už je zdravá. Zase předvádí výborné výkony a výsledky. Ale co se týče té změny, fakt jako nejsem schopen to říct. Jako, já si myslím, že jsme si jako lidsky velice sedli a jako začátku jsme si museli samozřejmě na sebe trošku zvyknout. Každý vždycky od toho očekává něco jinačího, ale myslím si, že teďka jdeme na nějaké vzájemné vlně a že nám to prostě funguje a zatím se nám daří.
16: Jak ta spolupráce vznikla? Protože když jsem ještě hrávala a Bára začínala, tak po jejím boku stála Jana Novotná, na kterou samozřejmě v dobrém vzpomínáme. A ona tenkrát za Janou Novotnou jela a na zahradě nějak tenkrát s maminkou jí poprosili, aby ta spolupráce vznikla. Když jsem se zjistila, že s ní začínáš trénovat ty, tak jsem si představila tam u vás na Moravě něco podobného. Jak vznikla vaše spolupráce? Jak jste se spojili? Už to bylo moderní dobou, už to bylo přes agenty, anebo pořád takovýmhle
18: způsobem? Ne, vůbec, jako bylo to úplně napřímo, ale já to musím uvést jako úplně od začátku, protože my máme spolu fotku, už když jí bylo zhruba 8 nebo 9 let, a já jsem hrál prostě ještě Challenger, tak ona tam přijela s rodiči a máme jako společnou fotku ještě z té doby, jo. A ona potom se s tatínkem přestěhovala do Prostějova a když bylo nějakých 14, 15, 16 let, tak ona tam vlastně pobývala s tatínkem. Mm-hmm. A já jsem s ní už několikrát hrával vlastně, když jsem dělal vlastně v tenisovém klubu v Prostějově. Takže tam už vlastně ne, že vznikla spolupráce, to vůbec ne, ale v rámci klubu jsem byl požádaný, abych s ní prostě pár jako hodin odehrál, takže to jsme jako hrávali párkrát. No a loni někdy v květnu mi Bára sama zavolala, protože já jsem předtím byl s Maluškou Bouřkovou, s kterou jsme skončili vlastně v dubnu. A ona se to dozvěděla, že jsme skončili, tak mi zavolala, oslovila a já jsem říkal, dobře, tak pojďme to vyzkoušet a od té doby víceméně jsme dohromady.
16: Ty jsi říkal, že pokud si to sedne zdravotně a pokud si všechno tak nějak takzvaně opravdu sedne, tak se od ní dají čekat velké věci. Teď přišel titul v Aténách, předtím finále v Hertogenboschi. Je už to teď ta doba, kdy Bára Krejčíková, Grand Slamová vítězka je zpět?
18: Já si myslím, že určitě. U ní to, nechci říct, aby to vypadalo jako klišé, ale ta Alfa Omega je zdravý. Jo, protože bohužel kolaborovala, prostě ještě než jsme spolu začali spolupracovat, tak měla problémy se zády. Nehrála víceméně půl roku a bohužel se škaredě zranila loni v Pekingu, kdy si velice špatně prostě propnula prostě koleno a bylo to prostě na několik měsíců velice špatné. No a to ji víceméně doprovázelo až skoro do května a ona teďka poslední dva měsíce víceméně hraje jako konečně jako bez bolestí. Jo.
16: Ano.
18: A najednou je vidět, jak najednou prostě ty její výkony jdou neskutečně nahoru, protože už se takzvaně nebojí opřít jako to svoje zdraví a prostě už se soustředí jenom na tenis a to ona potřebuje, aby odehrála co nejvíc prostě turnajů, co nejvíc zápasů a pak s každým zápasem ta její výkonnost neskutečně roste.
16: Ty jsi zmiňoval, že její cestu vnímáš od nějakých pomálu 8, ale 11 let. Čím tě Bára Krejčíková překvapila třeba mimo kurt osobnostně? Je něco, co si jako si říkal, aha, tak tohle jsem u tenistky nečekal.
18: To bych ani neřekl, je to zase úplně jinačí ty bolky, na které člověk prostě si, které potkává všude možně, ale já nechci, aby to vypadalo jak kdyby špatně, ale je to takové, že ona má malinko možná jako klukovské, takové jako mě blížší jako myšlení, jak na tom kurtu, tak v tom životě a je to dávno tím, jsme se o tom bavili, že vlastně ona vyrůstala s dvouma bratry,
16: ano.
18: Takže ona vlastně zvyklá na ty kluky a má takové prostě úplně jinačí takové to chování, to myšlení, které je mi jako daleko prostě jak kdyby blížší a máme k sobě prostě takové prostě bezvadný vztah.
16: Já musím říct, že i moje zkušenost s Bárou z kurtu je taková, že jsme si, co jsme potřebovali, jsme si vždycky vyříkali přímo na kurtě, někdy i ostřejc, ale vlastně jsme si to netáhali potom do šatny. Váš tým celkově působí hodně vysmátě, hodně pohodově. Ona v spoustě rozhovorech zmiňuje, že ty seš tím kliděsem, tím pohodářem. Máš na tom velký vliv, anebo to byl tým, do kterého si takhle vstoupil, že jsi to tam takhle vnímal?
18: To si myslím, že otázka spíš jako na Báru, než na mě. Jo. Já to dělám tak, jaká je vlastně moje povaha, jak já jsem to dělal sám. A já samozřejmě, ano, snažím se do toho týmu, jako, nebo ale všeobecně, jo. Jako prostě té Báře tam přenést nějaký klid, nějakou prostě životní úvahu, nějaké prostě zkušenosti a tak dále. A myslím si, že zatím to nějakým způsobem funguje a že vlastně mě naslouchá. Musím teda říct, že jako my z 99%, co mi říkala Bára, tak máme stejný náhled na tenis, jo? Což taky je neskutečné, protože kdybych najednou přišel za někým a teď se jí snažil měnit úplně prostě všechny její standardy a nějaké prostě herní pojetí, to je nesmysl samozřejmě. Takže my děláme jenom takové prostě drobnůstky, ale prostě je to o tom, že zažíváme strašně moc legrace v tom týmu, děláme si sami ze sebe prostě srandu a na těch turnajích prostě prožíváme krásné chvíle.
16: Já jsem u ní zvykla velmi respektovat ty tenisové legendy, velmi uctívat bývalé tenisty, ať už to je od pana Kodeše, opravdu přes tu Janu Novotnou, kterou adorovala. Cítil jsi, že i tohle je trošičku výhodou v té tvojí roli trenéra u Báry Krejčíkový konkrétně?
18: Je to možné, ale jak jsem říkal, jako fakt máme jako výborný vztah a naprosto otevřený a můžeme se prostě na cokoliv prostě jako sami sebe jako zeptat, jo, prostě popovídat si a jo, možná tam jako cítí nějaký jako, že respekt k tomu, jako že jsem byl jako nějaký tenista, ale co se týče výsledku, tak to je Báře neslahám ani pokotníky, jo, protože to, co ona vlastně jako dokázala, jako je to 12-násobná Grand Slamová jako šampionka, jo, ve všech disciplínách, takže to je prostě něco jako mimořádného, jo. Takže nikdo se nad nikým takzvaně nepovyšuje, neponižuje a prostě funguje nám to.
16: O spolupráci s Barborou Krejčíkovou jsme začali, ale za chvíli se podíváme na trenérské řemeslo obecně a na to, jak se Jiřímu Novákovi žije na druhé straně kurtu. Zůstaňte s námi na Radiožurnálu Sport. Dobe!

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport. Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
2: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a naším hostem je Jiří Novák. Jirko, ty jsi celý život působil jako pohodář, o tom jsme teďka mluvili i v rámci spolupráce s Barborou Krejčíkovou. A umí Jirka Novák jako trenér zvýšit hlas?
3: Já si myslím, že umí, ale já jsem měl hrozné štěstí na dvě moje svěřenkyně, protože já jsem předtím byl s Maluškou Božkovou, teď jsem s Bárou Krejčíkovou a tam nebyl jediný důvod víceméně ke zvýšení hlasu. Ale já vlastně z mé trenérské zkušenosti, já jsem předtím dělal 15 let v Národním tenisovém centru Prostějově, kde jsem měl na starosti juniory do 18 let. A to je zase jako úplně něco jinak.
2: To jsou to je jiná kluci, disciplína.
3: Kteří vlastně jako tam se snaží jako samozřejmě dostat na nějaké jako výšiny, snaží se zlepšovat, ale mají samozřejmě takové ty ještě dětské vycíbené názory a jsou prostě takové jako divočáci, takže tam jsem daleko víckrát zvyšoval hlas než tady na ty holky, které přesně ví, co chcou a prostě jsou to profesionálky a jako v zásadě tam se zvyšuje hlas jenom kvůli tomu, jako že prostě, že nikomu se v uvozovkách nechce, jo, nebo je línej, nebo tak nějak. Když toto jsou takové profesionálky, že vlastně tam jako ba naopak já ještě bezdím, jako že už toto je třeba zbytečné, nebo ať jako, ať ti vydrží síly do dalšího dne, nebo do dalšího týdne, jo, tam je potřeba i uvažovat tak, aby vlastně je potřeba nějakou dlouhověkost. A ne jenom jako jednotýdenní nějaká hurá akce a že to natrénujeme jako během jednoho týdne. Jo. Ale ta koncepční práce s těma juniorama, to bylo úplně něco jinačího a tam prostě ten hlas se několika zvyšoval.
2: Ty hodně zmiňuješ Marušku Bouskovou, Báru Krejčíkovou, u které funguješ teď, ale v tom profi velkém tenise si začínal po boku Jirky Veselýho. Tak jak bys mi porovnal, asi taková klasická otázka, ale jak bys mi porovnal tu spolupráci na té nejvyšší úrovni u ATP hráče a u WTA hráčky?
3: No, ještě byl rozdíl ten, že já jsem Jirku Veselého vedl víceméně od toho juniorského věku, jo. Nebo my jsme začali vlastně, když jemu bylo 18 a byl to ten předěl mezi juniorským a seniorským tenisem. A já jsem ho dostal, když vlastně byl zhruba nějakých 550 jako na světě. Začal jsem s ním cestovat po futurech, no a tam jako bylo potřeba samozřejmě najednou na vyšší dávky a najednou prostě byl zvyklý z juniorského tenisu jenom ne, že prostě juniorsky trénovat, ale bohužel tak to prostě kdyby bylo. No a takže tam to bylo trošku jako úplně o něčem jiném, jo. Když to teďka vlastně s těma holkama už jako oni jsou prostě šampionky, jsou to vynikající hráčky a tam už se jako nic moc nemění. Tam jako naopak já se musím podřídit jim, jo, protože já najednou nemůžu přijít a říct, hele, děláte to špatně, nebo musíme to dělat úplně jinak, jo. Takže tam ty změny vždycky musí být jako relativně jako malé. Ale když to vlastně u Jirky Veselého, pak jsem vlastně převzal na chvilku i Adama Pavláska. A prostě u těch kluků je to prostě trošku něco jinačího.
2: A ty sám už máš své roky docela dávno za sebou, nicméně jak moc si tu trenérskou práci užíváš? Nechybí ti někdy ten pocit jako vlíst na ten kurt a rozhodnout to sám za sebe?
3: Ne, to vůbec ne. Z toho jako, já už vlastně 20 let nehraju profesionálně. Já jsem skončil v roce 2006. A ze začátku jsem měl takové, že mi malinko chyběl takový ten zápasový adrenalin, kdy vlastně člověk jako hraje na tom centrálním kurtu před divákama, jo, hraje ten zápas, ale pak už jsem byl prázdnej, co se týče vlastně mimo ten kurt. Jo, že člověk vlastně furt si musel připravovat, furt musel trénovat, furt jako musel myslet jako o programu a tak dále. Když to ta trenérská činnost je teďka úplně o něčem jiném, jo, tam jako člověk nemá ten zápasový stres, nemá ten tlak, je takový prostě úplně zase na té jiné stránce. Jo, toho týmu, nebo na té druhé straně toho týmu a tam spíš jako přemýšlí o nějakých prostě jako technických, taktických věcech, jo, nějaké prostě strategie na ten zápas, to, což vlastně jak kdyby hráč ani moc jako moc nepřemýšlí, protože tam vlastně ten hráč stejně hraje takové to svoje, jenom jako na co je zvyklý, co mu jde, na co prostě to, co trénuje vždycky, tak chce využít v tom zápase. když to trenéřina je taková, ještě zkusit tam najít něco, čím by mohla jako ta svěřenka nebo svěřenec toho druhý jako malinko překvapit.
2: Já si pamatuju, když jsem se poprvé přijela podívat na US Open už jako nehráčka, že mě trošičku jako zarazilo, když mi někde pípli ten badge a nepustili mě tam, jo. Takový to, jak když automaticky do Players Lounge a tam najednou nemáš přístup od tolika do tolika hodin. Nestává se ti někdy, že přijedeš třeba na Grand Slam a automaticky míříš do hráčského prostoru jako hráč a vlastně najednou se zasekneš, aha, pozor, tady už ne?
3: Ne, to se mi nestalo, ale ono je to trošku jinak, že vlastně trenér holek, nebo jako té dámské části, tak nemá přístup do té pánské šatny.
2: Ano.
3: Jo, takže my máme speciálně vyhrazenou šatnu jako prostě na těch turnajích jako pro trenéry, ale na to jsem si zvykl velice rychle, takže to je úplně bez problému.
2: Kolik času teď trávíš doma a oproti tomu cestování? Kolik máte, Páro, domluveno, že musíš obět turnajů nebo chceš obět?
3: My jsme domluveni víceméně na plný úvazek, takže já jsem říkal, jako, když mi zdraví dovolí a všechny okolnosti, tak a Bára bude chtít mít zájem, tak si odjedu víceméně všechny turnaje. Ale jak jsem zmiňoval na začátku, bohužel i trápily nějaké zranění, takže já jsem jako doma byl relativně jako docela dost. Až teďka poslední dva měsíce se to rozjelo a byl bych rád, kdyby jsme samozřejmě to teďka tu šňůru udrželi co nejdéle, aby zůstala zdravá, aby se jí dařilo a odjeli jsme co nejvíc turnajů.
2: Po písničce se na Radiožurnálu Sport vrátíme ještě hlouběji do tenisového prostředí a zazpomínáme i na Jiřího Nováka jako hráče.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Gulda.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Podrobnosti jsou na iRozhlas.cz. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády je Michailo Drapatyj. Do funkce ho jmenoval prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Serského odvolal a za jeho práci mu poděkoval. Nastupující Michailo Drapatyj v ukrajinské armádě doteď působil jako velitel společných sil. Zaměstnanci i studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se v otevřených dopisech ohradili proti plánu zrušit ústav translatologie. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Akademický senát fakulty změnu projedná v září. A majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška žádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád, odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Sport. Anglický záložník Morgan Rogers je nejdražším britským fotbalistou v historii. Při přestupu z Aston Villa do Chelsea za něj londýnský celek zaplatil 117 milionů liber, v přepočtu přes 3 miliardy korun. Informovala o tom televize Sky Sports.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Kojetínem v Praze kolony nejen na jižní spojce. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 zabrali pravý pruh silničáři. Jsou tam až do dnešního odpoledne do 17. hodiny. Kolona se o něco málo zkrátila, z kilometru 249 ztratíte už jen 5 až 10 minut. Následně pak celou trasu až do Brna pojedete plynule bez výraznějšího zdržení. Jen v okolí Holubic na 211. kilometru ještě chvílemi zpomalují řidiči kamionů. D1 na příjezdu do jihomoravské metropole směrem z Prahy a téměř neměná situace. První část nesouvislé fronty začíná za Kývalkou okolo stého 81. kilometru. Kamiony se v pravém pruhu posouvají až k omezení u D2. Osobní auta přibrzdí u Popůvek, poté za sjezdem na Mikulov. A Praha, velmi silný provoz stále trvá v okolí Barandovského mostu. Kolony se sunou hlavně jižní spojkou, a to od sjezdu na Pankrác přes Ucpanou do Břížskou až k Mrázovce. Pojedete více než 20 minut. A na hlavní části okruhu z D1 k letišti pokračuje výrazná regulace provozu v obou tunelech. Kamiony zastavují už kousek za dálnicí D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost. Hlavně v Čechách se ojediněle objeví i přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
2: Hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport je Jiří Novák. Když se, Jirko, ohlédneš zpátky, jak často si vlastně vzpomeneš na období, kdy jsi ty byl českou jedničkou a patřil mezi ty nejlepší hráče světa? 20 let po ukončení kariéry.
3: Abych byl upřímný, tak já vůbec jako nežiju z té minulosti, jo. Já, že bych na to, jo, někdy si člověk vzpomene, že jo, když jsem tam někde byl nebo něco takového. Ale já jsem 15 let opravdu nad tím jako vůbec nepřemýšlel. Ale teďka poslední dva roky, když jsem začal jezdit vlastně po těch turnajích s Maruškou a s Bárou, tak na jednom těch prostě Grand Slamech a na těch dalších turnajích já potkávám vlastně ty moje bývalé spoluhráče.
2: Uh-huh. A to jsou, jo, taky už trenéři, to jsou,
3: no pozor, to jsou
2: zástupci
3: trenéři.
2: Zástupci svazů.
3: Ale, ano, spousta lidí, kteří se motali v kolech těm turnajům, takže to se týče vlastně trenérů, hráčů, ti moji spoluhráči bývali jako nebo prostě protihráči, dělají teďka trenéry prostě jinakým hráčům, ale co? Já jsem přijel prostě do Wimbledonu, nebo tady do Paříže, a najednou jsem potkal Stana Wawrinku. Potkal jsem Monfilse, potkal jsem Djokoviče. A já jim říkám, jako oni na mě, Jiri, jako co tady děláš, ne? A já říkám, no počkej, jako co tady děláme, a co tady děláte vy?
2: No.
3: Já 20 let nehraju a vy furt hrajete na top úrovni, což je neuvěřitelné. Takže v rámci tohoto si člověk pak jako najednou vzpomněl, že vlastně jsem byl součást tady toho okruhu a že vlastně to byli moji vlastně protihráči a soupeři a teďka na ně vzlížím, jako co jim se podařilo za kariéry, a to je něco neskutečného. Takže možná s touto tematikou tam ty vzpomínky přicházejí, ale jinak jako na to vůbec nemyslím. Mm.
2: Dnes se hodně řeší prize money. Hráči usilují o větší poměr prize money vůči výdělku, hlavně na Grand Slamech. A jak na tohle koukáš ty? Řešilo se to už za tebe? Protože ten poměr je nepoměrný aktuálně tomu, co ty jsi byl schopný si vydělat v té době, poměr toho, co si vydělávají teď ty hráči, a přesto to není dost.
3: Já na to mám, nevím, jako svůj jako vyhraněný názor, jo. Já možná naštvu několik lidí, možná některé ne, některé ano, já prostě vůbec nevím, jo, ale přesně jak říkáš, jako my jsme hráli úplně za jinakých samozřejmě finančních podmínek, ale já si vůbec nestěžuji, ježišmarja, my jsme byli úplně vděční, že vlastně vůbec něco takového je. A teďka, když vidím, jak, co se vlastně těch turnajích děje, jak oni mají neuvěřitelné zázemí s porovnáním, jako těch 20 let uplynulo a oni mají 10x až 12x větší prize money, než jsme měli my. Teď vlastně, co se týče toho zázemí celého, jako ty restaurace, jako ty prostě mají pro všechny týmy, jako prostě jídlo zdarma, jo, všechno tam mají, prostě hospitality, jo, prostě jako neuvěřitelné podmínky. Ale mě právě že udivuje to, jako, že oni to chcou z těch Grand Slamů, jako jo. Mm. Protože vlastně ano, Grand Slamy, ale dejme si otázku, oni jsou zaměstnanci buď VTA, anebo ATP. Jo, a Grand Slamy jsou vlastně pod ITF, to je úplně o něčem jiném, jo. A oni chcou po těch Grand Slamech, aby jim dávali víc peněz, ale teď jako oni pak hrozí nějakým bojkotem, no tak ať to bojkotují, nebo jako já si myslím, že stejně ty Grand Slamy tam budou prostě ty lidi stejně chodit, jo. To je první věc. Ale za další, oni si neuvědomují to, tak to máme, teďka jsme vlastně svědci mistrovství světa ve fotbale, jako jo. Tak nevím, jak jsou samozřejmě placení fotbalisti, jak to mají, ale oni jsou primárně placení přece taky vlastně svými kluby, jako jo. A ti tenisti jsou placení vlastně taky tou VTA, kde mají potom jako prostě od nich důchodový potom plán, jo, a další věci. A najednou ty Grand Slamy, i když mají takové to jako samozřejmě výdělky, ano, i tak dávají samozřejmě těm hráčům jako spoustu peněz, tak je to úplně něco odlišného. Tak kdyby teďka najednou by řekli fotbalisti na mistrovství světa, já tam nepojedu, protože mistrovství světa vydělá, jako jsem si to četl, nebo všichni říkali, že to je nejúspěšnější ekonomický mistrovství světa ve fotbale, tak jak kdyby každý teďka fotbalista čekal, jako že mu přitečou peníze, jako jo. Takže on je ten, já nevím, no, jak jsem říkal na začátku, možná naštvu jako dnešní hráče, protože řeknu, hele, ten o tom jako nic neví, nebo něco takového, ale tím, že jsem si to já prožil sám, jako nikdo to za nás víceméně jako neřešil a my jsme hrávali singly, debly, kvůli tomu, abychom se uživili, jako jo. teďka vlastně ti kluci, kteří vlastně nebo hrávají víceméně jenom singly, protože jim to stačí, protože vydělávají tolik peněz, ale nikdo nehraje prostě single double. Jo, všichni se, a teďka i víceméně oni jako to mají daleko snažší v uvozovkách, protože my jsme hrávali na 3 vítězné sety, oni hrajou na 2 vítězné sety. My jsme hráli na Wimbledonu, že jo, v pondělí jsem hrál 2 hru na 3 vítězné sety a v úterý 4 na 3 vítězné sety a ve středu zase jako. Jo, takže teďka je to zase úplně jinak, ale hrozně těžko se srovnávají doby, ale já to nikomu nevyčítám. To není jako, že prostě já říkám, jako, že jejich názor je špatný. Já říkám jako můj názor a je to takové, že prostě mám na to prostě svůj názor. No.
2: Já musím říct, že když se do toho díváš jako čerstvej tenista a koukáš a porovnáváš nějaký čísla a procenta z výdělku, tak možná je jednodušší se dostat na tu stranu těch hráčů, když se na to díváš z pohledu bývalého tenisty nebo tenistky, která nekončila 20 let zpátky, ale třeba 8, tak jako souhlasím, že ono to jde všechno furt nahoru, jo, takže já taky ten údajný bojkot Grand Slamu vidím trošičku taky ze strany organizátorů víc než ze strany hráčů. V tom s tebou možná vyhraněně souhlasím. Tenis se za poslední 2 dekády výrazně změnil. My se po písnice na radiožurnálu Sport s Jirkou Novákem podíváme, v čem nejvíc.

0: Posloucháte radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem v pořadu Na síti je Jiří Novák. Jirko, porovnáváme, protože přece jenom ty jsi zmínil 20 let zpátky, jsi ukončil svoji kariéru. My můžeme porovnat tenis díky té tvé dlouhé kariéře před 30 lety a dnes. Už jsi zmiňoval, že jsi v šoku, když můžeš potkat aktivně hrajícího Stana Wawrinku, Novaka Djokoviče, Gaela Monfilse. Jak by si porovnal ten tenis, možná nejenom z toho herního pohledu, tehdy a dnes? Možná i z toho pohledu, jak moc se věnují přípravy, jak moc jsou profesionální ty týmy kolem hráčů?
1: Tak to si myslím, že je úplně největší rozdíl. Jo, že vlastně za nás v uvozovkách na tenisu prakticky nebyla žádná posilovna. V hotelu byl jeden stroj nějaký, takže vlastně tam se 30 hráčů stejně nevlezlo.
0: Ale když teďka... A měli chuť se tam vlézt?
1: To
0: nebo
1: ani
0: to
1: nevím,
0: nebylo v tom denním programu?
1: To ani nebylo v denním programu. My, co jsme dělali kondici, tam jsme spíš jako hodně běhávali, nebo jsme skákali přes švihadlo, nebo jsme posilovali vlastním tělem, jo? Nějaké kliky, sedlehy, jak se říká, dřepy. Ale dneska prostě na každý oni sval mají nějaký přístroj, nějaký stroj, nějaké gumy, jo? Ale to je samozřejmě pořádku, jo? Tím pádem, jako oni mají dlouhověkost a prostě se starají o to tělo úplně jinak, než jsme se starali my. Takže to si myslím, že je jak kdyby úplně největší rozdíl, jo? Co se týče samozřejmě tenisu, tak změny jsou tam taky jako obrovské. Ono, když se podíváme, tak za nás byly jinačí povrchy, byly jinačí míče a tak dále, rakety, materiály. Ale hrálo se hodně prostě dvouher a čtyřher. Všichni, co byli v první světové stovce, tak 90% hráčů hrálo čtyři. Takže automaticky si trénovali prostě voleje, trénovali si vlastně jako prostě retenny, přechody na síť a tak dále. Za našich dob jako bylo strašně moc hráčů, kteří hrávali servis síť. Když se podíváme na vyšlapání trávy na Wimbledonu dneska a před těma 20-30 lety, tak vlastně je to akorát za základní čárou vyšlapané, když to vlastně za nás to byla cestička vlastně k síti.
0: To bylo takové to téčko.
1: Ano. Ale to byly i normální povrchy, jo, že vlastně v halách se hrálo na takových těch rychlejších gumách, jo, a tak dále. Ale prostě strašně moc hráčů hrávalo servisí. Takže i vlastně ten herní styl, ten projev celý herní byl úplně jinačí.
0: Co tě baví víc?
1: Je to těžké. Jako, ba naopak teďka uvítám, když někdo jde po servisu nebo kdykoliv jde na síť, protože teďka vlastně všichni hitují od základní čáry forehandy, backhandy a už to vidím tak jako hrozně monotónně. A pak jsem šťastný, když někdo zahraje třeba kraťas někdy, nebo zahraje nějaký prostě jinačí úder, kdy trošku překvapí toho soupeře. Jinak i na té trávě, to je neuvěřitelný rozdíl, že vlastně oni teďka hrajou 10x, 15x výměnu přes síť.
0: Ano.
1: To za nás nešlo 2x přes síť.
0: Protože... Tak ono se to celý zpomaluje, zpomalujou se povrchy, zpomalujou se balonky, ono to k tomu jako nabízí se, jo, tou generací, která se tomu adaptuje, potom není úplně možný jim to vyčítat, ale máš pravdu, že jakýkoliv herní barvitost, jakákoliv herní rozdílnost mě strašně baví, proto podle mě spoustu lidí má hrozně rádo tenis Báry Krejčíkový, Káji Muchový, prostě holek, co to variujou a u těch tenistů nemám takový přehled u těch chlapů, ale je tomu taky tak. Takže já to vidím podobně, že tomu trochu chybí, ale zároveň ty podmínky jsou zase jiný.
1: Ne, však jasně, to, jak říkáš, že to jak kdyby to nejde vyčítat jako tomu, to je prostě ta proměna, jo, že vlastně fotbal, hokej taky se hraje jinak, jo, najednou je to prostě úplně jinačí sport a ten tenis taky vlastně prošel nějakou revoluci obrovskou a je to prostě je to úplně něco jinačího. Ale za na druhou stranu, když se podíváme, jako jestli všichni říkají, no to se hrálo pomalej, rychlej nebo tam, nebo ti jsou lepší hráči a tak dále, je právě neuvěřitelné, že tady ti kluci, 40tníci, ten Wawrinka, Djokovic, Monfils, oni jsou furt jako konkurenceschopní a oni vlastně hrajou, oni se adaptovali na ten styl, jo, a jsou schopni to s těma prostě s těma mladýma odehrát, jako,
0: je to
1: jo.
0: Tak, no.
1: Protože možná umí něco malinko navíc nebo dokážou tam ještě prostě, jo, že už nemají pohyb takový, jaký měli předtím, to je jasné, ale prostě dokážou to herně, jo, prostě s těma mladýma uhrát.
0: My porovnáváme herní styly za tvé doby a teď. Teď se podíváme trošičku někam jinam, když objíždíš Grand Slamy v pozici trenéra. Kam se v tvých očích posunuly ty kluby Grand Slamů za těch posledních 20 let, co jsi tam hrál naposledy ty aktivně?
1: No taky neuždaně.
0: Poznal jsi to?
1: No, poznal jsem 3 Grand Slamy relativně, ale kde jsem to vůbec nepoznal, tak bylo Australian Open.
0: To jsem chtěla říct. Australian tam Open, tam vůbec nevím, kam bych přijela ani.
1: Tam jsem po 20 letech přijel a teďka říkám, kdy tady stál úplně jiný kurt, nebo tady stála úplně jiná arena, nebo a kde je ten place, kde je ta restaurace, kde je ta, to je úplně neskutečně přestavené. Jo, takže tam udělali neuvěřitelný prostě progres, ale všechny ty Grand Slamy, protože samozřejmě vydělávají jako hromadu peněz, tak jsou schopni prostě do těch areálů a prostě investovat peníze. Jo. A je to vlastně věc, která je i pro to dobro těch hráčů, jak jsme se tady bavili, vlastně to je taky, že vlastně z těch prize money, jak oni říkají, že chcou větší prize money, ale oni vlastně ty peníze dávají prostě za prvé do těch prize money, a za další do vylepšování těch podmínek pro ty hráče. Hmm. Jo, že jim tam postavili, teďka už vlastně 3. rokem jsem vlastně na těch Grand Slamech a vždycky ten další rok, co přijde ten Grand Slam, tak vždycky tam někde něco nového.
0: Ano, nový kurt, nová arena, přesně nový tak, player lounge.
1: Ano, nebo nějaká prostě klubovná lounge, nebo nějaký kurt, nebo nějaká tribuna nová, takže oni do toho fakt investují peníze a prostě je to jako neskutečné.
0: Když se teďka pozastavím ještě na chvíli u té role trenéra, na kolik procent si myslíš, že může trenér ovlivnit ten výkon svého hráče?
1: Mě to učil už můj bývalý trenér, pan Kukal, s kterým jsem jako to odehrál vlastně nejlepší část kariéry, jako co se týče jako výsledků mých. Byl jsem pod ním vlastně ve světové desíce a měl jsem největší jako úspěchy. Tak on mi tvrdil, že trenér může maximálně do 10% ovlivnit jako prostě toho hráče. Mm-hmm. A já troufnu říct, že já s tím jako naprosto souhlasím. Okay. Jako, jo. Není to tak, jako, že prostě najednou přijde jako ten hráč o 50% někde prostě jako vyroste nebo něco takového. Ale zase je to jenom můj názor, já neberu ničí.
0: No ale
1: jako
0: zase,
1: jenom.
0: Když jo. Potom jdeš trénovat hotovou hráčku světový 50, tak ono 10% je hodně.
1: Jasně, musíme rozlišovat, jestli potom jak kdyby v úvozovkách jako z 5. místa se dostane na sté, jo, anebo z 50. na 40. nebo ano, tomu rozumím. Ale stejně je to o tom hráči, jako, jo, stejně on to musí tam na tom kurtu prostě vyběhat, stejně musí proměnit ty breakboly, stejně musí vyhrát, dorazit ty zápasy. Takže ona je to taková, jako, že prostě práce, kdy prostě člověk vždycky tam potřebuje to svěřence nějak navnadit, naladit, potrénovat, aby prostě byl připravený ten svěřenec a pak to stejně záleží vždycky na tom svěřenci.
0: Máš cit pro to odhadnout, který hráč to v sobě má, který ne? Protože ono to neumí každý trenér nebo bývalý hráč podívat se na tenistu a trochu cítit, jestli to tam je nebo ne.
1: To nevím, nechci to takhle z toho jako plásnout. Myslím si, že na to nějaké oko mám, ale nechci říct, jako, že jsem nějaký prostě odborný expert, že to určitě jako vždycky jako trefím. Jo. Já jsem taky jako viděl tolik jako talentovaných lidí, si říkám, hele, ten to jako strašně umí, ale pak to nedokázali prostě potom jako
0: proměnit ve zlato.
1: Nějaké prostě výsledky. Protože pak už tomu chyběla třeba kondiční stránka věcí, nebo zdraví, nebo jako prostě tam to prostě hraje roli tolik prostě aspektů. Ale myslím si, že vždycky poznám, jako, že někdo je prostě na to šikovnej, talentovaný.
0: Jak seš na tom kondičně teďka ty? Často se dostaneš na kurt sám pro sebe, nebo je to jenom o svěřencích?
1: Ne, je to jenom o svěřencích. Já jako když můžu, tak já jako na kurt jako vůbec nejdu. Já spíš si jdu zahrát fotbal nebo basket, nebo jako prostě projet se na kole, ale prostě tím, že vlastně na kurtu jsem byl od malička a teďka na tom kurtu vlastně furt jako jsem a tak ještě abych přišel potom domů a šel si jenom tak jako ještě s někým jako zahrát, tak to už jako moc ne.
0: Na závěr si dáme na Radiožurnálu Sport trochu odlehčenější téma, jak tráví volný čas Jiří Novák. Vydržte s námi ještě posledním vstupu dnes na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti.

0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Jiřím Novákem. A Jirko, když zrovna nemusíš, podíváš se přesto večer třeba na tenis v televizi?
2: Ne, na tenis vůbec.
1: Vůbec, jako, já taky ne.
2: To opravdu, jako to po mně nechtějí, protože jako když člověk vlastně opravdu to hrál od malička a teďka vlastně já v tom pracuji a ještě abych jako přišel domů, zapl si televizi, já si myslím, že to by bylo normálně na diagnózu, jako jo.
1: Takže ani jako nějaká bitva Sinner Alcaraz tě nepřemůže no, k tomu to zapnout?
2: To jsou opravdu jako výjimky, ale já potom jako třeba čekám, jako že prostě až bude pátý set, tak se podívám jako na prostě na poslední 4-5 gemů, ale ne, že bych se díval jako 4 hodiny na tenis, jako to prostě po mně opravdu jako nechtějí.
1: Když jsi zmiňoval třeba zrovna toho Djokoviče, kterýho si ty ještě trochu stihnul, a on je mu letos 39, jestli se nemýlim, tak jak si vysvětluješ tu jeho dlouhověkost? Je to opravdu o té jeho výjimečné připravenosti, fyzičce, preciznosti v tom, jak se stará o svý tělo? A jak bys vlastně přirovnal tu dlouhověkost u chlapů, u ženských?
2: Tak u ženských tam ten dlouhověkost, ne, že není jak u chlapů, ale jako ve 40 už jako tam prostě ty holky buď už mají rodiny, nebo už je to prostě, moc jich tam není, pokud nehrajou nějaké 4, jako jo. Ale ve dvoře to je, tam prakticky jako není žádná.
1: To byla
2: jako
1: taková rarita.
2: No, ale u těch chlapů zaprvé samozřejmě úplně jináčí regenerace, úplně jináčí možnosti, jo, tady prostě těch fitness koučů a fyzioterapeutů a tak dále. Ale stejně je to o tom, že prostě člověk na to musí mít trošku jako nějakou prostě, musí mít na to štěstí. Jo, musí být trošku takový přírodňák, protože podívejme se, Nadal skončil taky, prostě měl operace, už Federer taky, za mě přírodňák taky, dneska, že pracoval, ale měl smůlu taky, prostě měl potom dvě operace kolene a kvůli tomu prostě už jako mu to tělo nedovolilo. Ten Djokovic, to je prostě unikám, ten Vavrinka, to je neuvěřitelné, takže člověk na to musí mít fakt, myslím si, kliku. A tím, jako, jak oni mají ten lékařský štáb kolem sebe a tady ty experty, tak jim samozřejmě k tomu hrozně pomáhají, ale myslím si, že nejvíc je to prostě o tom štěstí takovém.
1: Jirko, já jsem do posledního vstupu slibovala odlehčenější téma a to přijde teprve teď. A já jsem se dozvěděla, což mě dost pobavilo, že ty jsi vášnivý zahradník. A Bára Krejčíková dokonce zmínila, že jsi si do Londýna přivezl zahradnický rukavice a prostě jsi tam nějak pracoval na zahrádce. Je to tak?
2: No, je to tak, no. Tak toto jsem nečekal, tak to si s Bárou vyřídím, to je podpásovka. Jako no. Já jsem byl, Bára už 11. rok spí u jedné rodiny, prostě kousíček od Wimbledonu a strašně fajn lidi a mají prostě velikánskou zahradu. No a já jsem tam loni přijel a teďka prostě tím, že vlastně s Bárou se dopoledne potrénuje, jdeme na barák a já říkám, tak no a co teďka, já budu tady celé odpoledne dělat, že?
1: Jo, tak jsem to vyplel.
2: Tak jsem prostě se zeptal jako majitelu, jestli nepotřebuje něco jako pomoc na zahradě, ne? On říká, ne, nic, nebo tak nějak, ale, no, ale a pak najednou, no ale kdybys třeba tady mohl toto nebo ono, a já říkám, jo, jasně, mě to vůbec nevadí. No takže jsem mi tam prostě, jo, v dlažbě prostě vytrával plevel a takové, jako ne, že bych tam stříhal stromy, jako jo, ale prostě zametal a vyhraboval listy a tak dále. No a prostě letos jsme tam přijeli, no a já říkám, protože minulý rok oni neměli pracovní rukavice, jako. Tak říkám, hele, tak jsem si tam vzal svoje, protože jsem si říkal, když tam budeme dlouho, což jsme nakonec byli, protože ano, vlastně bál, že se dařilo, no tak já jsem jim tam jako samozřejmě pomohl taky něco, jo. Ale není to jenom jako samozřejmě tady na Wimbledonu, to je taková prostě sranda. Já doma se starám, jako to máme zahradu, máme chatu, takže vlastně člověk furt se musí o nějakou zahradu starat a mě to hrozně baví a je to pro mě takový zase nějaký relax. Jak se vlastně ptá, že si pustím nějaký tenis, tak já radši jdu na 2 hodiny prostě zametat listí nebo jako prostě trhá plevel a pak vidím, že po mně něco zůstává, když to jako kdybych se díval zase na forehandy backhandy křížem po lajně, tak to jako v tom moc smysl jako nevidím.
1: Když zmiňuješ ten volný čas a to, co jdeš dělat, když je opravdu všechno hotovo, zkoušel jsi padel nebo něco takového?
2: Padel jsem hrál 2x v životě. Ale my dojíždíme na to, že Prostějově nemáme víceméně padlový kurt.
1: Ještě ne v není. Prostějově, není. V Mece tenisu.
2: A on v uvozovkách, nevím jestli teďka, ale ještě třeba před půl rokem ani v Olomouci nebyl.
1: Jo, no vím, teď to otevírá Kája Muchová, padelový
2: kurt. Je to možné, ale ještě jsem tam nebyl. ale takže možná na tom to ztroskotalo, kdybych jako ten padelový kurt měl prostě za barákem, tak si myslím, že bych šel, protože to je zase jako úplně jináčí aktivita. Hmm. Takže na kurt tenisový mi netahej, ale prostě jestli to bude pickleball, padel nebo fotbal, basket, tak,
1: tak to
2: půjdu hned.
1: Tak to tě beru za slovo. Jirko, děkuju moc za to, že jsi dneska přispěchal ještě z letiště před začátkem turnaje tady na Štvanici pro tvoji svěřenkyni Báru Krejčíkovou. Budeme držet palce, ať tenhle rozhovor, který vyjde ve středu, už přinese nějaký pozitivní výsledek i Báře, a ještě jednou děkuju moc, že jsi s náma byl na Radiožurnálu Sport.
2: A já děkuju za pozvání.
1: Jiří Novák byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a loučím se i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Mějte krásný zbytek dne.
0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
7: Radiožurnál, 11 hodin. Vysíláme zprávy, Jana Gulda.
8: Soud znovu projednává žalobu SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Nad Prahou dnes v 11:30 mimořádně přeletí armádní stíhačky. Vedoucí žena světového poháru Martina Sadková vstoupí do mistrovství světa ve vodním slalomu. V Praze na jižní spojce popojíždí kolona od sjezdu na Pankrác až k tunelu Mrázovka. A počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 se dnes znovu zabývá soud. SPD rozporuje, že by bylo do zprávy zařazené po právu. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil.
9: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušena jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Dopravci letos za prvních 6 měsíců zaplatili na mýtném víc než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Víc než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinou za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
10: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
8: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová podává demisi. Nelíbí se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii.
11: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová označila schválený zemědělský zákon za příliš velký ústupek v oblasti ochrany přírody. Na základě nové legislativy zdravotnická agentura může povolit použití insekticidů acetamiprid a flupiradifuron například při pěstování řepy nebo lískových ořechů. Ministryně Barbitová zároveň připomněla, že Francie před 10 lety zakázala pesticid acetamiprid na základě vědeckých doporučení s ohledem na lidské zdraví a ochranu přírody. Premiér Sebastian Lecornu se odmítl postavit proti znovu využití těchto pesticidů, které požadují vlivné zemědělské svazy ve Francii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Armádní gripeny za půl hodiny přiletí přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpátky na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generálmajor Jaroslav Míka. V minulosti například velel základně taktické letectva u Čáslavy, kde mají gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny taky pilotoval.
12: Sport. Vodní slalomářku Martinu Sadkovou čeká první závod letošního mistrovství světa. Stejně jako další kanoisti nastoupí v americké Oklahomě do kvalifikace a pak do týmové soutěže. Sadková je vedoucí ženou světového poháru, ale kvůli tomu teď nemá vyšší očekávání.
13: Pokud bych se tady vyjela finále, tak budu velmi spokojená. Vím, že v tom finále umím předvíst dobrý jízdy, ale ta trať je tady nová. Měli jsme tady oproti třeba jiným tratím, na který jsme zvyklí, méně tréninku, takže já si úplně nechci jakoby říkat, co a jak, na co mám, na co nemám. Já to jako v duchu vím, v duchu vnímám, ale já ráda chodím krok po kroku.
12: Kvalifikace kanoistů začne po 17. hodině a uslyšíte o ní na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nebezpečí na D35 před Hradcem, zdržení na D5 od Loděnice. Na dálnici D35 před Hradcem Králové směrem z Olomouce teď velice obezřetně na 134. kilometru v levém pruhu leží větší předmět. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně popojíždí dlouhá šňůra kamionů už od Loděnice z 9. kilometru. Sunou se pravým pruhem až na okruh směrem k D1 tradičně za Ořech na 19. kilometr. Na okruhu v opačném směru tedy z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kamiony zastavují už těsně za dálnicí, osobní auta až na úrovni Strakonické. D8 před Prahou směrem z Ústí hodně plná od zdib. Kamiony, chvílemi i osobní auta se vlečou až na začátek omezení ve Kbelské. I z druhé strany přetrvává zdržení už z východní části okruhu od Běchovic. Předtím hodně plná jižní spojka od Záběhlic až do Štěrbohol. A jižní spojka se ucpává i na trase k Barandovskému mostu. Pomalej se dál pokračuje přes Dobříšskou až k Mrázovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přeháňky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
15: 6 minut po 11. Dobré dopoledne. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace Ondřej Kudela se vrací k profesionálnímu fotbalu, ale tentokrát jako trenér. Stal se asistentem trenéra ve Vlašimi, tedy v 10. týmu minulé druholigové sezony. Hlavním koučem je ve Vlašimi David Střihavka, možná právě, že tam vychovávají teď slušnou trenérskou dvojici pro český fotbal. Do budoucna by to rozhodně mohlo být téma i pro desítku Pavla Horváta. Na Radiožurnálu Sport po 11. hodině ale rozebereme přípravu jiného klubu, a to ostravského Baníku. Hezký poslech.
0: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: 10 minut po 11. hodině na Radiožurnálu Sport přejeme hezký den především fanouškům fotbalového Baníku. Právě tomu se totiž teď budeme věnovat. Ostravští fotbalisté by rádi v nové sezóně znovu hráli o evropské poháry. Tak jako 2 a 3 roky zpátky. Na minulou sezónu, kdy Baník hrál baráž o udržení v nejvyšší soutěži a vystřídal celkem 4 trenéry, by chtěl rychle zapomenout. A mají tomu pomoct i četné změny. A pátý trenér během necelého roku. S ním mluvil reportér David Procházka.
1: Roman Skuhravý, mikrofonu Radiožurnálu Sport. Romane, před začátkem sezóny 4 dny, jak jste spokojený s formou a výkonností Baníku Ostrava?
2: První řadě musím říct, že se strašně těším, protože to, jak to začne, prostě to je fakt jako ta nejdůležitější informace, kterou já dostanu a jakoby zpětnou vazbu vlastně jakoby svý práce. Udělali jsme všechno, co jsme chtěli a věřím tomu, že i ta fakt ta anomálie, která nás potkala v sobotu v Trenčíně, tak byla jenom výjimka. Pokud ne, tak musíme jakoby zvolit jiný kroky, ale prostě já hráčům věřím a to, že ten start jako není jednoduchý, ale my si nemůžeme vybírat vlastně, jakýho soupeře máme. Uděláme všechno pro to, aby od prvního kola ve Zlíně prostě ty lidi, jak vy novináři, tak fanoušci prostě viděli, že Baník je hladovější.
1: Vy jste Baník pozoroval určitě zpovzdálí, ale teď jste měl měsíc na to, abyste ho poznal zevnitř, tak jaké nejdůležitější poznatky jste našel?
2: Že ty podmínky, které tady jsou vytvořeny pro fungování profesionálně týmu jsou na mou zkušenost až jakoby neuvěřitelný a pokud to kdokoliv z toho klubu jakoby nebude chtít a nevyužije, tak je to jenom naše hloupost a to je vlastně to nejsilnější, co jsem si z toho klubu jako odnes, protože opravdu podmínky jsou nadstandard.
1: Roman Skuhravý, mikrofonu Radiožurnálu Sport. Vy jste přišel jako pátý trenér, dá se říct, během necelého roku. Jak jste z té sezóny poučit, nebo jste udělali úplně tlustou čáru?
2: Myslím si, že k tomu fakt jakoby slouží ty dvě slova, jakoby respekt a pokora, protože bez jakýkoliv, jako abych se ohlížel zpátky, prostě pokud jakýkoliv mužstvo má tolik změn, tak jak fyzický, tak herní data prostě nejsou relevantní a my jsme nemohli udělat jako nic jiného, než vlastně začít od nuly a i to je pro mě jako nová zkušenost a hlavně pro hráče, protože opravdu jakoby ten tlak na ně z mý strany byl prostě enormní právě jakoby v tom, že těch změn v tréninkovém procesu, ve způsobu jako komunikace, v množství jakoby byla prostě jiná, no a chci udělat jako všechno pro to, aby to bylo standardní a věřte mi, že jako motivaci mám velkou, protože nedokážu si představit, že za 3 měsíce přijdu za manželkou, mám a stěhujeme se zpátky do Prahy, jo, takže to je pro mě jak červený hadr na bejka, jenom udělám všechno pro to, aby se tohle nestalo.
1: Měl jste vůbec šanci zasahovat do těch přestupů, přivedli jste především vysoké hráče do obrany, 2 ukrajinské stopery plus Gilberta, ofenzivního záložníka, také urostlého hráče.
2: Dohodli jsme se úplně jasně, že prostě Baník má hrozně zajímavý, jakoby talentovaný hráče ze spoda a že dovedeme prostě hráče, který opravdu jakoby v tom klubu chybí. Proto to trvalo prostě tak dlouho, proto ty jednání nebyly jednoduchý. Věděl jsem prostě o tom, jak složitý to je a jsem vděčný, že se to povedlo, takže to je důležitý. Samozřejmě teď už záleží na mě a na hráčích, jakým způsobem ty kluky zapracujeme do sestavy.
1: Říká trenér Baníku Roman Skuhravý před sobotním zápasem ve Zlíně. Děkuji za rozhovor.
2: Není zač.
1: Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Česká kordistka Veronika Bělešová uspěla na mistrovství světa v kvalifikaci a znamená to, že v sobotu v Hongkongu se představí, bude šermovat v hlavní soutěži. Připomeňme, že je to bronzová medailistka z olympijských her mládeže v Buenos Aires z roku 2018.

Je 22. července, je středa, krásný den vám přejeme při poslechu radiožurnálu Sport. Samozřejmě, že v odpoledních hodinách vás čeká také další etapa na cyklistické Tour de France. V našem podání budeme vás provázet celou etapou a nevynecháme ani komentář paralympijského vítěze, našeho cyklistického experta Jiřího Ješka. Už dlouhá léta jste ale v tomhle čase zvyklí v Praze vídat a v případě radiožurnálu Sport také slýchat ty nejlepší tenistky světa, protože se odehrává turnaj okruhu WTA ohodnocený 250. Je to tedy akce čtvrté nejvyšší kategorie na světovém okruhu. Dřív byl tenhle turnaj ve Stromovce, letos ale probíhá na ostrově Štvanice Live Sport Prague Open. Každý den program startuje v 11 hodin a dnes už se také hraje. Česká dvojice Krejčová-Žoldáková, ta bojuje s chajvansko-japonským duem Chan Katová. Zatím se to daří, v prvním setu česká dvojka vede 3-1 a 15-0. Co se týče singlu, tak tam už se také rozehrál první zápas. Turkyně Aksuová hraje proti Ukrajince Snigurové. Na centrálním kurtu je to zatím výrazně lepší pro ukrajinskou tenistku. Ta vede 4-1 a jde na servis. Zatím jsou tribuny celkem prázdné, ale oni se ty ochozy na Štvanici určitě zaplní, protože odpoledne budou hrát dokonce tři Češky. Nasazená jednička a loňská vítězka Marie Bousková nastoupí zhruba za hodinu. To vám ještě dáme vědět. Proti Američance Líové, po ní pak půjde hrát Tereza Valentová, proti ní se postaví Australanka Jointová. Musíme tady zmínit, že to je stejná hráčka, která nedávno na Wimbledonu zkazila návrat hvězdné Američanky Seriny Williamsové. No a jako poslední se potom na pražský tvrdý povrch chystá Dominika Šelková, proti ní francouzka Dodénová. Můžeme vám už teď slíbit, že na všechny české zápasy vás na radiožurnálu Sport vezmeme v přímých vstupech.

0: mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Bojalo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál. Winner of the bronze medal, Jiří
1: Priskevec. Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.
2: Bronz slaví Matyáš Novák, teď už je to jasné, 6. ceníkov pro českou výpravu na světovém šampionátu ve vodním slalomu.
3: Když vidím, že se týmu takhle daří, tak si říkám, že bych na to taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
4: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za dva roky pádlovat o olympijské medaile.
5: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
4: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
5: Fandi českým barvám u rádia.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
7: Zástupci českého ministerstva dopravy dnes v Chorvatsku jednají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu, zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Podrobnosti uslyšíte v hlavních zprávách Radiožurnálu ve 12 hodin. V Íránu popravili muže obviněného v souvislosti s lednovými protesty v zemi. Dnes to oznámila agentura Mízán s tím, že údajně spolupracoval s Izraelem, Spojenými státy a dalšími skupinami. Podle agentury popravený muž u sebe držel a vyráběl zbraně. Lidskoprávní organizace nebo disidenti kritizují íránské popravy za netransparentní a cílené proti politickým odpůrcům. V souvislosti s lednovými protesty už úřady odsoudily k smrti tisíce lidí. Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Americký prezident Donald Trump to oznámil na své síti Truth Social. Farmaceutické firmy podle něj dvouleté období mají využít pro vybudování výrobních kapacit ve Spojených státech. Po uplynutí této doby vzroste clo v prvním roce na 100%, později na 200%. A v Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela načítá trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu. 39-letý Kůdela v české lize odehrál přes 350 zápasů, působil taky v Indonésii a Kazachstánu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D8 před Litoměřicemi a také na 50 u Holubic. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí zpozorněte před Litoměřicemi. Na 44. kilometru na úrovni odpočívky Siřejovice se srazila dvě osobní auta. Kolona se netvoří. Na silnici 50 kousek za sjezdem z D1 směr Slavkov zasahují záchranáři u vážnější nehody se zraněním. Projíždí se Kyvadlově, ale ani tam výraznější zdržení nenaberete. A 50 ještě jednou na trase z Hradiště do Brna trvají dvě krátká zdržení. Nejprve kvůli omezení na obchvatu z Lechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech projedete Kyvadlově provoz řízený semafory, ztratíte 5 až 10 minut. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v obou tunelech. Kamiony se řadí už těsně za dálnicí, osobní auta zpomalují za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. A na okruhu dál směrem k letišti buďte velmi opatrní, těsně za nájezdem od Barandova. Na 17. kilometru blokuje levý pruh nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
8: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Přesně 37 minut po 11. hodině, to znamená po startu dnešního programu tenisového Live Sport Prague Open na pražské Štvanici, také proběhl první setball, ten získala Ukrajinka Snigurová, která hraje proti Turkyni Aksuové. První set vyhrála ukrajinská hráčka 6-3. Co se týče čtyřhry, tak Krejčová se Žoldákovou, česká dvojice, která hraje proti Čchanové a Katoové, tchajvansko-japonský pár, tak ty k tomu také nemají daleko, zatím vedou 5-3 a jsou na podání, když v tom rozhodujícím gemu zatím prohrávají 30-40. My vás rozhodně dnes ještě vezmeme na tři české zápasy, a to ve dvouhře. Musíme připomenout, že dnes se představí Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková na Radiožurnálu Sport. Budeme u toho.

0: Ve středu se na radiožurnálu Sport pravidelně věnujeme golfu. Je to totiž tak akorát několik dní po těch odehraných víkendových turnajích a tak akorát několik dní před těmi, které se zase chystají rozehrávat. Dva čeští golfisté ti teď reprezentují naši zemi na možná nejslavnějším juniorském turnaji světa. Na hřišti Saucon Valley na východě státu Pensylvánie se v těchto dnech koná 78. americké juniorské amatérské mistrovství a na něm se zatím skvěle daří Václavu Švobovi i Luisi Kleinovi, což teď probereme s Terezou Cedidlovou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Ještě než se zaměříme na průběžné výsledky, tak prosím nejdřív trochu přibliž prestiž toho turnaje, který se jmenuje US Junior Amateur, jestli to říkám správně.
1: Ano, je to turnaj s obrovským renomé pro nejlepší světové hráče, kterým ještě nebylo 19. V minulosti vystřelil ke slávě řadu mimořádně talentovaných golfistů. Nejvíc na začátku 90. let legendárního Tigera Woodse, kterému se povedlo něco prakticky nenapodobitelného. Vyhrál totiž ve 3 letech po sobě. Ale na tomto turnaji triumfoval v relativně nedávné minulosti třeba i aktuálně nejlepší golfista světa Scotty Scheffler nebo vítěz 3 majorů Jordan Spieth. Mimochodem od mimořádného počinu Tigera Woodse nese trofej pro vítěze právě jeho jméno. A letos by mohlo dojít ke kuriózní situaci, protože ve startovním poli je i jeho 17-letý syn Charlie, který by mohl pohár převzít, pokud se mu tedy zadaří.
0: No, pokud se mu zadaří a dobře počítám, 17, 18, 19 také by to mohl zvládnout třikrát za sebou, ale to nechme zatím budoucnosti. V jaké je teď turnaj fázi a jak jsou na tom Češi, Švub a Klein?
1: Hráči mají za sebou 2 ze 6 dnů, kdy se hrálo na rány, tedy běžným turnajovým formátem. A prvních 64 hráčů postupuje do vyřazovacích bojů, kdy se bude 4 dny hrát systémem play-off 1-1 ve hře na jamky. Co se týče Čechů, tak Václav Švub po 2 kolech skončil na 4. pozici, 2 rány za vedoucí trojicí. A Luis Klein je o 3 údery za ním na děleném 11. místě. Do prvního kola play-off tak mají skvělou výhodu. Chozí pozici, nicméně hra na jamky je velmi odlišná disciplína a jejich šance se těžko takto dopředu hodnotí. Češi s ní ale mají zkušenosti. Luis Klein před pár dny hrál na evropském šampionátu do 18 let a pomohl vybojovat bronz. Václav Švub byl zase loni na stejném turnaji u zisku titulu mistrů Evropy.
0: Tak to jsme probrali s Terezou Cedidlovou, díky.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalisty Hradce Králové a také Jablonce čeká už zítra vstup do druhého kola kvalifikace konferenční ligy v chorvatském Varaždinu. Tým trenéra Luboše Kozla ale myslí i na víkendový start šance ligy. Kádr týmu neprošel výraznou obměnou a mluvíme teď o Jablonci. Přišla především zkušenost. Především v příchodu Antonína Ruska, Filipa Vechety a nebo Kevina Prince Mily. Nejdražší posilou se ale stal srbský stoper Dušan Pavlovič. V uplynulém ročníku nejvyšší soutěže Jablonec skončil pátý a ve finále poháru podlehl Karviné. Tím se severočeský klub přišel o přímý postup do pohárové Evropy. Nakonec se ale na evropské scéně přeci jenom představí. Vybavíte si konečný výsledek finále MOL Cupu hraném v Hradci Králové?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Věřím, že jste si určitě vybavili ještě přímý přenos radiožurnálu Sport. Jablonec vedl ve finále českého poháru nad Karvinou 1-0, ale nakonec podlehl 1-3. Jablonečtí se přeci jen dočkali po vyloučení jejich finálového soupeře. Před ligovým startem tak tým čeká konfrontace s chorvatským fotbalem. Teď už pokračuje jablonecký brankář Jan Hanuš.
2: V tom módu to bylo takový, že jsme to přáli už vlastně tu sezonu předtím, když se nám to v tom posledním zápase taky uteklo. Kdyby jsme to zvládli, tak všichni bychom byli úplně strašně nadšení z toho. Teďka, i když víme, že mohli jsme ještě jako víc, kdybychom zvládli samozřejmě finále poháru, ale i tak hrát pohár je jako skvělý a uvidíme, takže jako ta motivace v tom samozřejmě je i celkově pro ten klub, že to je skvělý a že doufám, že to zvládneme.
0: Jablonec v posledních letech v případě šance ligy pravidelně bojuje o nejvyšší příčky a na to chtějí severočeši navázat.
3: Chceme stavět na té ose, která tady posledních několik let byla, protože uvědomme si, že pro klub jako je Jablonec skončit dvakrát po sobě na pátém místě v lize a do toho jednou hrát finále poháru je prostě neskutečný úspěch, tak jako tak. Takže v tomhle tu pokoru máme, jsme šťastní za to, co se tady odvedlo. Jako chceme dál bojovat o top 6, chceme dál bojovat v následujících ročnících o pohár, chceme dál bojovat o umístění v evropských pohárech.
0: Takhle popsal ambice majitel klubu Jakub Střeštík. Do nového ročníku šance ligy vstoupí Jablonec nedělním domácím utkání proti Olomouci. Radiožurnál Sport, tak jak jste zvyklí, bude u toho stejně jako u každého fotbalového zápasu následujícího ročníku nejvyšší soutěže. No ale budeme také u toho zmiňovaného předkola konferenční ligy. Jablonec bude hrát v chorvatském Varaždinu zítra od 8 hodin večer. Vy to uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Ale kombinovat to budeme ještě s jiným fotbalem, protože předkolo hraje také Hradec Králové a to v norském Tromsø. Tenhle zápas začíná už v 19 hodin.

Máme pro vás ještě před 12. hodinou pozvánku, zejména pro fanoušky motosportu. O víkendu se totiž pojede velká cena České republiky v motokrosu, bude to v Lokti a fanoušci budou mít konečně možnost také vidět vycházející hvězdu evropského, možná i světového motokrosu, tedy Julia Mikulu. Český jezdec bude hlavní domácí hvězdou, je to průběžně 10. muž mistrovství světa, ale ve třídě MX2, to je třeba zdůraznit. No a v 19 letech zažívá svoji nejvydařenější sezonu v kariéře. Před týdnem byl v Británii celkově pátý, na západě Čech bude usilovat o premiérové umístění nastupních vítězů. Letošním i kariérním maximem Mikuly je zatím celkově 4. místo z Itálie, tam byl v dubnu 4., ale dokonce tam byl 4. i v jedné z těch důležitých finálových jízd. I proto teď v Západočeském Lokti bude patřit mezi kandidáty na umístění nastupních vítězů.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: České a chorvatské úřady spolupracují na objasnění příčin tragické červnové nehody plachetnice s českou posádkou.
7: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost.
6: Státy Evropské unie rozhodují o dalších protiruských sankcích.
8: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského skapalněného zemního plynu.
6: Tenistka Bousková bude na turnaji WTA v Praze bojovat o postup do čtvrtfinále. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Kojetínem směrem do Brna a počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů. Je středa 22. července, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Chorvatští vyšetřovatelé a úředníci Českého ministerstva dopravy se ve Splitu scházejí kvůli červnové námořní nehodě. Srážku malé plachetnice a rychlého chorvatského katamaránu nepřežili 4 Češi. Výměna informací má přispět k pochopení toho, co nehodu způsobilo.
9: Je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události.
10: Řekla serveru i rozhlas mluvčí ministerstva dopravy Alena Müll. Chorvatská agentura pro vyšetřování námořních nehod, s jejímiž vyšetřovateli se zástupci rezortu scházejí, nemá na starosti trestně právní rovinu případu. Tu řeší chorvatské orgány činné v trestním řízení a podle ministerstva dopravy i s nimi spolupracují české složky. Soud splitsko-dalmatské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
6: Děti pod 15 let se ve Francii od září nedostanou na sociální sítě. Zákaz večer schválili francouzští poslanci.
11: Le scrutin est clos.
12: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
13: Ty odborníci říkají, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
12: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorní analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
14: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
12: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Radiožurnál.
6: Děti, budeme o tom mluvit i za chvíli v publicistice. Zástupci pražské koalice se sejdou kvůli včerejšímu zásahu policie na magistrátu. Kriminalisti při něm zadrželi 2 lidi. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
15: Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS chce na pondělní koaliční radě vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů. Právě pod něj podle primátora spadá odbor pozemních komunikací. Tam policie podle informací serveru Seznam zprávy prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi. Pražští Piráti se brání tím, že zásah se týkal úředníků státní správy a ne samosprávy a pracovníci jim nejsou přímo podřízeni. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že policie zatím nikoho neobvinila. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Ukrajinské armádě ode dneška velí generál Michailo Drapaty. Někdejší velitel pozemních sil Ukrajiny nahradil ve funkci generála Oleksandra Syrského, který odešel kvůli konfliktům s ministerstvem obrany.
16: Generál Oleksandr Syrský dnes na sociálních sítích napsal, že svému nástupci předává armádu, která nejen drží obranu, ale přebírá iniciativu a postupuje. Syrský připomněl, že pod jeho velením ukrajinská armáda osvobodila 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Nový hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, 43-letý generál Michailo Drapatý, se proslavil při obraně Mariupolu v roce 2014 i jako takzvaný krizový velitel, který působil po roce 2022 na těch nejtěžších úsecích fronty, mimo jiné v Charkovské a Chersonské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Státy Evropské unie znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Počítá mimo jiné se zákazem vstupu na území Unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Vyjednávání o nových sankcích ale v posledních týdnech vázla kvůli výhradám některých členských států.
8: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření by mělo podle Athén ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Podle serveru Politico se Evropská komise v posledních dnech snažila Řecko přesvědčit, že zákaz přepravy ruského zkapalněného plynu způsobí větší ekonomické škody Rusku než řeckým firmám. Cílem je schválit nové sankce ještě dnes. Nyní o nich v Bruselu jednají velvyslanci členských států. Nové postihy počítají například také s dalším zmrazením cenového stropu na přepravovanou ruskou ropu. Zahrnují také sankce na další banky či lodě ruské stínové flotily. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky, následky se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj v Česku meziročně klesl.
17: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Radiožurnál.
6: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl místo v komisi pro výběr ředitele Národní galerie jejím zaměstnancům. Původní konkurs na šéfa instituce v červnu zrušil.
18: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
19: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
20: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
19: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. V něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistku Marii Bouskovou čeká na pražském turnaji okruhu WTA souboj o postup do čtvrtfinále. Úřadující vítězka nastoupí proti Američance Leeové. Bousková vyhrála 9 z posledních 10 zápasů. V utkání s méně známou soupeřkou bude spoléhat i na to, že v aktuální sezóně se jí daří na kurtech držet stabilní úroveň.
2: to byla taková věc, kterou jsem vždycky chtěla zlepšit, abych byla stabilní co nejdýl tedy během té sezony, a za to jsem ráda. Samozřejmě snažím jít do každého zápasu, nastupovat do toho stejně, ať je to tady, ať je to ve Wimbledonu, a držet si nějakou tu úroveň a být připravená přesně tam být dlouho a být připravená fyzický zápas, jinak než jít do toho naplno, se k tomu nedá přistupovat, a ať je tam kdokoliv.
21: Zápas začne za necelou hodinu. Po Bouskové budou na centrálním štvanickém kurtu hrát ještě Tereza Valentová a Dominika Šalková. Valentová nastoupí proti Australance Jointové, Šalkovou čeká Dodánová z Francie. O všech duelech uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nebezpečná překážka na D5 u loděnice na D1, omezení za Kojetínem. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně zpozorněte těsně před loděnicí. Na 10. kilometru leží v levém pruhu velký kus pneumatiky. Na D1 ve směru z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 pracují v pravém pruhu silničáři. Omezení je krátkodobé, pouze dnešní, s koncem okolo 17. hodiny. Kolona na 10 až 15 minut popojíždí z kilometru 249. A na D1 před Brnem směrem z Prahy nabírají zdržení stále převážně nákladní soupravy. Pravým pruhem se sunou téměř od Ostrovačice ze stého 77. kilometru. Osobní auta zastavují až před sjezdem na Mikulov okolo stého 93. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik hlavní zprávy.
24: Krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport. Fotbalová Itálie třikrát za sebou chyběla na mistrovství světa, a to je pro čtyřnásobné světové šampiony, dá se říct, hotová sportovní tragédie, a proto italský svaz schání adekvátní náhradu po trenéru Gennaro Gattuzovi. Ten skončil u národního týmu po nezdaru v play-off o postup na světový šampionát. No a Italové nejspíš už mají adekvátní jméno, a to Pepa Guardiolu. O tom, že s ním italský fotbalový svaz jedná, to potvrdil v jednom podcastu předseda federace Giovanni Malago. Připomeňme, že Guardiola po sezóně po 10 letech skončil v Manchesteru City. Ten dovedl k 6 titulům v triumfu v Lize mistrů. Předtím získal po 3 titulech s Barcelonou i s Bayernem. S Katalánci navíc dvakrát triumfoval v Lize mistrů. Uvidíme, jestli to bude dobrý reprezentační trenér.
22: Radiožurnál Sport
25: a Vojtěch Šafář.

0: Je 12 hodin a 15 minut a tenisový turnaj LaySport Prague Open, ten už je v plném proudu i dnes a zatím s trochou nadsázky připomíná republikový šampionát, protože do druhého kola prošlo 7 domácích hráček. O tom, které budou na štvanici bojovat o postup do čtvrtfinále právě dnes, o tom si popovídáme teď s mužem, který už je připravený na místě, tedy s Davidem Prouzou. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Davide, je vlastně velké překvapení, že se hned tolik Češek, 7, ještě jednou to připomenu, dostalo v Praze do dalšího kola?
1: Já bych to bral jako, řekněme, příjemný standard. Pro mě to trochu překvapení je, protože zase tady nejsou tak velikánské hvězdy, jako třeba v minulosti tady hrála Lucie Šafářová, Petra Kvitová nebo Karolína Plíšková, ale jsou tady třeba spíše vycházející mladé talenty jako Tereza Valentová, jako Nikola Bartníková a tak dále a tak dále. A stejně ve druhém kole máme takhle vysoký počet českých tenistek. Je to skvělá reklama zase pro český tenis, české trenéry a české kluby a samozřejmě pro organizátory ta nejlepší možná zpráva, protože hraje se na štvanici, na větším kurtu a samozřejmě čím více tenistek českých v závěrečných fázích turnaje, tím větší počet diváků na tribunách, což samozřejmě je ten hlavní cíl. Ale zpět k tomu, nebral bych to jako úplný standard, ale zároveň prostě musíme počítat s tím, že české tenistky doma se chtějí ukázat v tom nejlepším možném světle a zjevně nervozita je tolik nesvazuje.
0: Já si troufám, Davide, tvrdit, že start první Češky v dnešním programu se teď přiblížil, a to proto, že slyšíme, že pod tvým hlasem už se ozývá muzika a také tam byl silný potlesk. Tipnul bych si na to, že první zápas dvouhry totiž skončil, tam hrála Ukrajinka Snegurová proti Turkyni Aksuové, tak můžeš připojit třeba aktuální výsledek, anebo také víme, že české duo hraje momentálně 4 hru.
1: Všechno to můžeme, Vojto, zvládnout. Pojďme začít tím potleskem. Ten patřil samozřejmě Marii Bouskové a možná částečně taky Američance Liové. To jsou totiž dvě tenistky, které na centrálním dvorci nastoupí k svému zápasu za nějakých 5-6 minutek. Teď už jsou obě u sítě. Za chvíli začne rozehrávka, před ní ještě los, klasická fotka před zápasem a pak už se bude hrát. Takže na radiožurnálu Sport se budeme vracet často na štvanici. Pokud jde o toho debla, je ten jeden zápas je aktuálně rozehraný. Česká dvojice Tereza Krejčová, Denisa Žoldáková hraje proti tajvansko-japonské dvojici Čanová Katová a je to zatím 1-1 na sety s ohledem na to, že třeba Čanová je docela zdařilou deblistkou, tak bych řekl, že pro dvojici Krejčová-Žoldáková velmi slušné vysvědčení, že se dostali do 3 setů, byť vyhráli první, mohlo to samozřejmě být ještě veselější, ale i tak to ještě mají, jak se říká, na raketách, bude se hrát super tiebreak rozhodujícího 3. setu. No a pokud je o ten program na centrálním dvorci, tak tady se právě teď začíná rozehrávat Marie Bousková s Američankou Liovou, no a potom se nám to postupně bude překlápět v další české zápasy. Tereza Valentová se utká s Australankou Jointovou, Dominika Šalková pak s Francouzskou Dodánovou, takže 3 české zápasy a třeba věřme i 3 české postupy. Ty už by byly do čtvrtfinále, to už bychom mohli hovořit opravdu jako o velmi z české strany povedeném turnaji.
0: Davide, my zatím během toho turnaje jsme nebyli úplně zvyklí na nějaké hvězdné návštěvy na pražské štvanici a přitom pořadatelům zatím vychází vstříc i počas. Ani jednou během té hlavní soutěže nepršelo. Jak to vypadá dnes? A teď se ptám nejenom na meteorologický výhled, ale také na to, kolika si přijde diváků.
1: Já bych řekl, že opravdu je to vzestupná tendence s tou návštěvností. První den byl, řekněme, takový slabší, ale zároveň bylo pondělí, začátek pracovního týdne a byť jsou prázdniny, tak samozřejmě ne každý se asi může v 11 udělat čas a dorazit na tenis, ale třeba teď v tuhle chvíli máme krátce popolední a ta spodní část centrálního dvorce na štvanici se plní docela slušně a s každým dalším zápasem to myslím si bude lepší a lepší. Pokud je o počasí, tak dneska by to vlastně mělo být úplně ideální. Polojasno, nějaký řekněme, nevím, 22, 23 stupňů na sluníčku příjemně, a když slunce zajde, tak zase není úplná zima, takže řekl bych, že pro tenisty a tenistky teď tady v tomhle případě naprosto ideální podmínky, ani podle toho, jak se dívám na vlajky, které stojí nebo visí nahoře na centrálním dvorci, tak se příliš nehýbou, takže ani moc velký vítr v tuhle chvíli nepanuje, takže věřme, že ty ideální podmínky budou svědčit hlavně českým tenistkám. Připomínám znovu 3 české účasti ve druhém kole, Marie Bousková, pak Tereza Valentová a všechno dobře, Dominika Šalková. No a my na radiožurnálu Sport budeme stále u toho.
0: Přesně tak, za Davidem Prouzou se vydáme možná ještě před 00:30, ale nejpozději po zprávách právě ve 12:30 už tam budeme často, protože se Marie Bousková pustí do svého dnešního zápasu. Davide, zatím díky.
1: Já taky děkuji. Připomenu, že tu máme také Airstream, neboli mobilní studio i dnes se zajímavými hosty. Včera tady byla třeba paní Helena Suková, ten rozhovor najdete na stránkách irozhlas.cz.

Hokejový obránce Mikuláš Hovorka podepsal roční a dvoucestnou smlouvu s týmem Florida Panthers a také v příští sezóně se tím pádem bude snažit prosadit do NHL.

0: Ještě před půl jednou se vracíme na pražskou Štvanici, tam se hraje tenisový Live Sport Prague Open a sleduje ho David Prouza.
1: A utkání na centrální dvorci už začalo mezi Marií Bouskovou a Američankou Liovou. Je to první vzájemný zápas těchto dvou tenistek. Marie Bousková sama mluvila o tom, že se musí ještě pořádně podívat na utkání, která hraje Liová v poslední době, protože přehled právě o ní úplně nemá. Teď je to 30-30 při podání české reprezentantky a zatím celkem vyrovnaný úvodní gem, který teď může přehoupnout blíže na svou stranu Marie Bousková, pokud zvládne výměnu. Z pravé strany dvorce přes druhé podání, dlouhá výměna teď od základní čáry, typická věc pro hru Marie Bouskové, ta je teď u sítě, zkracuje volej a krásný stop volej, který zahrála Marie Bousková v tuhle chvíli, se ujímá vedení 40-30, takže má první gamble, může se dostat do pozitivního skóre 1-0, ale ten zápas je teprve na začátku. Budeme se samozřejmě na Štvanici na radiožurnálu Sport vracet častěji. Aktuálně tedy 0-0 a 40-30 servíruje Marie Bousková.
0: To byl David Prouza, děkujeme.

0: find me.
1: Stále posloucháte Radiožurnál Sport, blíží se 12:30 a tím pádem také nejbližší zprávy.
2: 12:30. Jana Gůda a zprávy.
3: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili víc než 10 miliard korun, to je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Radiožurnálu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí společnosti CzechToll. Víc než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nabídl ex-ministru obrany Michailu Fedorovovi zůstat ve vládě. Tento ale odmítl s tím, že nemůže zastavit Rusko bez skutečných pravomocí. To má podle něj pouze ministerstvo obrany. Napsal to server Ukrajinská pravda s odvoláním na své zdroje v politických kruzích. Fedorov s celou tehdejší vládou skončil minulý týden, když premiérka Julia Svyridenková podala demisi. Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress podle komise nedostatečně bránil prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. A odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku skončí až na konci léta. Firma, která ho provádí, požádala město o prodloužení termínu o 2 měsíce. Až skončí, bude tam opět biotop, který zlepší podmínky pro vodní organismy, rostliny i další živočichy. Sport. Tenistka Marie Bousková usiluje o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu bojuje proti Američance Líjové, hráčce ze druhé stovky světového žebříčku. Podrobnosti přidá přímo ze Štvanice reportér David Prouza.
4: Turnajová jednička Marie Bousková s obtížemi, ale nakonec přece jenom uhájila svůj úvodní servisový gem, vede 1-0, ale už to neplatí, protože i Líjová si podržela vlastní podání. Takže srovnáno 1-1 na centrálním štvanickém dvorci, kde po tomhle utkání nastoupí ještě Tereza Valentová proti Australance Jointové a pak Dominika Šalková proti Francouze Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 omezení zakojetí nemá zdržení od Kývalky, ale ze všeho nejdřív nebezpečná situace na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna. Buďte velmi opatrní, kousek za Pohořelicemi. Kilometr 23 až půl až 24 chodec na dálnici D52 za Pohořelicemi směr Brno. Kilometr 24 chodec na dálnici. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 je zabraný pravý pruh. V něm silničáři kolona maximálně na 10 minut se sune z kilometru 249 z úrovně odpočívky Křenovice. Dálnice D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává plná kamionů od Kývalky přibližně ze 181. kilometru. Jako obvykle se posouvají až k zúžení u D2. V centru Prahy velké komplikace kvůli opravám tramvajové trati v Národní ulici. Podrobné informace od našeho zpravodaje.
7: Opět kolaps do pravé ulice Národní a okolí z důvodu opravy tramvajové tratě v ulici Národní. Celá ta oblast je výjezdná pouze směrem do ulice Karolín Světlé a aktuálně stojí celá Národní směrem k mostu Lodiví, Perlová, Uhelný trh, Skuřebka na Perštíně, Karolín Světlé.
6: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví i přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Na Radiožurnálu Sport i po 12:30 budeme dál sledovat ten nejlepší ženský tenis, který se právě odehrává v Praze, ale teď se také podíváme na slavnou cyklistickou Tour de France. Ta znovu pokračuje, i když tentokrát se na ní podíváme z trochu jiného

0: úhlu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Na slavné Tour de France v posledních dnech nemluví totiž jenom o souboji nejlepších cyklistů na světě. Pozornost vzbudili také noční antidopingové kontroly. Tady je Pogačara, komisaři vzbudili kolem 5. ráno Jonase Vingegaarda, ten tedy už bohužel po pádu nezávodí. Dokonce ještě ve 2 hodiny v noci oba potom upozorňovali na to, že přišli o cenný spánek před etapou. O kontrolách se teď na naší stanici budeme bavit s předsedou antidopingového výboru České republiky. Martinem Čížkem. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeji.
0: Pojďme začít u toho, proč se tedy na Tour de France kontrolují sportovci uprostřed noci. Nestačilo by třeba přijít v 8 ráno, aby sportovci měli aspoň nějaký čas na regeneraci mezi náročnými etapami?
3: Je to tak, bohužel nestačilo, totiž cyklistika je specifická a vlastně užívání zakázaných látek, které by mohly pomoct cyklistovi, je i tak sofistikované, že teoreticky lze užít zakázanou látku, zejména mluvím o erytropoietinu, takzvanému EPU, které lze v určitých mikrodávkách použít ve večerních hodinách a ráno vlastně velmi těžké detekovat, jestli vlastně k tomu užití došlo nebo ne. Ta látka způsobuje to, že vlastně podporuje tvorbu červených krvinek, které potom vlastně pomáhají tomu cyklistovi k přijímání kyslíku a tím pádem dochází k později k únavě těch svalů. Takže to je velký přínos pro toho cyklistu a je možné to takhle užít i přes noc, proto aby se vyloučily tyto pochybnosti a aby vlastně Tour měla tu správnou reputaci, jakou by měla mít, tak i proto je potřeba takhle testovat v těch nočních hodinách.
0: Znamená to tedy, že mezi zakázanými látkami nebo mezi těmi metodami dopingu rozhodují třeba i hodiny. Zkrátka výsledek toho testu v 8 ráno už by byl jiný než v ty zmiňované 2 v noci.
3: Přesně tak, je to bohužel tak, že antidoping se snaží vlastně dostihnout ten doping. Ten doping je velmi chytrý a nějak se vyvíjí a vyvíjí se tak chytře, že lze i přes tu noc prostě v těch večerních hodinách užít to EPO a ráno by bylo pro toho dopingového komisaře, respektive pro ten náš systém, pro tu laboratoř velmi složité detekovat, jestli k tomu došlo nebo ne. Proto vlastně dochází k namátkovým kontrolám i v noci a obzvlášť u těchto nejznámějších sportovců, jako jsou tito dva, tak došlo k tomu nočnímu testování. Samozřejmě my chápeme, že jako zástupci toho systému, že ten spánek je velmi důležitý a ta regenerace je samozřejmě s tím spojená velmi důležitá, ale zase na druhou stranu, na té druhé misce vach je to, že je potřeba garantovat vlastně nezávislost a fair v tom sportu a to prostě se snažíme. Tak proto to noční testování.
0: To říká předseda antidopingového výboru České republiky Martin Čížek, který je stále hostem Radiožurnálu Sport. On třeba například i Remco Evenpool byl testovaný v noci a označil za tyhle kontroly za nelidské a také neúctivé vůči sportovcům, ale zeptám se na něco jiného, protože váš pohled je naprosto jasný a pochopitelný. Zkusme se na to podívat z pohledu fanouška, když ten vidí, že Pogačar, Evenpool a další jsou kontrolováni uprostřed noci. Myslíte, že se cítí takový fanoušek, že má důvěru zkrátka v čistotu sportu, nebo třeba to vyvolává spekulace?
3: No tak vždy ty spekulace kolem toho testování nebo obecně kolem sportu budou asi vždy, přece jenom sport, pro toho máme rádi, vyvolává ty emoce, takže s tím jsou spojené ty spekulace, ale představme si tu situaci obráceně, kdyby jsme toto noční testování nedělali a ty fanoušci se dozvěděli, že tady existuje takováhle možnost si pomáhat i přes tu noc tou zakázanou látkou, tím EPem, tak by potom vlastně celá ta Tour měla takový pochybný dozvuk, jakože vlastně třeba vyhrál ten, kdo si něčím pomáhal, takže my se snažíme vlastně tím testováním nočním i tím fanouškům zpříjemnit ten zážitek, že vidí, že to, co se děje na té silnici při tom závodě, je skutečně to, na co ty sportovci mají, jako bez zakázaných látek. Takže z tohohle úhlu pohledu je to vlastně benefity pro ty fanoušky.
0: Rozhodně musíme říct, že Tour de France nepatří mezi podnik, který by byl proslavený čistou minulostí z toho antidopingového hlediska. To je rozhodně pravda. Je v současnosti třeba podle vás cyklistika jedním z nejtestovanějších sportů?
3: Ano, je to tak. Cyklistika je jedna z nejrizikovnějších sportů obecně, takže samozřejmě se tam testuje hodně. Pokud si dobře pamatuju, tak jsem na stránkách té organizace Mezinárodní testovací agentury, která má na starosti Tour de France, tak jsem se tam dočetl, že budou dělat zhruba 600 vzorků během té Tour de France, takže myslím si, že to už je velké číslo na to, aby jsme mohli říct, že by to užití toho dopingu mělo být buď žádné nebo velmi minimální, rozhodně lepší, než bylo historicky v dobách cyklisty, jako byl Armstrong a podobně. Takže věřím, že ta reputace té cyklistiky by měla být lepší, ale ta odpověď je ano, je to velmi rizikový sport a prostě užití zakázaných látek v cyklistice má pro to cyklistu obrovský benefit, tudíž ta motivace je vysoká, proto je to rizikový sport.
0: Stále si povídáme s předsedou antidopingového výboru České republiky Martinem Čížkem. Díky lidem, jako je on, je právě cyklistika, dá se říct, hodně testovaná, tím pádem o něco čistší. Vy už jste říkal, že doping je vždy před tím antidopingem o krok vepředu. Ty noční kontroly, o kterých se povídáme, ty možná přišly na základě nějakého podezření nebo udání, nebo antidopingové výbory mají svůj výzkum. Jakým způsobem se zkrátka snaží antidoping dohnat ty dopující sportovce a co třeba ještě můžeme čekat za nové látky, o kterých třeba ještě nevíme?
3: Tak vlastně náš světový regulátor WADA má svoje vědecké oddělení, které se snaží být co nejefektivnější v tom honu za tím dopingem, tudíž ty metody a ty doporučení, jak testovat, nám chodí od světového antidopingového regulátoru WADA a jeho i vědeckého oddělení a ty potom v praxi se to procesně děje tak, že buď se to testování dělá nahodile, nebo i na základě nějakého podezření, doporučení a velmi častá je metoda ta, že se prostě berou ti sportovci, kteří jsou nejlepší, kteří skončí na té bedně, aby se prostě fakt jako vyvrátilo to, že by byli vítězi neoprávněně, tedy že dopovali. Takže to je taky jedna z metod. Jestli tady v tomto konkrétním případě bylo nějaké konkrétní podezření, to já bohužel nevím, ale je to možné, ale nemyslím si, že to musí být nutně na základě podezření. Je to prostě i o tom, že jsou to nejlepší cyklisté na Tour de France.
0: Doufejme, že všichni čistí, to říká antidopingový výbor, tedy pardon, předseda toho antidopingového výboru České republiky Martin Čížek. Díky moc, že jste si na nás udělal čas. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ty nejlepší, ale tentokrát tenistky celé Evropy, vlastně celého světa je možné dnes vidět v Praze, protože právě na Štvanici se hraje tenisový Live Sport Prague Open a to už i s českou účastí. Právě tam se vydáváme na tvrdý povrch do Prahy za Davidem Prouzou.
4: 2-2 zatím mezi Marií Bouskovou a Američankou Liovou. A teď k tomu příjemný náskok české reprezentantky 30-0. Marie Bousková trochu bojovala se svým servisovým gemem na začátku celého duelu, ale teď už je to o poznání pro ní jednodušší. Rychle vstoupila do tohoto pátého gemu prvního setu česká reprezentantka, nasazená jednička a taky úřadující šampionka. Všechny tyhle přívlastky si může zopakovat ke svému jménu právě Marie Bousková v souvislosti s pražským tenisovým turnajem. 30-0, podání zprava na kříž, tedy do středu hřiště, ale Líová docela solidně reaguje ze svého returnu a tak je to teď opravdu 50-50, pokud jde o šance na zisk této výměny. Líová se přibližuje k síti, Marie Bousková prohazuje backhandem ven z kurtu, kontrolovaný úder, krásný úhel, krásná kontrola nad balónkem a Líová, i když všechno udělala správně, tak se nakonec musela sklonit před uměním Marie Bouskové, která vede 40-0 při svém vlastním servisu a za malou chvíli si může jít sednout na lavici při pozitivním skóre 3-2, zatím je to 2-2. Marie Bousková půjde servírovat zleva na Američanku Liovou. Hraje se na centrální dvorci na pražské Štvanici, který se příjemně zaplnil zejména po těch delších stranách tribun podél těch dlouhých line tenisového kurtu a atmosféra je tady zatím velice solidní. Jakmile se Marie Bouskové nějaký úder povede, tak se tleská a když Marie Bousková získá gem, tak se tleská také, jako třeba právě teď. Česká tenistka se ujímá vedení 3-2. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

0: Na radiožurnálu Sport kromě tenisu dnes uslyšíte také mistrovství světa v americké Oklahomě, a to konkrétně vodních slalomářů. V podvečer do něj vstoupí i poslední čeští zástupci kanoisty a kanoistky čekají kvalifikace individuálního závodu a také týmová soutěž, takzvané hlídky. V akci bude i vedoucí žena letošního ročníku světového poháru Martina Sadková. Rozhovor s ní natočil Jan Suchan.
1: Martino, vy budete vůbec tou poslední z českých reprezentantů, kdo vstoupí do mistrovství světa, tak jak to vnímáte, tohle dlouhé čekání, než to pro vás začne?
2: Tak já jsem na to docela zvyklá z těch světových pohárů, vždycky ten první den je takový čekající a věděla jsem to dopředu, člověk si ten program nastaví, ty tréninky jsem si posunula oproti ostatním taky jinak a jako docela už jsem si zvykla, no.
1: Jak jste si krátila chvíle volné?
2: Teďka jsem se učila háčkovat, takže to mi zabralo hodně času, ale já jsem upřímně měla trochu zdravotní problémy, takže jsem hodně času věnovala tomu, abych se dala dohromady a regeneraci a cvičení, ale jako čtu si, vařím a snažila jsem se odpočívat, ale těch tréninků jsme měli furt docela dost, takže člověk tady nenudil se.
1: Prozradíte, co vás trápilo, a hlavní teda otázka zní, jestli jste v pořádku?
2: Tak já jsem se tomu na začátku smála, protože jsem měla pocit, mě každý den bolí něco jiného, ale před týdnem jsem si zablokovala krk a to je u nás na vodě trošku jako komplikovaný zranění, protože se s tím jako hodně špatně trénuje, ale tím, že už je to týden, tak už se cítím líp a nevím, jestli úplně stoprocentně, ale mám pocit, že už mě to nějak neomezuje a já jako umím chodit přes bolest, takže i když by to přišlo, tak jsem na to připravená.
1: Martina Sadková je takovou specialistkou v poslední době na hlídky, protože z posledních 4 mistrovství světa vy máte 3 zlaté medaile, tak jaký je recept na tuhle úspěšnost?
2: To, že jsem měla čest být ve všech těch vítězných hlídkách, to mě samozřejmě těší, ale my si zakládáme na tom, že s holkama jakoby si věříme, máme dobrý vztah, zkoušeli jsme to i trénovat, ale ten recept nikdy není. Prostě vždycky se může něco pokazit. Nám se i při tréninku stalo, že jsme se srazili, ale jako jdem do toho s tím, že tam je ta důvěra a ten individuální výkon se každá budeme snažit podat co nejlepší, tak aby to pak v tom týmu dávalo jako ten smysl.
1: Změnilo se jedno místo v té hlídce, vrátila se Tereza Knéblová, naopak ubyla vaše mladší sestra Gabriela, která vás dlouhodobě podporovala, a vy zase jí, tak jste v kontaktu aspoň na dálku?
2: Jsme v kontaktu, Gabča to samozřejmě sleduje, voláme si a jako je to trochu znát, protože přece jenom to minulé mistrovství světa není až tak daleko, je to jako něco přes půl roku, možná 3/4 roku. Samozřejmě jsem si mnohokrát vzpomněla, jak jsem ten den šla Gabče fandit, pak jsme si i říkali, jak pojedeme ten závod, ale je to tak a jsem ráda, že jsme v tom kontaktu a Gabča to sleduje spouzdálí.
1: Martina Sadková má vynikající výsledky v téhle sezóně světového poháru. Ze 3 závodů jste byla 2x na stupních vítězů, tak jaká očekávání to ve vás vyvolává před vstupem do mistrovství světa?
2: Já chodím kruček po kručku, takže já pokud bych se tady vyjela v finále, tak budu velmi spokojená. Vím, že v tom finále umím předvíst dobrý jízdy, ale ta trať je tady nová. Měli jsme tady oproti třeba jiným tratím, na který jsme zvyklí, méně tréninku, takže já si úplně nechci jakoby říkat, co a jak, na co mám, na co nemám. Já to jako v duchu vím, v duchu vnímám, ale já ráda chodím krok po kroku.
1: I Martina Sadková tady začíná olympijskou kvalifikaci pro hry v Los Angeles, i když oni se pojedou taky tady v Oklahomě. Vnímáte to jako takový svůj vzdálený cíl, věci, účast pod 5 kruhy?
2: Tak vzdálený cíl to je, ale ta olympijská nominace je hodně dlouhá, skládá se z 9 závodů. Teďka je to ten první, takže já tomu nechci dávat nějakou velkou váhu. Já prostě závodím všechny závody, jako kdyby to byla olympijská kvalifikace. Asi to beru jako takovou motivaci se sem zase podívat za ty 2 roky zase zpátky.
1: Vypráví Martina Sadková před svým začátkem mistrovství světa ve vodním slalomu z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No ještě připomínáme, že dnešní program na mistrovství světa vodních slalomářů začne po 17. hodině. Vy o něm uslyšíte živě z místa od Jana Suchana na Radiožurnálu Sport. Prvním z Čechů na startu bude ale Lukáš Rohan, ne po 17. hodině, ale až v 18.22. Potom už to ale půjde rychle, no a vy budete u toho.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Na jednom místě, na jediné sportovní stanici v českém éteru, se teď vydáváme také na pražskou Štvanici, tam se totiž hraje tenisový Live Sport Prague Open, je u toho David Prouza.
4: A je u toho taky Marie Bousková na centrálním kurtu na Štvanici, hraje s Američankou Leovou. Zatím hodně vyrovnaný zápas, 3-3 a teď 15-30 z pohledu Marie Bouskové. Jak jsem si na začátku zápasu chválil počasí, že příliš nefouká, tak to se trochu změnilo. Aktuálně už ty větrné poryvy trochu ovlivňují i výměny. Marie Bousková teď zase po delší době v mírných komplikacích, 15-30 při vlastním podání. Samozřejmě je to o jednom, dvou servisech a všechno může být zase mnohem veselější. Teď se Marie Bouskové povedla krásná rána na střed hřiště. Leová trefila stranu, ale trefila ideálně return, takže máme srovnáno na 30-30 a je to vlastně v tuhle chvíli jediná možnost, jak sledovat skóre, buď poslouchat Radiožurnál Sport, nebo poslouchat přímo Empireového rozhodčího, protože výsledková cedule, nebo tabule spíše řečeno, teď úplně vypadla. Nejdřív byla taková rozpixelovaná, teď už nesvítí vůbec, takže je potřeba pozorně poslouchat Empireového rozhodčího, nebo samozřejmě poslouchat Radiožurnál Sport. 3-3, 30-30. Marie Bousková usiluje o to, aby získala další servisový gem a mohla si jít sednout za stavu 4-3 v prvním setu. Opatrnější druhý servis, který Leová chtěla trestat, ale nakonec ten return nebyl potřeba, jelikož balonek Marie Bouskové se otřel o pásku. A tak tím pádem znovu si česká reprezentantka zopakuje svůj první servis, stále připomínám 3-3 a 30-30 absolutně vyrovnáno. Teď servis do backendu Leová, ale velmi slušně si dokázala poodstoupit a trefit se do svého prvního úderu v této výměně a je teď, řekněme, v sedle, více rozbíhává si Marie Bouskovou ze strany na stranu. To je ovšem situace, která Češce úplně příliš nevadí, protože má neskutečný fyzický fond a je schopna i z velké obrany nakonec přepnout zpátky do útoku. Zase dlouhá výměna, tak typická pro hru Marie Bouskové, která je teď pod velkým tlakem. Leová se snaží od základní čáry ukončit tu výměnu a nakonec se jí to daří oběhnutým forehandem, který umisťuje po lajně a tam už Marie Bousková se nedokázala dostat. A tak je tu breakball, první breakball pro Leovou v tomhle zápase a možnost odskočit pro Američanku do vedení 4-3 s vědomím, že po výměně stran by právě Leová šla servírovat, tak možná ještě tuhle výměnu můžeme ve vysílání Radiožurnálu Sport posluchačům dopřát. Diváci samozřejmě cítí, že Marie Bousková by teď potřebovala nějakou, řekněme, vzpruhu, podporu, jeden dobrý první servis a může to být zase schoda. Marie Bousková připravena na levé straně kurtu, připravena servírovat první podání, servírující Bousková, returnující Leová a Američanka chybuje, takže je to zase 40-40, tenhle game se relativně začíná tahat a tak se můžeme zase na Radiožurnálu Sport na chviličku ze Štvanice odmlčet a přihlásit se za několik málo minut.

0: Mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.
1: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. Opoziční zastupitelé v Božím daru se vzdali svých mandátů. Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí kolony v obou směrech. A počasí bude slunečno. Od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která soud tamní označil za nezákonná. První firmy už dostaly peníze zpět kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
4: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
5: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
4: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
6: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
4: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Podvodník na Vysočině se vydával za dítě dvou žen a vylákal z nich téměř 370 tisíc korun. Na případ upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil SMS zprávy, ve kterých ženám vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisti proto znovu apelují, aby lidi byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje Kroutilová.
7: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
3: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou tři zastupitelé ze sedmi, nesouhlasí s rozhodováním zastupitelstva, vadí jim údajně negativní dopady rozhodnutí pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod pět a není doplněn o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. V zoo Zlín se vylíhla tři mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro rozmnožování tukanů je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla i prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, popisuje zoolog Václav Štraub.
8: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája, dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
9: Sport. Tenistka Marie Bouzková se dál snaží o obhajobu titulu na domácím turnaji okruhu WTA v Praze. Na kurtu na Štvanici nastoupila nasazená jednička v osmifinále proti Američance Leeové. Duel sleduje reportér David Prouza.
10: Aktuálně Marie Bousková bojuje o to, aby se udržela v prvním setu, prohrává 3-5, je na servisu, při svém podání vede 30-15, ale zatím je to možná trochu překvapivě Američanka Liová, která je blíže zisku první sady. Marie Bousková prohrává 3-5 v prvním setu, ale vede při svém podání teď 30-15. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
9: V odpoledním programu dvouhry se představí ještě dvě české reprezentantky. Tereza Valentová bude hrát s Australankou Jointovou. Dominiku Šalkovou čeká Dodánová z Francie.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 za Prahou a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 teď je velké komplikace. Čekáme na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U nájezdu z Průhonic na dálnici na 6,5 kilometru se srazilo auto s motorkou. Je to velmi čerstvá nehoda, zatím bez policie a tvoří se kolona ve směru z Prahy. Dálnice vypadá, že je teď zcela neprůjezdná směrem do Brna. Uvolněte uličku v koloně pro záchranáře, brzdí se teď na 5,5 kilometru. Na D1 kolony i ve směru z Přerova a do Brna popojíždějí za Kroměříží. Na kilometru 247 opravují svodidla, zabrali pravý jízdní pruh a zdržíte se do 10 minut. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem a směrem z Prahy na Ostravu. Kolona od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 a je to na 15 minut, to je pro osobní auta. A v Praze nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Barandovského mostu na Černý most. Za sjezdem na Dolní Počernice se srazilo nákladní auto s odtahovkou, blokují pravý pruh. Kolona je tam od Průmyslové ulice asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Teď už je 6 minut po 13. hodině, máme pro vás ještě další aktualitky ze světa sportu. Volejbalisty Českých Budějovic posílí italský smečař, nebo v případě potřeby také univerzál Fabrizio Gironi přichází z Verony, se kterou letos vyhrál domácí pohárovou soutěž. Je to hodně dobrá volejbalová adresa. 26-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi má 129 startů v jedné z nejlepších světových ligových soutěží, tedy v té italské, no a stane se vůbec prvním Italem v historii jeho stroje, tedy jeho českého týmu volejbalového. Rozhodně ho uslyšíte i ve vstupech a přenosech z další sezóny volejbalové soutěže, ale teď už se zase budeme věnovat tenisu.
11: Radiožurnál Sport
14: a Vojtěch Šafář.
13: Marie Bousková to má totiž v pražském tenisovém turnaji na Štvanici hodně nahnuté s Američankou Liovou. Vydáváme se za Davidem Prouzou, ten řekne víc.
10: Marie Bousková prohrává 4-5 v prvním setu, ale Američanka Carol Jungsu Liová je teď na podání. Prohrává 0-15, takže dobrý vstup české tenisky Marie Bouskové do tohoto možná klíčového gemu pro dění v prvním setu, ale je krásně vidět, že ta fráze, kdy teď Marie Bousková připisuje další vítězný balon, 30-0 vede při servisu Američanky, ale vrátím se k tomu, že když si říká, že prostě hráčky okolo 200. místa na světě vlastně hrají perfektní tenis, tak není to kliše, je to zkrátka pravda, protože Carol Jungsu Liová hraje často turnaje i na okruhu ITF, na tom nižším, nebo hraje challengery. Teď najednou prošla kvalifikací, hraje v Praze proti 21. tenistce světa Marie Bouskové a je to opravdu relativně vyrovnaný zápas, neřkuli, že Liová je teď pořád stále o něco blíže zisku první sady, ale stále ještě potřebuje získat minimálně 4 rifteeny, teď už jenom 3, protože si Američanka došla k síti pro snížení na 15-30 z jejího pohledu, ale Marie Bousková pořád platí, že může klidně prohrát první sadu, samozřejmě nebyla by to tak velká tragédie, i ve třech setech se pochopitelně dá postoupit a Marie Bousková určitě má kvalitu na to, aby ten zápas případně otočila, protože je možné, že u Liové trochu, řekněme, ta úroveň může spadnout v následujícím setu. Nechme se překvapit, teď Marie Bousková může napřímo ještě srovnat na 5-5, ale potřebuje ještě 2 fifteeny. Teď má trochu jednodušší pozici, Liová se vůbec netrefila do prvního podání a tak pouze druhý pokus zbývá. Americké české reprezentance Marie Bousková nohama na základní čáře připravena backendem. Jenom tak vrací, využívá rychlosti servisu Líjové a stačilo to. Nakonec tenhle ten byť nebyl bytý jak dlouhý, tak stačil na to, aby Líjová zahrála za základní čáru a jsou tu breakboly pro Marie Bouskovou, která může velmi rychle srovnat zase na 5-5 po tom, co přišla o své podání před pár minutami. Tak teď to může Američance vrátit i z úroky, srovnat na 5-5 a bojovat o to, aby postoupila do čtvrtfinále, pokud možno ve dvou setech, aby i ušetřila nějaké ty síly. Byť Marie Bousková samozřejmě fyzickými silami vyloženě, dá se říct, oplývá. Teď ale první breakball Marie Bousková nevyužívá, protože Líjová si prvním podáním perfektně připravila situaci pro vítězný forehandový úder, který zahrála přibližně ve středu své poloviny dvorce a tam samozřejmě se trefují ty vítězné balony skvěle. Takže 40-30 z pohledu Češky, 4-5, ale stále ještě breakball pro Marie Bouskovou, která teď bude returnovat servis Líjové s kombinovanou horní a boční rotací. Líjová to zahrála velmi slušně, ale v téhle výměně zatím je určitě spíše pod tlakem, je pasivnější. Marie Bousková teď podsekává svůj balon, dává ho hodně k základní čáře a teď vítězný backhand po čáře od Marie Bouskové, která z ničeho nic udeřila. A takhle překvapivě po lajně a je srovnáno. Takže Marie Bousková odvrátila tu v úzovkách katastrofu ztráty prvního setu, ze 4-5 srovnává na 5-5 a půjde podávat. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
11: Radiožurnál Sport.
14: Mějte sportovní přehled.

Už zítra se na Radiožurnálu Sport zase budeme věnovat klubovému fotbalu, ne ale nejnovější sezóně Šance ligy, ta začíná až o víkendu. Zítra budou hrát druhé předkolo jednak Evropské ligy a také konferenční ligy čeští zástupci. Právě Evropskou ligu rozehraje Hradec Králové v norském Trumse v 19 hodin, Jablonec potom na hřišti chorvatského Varaždinu. V obou případech u toho budete na Radiožurnálu Sport.

0: Maria Bousková bojuje o postup do čtvrtfinále pražského tenisového turnaje LiveSport Prague Open. Přímo na Štvanici to sleduje David Prouza.
1: Extrémně vyrovnaný první set zatím mezi Marií Bouskovou a Američankou Leeovou. 5-5, 40-40 servíruje Češka a je to na té vzdálenější polovině kurtu při pohledu z komentátorské pozice radiožurnálu Sport. A krásné eso teď od Marie Bouskové, jako by se nechumelilo s boční rotací ven z kurtu. Češka odvrátila před malou chvílí další breakball Leeové a teď sama může se dostat do vedení 6-5, ale rozhodně musíme říci, že si musí všechno ubojovat a Leeová, vymotivovaná určitě zápasem proti světové 21, nedává nic zadarmo a je to budíš takový, ne budíček pro Marii Bouskovou, ale připomínka toho, že je to teď ona, která často na svých zádech má ten pomyslný terč a chtějí se na ní soupeřky vytáhnout. Leeová se teď pokusila o forehand po lejně, který se už ale do kurtu nevešel, a tak Marie Bousková potom se odvrátila, breakball soupeřky se ujímá, vedení 6-5, teď bude krátká přestávka a potom půjde servírovat Leeová na udržení v první sadě.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: U toho samozřejmě zase budeme na radiožurnálu Sport, ale teď se budeme věnovat trochu fotbalu v Moravskoslezském kraji. Baník Ostrava vstoupí do nové sezóny po té minulé hodně nepovedené s mnoha změnami v hráčském kádru, ale tím to nekončí během necelého kalendářního roku. Už s pátým trenérem Romanem Skuhravým a také novým výkonným ředitelem klubu Matějem Šutalou, který je ve funkci necelý měsíc.
3: Měl jsem o tom samozřejmě echo dopředu, nebyla to nahodilá záležitost, že by za mnou majitel přišel a řekl, budeš výkonným ředitelem, to ne. Samozřejmě byl jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou, protože je to velký krok, je to velká zodpovědnost a velká čest samozřejmě být výkonným ředitelem Baníku, takže vlastně nebylo o čem moc dlouho přemýšlet, ale nějaký čas jsem si vzít musel.
4: Říká před startem nové sezóny bývalý marketingový ředitel Matěj Šturala. Baník vyměnil zhruba třetinu kádru, 9 hráčů odešlo, 7 přišlo. Podařilo se na přestup získat brankáře Martina Jedličku, který se stal po jarním hostování z Plzně novým kapitánem týmu.
5: Jsem tady 5 měsíců, že jo, takže jsem to neočekával, ale trenér se mě zeptal, co bych na to řekl, a mám rád tlak, mám rád výzvy a je to zase nějaká další zkušenost do mý kariéry, která mi může pomoct a jsem připravený, aby byla úspěšná.
4: O jmenování Jedličky kapitánem rozhodl nový kouč Roman Skuhravý. Dalšími kapitány budou Kubala a Siňavský. Ti se představili na tradičním předsezónním setkání s fanoušky na Bazalech. Většina příznivců byla v minulé sezóně nespokojená s výsledky a výkony, ale také s horší komunikací klubu. Tak jako fanoušek Petr.
6: Celé ty roky jsme byli zvyklí vlastně od roku 2015, kde vlastně v Bacovrově ten Baník koupil. Byli jsme zvyklí na nějakou určitou zpětnou vazbu. Vždycky vlastně každý rok se chodilo do restaurace Padlavem v Porubě, kde nějakým způsobem veškeré ty otázky, co jsme měli, tak jsme prostě s tím majitelem jsme vlastně probrali. A teďka za poslední rok prostě z ničeho nic, nevím proč, nevím jak. Najednou vlastně v rámci toho vedení a tak s náma nebylo vůbec hovořeno.
4: Ale nový výkonný ředitel Matěj Šturala chce tento dluh vůči fanoušku napravit.
3: Rozhodně chceme na tom postavit, jsme i domluvení se sportovním úzekem, že věci chceme mnohem víc komunikovat. Chceme komunikovat hlavně pravdivě, což doteď jsme dělali i tak, ale neříkám, že jsme všechny informace mohli říct. Samozřejmě jsme v tom jakoby značný omezení, jak angetamat, tak co se týká těch smluv, tak prostě všechno nejde komentovat, ale budeme se snažit těm lidem prostě donést ty informace co nejdřív, jakmile to bude možné.
4: Doplňuje před sobotním startem ve Zlíně výkonný ředitel Baníku z Bazalu David Procházka. Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A přesně na té se teď budeme zase věnovat tenisu. Jdeme na závěr prvního setu, který hraje Marie Bousková a Američanka Leeová na pražské Štvanici. Je u toho David Prouza.
1: A věřme, že to opravdu bude závěr. Za pár okamžiků 6-5 vede Marie Bousková a k tomu stav 15-15, potom co si teď Češka vybojovala 15 krásným vítězným úderem z forehandu, srovnáno a Leeová půjde podávat z pravé poloviny svého kurtu a má tedy teď to, řekněme, o trošku lépe rozehrané v tomto gemu, protože má výhodu servisu, ale zároveň už i Američanka jednou o své podání přišla. Marie Bousková zhruba půl metru za základní čárou připravená returnovat, trochu se uklidnil vítr, takže zase lepší podmínky pro výměnu a dobré podmínky pro Marie Bouskovou, která si returnem pomohla k vedení 30-15. Leeová to tentokrát nedokázala vytáhnout ze spod od země nad síť a ten balonek skončil ne na pásce, ale ještě pod ní, takže 30-15 Marie Bousková. No a rázem Češka, která už čelila vlastně konci prvního setu, nebo prohrání prvního setu, tak teď je blíže zisku 6-5, 30-15. Leeová poprvé pod větším tlakem v tomhle utkání, jinak samozřejmě že může hrát úplně v klidu. Co by kvalifikantka nastoupila proti nasazené jedničce, úřadující šampionce pražského turnaje, nemá co ztratit, ale teď může ztratit první set, protože prohrává 5-6, 15-30, navíc už má jenom druhé podání. Marie Bousková se tak posunula o trochu blíž k základní čáře, aby mohla co nejrychleji naskočit do toho returnu a třeba hned zatlačit Líovou právě z tohoto úderu. A to se vlastně děje. Teď si myslím, že Američanka spíše teď vyrobila nevinucenou chybu, než by byla nějak pod tlakem od Bouskové na každý pád. Je to teď 40-15 pro Češku, 6-5 k tomu a Marie Bousková může nakonec získat první set poměrem 7-5 a vlastně protáhnout tu sérii, protože 7-5-7-5 byl výsledek v prvním kole vítězství Marie Bouskové. Teď by to byl tedy třetí set za sebou v tomhle poměru, což jen dokumentuje, že to zatím Češka nemá úplně jednoduché, ale zároveň prochází tedy tím turnajem dál a věřme, že to dnes nebude končit a Marie Bousková projde do čtvrtfinále. Teď na returnu na pravé polovině hřiště forehandem hraje na střed, takže nabízí Líové trochu možnost rozdělovat ty balóny, což se také děje. Teď Líová trefila přímo čáru, takže to bylo trochu na hraně, ale nakonec je to out od Američanky a Marie Bousková potom se prohrávala 4-5 v prvním setu a servírovala soupeřka. Nakonec získává první sadu, neříkám, že v pohodě, ale bez výraznějších potíží. Nakonec 7-5 po přestávce, navíc zahájí druhou sadu na svém servisu. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

should fall in battle, my brothers who fight by my side.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ježka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
6: Adrianko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá ti platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
5: Fakt? A kdy zjistím víc?
6: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče.

0: českého státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Finanční influencery sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. Každý čtvrtý mladý podle jejich doporučení už aspoň jednou investoval. 5% se jejich radami aktivně řídí a 20% podle influencerů investuje příležitostně. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Ipsos pro garanční systém finančního trhu. Zúčastnilo se ho 1500 respondentů. Prudké přívalové deště na severu Chile zabily 13 lidí, 7 dalších se stále pohřešuje, informuje o tom agentura AFP. Kvůli podemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady varují před dalšími sesuvy půdy. Silné lejáky zničily asi 2800 domů a vláda kvůli následkům špatného počasí v pondělí vyhlásila stav nouze. A vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dál monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. Včera hasiči přestali torzo částečně zříceného objektu a sutiny skrápit vodou. Likvidace požáru ale zatím ohlášena nebyla. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje o postup do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze. Její osmifinálovou soupeřkou je na štvanici Američanka Líová. Další podrobnosti přidá reportér David Prouza.
1: Marie Bousková v prvním setu jednou přišla o svůj servis, ale dvakrát prolomila podání soupeřky, získala ho 7-5. V druhé sadě na jejím začátku vede Bousková 1-0 na podání Američanka a stav 30-30. Ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Průhonice a komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnice D1 je na výjezdu z Prahy směrem do Brna ucpaná. Na kilometru 6,5 u nájezdu z Průhonic na dálnici se srazilo několik aut a motorka. Na místě pracují záchranáři, chvíli byla dálnice zcela neprůjezdná. Teď už pustili alespoň levý jízdní pruh. Korona se i tak velmi rychle prodlužuje. Zastavuje se u nákupního centra Chodov v Praze. Objíždějte po Vídeňské a po Pražském okruhu. V Praze ještě jedna nehoda na Štěrboholské spojce se ve směru na Černý most srazila dodávka s kamionem. Stalo se tak za sjezdem na Dolní Počernice a blokují pravý jízdní pruh. I tam je to větší nehoda se zraněním. Kolona aktuálně od Zahradního města a je to až na půl hodiny. Ještě zpátky na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna. Dejte pozor za Kroměříží. Na kilometru 247 je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Provoz vázne na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony jedou pomaleji od kilometru 179 až k omezení v Brně. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Nejenom kapela Airfare umí krásně zaspívat refrén své písně Sorry Baby, umí to také David Prouza. Za ním se teď ale vydáme z jiného důvodu. Budeme chtít vědět, jak se vyvíjí souboj o čtvrtfinále Marie Bouskové proti Američance Liové na pražském Livesport Prague Open.
1: No, bude to ještě asi docela dlouhá štreka, když se vyjádřím trochu lidově pro Marii Bouskovou. Vyhrála první set 7-5 nad Američankou Liovou, to je potřeba říci. V tom druhém setu ale velmi záhy prohrává 1-2. Navíc bude teď přijímající tenistkou. Liová rozhodně neskládá zbraně a vypadá to, že i ve druhém setu bude chtít co nejvíc možno potrápit právě nasazenou jedničku a úřadující šampionku Marii Bouskovou. Teď tedy stav 7-5 a 1-2 z pohledu Češky a je to Liová, která je na podání a zahajuje opravdu velkou ránou, kterou si vytvoří příležitost u sítě, to může ukončit a to se také stane. Krásným způsobem teď Liová dokázala zahrát vítězný balon z forehandu, ujímá se vedení 15-0 a zatím dělá všechno pro to, aby poprvé nejenom, že prolomila podání soupeřky, ale také následně ten break potvrdila na vlastním servisu. 2-1, 15-0 pro Liovou, ale taky 1-0 na sety pro Marii Bouskovou. Připomínám, že kromě tohoto zápasu se pak ještě na centrálním dvorci představí třeba Tereza Valentová proti Australance Jointové a pak Dominika Šalková, ta se utká s francouzskou Dodánovou. Česká dvojice v deblu, Krejčová Žoldáková už skončila, prohrála s tajvanskou japonskou dvojičkou Čanová a Katoová a to 7-10 v rozhodujícím super tiebreaku. Teď aktuálně Marie Bousková na centru na štvanici bojuje s Američankou Liovou, vede 1-0 na sety, ale v tom druhém ztrácí 1-2, servíruje Američanka za stavu 15-15.

0: Fotbalisti Jablonce a Hradce Králové se už připravují na začátek klubové sezony. Už zítra večer rozehrají kvalifikaci evropských pohárů. Severočeši nastoupí v konferenční lize v chorvatském Varaždínu. Hradec hrát bude v evropské lize, a to v Norsku, v Tromse. Oba zápasy uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport a už dnes během dne se vám přímo z Chorvatska a Norska přihlásí také naši reportéři. Tím začne sportovní přehled, který do studia dnes přinesl František Typ. Františku, vítej.
1: Pěkné odpoledne. 21. hráčka planety, tenistka Marie Bousková, hraje osmifinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu nastoupila na kurtu na pražské Štvanici proti Američance Líové. A je u toho reportér David Prouza.
2: 7-5 a 2-2, to je skóre na centrálním štvanickém dvorci z pohledu Marie Bouskové. Češka v obou setech už jednou přišla o svůj servis, ale okamžitě dokázala napřímo zareagovat a udělala to samé soupeřce. Teď to vypadá, že si už své podání podrží. Marie Bousková vede 40-15 při svém servisu, může odskočit do vedení 3-2 ve druhém setu. Připomínám, ten první získala 7-5. Po ní na tomto centrálním dvorci na Štvanici s kapacitou 6 000 lidí nastoupí Tereza Valentová proti Australance Jointové a následně Dominika Šalková, ta se utká s francouzskou Dudánovou. Ovšem uslyšíte na radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, radiožurnál.
1: Dalších 6 českých vodních slalomářů bude bojovat o semifinále mistrovství světa. Tentokrát to budou v americké Oklahomě kanoisti, včetně Václava Chaloupky, který získal před 5 lety zlato. Na šampionátu ale naposledy závodil před 3 roky.
3: Vlastně já jsem za tu dobu stihnul se oženit, mít syna a že těch jako kdyby životních věcí se stalo hodně. A zaříkal jsem si, tak se nad tím člověk jako pozastaví, že je to tak, že mu to vlastně ani nepřijde, že ten Londýn už byl 3 roky zpátky, řekl by, že to byl prostě klidně loni, ale ten čas uplynul. A jsem moc vděčný, že tady můžu být a že zase na té největší akci, samozřejmě když pominu olympiádu, můžu závodit.
0: Kvalifikace kanoistů začne po 17. hodině českého času a na téhle stanici o tom uslyšíte živě přímo z Oklahomy.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela načíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky, a to na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu. 39-letý Kůdela v české lize odehrál přes 350 zápasů. Působil taky v Indonésii a Kazachstánu.
0: Anglický záložník Morgan Rogers je nejdražším britským fotbalistou v historii. Při přestupu z Aston Villa do Chelsea za něj londýnský celek zaplatil 117 milionů liber, v přepočtu přes 3 miliardy korun. O tom informovala televize Sky Sports.
1: A volejbalisti Českých Budějovic hlásí hvězdnou posilu. Na jich Čech přišel italský smečař nebo univerzál Fabrizio Gironi, který naposledy působil ve Veroně, se kterou vyhrál domácí pohár. 26-letý Gironi odehrál 129 zápasů v jedné z nejlepších ligových soutěží světa a nastupoval i za reprezentaci své země. Jeho příchod oznámil jeho stroj na svém webu. Gironi se stal prvním italským hráčem v historii klubu.
0: Tak tímhle končí sportovní přehled, který přinesl František Typovský. Františku, moc krát děkujeme.
1: Naslyšenou.

Poměrně drsně začíná dnešní etapa cyklistické Tour de France. Ta dnešní má pořadové číslo 17 a začala přesně před 15 minutami. Cyklisté mají za sebou už 10 kilometrů, stále ještě 164,5, ale zbývá. No a zatím jsou v úniku dva muži, jednak je to Nor Jonas Abrahamsen, no a za ním už v celku jméno, které jste zvyklí poslouchat často, protože je to Francouz Baptiste Fett, který se znovu drží tedy s tímto norským cyklistou a peloton nechali za sebou. Zatím je to teprve 22 vteřin. Důležité je, že to, co čeká cyklisty teď v nejbližších minutách, tak to je první výstup. Je to výšková kategorie čtvrté úrovně, to znamená, to stoupání první není nic moc, ale ono se to hned po tom, co projedou cyklisté tou prémií, nijak nezlepší, protože stoupat potom budou po krátkém klesání zase dál, a to hned prvních 50 kilometrů. Pak teprve začne 17. etapa zase klesat. Vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport samozřejmě průběžně, no a můžete se také těšit na to, že až někdy po 17. hodině budeme znát vítěze dnešní etapy, že k tomu přidáme také komentář našeho experta Jiřího Ješka.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Je dobře, že právě Radiožurnál Sport jste si vybrali za vašeho odpoledního společníka dnes ve středu 22. července. Dlouholetý český fotbalový reprezentant Antonín Barák, ten si zahraje teď kyperskou ligu a Apoel Nikosie na sociálních sítích oznámil, že 31-letý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky dokázal splnit všechno, co se po něm chtělo, no a zkrátka přestoupí z Fiorentiny. My se teď ale znovu vydáme na pražskou Štvanici, kde se hraje tenis Live Sport Prague Open, a to i v českém podání. Marie Bousková, její výkon sleduje David Prouza.
7: Marie Bousková vede 7-5 a 3-2, teď je to 40-40 při podání Američanky Liové. Češka je, řekl bych, v téhle výměně o poznání aktivnější, ale zároveň i Liová umí překvapit, ale teď chybuje z backendu ve snaze o překvapivý úder po čáře, nabízí Marie Bouskové svojí asi spíše vynucenou chybou breakball na 4-2, což by mohl být opravdu klíčový moment celého utkání. Marie Bousková je lepší tenistkou, byť třeba nepodává podle mě svůj úplně optimální výkon, ale ta konzistence, o které včera mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport, co by host našeho mobilního studia Airstream, tak ta tam prostě v tomhle roce je. I proto Marie Bousková už vyhrála 2 turnaje na okruhu WTA v této sezóně, i proto je na kariérní maximu 21 na světovém žebříčku a i proto má teď možnost odskočit do vedení 4-2. To se ale ještě neděje, protože Liová si pomáhá prvním servisem velmi znamenitým do středu hřiště. Marie Bousková typla stranu, ale už nedokázala přesně skrotit ten balonek k základní čáře. Stále ale platí, že má velmi solidně tenhle zápas rozehraný 7-5 a 3-2 na servisu Američanka Liová. Stav 40-40, Marie Bousková připravena v takovém podřepu. Split step, teď krásný return, takže musela Liová reagovat. Byla trochu pod tlakem, zahrála za základní čáru a je tu další breakball pro Marie Bouskovou. Zase možnost odskočit na 4-2 a v tu chvíli si myslím, že s aktuální formou Marie Bouskové v téhle sezóně by ten zápas pak mohl velmi rychle skončit, ale nepředbíhejme, nechtěl bych to zakřiknout. Nicméně Marie Bousková, si pojďme říci na rovinu, je určitě favoritkou v tomhle zápase, třeba s ohledem na to, že Liová se pohybuje někde na hraně druhé světové stovky, respektive, no vlastně tak to je. Takže Liová teď servíruje, má nevýhodu, navíc netrefila první podání, Marie Bousková u základní čáry se teď o trochu posune a pokusí se proměnit tuhle breakovou příležitost tak, aby mohla odskočit do vedení 4-2 ve druhém setu. Ten první získala poměrem 7-5, Liová teď kratší backhand, ale hodně přirotovaný a tak Marie Bousková nemohla vyloženě zaútočit. Teď se snaží backendem po čáře něco v téhle výměně vymyslet, pak následně opatrnější úder, takový vyšší, řekněme skoro až lob od Marie Bouskové, byť Liová zůstává u základní čáry. Američanka teď přepíná do útoku a zkusí to ze středu hřiště forehandem po léně ukončit. Bousková to ještě stihne, teď volej Liové a ten je úspěšný. Liová si teď došla, byla aktivnější, agilnější a forehandem s volejem dává zase skóre na vyrovnaný stav 40-40, ale stále platí, že Marie Bousková je blíže vítězství a postupu do čtvrtfinále. První set vyhrála 7-5. Ten druhý se aktuálně hraje na Štvanickém centrálním dvorci. Bousková vede 3-2, teď 40-40 a servíruje Američanka Liová. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
6: Děkujeme za Davidem Prouzou, se samozřejmě vrátíme hned, jak se zase bude probíhat, jakmile bude probíhat zase nějaký důležitý moment na pražské Štvanici. Je 13 hodin 58 minut, ve 14 hodin vás čekají ještě také zprávy, i na to si počkejte na Radiožurnálu Sport.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
8: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
9: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
10: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
11: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
12: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
13: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Na Radiožurnálu Sport pro vás sledujeme také 17. etapu cyklistické Tour de France. Stále ještě cyklisté nedojeli k té první výškové prémii, ale stále všechno v běhu.
14: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Kulda.
15: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí. Válka s Íránem stála Spojené státy už téměř bilion korun. Tenistka Marie Bousková se snaží o postup do čtvrtfinále turnaje na pražské Štvanici. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. A počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
15: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství fungovaly jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
16: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
15: Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje případné porušení pravidel silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
17: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
15: Filip Turek na dotazy Radiožurnálu neodpověděl. Policie taky vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Americká válka s Íránem zatím Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to řekl americký ministr obrany Pete Hexet, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku. As of today's
18: 37.5 billion. Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Iránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 000 barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hexetovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
15: Zájem o domácí chov slepic v Česku roste. Podle svazu chovatelů drůbeže to souvisí s vyšší cenou vajec a ukončením klecových chovů a taky se snahou chovatelů mít kvalitní domácí vajíčka. Lidi taky víc nakupují potřebné vybavení, jako jsou například kurníky. Vyplývá to z dat společnosti Heureka Group, která monitoruje internetový prodej. Pokračuje její mluvčí Ondřej Šveda.
19: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
0: Sport.
20: Tenistka Marie Bousková hraje osmifinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu a 21. hráčka planety nastoupila proti Američance Líové a je u toho reportér David Prouza.
7: Vyrovnaný zápas se hraje na centrálním Štvanickém dvorci, ale zatím se dobře vyvíjející pro Marii Bouskovou, která vyhrála první set 7-5, v tom druhém vede 4-3, servírovat ale půjde po výměně stran Američanka Líová. Poté se na centrálním dvorci představí Tereza Zavalentová, nastoupí proti Australance Jointové a následně program uzavře Dominika Šalková zápasem proti Francouzce Dodánové. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 v Praze, taky na jižní spojce. V Praze se pomalu začíná rozjíždět kolona na výjezdu po dálnici D1 směrem do Brna. Na kilometru 6,5 nájezdu z Průhonic se srazila dvě auta a motorka. Nehodu už teď došetřují na Krajnici a projíždí se na Brno opět třemi pruhy. Kolona je ale dlouhá, už zrostl a potrvá, než se rozhýbe. Velké kolony hlásíte v Praze na Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Ve směru na Černý most se před stavbou okruhu srazila dodávka s kamionem. Blokují pravý pruh, kolona je tam asi na 40 minut od Zahradního města. V opačném směru na Barandovský most se před Lanovým mostem srazila dvě auta. I tam je to větší nehoda, jede se teď pouze připojovacím pruhem od benzínky. Kolona od sjezdu na Běchovice jede krokem. A na jižní spojce ještě jedna nehoda, překáží před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Tam je kolona zatím krátká. A ještě zpět na D1, na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Od kilometru 182 od Kývalky až k omezení u D2 popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním se zdržíte 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle i s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
6: Děkujeme za zpravodajskou relaci, je 6 minut po 14. hodině, všem přejeme příjemný poslech Radiožurnálu Sport. Máme pro vás informaci, která ještě zdaleka nemá, tedy pořádnou hloubku, není úplně ověřená, píše to zatím pouze bulvární deník New York Post, ale situace je to poměrně zajímavá. Jméno Gianni Infantino jste si teď v posledním měsíci zvykli slýchat poměrně často, je to totiž šéf FIFA, byl samozřejmě přítomen také na mistrovství světa v Severní Americe. Často si tam povídal také s Donaldem Trumpem. No a teď právě bulvární deník New York Post píše o tom, že on, tedy Gianni Infantino, by se alespoň podle Trumpa měl stát novým generálním tajemníkem OSN. Více informací k tomu samozřejmě ještě dodáme.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Kapela R.E.M. nám označuje, že je 14 hodin 11 minut, protože je středa a je po 14. hodině, tak se na Radiožurnálu Sport budeme znovu věnovat pravidelnému pořadu, a to je pořad České šampionky. V něm sledujeme české ženské kolektivní týmy, které by chtěly nebo by se dokonce mohly představit na letních olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky. To platí i o výběru flag fotbalistek. My už jsme teď ve spojení s trenérkou obrany české reprezentace s Andreou Němcovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že se dobře slyšíme. Andreo, vy sama jste aktivní hráčkou toho bezkontaktního amerického fotbalu, tedy té flagové verze. Vy v té lize žen nastupujete za tým Příbram Bobcats. Jak jste se vlastně stala trenérkou reprezentace a kdy?
1: Já jsem vlastně dostala nabídku v roce 2024 jako trenéru národního týmu dívek U17, který měl ten rok i svou premiéru na mistrovství Evropy v Srbsku. A rok na to jsem dostala nabídku stát se trenérem i národního týmu žen. A vlastně tyhle ty dvě kategorie na sebe navazují, takže to má velikánskou výhodu jak pro mě, tak i pro holky.
0: No, výhoda ano, samozřejmě je to hodně specifické, protože vaše svěřenkyně v národním týmu jsou ale zároveň vaše spoluhráčky nebo protihráčky v nejvyšší domácí soutěži. To přece jenom trochu specifické je, jak vás berou jako trenérku?
1: Abych byla upřímná, tak jsem z toho měla z začátku docela strach a hodně velký respekt, protože je to samozřejmě zvláštní, když najednou máte takovéhle postavení mezi holkama, se kterými sdílíte hřiště, ať už jako spoluhráčka nebo protihráčka, ale holky jsou úžasné a myslím si, že vztahy máme skvělý.
0: My teď věřím tomu, že ne všichni posluchači asi budou vědět, že vy jste sama trenérka obrany, no a co se týče amerického fotbalu i té bezkontaktní flagové verze, tak tam zkrátka obrana a útok, to jsou vlastně dvě odlišné věci, dva odlišné týmy. Jak to vlastně vypadá, jak jste v kontaktu třeba s trenérem útoku a jak spolu hovoříte a máte některé hráčky pod sebou, které jsou zároveň útočnice i obránkyně?
1: Tak vlastně vždycky máme rozfázovaný nějakým způsobem ten trénink, kdy se věnujeme zvláště jenom útoku a zvláště jenom obraně, ale vždycky vlastně ke konci toho tréninku nebo na nějakou tu část, tak se spojíme a buď rovnou jdeme hrát, tak aby jsme mohli trénovat vyloženě tu hru, anebo jsou nějaký různý drily a cvičení, kdy se setkáváme a vlastně trénujeme nějaký specifický věci, které potom jsou do té hry potřeba. Takže vlastně jsme v kontaktu dost, v podstatě je úplně jedno, jestli jste trenér obrany nebo útoku, ale musíte mít nějakou tu úzkou spolupráci neustále, protože samozřejmě máme nějaký holky, které hrajou obě dvě ty strany.
0: My musíme také zmínit, že trenérem české flagové reprezentace je Američan Devin Atkins, ten předtím vedl španělský národní tým. On trénoval i klasický americký fotbal v Británii nebo v Rakousku. On je také bývalým hráčem a hrálo ve Spojených státech a tady tuším, že asi přichází velká zkušenost z té země, odkud vlastně celý ten sport pochází. Tahle spolupráce s ním vypadá jak?
1: Tak Devin je určitě člověk, který je na svém místě, má neskutečný přehled o všem, co se flag fotbalu týče, a je hrozně super být součástí jeho trenérského týmu. Získávám od něj i od zbytku trenérů zkušenosti a znalosti, ke kterým bych se běžně nedostala, a za to jsem samozřejmě neskutečně vděčná. A co se týče té spolupráce, tak dokáže být určitě velice náročná, protože Devin chce od každého vždycky minimálně 110%, ať už na hřišti nebo mimo něj, a je jedno, jestli jste hráč nebo trenér, ale jenom k tomu, jaký máme společný cíl a sen, tak ono je to vlastně jako potřeba.
0: My si stále povídáme v pořadu České šampionky s Andreou Němcovou, což je jednak aktivní flag fotbalistka, ale zároveň také trenérka obrany české reprezentace. No a ten sen, který před malou chvílí zmínila, tak to je dostat se na letní olympijské hry do Los Angeles za 2 roky. Jak je velká podle vás ta reálná šance, že by se tam český tým mohl objevit?
1: Tak já osobně, a myslím si, že nejsem jediná, že takový je celý tým, jak trenérský, tak holek, tu šanci vidím vysokou, protože my vlastně se připravujeme už od začátku tohohle z toho roku. Máme připravený nějaký plán na celý 2 roky, který vede potom přímo k začátku té kvalifikace, která je vlastně na příští mistrovství Evropy v roce 2007. Ta potom navazuje na olympijský kvalifikační turnaj v roce 2028. A já si myslím, že jsme teďka dali dohromady určitě nejsilnější tým, který jsme kdy měli, protože jsme spojili vlastně ty zkušenosti těch holek, které už jsou v té reprezentaci nebo u flag fotbalu spoustu let. A zároveň jsme přidali do týmu mladý holky, který mají talent a takovou tu svěží věc jsme do toho přidali, do toho týmu, pardon.
0: Zkrátka svěžest, Elan, vidíte to tedy reálně, to je hodně dobře, nejsilnější možná ženská reprezentace ve flag fotbale, já už to říkám poloamericky, ve flag fotbale, to říká Andrea Němcová, tedy trenérka obrany české reprezentace v tomto sportu. Ještě nám rychle prosím řekněte, které další akce s českou reprezentací vás čekají.
1: Tak nejblíž nás čeká Nation Cup, který vlastně pořádáme my. Bude se konat v Praze ve dnech 21. až 23.8. Tak budeme rádi, když se dorazíte podívat a když je vyjde, jak má, tak bychom chtěli v září odletět na turnaj do Mexika.
0: Budeme vám držet palce, to říká Andrea Němcová, aktivní flag fotbalistka, ale také trenérka obrany české reprezentace. Díky moc, naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
0: A flag fotbal teď vystřídá zase tenis. My se vracíme na pražskou štvanici na utkání Marie Bouskové proti Američance Líové, které sleduje David Prouza.
2: A Marie Bousková v příštích okamžicích bude hrát o matchball. Vede 7-5 a 5-4 ve druhém setu, 30-30 při servisu Američanky Líové, která je teď opravdu na hraně vyřazení, potřebuje dobrý první servis, tak aby ještě srovnala ve druhém setu na 5-5 a vynutila si pokračování tohoto zápasu, ale s ohledem na to, jak se tento game vyvíjí, tak by to mohlo být příjemnější pro Marie Bouskovou, to by se ovšem Češka musela lépe trefit do returnu z pravé strany. To byl kicks, balonek, který Marie Bousková trefila spíše hranou své rakety nežli výpletem, a proto teď Líová má možnost srovnat na 5-5, vede 40-30, ale Marie Bousková nejen v tomto gemu ukázala, že i na returnu je schopná získávat pravidelně více balonků za sebou, snad se to povede i teď, kdy Líová trochu tlačí, ale zároveň musí být připravena na to, že Marie Bousková velmi dobře umí přepínat z obrany do útoku a hlavně nikdy jí prostě nedojde síla, a ukazuje to v další výměně právě teď na štvanickém centrálním dvorci. Výměna od základní čáry, zase jedna z těch delších, ve kterých teď Marie Bousková se snaží krosovým forehandem zatlačit svou soupeřku, ale ta dělá úplně to samé. Teď Marie Bousková mění rytmus, podsekává balonek spodní rotací a Líová teď pokouší se backhandem křížem zase ukončit tuhle výměnu, ale stále se to ani jedné z tenistek nedaří. Teď snad Marie Bousková by si mohla vytvořit lepší příležitost. Rozbíhá si Líovou ze strany na stranu a nakonec je to balonek právě pro českou tenistku. Možná nejdelší výměna vůbec celého zatím zápasu, protože ten balonek šel přes síť podle mě minimálně 20krát a na jeho konci, nebo na konci té výměny, stála vítězně Marie Bousková, která si připravila takovou tou pěknou kombinací levá, pravá tu výměnu a nakonec Líová už zahrála do sítě. Takže 40-40 a stále se ještě může hrát o matchball v tomto gemu. 7-5 a 5-4 pro Marie Bouskovou servíruje Američanka Líová, která prošla z kvalifikace do druhého kola pražského turnaje WTA 250. Marie Bousková je nasazená jednička a také úřadující šampionka, která teď returnuje opatrněji, ale nakonec to stačí k zisku právě matchballu, protože Líová možná nestihla úplně dobře zareagovat na ten kratší úder z returnu Marie Bouskové. Není to standardem od české tenistky a i proto zahrála těsně za základní čáru a také tu matchball pro Marie Bouskovou. 7-5, 5-4 a výhoda na straně české reprezentantky. Slušně zaplněný centrální dvorec na Štvanici teď tleská, za chviličku se utiší, aby se mohlo znovu hrát. Líová čelí matchballu, Marie Bousková může ukončit tenhle zápas po zhruba 2 hodinách na returnu z forehandu, hraje do backhandu své soupeřky, teď to zkusí roztočit, ne. Nakonec je to na stejné místo, Marie Bousková teď z backhandu pořád do stejného místa hraje a nakonec i to stačí, protože Líová přidává další nevinucenou chybu v tomhle utkání, jich nasekala docela dost, i proto nakonec Marie Bousková vítězí ve 2 setech, byť přišla dvakrát o vlastní podání. 7-5 a 6-4, to je výsledné skóre tohoto utkání, ve kterém Marie Bousková je tou vítěznou hráčkou. Marie Bousková postupuje do čtvrtfinále pražského turnaje. Teď si to užije s domácím publikem. Je to věc, na kterou dnesky zvykle úplně být nemůžou. O to sladší a příjemnější takové momenty jsou. Marie Bousková je ve čtvrtfinále. Věřme, že na ní navážou teď v příštích hodinách také další Češky. Tereza Valentová s Dominikou Šalkovou. Valentová nastoupí za přibližně nějakých 10-15 minut proti Australance Jointové. Dominika Šalková se pak utká s francouzskou Dodánovou. Ovšem uslyšíte na radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Obhajkyně titulu Marie Bousková na tenisovém turnaji v Praze porazila 7-5 a 6-4 Američanku Karel Jangsak Liovou, postoupila do čtvrtfinále. Vy jste to slyšeli v přímém přenosu a ještě uslyšíte další dva české souboje, Tereza Valentová a Dominika Šalková, ty se také utkají na štvanici, no a Radiožurnál Sport bude u toho.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Jana Gulda.
1: Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst oproti loňskému.

0: K Barbitovou, aby zůstala v úřadu. Barbitová mu přitom přinesla demisi. Nelíbilo se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii. A přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jde o oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moct prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy věnované Osbornově kariéře. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Leovou po sadách 7-5 a 6-4. Odpoledne se na pražské štvanici představí taky Tereza Valentová a Dominika Šalková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpanáda jednička u Brna a nehoda na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete od kilometru 182 až k omezení v Brně. Po pojíždění nejen kamiony, místy zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy hlásíte nehodu na 8. kilometru. Je to v omezení u sjezdu na Brandýs a Úvaly.
3: V tomto úseku dva nákladní automobily se střetly, jeden to asi nedobrzdil, je to pomalu průjezdný.
2: A tvoří se i menší kolona směrem do Prahy. V Praze je velmi ucpaná jižní a štěrboholská spojka směr Hradec Králové. Před stavbou okruhu v pravém pruhu likvidují následky vážnější nehody dodávky a kamionu. Průjezdný pouze levý a kolona už od Spořilovské je asi na 45 minut. Silnice 57 ze Vsetína do Horní Lidče je neprůjezdná za Valašskou Polankou. Mezi Polankou a Lužnou se u odbočky na Vizovice převrátila cisterna. Stalo se tak místě omezení a nedá se projet ani v jednom směru. A na silnici 20 z Písku do Budějovic dejte pozor u odbočky na Pištín. Uprostřed vozovky upevňovací popruhy i s kovovými konci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Po půl třetí se na Radiožurnálu Sport vydáme do zámoří. Obyčejně celý uplynulý měsíc to bylo za fotbalem, ale tak to tentokrát nebude. Bude to za vodou. Nejen se soupeři se potýkají vodní slalomáři na mistrovství světa. V americké Oklahomě bojují také s vysokými teplotami pod 30 stupňů Celsia, neklesnou ani v noci a při týmových závodech kajakářů a kajakářek se dostali i přes 40.
1: Tak jak to snášíte?
2: No, já si myslím, že jako... No blbě, no, ale tak to tady všichni.
1: Směje se Amálie Hilgertová s ledovým ručníkem kolem krku.
2: Je to strašný, jako my jsme se bavili třeba s Jessicou Fox, ona říkala, že na čtvrtinách měla tep 180 prostě, no. Já myslím si, že jako všichni tady trpíme hodně podobně, je to vlastně vidět, že každý tady na sobě má nějaký chladící ručník, nebo prostě leduje si hlavu.
1: Ondřej Cvikl, to vypadá, že v tom parném dni je takovým nosičem vody.
3: No, spíš bych řekl nosičem ledu.
1: Trenéra Amálie Hilgertové jsem zastavil, když právě nesl velký chladící box a když ho otevřel, tak v něm sice byly i lahve s vodou, ale také spousta kostek ledu a v nich i namočené ručníky na schlazení pro závodníky.
3: Před startem těsně hned jsem tam měl přichystanou lednici, studený hadr na hlavu, ještě 5 minut před startem. Pak se trochu napít a jet a to samý po dojezdu do cíle, no.
1: A po něm zase rychle do klimatizovaných míst nebo třeba do ledových bazénků, které organizátoři závodníkům nachystali. Nezbytností jsou také pokrývky hlavy a ideálně i krku. A určitě se hodí i takzvaný heat training, kterému se čeští vodní slalomáři věnovali ještě před odletem do Ameriky.
4: To znamená, že jsem oblečený, buď chodil na kolečkový lyže běhat nebo do posilovny třeba na běhátko, abych to tělo vlastně připravil tu vysokou teplotu, takže i když v Praze třeba padaly 30, tak já jsem v mikině pobíhal po Strahovce, nebo kde to šlo.
1: Popisuje Vít Přindiš.
4: Prostě hodinu a půl jsem trávil tou aerobní aktivitou v nějakým rozumným středním pásmu, to znamená, abych to nehnal vysoko tepama, abych se dokázal udržet, ale abych se vlastně to tělo cíleně snažil přehřát, abych se pohyboval prostě v takových těch krajních hodnotách, kdy to tělo se učí pracovat s tím právě zatížením toho tepla.
1: Možná i díky tomu postoupil vodní slalomář Vít Přindiš do semifinále mistrovství světa, stejně jako další 4 čeští kajakáři. Dnes se o to též bude pokoušet 6 českých kanoistů. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Za 2 minuty bude 3:15, no a na pražské Štvanici už se rozehrál další zápas s českou účastí na tenisovém Live Sport Prague Open a vydáváme se proto právě tam za Davidem Prouzou.
1: Ano, tohle utkání Terezy Valentové s Australankou Jointovou začínalo někdy v době, kdy Marie Bousková už někdy pár metrů vedle centrálního dvorce v tiskovém středisku hodnotila svůj postup do čtvrtfinále, když porazila Američanku Liovou 7-5 a 6-4. Teď už Tereza Valentová sice prohrává, ale zatím jenom 0-1 s Australankou Jointovou a jde o docela zajímavou odvetu z Australian Open ze začátku této sezóny, kde na domácím hřišti Jointové Valentová zvítězila 2-0 na sety. Teď se pro změnu hraje v Česku, tedy v místě, kde hraje pravidelně Tereza Valentová, tak věřme, že to nebude zrcadlově obráceně, že i tady nakonec Češka dokáže zvítězit, ale bude to mít hodně složité, jestli o něčem vypovídal první gem celého zápasu, tak o tom, že tyhle dvě hráčky jsou vyrovnané jak na žebříčku, tak také ve výměnách, protože se hodně dlouho hrálo o servis Jointové, která nakonec ale uhrála ten první gem, první hru tohoto zápasu a v tuhle chvíli Tereza Valentová začíná svůj servisový gem, který zahajuje nepřesným podáním ven z kurtu. Valentová má trochu výškovou převahu nad Jointovou, která měří pod 170 cm. To znamená, že právě na returnových gemech by Valentová měla určitě se snažit o nějaké fiftýny, které může urvat po dobrých returnech, ale teď se sama musí starat hlavně o své podání, protože prohrává 0-15 po nevinucené chybě, kterých už Tereza Valentová nasekala docela dost na to, že se hraje teprve druhý gem, ale tím důvodem je fakt, že zkrátka první hra zápasu se hrála opravdu velmi, velmi dlouho. Tereza Valentová teď na servisu z levé poloviny kurtu 0-1, 0-15 a druhé podání teď pro Terezu Valentovou, která zatím netrefila ani jednou první servis, druhý servis v pořádku, nicméně Jointová se do toho opřela s velkou radostí a je to 30-0 pro australskou tenistku, která vstoupila výborně do tohoto utkání. Vlažný potlesk samozřejmě po tom, co získává body primárně australská hráčka, a jen se sem to řekl, tak v tuhle chvíli trochu publikum ožívá, řada lidí v tuhle chvíli spíše korzuje okolo centrálního dvorce na Štvanici, ještě se třeba vrací ze stánku s občerstvením a za malou chvíli si troufnu tvrdit, že ta atmosféra bude významně zajímavější a hlasitější. V tuhle chvíli Tereza Valentová získává první 15 při svém podání, prohrává 15-30 a taky 0-1 s Australankou Jointovou a do Štvanice, respektive do štvanického areálu na Center Kurce na Radiožurnálu Sport budeme vydávat hodněkrát ze zápasu Terezy Valentové a nejenom té, samozřejmě potom i Dominiky Šalkové, která nastoupí proti Francouzce Dodánové. Tenhle celý výsledkový servis můžete očekávat ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Aktuálně Tereza Valentová prohrává 0-1 a 15-40 při vlastním podání. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

75 kilometrů ze Chambéry do Voironu. Asi jste vytušili, že řeč bude zase o cyklistické Tour de France, tedy konkrétně o 17. etapě. Ta už je v plném proudu, na trati už jsou cyklisté přes hodinu a čtvrt. No, už ujeli 50 kilometrů, ještě 123 kilometrů zbýváno, ale za sebou mají tři vrchařské prémie, před sebou ještě jednu jedinou, ta ale bude následovat po velkém sjezdu a potom dlouhé kilometry, skoro stovku kilometrů k sprinterské prémii a pak teprve po dalších 20 přijde ještě dojezd do cíle zhruba v 17 hodin, nebo spíše po 17. hodině budeme znát vítěze. Důležité je, že právě ty vrchařské prémie, které byly teď tři v řadě, roztrhaly peloton, ten se ale před tím sjezdem, který bude opravdu vydatný, skoro 10-kilometrový, tak se znovu pozbíral dohromady, celý peloton teď jede v hromadném balíku, no a my vás o tom dál budeme informovat.

0: To byly Lake Malovy na radiožurnálu Sport. První čtvrtfinalistkou tenisového Live Sport Prague Open se stala Ukrajinka Snigurová, která už dopoledne porazila Turkyni Aksuovou ve dvou setech 6-3 a 6-2. Tou druhou čtvrtfinalistkou je Marie Bousková. Ta před malou chvílí, a to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, porazila Američanku Liovou 7-5 a 6-4. Tyhle dvě hráčky ale nebudou ve čtvrtfinále hrát proti sobě. Marie Bousková, ta si počká na to, jak dopadne další utkání, v něm ale hraje další Češka, no a přímo na Štvanici to sleduje David Prouza.
1: No a věřme, že se dočkáme dalšího českého derby, byť to zatím z utkání Terezy Valentové s Australankou Jointovou tak úplně nevypadá. Valentová prohrává 0-3, v tomhle utkání nepochytila úplně dobře začátek, byť na returnu hned při prvním gemu při podání Jointové byla takzvaně ve hře, několikrát se hrálo přes schodu, ale následně Valentová přišla svůj servis. Teď tedy 0-3, 30-30 a Tereza Valentová potřebuje určitě nahodit motory, trochu se vrátit do průběhu prvního setu, který by jí velmi rychle mohl utéct. Pokud by například teď neudržela znovu své podání, byť jsme samozřejmě už zažili řadu velkých obratů, a to nejenom z 0-3, 0-4, ale třeba i dokonce 0-5, ale troufám si tvrdit, že aktuální rozpoložení Terezy Valentové úplně nenapovídá tomu, že by měla něco obracet, spíše naopak. Jointová má teď breakball na 4-0, trochu se rozfoukalo na centrálním dvorci na Štvanickém areálu první ČLTK a trochu to má vliv, řekl bych, na úderovou rytmiku Terezy Valentové, která zatím úplně nenašla to ideální tempo. Ten nečistý úder z forehandu znamená právě aktuální breakball soupeřky Mai Jointové, která prohrála s Valentovou na Australian Open na začátku roku, teď ale vede 3-0, 40-30 a za malou chvíli by to mohlo být ještě horší z pohledu českého fanouška. Teď řekněme hodně přeriskovaný druhý servis Valentové, který ale vyšel na čáru, následný úder Češky také, ale i tak se stále hraje. Jointová zatím celkem v pohodě získává další úder, další gem, další bod, 4-0 pro Maju Jointovou, krásný úder backendem po lejně. Valentová možná čekala out, nakonec se ten balonek vešel na čáru a tak Jointová na začátku tohoto zápasu jednoznačné vedení 4-0. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Velitelství pro operace povede od srpna Jaroslav Míka. Agent umělé inteligence společnosti OpenAI napadl jinou firmu. Tenistka Bousková je ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA, teď hraje Valentová. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu.
4: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
3: Středočeští kriminalisti zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál zvyšuje. Případem se zabývá od začátku července. Pobyty se objednaly dětské domovy z celé republiky u spolku tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisti nadále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajsová.
5: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
3: Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters únik modelu pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
6: Le casse du siècle.
7: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Riovou zvítězila ve dvou setech. O postup teď hraje Tereza Valentová s Australankou Jointovou a zápas vidí reportér David Prouza.
9: Tereza Valentová před malou chvílí získala svůj první gem v utkání. Bohužel pro ní a české fanoušky už se hraje skoro půl hodiny a předchozí 4 gemy vyhrála právě Australanka Jointová, takže 1-4 z pohledu Terezy Valentové, která za malou chvíli půjde podávat za stavu 1-4 ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
8: Dalších 6 českých vodních slalomářů bude bojovat o semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí kanoisti a jejich kvalifikace začne po 17. hodině českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a ucpaná jižní spojka. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy čekejte kolony před Prahou. Na 8. kilometru v místě omezení u sjezdu na Brandýs a Uvaly se srazila dvě nákladní auta. Průjezdný na Prahu jeden průcha, zdržíte se přes půl hodiny v koloně. Dá se sjet na 18. kilometru na Lysou, obě to po staré silnici, ta je zatím dobře průjezdná. V Praze velmi ucpaná Štěrboholská a jižní spojka směrem na Hradec Králové. U stavby okruhu před sjezdem na Běchovice v pravém pruhu likvidují následky nehody dodávky a kamionu. Kolona se táhne už ze Spořilovské ulice a to zdržení je tam na desítky minut. I dnes platí doporučení nejezdit do centra Prahy autem. Kvůli výměně kolejí na Národní třídě doprava v centru kolabuje. Plná jsou nábřeží a další ulice v oblasti. Kolony i na pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech. V obou směrech, jak od letiště, tak i z D1 se zdržíte okolo 15 minut. V Černošicích u Prahy hlásíte zavřené závory na železnici.
11: Tam jsou všechny závory zavřené, dokonce tam stojí na trati nějaký vlak, takže na Prahu se nemůžu dostat, tak jedu tady přes Kalu.
10: Podle zprávy železnic mimořádná situace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháníkami na horách na severu a severovýchodě budou četnější a sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
12: Krásné odpoledne. Dlouholetý český fotbalový reprezentant Antonín Barák bude hrát na Kypru. Apoel Nikosie na sociální síti oznámil totiž, že 31-letý kreativní záložník absolvoval zdravotní prohlídku a přestupuje z Fiorentiny.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: May Jointová a Tereza Valentová, to je aktuální souboj o čtvrtfinále tenisového Live Sport Prague Open. Hraje se na pražské Štvanici a všechno sleduje David Prouza.
1: Stále neúplně příznivý vývoj prvního setu pro české fanoušky a Terezu Valentovou. 1-4 a k tomu teď 40-40 při podání české reprezentantky. Ale bylo hůř, bylo to také 0-4, pak Tereza Valentová prolomila poprvé podání Maji Jointové a teď je ten stav tedy o poznání lepší. Když teď Tereza Valentová podrží svůj servis, tak si myslím, že ještě může celkem v klidu bojovat o zisk první sady, pakliže se jí to nepovede, ty šance se výrazně sníží. Dobrá první rána teď od Terezy Valentové, kterou ale následně podpořila úplně ideálním forehandem, i protože Jointová skvěle zareagovala z returnu. Teď už ale zase Tereza Valentová spíše v iniciativě převzala celkem kontrolu nad touhle výměnou, ale následně přidává celkem lacinou chybu z backendu, jejíž nebo ten úder tenisák nenašel cestu přes pásku, zastavil se na síti a tak je tu breakball na 5-1 pro Maju Jointovou a to by samozřejmě znamenalo opravdu nachýlení se konce prvního setu. 1-4 z pohledu Terezy Valentové, teď ještě breakball, zatím neúplně ideální vstup do zápasu s australskou soupeřkou. Včera se to Valentové proti Honové, tedy soupeřce ze stejné země, povedlo mnohem lépe. Vyhrála 6-3, 6-1, velmi rychle prošla do druhého kola. Tentokrát v souboji s Jointovou je to o poznání složitější pro Terezu Valentovou, která tady obhajuje semifinále. Když říkám tady, tak myslím v Praze, protože to semifinále hrála samozřejmě ještě ve Stromovce. Tentokrát se hraje na výrazně větším kurtu na Štvanickém ostrově. Teď si Tereza Valentová pomáhá druhým dobrým servisem s kombinovanou rotací. Srovnáno 40-40, Tereza Valentová stále ještě ve hře o zisk první sady, ale zatím tahá výrazně za kratší konec. Prohrává 1-4, schoda. Tereza Valentová se teď znovu za podpory publika chystá servírovat. Opět můžu říci, že ten spodní prstenec arény tady na Štvanickém ostrově se zaplnil velmi solidně. Troufnu si tvrdit, že to odpoledne v podvečer posléze bude ještě příjemnější, třeba na zápas Dominiky Šalkové. Necháme se překvapit. Na každý pát radiožurnál Sport bude vysílat o všech českých zápasech, a to nejenom dnes, ale i v příštích dnech. Pochopitelně Maja Jointová teď ale krásná kombinace return forehand na rozdílné strany, takže Tereza Valentová musí hodně běhat, ale zůstala ve výměně, takže teď Jointová trochu ubírá a může to být i Tereza Valentová, která může zaútočit, ale je teď stále pod tlakem. Jointová to hraje chytře, mění rytmus, délku svých úderů, ale stále Valentová se v té výměně udržela, teď zkracuje výměnu, ale Jointová doběhla tenhle balónek a pomáhá si vítězným backhandem po čáře a je tu breakball číslo 2 v tomto gemu a Maja Jointová může oskočit do vedení 5-1 v prvním setu a Tereza Valentová viditelně nespokojená zatím s úrovní své hry, ale není samozřejmě důvod se strachovat, i prohraný první set může ještě znamenat klidně postup nakonec v konečném důsledku, pokud by Tereza Valentová zvládla ty následující dva, ale pochopitelně chcete vyhrát ideálně ve dvou sadách, teď je to 1-4 a nevýhoda z pohledu Terezy Valentové, navíc nepřesný první servis. A vypadá to zase o poznání hůře. S nadějemi na zisk první sady pro českou tenistku. Ve čtvrtfinále už je Marie Bousková, o tom jste slyšeli v našem vysílání, o to samé se teď snaží Tereza Valentová, ale je teď o dost pozadu v souboji s Majou Jointovou, obzvlášť když další výměnu zahazuje forehandem za čáru a je to 5-1. Australanka teď už je velmi blízko zisku první sady a tak můžeme na radiožurnálu Sport asi pokračovat v přímém přenosu přímo ze štvanického tenisového areálu. Maja Jointová totiž už v tuhle chvíli má zásobu tenisových míčků a za malou chvíli půjde podávat za velmi komfortního vedení 5-1 a i proto můžete pod mým hlasem spíše neslyšet tu atmosféru, protože v tuhle chvíli diváci jsou spíše potichu, nemají důvod úplně juchat a tleskat, protože Tereza Valentová zatím v tomhle utkání rozhodně nepředvádí svůj standard, ale věřme, že ho najde ideálně ještě v tomto setu, byť by ho třeba ztratila, tak aby se mohla ideálně vrátit do zápasu v setu číslo 2, potažmo číslo 3. V tuhle chvíli 1-5 z pohledu Terezy Valentové. Maja Jointová podává stav zatím 0-0. Druhý servis Australanky z pravé poloviny dvorce, který půjde na Terezu Valentovou. Ta stojí v hřišti, neočekává velkou ránu, to se také potvrdilo, ale Jointová má výbornou kontrolu úderu od základní čáry, ale jen jsem to řekl, tak jsem to mírně zakřikl pro Maju Jointovou, která teď prohrává 0-15, ale vede 5-1 v prvním setu nad Terezou Valentovou a vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Tereza Valentová teď získává balónek víceméně zadarmo. I takovéhle věci můžou někdy hráče či hráčku nakopnout k zajímavým obratům, byť si myslím, že v tuhle chvíli otočit z 1-5 pro Terezu Valentovou by byla opravdu velká práce a potřebovala by k tomu nejenom své zlepšení, ale hlavně zhoršení Mary Jointové. A to se zatím úplně nezdá být pravděpodobné. Jointová si teď pomáhá dobrým prvním servisem, na to, že neměří ani 170 cm, tak teď jí to opravdu vyšlo krásně. Využívá horní a také trochu boční rotace při svém podání a teď je to 15-15, 5-1 vede Australanka. Teď do těla Valentové, Valentová reaguje pěkným forehandovým returnem, ale to samé teď můžeme říct i o úderech Jointové. Následně ale Australanka kazí, 30-15 vede Tereza a Valentová, no a skoro to vypadá, že snáze získává spíše gemy na příjmu, nežli na podání, protože ten jeden gem, který má, tak byla právě returnující hráčkou, teď prohrává 1-5, ale vede 30-15 na servisu Maja Jointová, která může zakončit první set, získat ho 6-1, pokud získá následující 3 15. Tereza Valentová teď podsekává balon od základní čáry, velmi agresivní chop, kterým si pomáhá k tomu, aby mohla zaútočit z forehandu, ale ten balonek nenašel cestu na druhou polovinu hřiště, skončil v síti a tak je to 30-30 a hraje se o potenciální setball nebo breakball. V tuhle chvíli publikum zase trochu ožívá na Staněckém centrálním dvorci. Maja Jointová si z toho může samozřejmě sama vzít to nejlepší a vyhecovat se i třeba tím, že publikum samozřejmě přeje spíše Tereze Valentové. Servis Jointové, který je dlouhý a zároveň také široký, takže si zopakuje tenhle úder Maja Jointová, ale už bude mít jenom druhý pokus. 30-30 a 5-1 pro australskou tenistku. Tereza Valentová u základní čáry připravena útočit z backendu, trefila pěkně stranu, ale Jointová v téhle výměně zůstává aktivnější. Tereza Valentová zahodila teď svoji raketu na znamení frustrace, protože je tady setball pro Maju Jointovou. 5-1 a 40-30. Maja Jointová v tuhle chvíli výrazně blíže zisku první sady. Trochu se, řekl bych, ochladilo na centrálním dvorci na Štolnici, zašlo sluníčko a tyhle podmínky v tuhle chvíli vyhovují spíše paradoxně Australance Jointové, která určitě bude spíše zvyklá na velká vedra ze své domoviny, ale teď každopádně i v chladnějších podmínkách má setball v zápase s Terezou Valentovou krásný. Forehand, který byl v defenzivě hraný od Jointové, ale zůstala v té výměně krásně a počká si na chybu Terezy Valentové, která přichází. Takže první set je minulostí a po půl hodině zhruba ho získává Maja Jointová, respektive spíše po 40 minutách. Australanka se ujímá vedení 1-0 na sety. Ze Štolnice David Prouza, Radiožurnál.

0: Na Tour de France v posledních dnech vedle sportovních výkonů řeší také noční dopingové kontroly. Komisaři při nich budili největší hvězdy závodu a podrobnější teď bude Lukáš Antoš. Dobrý den.
1: Hezký den. Tak tady Pogačara vytáhli z postele kolem 4:30 ráno. Jonase Vingegaarda dokonce kolem 2:00. Podobnou dopingovou kontrolu absolvoval také Florian Lipovic. A právě poslední dva jmenovaní, kteří byli přes noc testováni, v následující etapě spadli a z letošní Tour odstoupili. Právě tyto kontroly vyvolaly debatu, jestli jsou opravdu nezbytné, nebo by sportovci bylo možné testovat až ráno. Ředitel českého antidopingového výboru Martin Čížek ve vysílání radiožurnálu Sport vysvětlil, že v nočních hodinách testuje kvůli možnému zneužívání přirozeného hormonu erytropoetinu.
2: Mluvím o takzvanému EPU, které lze v určitých mikrodávkách použít ve večerních hodinách a ráno vlastně velmi těžké detekovat, jestli vlastně k tomu užití došlo nebo ne.
0: Noční kontroly vyvolaly kritiku samotných závodníků. Je takový zásah do regenerace opravdu nezbytný?
1: Tour de France je 3-týdenní závod, ve kterém rozhodují i drobné detaily. Každá hodina spánku je pro závodníky velmi důležitá a sám lídr Pogačar i jeho hlavní konkurent Vingegaard upozorňovali, že noční kontrola připravila o část odpočinku před další etapou.
0: Podle francouzských médií navíc noční kontroly podléhají zvláštnímu povolení. Znamená to, že když byli takto testovaní právě Pogačar, Vingegaard nebo Lipovic, existovalo vůči nim nějaké konkrétní podezření?
1: Ve Francii totiž mohou odběry mezi 9:00 večer a 6:00 ráno probíhat jen za mimořádných okolností a se souhlasem soudce. Samotné úřady ale zatím neuvedly, proč vybrali právě tyto závodníky. Například ředitel českého antidopingu Martin Čížek si to vysvětluje tak, že když otestujete nejlepší závodníky, tak se vyhnete právě s případným spekulacím.
2: Představme si tu situaci obráceně, kdyby jsme toto noční testování nedělali a ty fanoušci si se dozvěděli, že tady existuje takováhle možnost si pomáhat i přes tu noc tím EPem, tak by potom vlastně celá ta Tour měla takový pochybný dozvuk, jakože vlastně třeba vyhrál ten, kdo si něčím pomáhal.
1: Jo, cyklistika a zvlášť hodně sledovaná Tour de France má za sebou dopingovou aféru z přelomu tisíciletí. Po ní muselo vedení Tour vymazat z historie 7-násobného vítěze Lance Armstronga, tedy v roce 2012 mu bylo za porušování pravidel zpětně odebráno právě všechny tituly.
0: Ano.
1: To je to Tour, přesně tak.
0: Byl Lukáš Antoš, děkujeme.
1: Mějte se hezky, nasledanou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. 27 chce napadené zemi poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Za půjčku se původně měla zaručit celá unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítly. Dohoda mezi ministerstvem

0: letí kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů. Sport. Marie Bousková porazila Američanku Leovou ve dvou sadách a prošla do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA v Praze. O postup teď bojuje Tereza Valentová, a to za dohledu reportéra Davida Prouzy.
1: Tereza Valentová prohrála první set jednoznačně 1-6, do druhého setu ale vstoupila úplně jiná česká reprezentantka, vede 3-0 při podání Australanky Jointové. Na centrálním dvorci na Štvanici nastoupí ještě Dominika Šalková proti Francouzce Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Hradecké před Prahou, taky na silnici 20 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy čekejte minimálně půlhodinovou kolonu za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 8. kilometru v omezení u sjezdu na Brandýs se srazila dvě nákladní auta. Průjezdný pouze levý pruh. Osobním autem se vyplatí sjet už na 18. kilometru. Exit Lysa, objet to po souběžné silnici, je volná. V Praze velmi silný provoz, hodně ucpaná je mimo jiné jižní a štěrboholská spojka směr Hradec Králové. Před stavbou okruhu u Běchovic uklízejí v pravém pruhu po nehodě. Kolona se sune už ze Spořilovské, kamiony už z dálnice D1 a zdržíte se okolo 50 minut. Na silnici 20 na příjezdu do Budějovic z Písku čekejte kolony. Před kruhovým objezdem na Hlubokou nad Vltavou se srazilo auto a dvě motorky, na místě záchranáři. Obět se to dá osobním přes Čejkovice. Na silnici 20 je ještě jedna nehoda na příjezdu do Plzně z Karlových Varů. U nákupního centra Globus dvě auta v sobě projíždí se Kivadlově. I tam čekejte kolony. Ještě na Zlínsko silnice 57 mezi Valašskou Polankou a Lidečkem stále neprůjezdná, je tam převrácená cisterna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky. Večer pak začnou srážky a částečně taky oblačnost od jeho západu ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
4: Na Radiožurnálu Sport okamžitě míříme zpátky na pražskou Štvanici. Tereza Valentová po prvních třech gemech prohrávala, po prvním setu nepříjemně prohrávala, ale druhý set se vyvíjí úplně jinak, ale teď už mě poopraví daleko lépe David Prouza přímo z místa.
1: 1-6, první set z pohledu Terezy Valentové, ale oproti zpravodajskému vstupu ve zprávách je to zase o poznání veselější. Už je to 4-0 pro českou reprezentantku, která už dvakrát prolomila servis Australanky Jointové. Teď sama podává, takže 1-6 a 4-0 z pohledu Terezy Valentové.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Záložník Phil Foden se dohodl v Manchesteru City na prodloužení smlouvy, a to až do konce června roku 2030. Anglický fotbalový vicemistr to uvedl na svém webu. Foden v klubu působí už od svých 9 let. Žádné velké překvapení to nebylo.

0: Tereza Valentová vůbec nevstoupila do utkání proti Australance Jointové dobře, ale druhý set, ten už se vyvíjí úplně jinak. Raději dáme slovo muži na pražské štvanici Davidu Prouzovi.
1: Tereza Valentová právě teď backendovým vítězným balonkem proměňuje první setbol, který si vybojovala v tomhle zápase. Hraje se zhruba hodinu, první set Valentová prohrála 1-6, ten druhý ale získala 6-0 a nadělala tak své australské soupeřce Maje Jointové Kanára. Tohle utkání se tedy přehoupne do třetího setu, který rozhodne o tom, jestli bude Tereza Valentová další českou čtvrtfinalistkou na Live Sport Prague Open. Připomínám, že právě mezi nejlepší osmičkou už je Marie Bousková, která porazila Američanku Liovou 7-5 a 6-4. No a o postup do čtvrtfinále zabojuje odpoledne či podvečer, jak chcete. Dominika Šalková, její soupeřkou bude francouzská Dodánová. Co se nemění, to je fakt, že na Radiožurnálu Sport budeme všechny zápasy podrobně sledovat. Ze štvanice David Prouze, Radiožurnál.

0: Rolling Stones na radiožurnálu Sport je 3/4 na 4. Tereza Valentová s May Jointovou bojují o to, aby se utkali s Marií Bouskovou ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Praze. Live Sport Prague Open pro vás budeme na radiožurnálu Sport sledovat dál. Teď je to 1-1 na sety, třetí set, ten se rozehraje později a my u toho budeme. No a mezi tím je trocha času, takže naše pravidelná rubrika. Bohatí sportovci a rychlá auta tvoří docela běžnou kombinaci. Hvězdný americký basketbalista Tim Duncan to ale vzal za trochu jiný konec. V rychlých strojích nejen jezdí, ale taky se v nich rád vrtá a vylepšuje je. Více o tom teď řekneme v našem středečním povídání o současném životě bývalých sportovců s Veronikou Šlajzovou. Dobrý den. Promiň, Veroniko, nestihl jsem tě zapnout ještě jednou. Dobrý den.
1: Ještě jednou krásné odpoledne, teď už i ve vysílání.
0: Omlouvám se, teď nám prosím na začátek připomeň Duncanovu basketbalovou kariéru.
1: Co se týče klubů, ve kterých působil, je výčet hodně stručný. Celou kariéru v NBA strávil v týmu San Antonio Spurs, 5x výrazně pomohl k triumfu v NBA, 3x získal cenu pro nejužitečnějšího hráče finálové série a 2x ocenění pro nejlepšího hráče celé sezony NBA. O jeho setrvalé výkonnosti pak možná nejlíp svědčí to, že hned 15x se dostal do nominace na utkání hvězd. V reprezentační kariéře už ale 211 cm vysoký hráč tak úspěšný nebyl. V roce 2000 neodcestoval na olympijské hry do Sydney kvůli zranění. O 4 roky později v Aténách pak už hrál, Američanům ale tehdy turnaj nevyšel a po zisku bronzu Duncan oznámil konec v národním týmu.
0: No ale hlavním tématem našeho povídání je a bývá to, co dělá Duncan teď, tak čemu se věnuje?
1: Jak už jsme zmínili, jsou to auta. Duncan vlastní v San Antonio dva servisy, které dělají takzvaný tuning, tedy vylepšování aut. V Duncanově firmě si tak můžete nechat zvýšit výkon motoru nebo třeba lidově řečeno poladit výfuk tak, aby vydával ohromující zvuk. V nabídce jsou pak taky různé polepy, speciální výplně kol a podobně. Sám bývalý basketbalista nechodí do dílny každý den, občas se ale sám fyzicky na úpravě aut podílí, protože ho to jednoduše baví. Že nemá problém s fyzickou prací, dokazuje i to, že bydlí na velké farmě, o jejíž chod se taky stará. V tomto případě ale moc detailů nevíme, protože Duncan si záměrně vybral hodně odlehlé místo a své soukromí si stejně jako během aktivní kariéry dost chrání.
0: Zůstává tedy pětinásobný šampion NBA v nějakém kontaktu s basketbalem?
1: Kariéru ukončil před 10 lety. V letech 2019 až 2020 pak krátce pracoval jako asistent trenéra v San Antonio. Poté se ale rozhodl v této roli nepokračovat a v profesionálním basketbalu se dál nepohybovat. Změna přišla v roce 2023, kdy Spurs draft jako číslo 1 Francouze Viktora Wembanyamu. Duncan od té doby funguje jako takový jeho mentor, který není v klubu oficiálně zaměstnaný. Rady ale zdá se dává docela dobré, protože San Antonio se letos dostalo až do finále NBA, ve kterém ale prohrálo s newyorskými Knicks.
0: To byla Veronika Šlajzová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Druhá tenistka dnes bojuje o postup do čtvrtfinále tenisového turnaje v Praze na LiveSport Prague Open. Teď vidíme souboj Terezy Valentové proti Maje Jointové z Austrálie, tedy já používám plural, my vidíme, ale ve skutečnosti je to David Prouza.
1: Je to zatím velmi dobře se vyvíjející začátek třetího setu. Připomínám, Tereza Valentová prohrála první setu 1-6, pak vyhrála tu druhou 6-0, nadělila Kanára, Maje Jointové. Teď vede 1-0. Ve třetím setu servíruje Australanka, je to 40-40 a Tereza Valentová usiluje o to, aby vyhrála osmý gem za sebou. Je to opravdu krásná série, která, věřme, bude pokračovat. Tereza Valentová už měla několik breakballů, ale Jointová zatím byla proti pokaždé, když Valentová mohla odskočit do náskoku 2-0, teď je to tedy 40-40. Pokus mají Jointové přes druhé podání rozehrát tuhle výměnu a velká rána, agresivní úder, ale Tereza Valentová to trefila, teď zkracuje výměnu, není to ideální stopbal, ale Jointová to stihne, nestihne, respektive stihla ten úder zahrát, ale nedokázala ho dostat před základní čáru, je to těsný out, ale out to je a tak je tu další příležitost pro break pro Terezu Valentovou, 6-0 a 1-0. Pokud nepočítáme tedy ten první set, tak je to skóre teď z pohledu Terezy Valentové a může být ještě veselý, může to být 2-0 pro Češku, pokud zvládne Tereza Valentová ten následující return a následující výměnu. Maja Jointová je tedy teď v pozici, ve které byla Tereza Valentová na začátku zápasu, kdy prohrála velmi rychle první set, pak Australanka dostala Kanára, teď prohrává 0-1 a má nevýhodu Tereza Valentová zpátky v sedle. V tomhle utkání a věřme, že naváže na Marii Bouskovou, která už ve čtvrtfinále je a čeká právě na vítězku tohoto zápasu. O, zase velice agresivní druhý servis od Jointové, která si teď pomáhá vítězným forehandovým úderem, krásně to dostala přímo na střed hřiště a dala tam takový skoro až hřebík z forehandového úderu a tak je to zase 40-40. Tereza Valentová, ale stále má příležitost ještě prolomit servis Maji Jointové, udělat to po několikáté za sebou a odskočit do vedení 2-0 ve třetím setu, které by samozřejmě mohlo být klíčové. Bez ohledu na to, jakou sérii teď Tereza Valentová má, tak tohle utkání se klidně ještě může sakramensky zkomplikovat, pakliže by třeba teď Češka nedokázala dotáhnout tento slibně rozehraný gem. Zase obrovská rána Jointové z druhého servisu a tahle kombinace teď funguje. Dobrý servis, pak následně forehandový vítězný balónek a je tu pro změnu gamble pro Australanku Jointovou, tak to jsou opravdu neuvěřitelné věci, co teď předvádí Maja Jointová na svém druhém servisu, kdy opravdu trápí Terezu Valentovou výrazně více, nežli při prvním podání a odměnou jí teď budíš gamble na možnost na srovnání 1-1 a možnost hlavně na zastavení té hrozivé série 7 prohraných gemů za sebou. Teď Jointová zase útočí z forehandu, ale tentokrát byť do podobných míst jako před malou chvílí, tentokrát ale nepřesně, takže je to zase schoda na centrálním štvanickém dvorci, hodně fouká vítr, je to vidět na všech vlajkách, které jsou pověšeny nebo vztyčeny na horním prstenci celého centrálního dvorce, ale vítr zatím zdá se úplně neovlivňuje formu Terezy Valentové, která v té druhé části zápasu je znamenitá, připomínám 7 vyhraných gemů za sebou, ale teď také nepřesný return z pravé poloviny dvorce a tak je to zase gamble pro Maju Jointovou, která za malou chvíli může srovnat na 1-1, je to opravdu takový divoký zápas 1-6, 6-0 a 1-0 z pohledu Terezy Valentové. I takovéhle duely někdy nabízí dámské tenisové turnaje na té nejvyšší úrovni. Maja Jointová má teď možnost srovnat na 1-1. Opatrný první servis, nicméně s velkou rotací a Jointová je v téhle výměně určitě, řekněme, no ne napřed, ale má to lépe rozehrané a o to víc, když Tereza Valentová teď vyrobila chybu ze svého forehandu. A také srovnáno na sety 1-1 a také srovnáno ve třetí sadě 1-1. Podávat teď půjde Tereza Valentová.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Ministr Macinka se sešel s novou ruskou velvyslankyní, vyzval k míru na Ukrajině. Požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. Tenistka Valentová bojuje o postup do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Příjezd do Českých Budějovic po silnici 20 od Písku komplikuje nehoda. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost. Postupně s přeháňkami večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku, Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
7: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
6: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riadem na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení nevětrat. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontují zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
8: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
9: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
10: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
9: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková si na pražské Štvanici zahraje čtvrtfinále turnaje okruhu WTA. Američanku Leovou porazila po setech 7-5 a 6-4. Tereza Valentová teď bojuje o postup s Australankou Jointovou a aktuální informace má reportér David Prouza.
11: Zápas zcela vyrovnaný, 1-1 na sety a také 2-2 ve třetím setu. Připomínám, že vítězka tohoto zápasu nastoupí právě proti Marii Bouskové a doplním i to, že Dominika Šalková na centrálním dvorci po tomhle utkání nastoupí proti Francouzce Dodánové. Ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na Štěrboholské spojce v Praze a ucpaný obchvat Jičína. V Praze silná odpolední špička komplikovaná nehodami. Na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové se před stavbou okruhu u Běchovic srazila dodávka s kamionem. Průjezdný zůstal pouze levý pruh a kolona se táhne už ze Spořilovské ulice. Kamiony už z dálnice D1. Počítejte se zdržením okolo 50 minut. V Praze platí doporučení nejezdit do centra autem. Centrum velmi ucpané v souvislosti s opravou kolejí na Národní třídě. Kolony v okolí Národního divadla se nehýbou a přelevá se to i jinam. Na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku čekejte kolony. U kruhového objezdu na Hlubokou nad Vltavou zasahují záchranáři u nehody dvou motorek. Kolony jsou tam ze všech stran. Silnice 57 z Valašské Polanky do Lidečka byla neprůjezdná kvůli převrácené cisterně. Teď už se ve opět projíždí, alespoň kyvadlově. Kolony jsou tam ale stále velmi dlouhé. A ještě silnice 16 na obchvatu Jičína, dlouhé kolony z obou stran. Je tam nehoda u sjezdu na Popovice, zřejmě větší. Silnice vypadá v tuto chvíli neprůjezdná. Dá se to opět přes Jičín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
14: Na Radiožurnálu Sport jedeme dál. Víkendové mistrovství republiky v Plzni napoví, v jaké formě jsou čeští atleti před evropským šampionátem. Ten se odehraje v Birminghamu a začne 10. srpna. Aspoň si to myslí reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. V týdnu po mistrovství republiky se potom uzavře nominace. No a vy se nemusíte bát, protože na víkendovém mistrovství republiky v atletice v Plzni i s Radiožurnálem Sport budeme.
12: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.
14: Teď se ale vydáváme zpátky na pražskou Štvanici, kde se hraje ten nejlepší ženský tenis. Hraje tam také Tereza Valentová, je u toho David Prouza.
11: A po delší době zase komplikace pro Terezu Valentovou. Připomínám, Češka prohrála první set jednoznačně 1-6, pak ale ten druhý získala 6-0, v tom třetím je to 2-2, ale Tereza Valentová teď při svém podání čelí breakballu. Maja Jointová se může celkem překvapivě možná vrátit do zápasu, prohrála 7 gemů za sebou, ale pak zastavila tuhle sérii a teď bojuje o to, aby se ujala vedení 3-2. Nicméně její úder teď bylo o poznání delší, než by si asi Australanka představovala, a také srovnáno na 40-40 a úplně vyrovnaný zápas 1-1 na sety, 2-2 ve třetím a 40-40 podává Tereza Valentová a sleduje to také velmi solidně zaplněný centrální dvorec tady ve Štvanickém areálu. Netroufnu si říct přesný počet lidí, ale ta atmosféra je velice solidní a teď bude určitě dobře slyšet, protože Tereza Valentová připisuje vítězný forehandový úder, takzvaný náběhový, kdy už byla u sítě, ale volej hrát nemusela, protože Maja Jointová už nezvládla zareagovat na ten nabíhací úder od Terezy Valentové a tak je tu gamble pro českou tenistku, která může zase vést 3-2 ve třetím setu. Potřebuje ale ještě jeden 15 a tímhle servisem ho rozhodně nezíská, protože první podání Valentové bylo jak široké, tak taky hodně dlouhé a celkově hodně nepřesné. Věřme, že ten druhý pokus už bude lepší, je to opatrné, ale s rotací, takže Jointová nemohla úplně zakončit, ale pomohla si výborně returnem z backendu a pak přidává i s pomocí pásky vítězný forehandový volej. Takže máme srovnáno zase na 40-40. Dost možná se hraje klíčový gem celého utkání, protože obě hráčky už jasně ukázaly, že jsou schopny se nastartovat do velice solidních sérií bez ohledu na to, jestli zrovna podávají nebo přijímají. Teď je to 2-2, kdyby Tereza Valentová přišla o svůj servis, tak by to rozhodně nebylo úplně ideálně načasované. Valentová teď dává ven z kurtu do růžku svůj servis, ale Jointová teď výborně vystihla směr a hraje velmi vyrovnanou výměnu s Terezou Valentovou, ale sama teď také chybuje a nabízí Tereze Valentové gameball. Zase to může být veselější z pohledu Češky. Tereza Valentová může odskočit do sice malého, ale přeci jenom vedení 3-2 ve třetím setu. potřebuje ale teď zleva se zachovat o poznání lépe než před pár okamžiky, kdy si nechala celkem opatrným druhým servisem utéct tu výměnu. Teď má pokus hned ten první, je to ven z kurtu. Tereza Valentová se přibližuje k síti a dává sice vítězný volej, ale zároveň to podání bylo s dotykem pásky, takže celý ten proces si Tereza Valentová musí zopakovat, odejde od sítě až zpátky za základní čáru, vezme si další tenisák do své ruky a půjde podávat stále s vědomím, že má gamble na 3-2. První podání tedy teď si zopakuje Tereza Valentová a je to do stejných míst, ale o trošku tvrdší, ale o ještě víc rychlejší je return Maji Jointové a taky znovu srovnáno na 40-40 a opravdu velmi dlouhý gem a nejvyrovnanější pasáž celého utkání ve třetím setu, kdy obě tenisky si za prvé drží servis a za druhé každý ten servisový gem, ať už Jointové nebo Valentové, je opravdu hodně vyrovnaný. Teď 40-40, dobrý první servis Valentové, chybný return Jointové a další gembol pro českou tenistku, tak tahá se to hodně přes podání Terezy Valentové, ale alespoň Valentová nemusí odvracet breakboly a minimálně tedy kazí příležitosti při svých gembolech, ale to je rozhodně lepší scénář. Tereza Valentová má teď zase příležitost trochu odskočit své soupeřce, trochu se přiblížit postupu do čtvrtfinále, kde už čeká první nasazená a také úřadující šampionka pražského turnaje Marie Bousková. Ta si poradila s Američankou Liovou 7-5 a 6-4. Teď tedy čeká na vítězku tohoto utkání a Tereza Valentová se teď zase trošku vzdaluje od toho vítězství, dává dvojchybu při gembolu zleva, takže se přesune na pravou polovinu dvorce a stále můžeme říct ve vysílání Radiožurnálu Sport, že to je 2-2. A také, že to je znovu 40-40, neboli schoda. Tereza Valentová zahodila další příležitost, jak se dostat do drobného náskoku v tomhle utkání, které se hraje na centrálním dvorci na Štvanici. Po dlouhé době se nehraje ve Stromovce, ale právě na Štvanickém ostrově, kde sídlí klub první ČLTK, klub s velkou tradicí, areál, který hostil velké tenisové turnaje a také pohár federace, neboli Fed Cup, teď známý jako pohár Billie Jean Kingové. Maja Jointová stabilně na pravé polovině kurtu horší, na té levé lepší, to znamená, že teď zase bude mít možnost Tereza Valentová odskočit do vedení 3-2, potom co Australanka zahodila celkem jednoduše se rozvíjející výměnu a udělala velkou chybu z forehandu, chybu nevynucenou, a tak zase výhoda Tereza Valentová a další příležitost pro Češku posunout se do stavu 3-2, tak věřme, že tentokrát to nebude dvojchyba, že tentokrát Tereza Valentová to zvládne a třeba už konečně půjde na lavici za vedení 3-2, a to se děje. Bod z podání, Tereza Valentová sice trochu klopítala tím gemem, ale nakonec ho získala a v rozhodující třetí sadě vede 3-2 nad Majou Jointovou.
12: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
14: Sice jsme si počkali, ale nakonec jsme se toho vítězného gembolu dočkali. Tereza Valentová tedy vede, samozřejmě, že se za ní ještě vrátíme. Teď ale lacrosse. Když se totiž kteréhokoliv hráče tohoto sportu zeptáte, co je jeho nebo jejím snem, s jistotou určitě odpoví dostat se na olympijské hry v Los Angeles. I o tom bude v našem odpoledním rozhovoru mluvit teď brankářka české reprezentace Kateřina Nájemníková. Letos jí čekají s národním týmem hned dva vrcholy. Tím je mistrovství světa ve field lacrosse a pak evropský šampionát v takzvaných sixies.
15: V tom field lacrosse vlastně tam máme i pokutový pole před bránou a ty hráčky na mě víceméně střílejí z větší dálky a je taky možnost, že na mě budou střílet z toho pokutového místa a těch střel na mě jde míň oproti tomu, když hrajeme ty sixies, kde jsem vlastně pod palbou, dá se říct.
14: A právě sixies, to je varianta lacrosse, která se ukáže na olympijských hrách v Los Angeles za dva roky. Lacrosse se vrací po pět kruhů po 120 letech, tak jak často se o tom se spoluhráčkami bavíte o olympijských hrách?
15: Ne tak často, protože my se vždycky připravujeme na tu danou účast na tom mistrovství. Teď máme mistrovství světa v Japonsku, takže se připravujeme na tohle. Až přijde ta kvalifikace, to mistrovství Evropy v sixies, tak si myslím, že tomu se přiblížíme víc.
14: To bude právě první stupeň té kvalifikace na olympijské hry, mistrovství Evropy v sixies v listopadu ve španělském Saulu. Co musíte všechno vlastně splnit, abyste se nakonec do Los Angeles dostali? Jestli to vlastně vůbec víte?
15: Jestli si to pamatuju dobře, tak teďko na té Evropě bychom se měli umístit do 6., 7. místa. Tím postoupíme na mistrovství světa. A z mistrovství světa postupuje, tuším, 5 prvních týmů a pak bude do kvalifikace kde se dokvalifikuje poslední šestý tým. Mm-hmm.
16: Stále si povídáme s Kateřinou Nájemníkovou, s českou lakrosistkou, reprezentantkou a brankářkou o kvalifikaci na olympijské hry. Jak myslíte, že reálné to je a jak sebevědomně k tomu vy jako reprezentantky přistupujete?
15: Myslím si, že je to reálný. Taky záleží, jestli ostatní týmy si naberou do svých národních týmů americké hráčky. To nám by trošičku ty naše šance snížily.
16: No to je zajímavé téma těch amerických hráček. Je třeba ve hře, že by se nějaké mohly objevit i v české reprezentaci?
15: Je to možné. My, když jsme se minulý rok kvalifikovali na světové hry do Číny, tak s námi právě hrály sestry Kýsovy, Izzy a Maggie. A myslím si, že nám dost pomohly.
16: A jak se vám vlastně tohle líbí nebo nelíbí, jak vnímáte tohle téma, že vlastně ty výkony těch reprezentací mohou ovlivnit v uvozovkách angažma amerických hráček?
15: No, nám to jako celému týmu vadí. Vlastně, když to vemu tady z té Evropy, když se hraje mistrovství Evropy, tak to vlastně neukazuje to, jak ten evropský lakros na tom je, když se tam vlastně přivádí hráčky z Ameriky. Takže my jsme říkali, že by se nám líbilo, kdyby tam byl nějaký strop toho, kolik ten tým může mít těch amerických hráček. Hmm. Ale to bohužel není na nás, aby jsme rozhodli.
16: Hmm. Ale přesto jste vlastně, jak jste říkala, nějaké ty hráčky využili vlastně i vy v té vaší reprezentaci.
15: Hmm. Pouze dvě. Jasně. Minulý rok.
16: Říká brankářka české reprezentace v lakrosu Kateřina Nájemníková, se kterou si budeme povídat i za malou chvíli.
14: Tu malou chvíli ale ještě vyplníme krátkým pohledem zpátky na pražskou Štvanici, kde hraje česká tenistka Tereza Valentová o postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Sleduje to David Prouza.
17: Tereza Valentová vede 3-2 v rozhodujícím setu v souboji s Australankou Majou Jointovou a teď za stavou 30-30. Chtěl jsem říct, že se hraje o potenciální breakball Terezy Valentové, ale Jointová byla rázně proti, dala ESO, vede 40-30 a tak se zdá, že tohle utkání bude stále pokračovat ve svém vyrovnaném tempu, aktuálně tedy 1-1 na sety a Tereza Valentová vede 3-2 v rozhodující třetí sadě.
14: Děkujeme, no a my se můžeme vrátit zpátky k Filter Crossu.
16: Stále si povídáme s Kateřinou Nájemníkovou, to je česká lakrosistka, brankářka v reprezentaci a často se o vás píše, že máte do jisté míry unikátní brankářský styl, který pomáhá hře týmu v poli. Tak co je tím přesně myšleno?
15: To, jak už jsem říkala, co mám ráda v tom field lakrosu, že nejsem jenom v tom brankovišti svým, ale že dokážu hrát i jako sedmý obránce v poli. Takže když je míč a holky nestíhají přebrat si útočícího hráče, tak já vylezu z brány a jdu ho odbránit.
16: Není to občas i trochu risk takhle vyrazit z brány, protože nevím, jestli sledujete fotbal, ale třeba německý brankář Manuel Neuer, ten byl hodně oceňovaný za to, že dokáže vlastně vyběhnout a zabránit třeba proti útokům soupeře právě tím, že trochu riskuje a vyběhne z pokutového území. Tak jestli to není vlastně v tom lakrosu něco podobného, jakože se to občas třeba nemusí vyplatit?
15: Tak samozřejmě vždycky tam nějaký risk je, ale já se vybírám ty momenty, když to jde, že to zabránou ten míč, ne před bránou a snažím se vychytit tu správnou situaci, abych neohrozila ten tým, aby jsme nedostali gól.
16: To říká česká lakrosistka Kateřina Nájemníková, která hraje lakros od 4 let, ale brankářkou se stala vlastně docela náhodou až ve 12 letech. Tak myslíte si, že byste teď byla takhle daleko, i kdyby tehdy neonemocněla brankářka ve vašem týmu a vy jste před těmi více než 10 lety neskusila jít do branky?
15: Možná by byl za mě útočník, ale to už se nedozvíme. A já jsem vlastně za to strašně ráda, že jsem se do té branky dostala. Vlastně můžu hrát i v poli, ale tu bránu si moc užívám.
16: Jak myslíte, že vaší kariéře pomohlo třeba i to, že jste už od malička bydlela v Radotíně, v jeho západní části Prahy, což kdybychom měli označit nějakou meku lakrosu v Česku, tak by to byl asi Radotín.
15: Je to tak, Radotín je taková lakrosová vesnice. Ovlivnilo to dost. Myslím si, že kdybych bydlela někde jinde v Praze, tak se k tomu lakrosu ani nedostanu. Protože přeci jen, když člověk v Radotíně chodí do školky nebo do školy, tak tam těch lakrosáků je mnoho a mě to právě zaujalo u spolužáka a u mých kamarádů. A mně se ten sport zalíbil natolik, že jsem doma řekla, že já chci tady hrát lakros.
16: To říká Kateřina Nájemníková, česká lakrosistka, brankářka, reprezentantka, která se chystá na další velké turnaje. Kateřino, díky moc, že jste si udělala čas na Radiožurnál Sport a hodně štěstí.
15: Děkuju moc. Mějte se hezky.
16: Adam Procházka, Radiožurnál.

0: 16.22, vracíme se zpátky na pražskou Štvanici, kde se hraje o čtvrtfinále Live Sport Prague Open, tedy tenisového ženského turnaje. Všechno důležité sleduje David Prouza.
1: Nechtěl bych to zakřiknout, ale třeba je to poslední vstup ze zápasu Terezy Valentové s Majou Jointovou. Valentová vede 4-3 ve třetím setu a vstoupila výborně do returnového gemu. Australanka prohrává 0-15, byla to dlouhá výměna, kterou nakonec Tereza Valentová zakončila u sítě a krásně si vybojovala ten úvodní 15 v tomhle gemu, který věřme by mohl mít třeba nálepku rozhodující, pokud Tereza Valentová prolomí podání Maji Jointové. Povedlo se jí to třikrát ve druhém setu, který vyhrála 6-0 česká reprezentantka. Teď si ale Jointová pomáhá dobrým servisem na 15-15, tak se nechme překvapit, jaký vývoj bude mít tenhle gem ve třetím setu ve druhém kole tenisového turnaje WTA 250, který se hraje po dlouhé době ne ve Stromovce, ale na pražské Štvanici, i proto je tady výrazně víc diváků. A teď může to množství českých podporovatelů zase zatleskat, protože Tereza Valentová získala díky nevynucené chybě Maji Jointové z backendu vedení 30-15 a zase se nepatrně, nenápadně přibližuje k postupu do čtvrtfinále, kde už čeká Marie Bousková, která si poradila s Američankou Leovou 7-5 a 6-4 před pár hodinami. Teď dává Jointová zase hodně přirotované první podání, přibližuje se k síti. Valentová hraje pod nohy Jointové a teď pokus o prohoz, který nebyl ideální, ale zároveň vůbec ideální nebyl ani volej od australské reprezentantky, která mimochodem na Wimbledonu porazila senzačně Serenu Williamsovou, která se vrátila právě na tento travnatý Grand Slam po několika letech absence a mateřské dovolené, byť se tenhle termín často neúplně často využívá, ale můžeme to tak snad říci, a Maja Jointová porazila Serenu Williamsovou. Teď ale Tereza Valentová dělá všechno pro to, aby porazila Maju Jointovou, vede 4-3, 40-15, napřímu je teď česká tenistka, je jeden budík od vedení 5-3 ve třetím setu a ta šance se možná teď trošku ještě zvětšuje, protože Maja Jointová netrefila první podání, ale historie praví, že i ten druhý servis od Jointové bývá často velmi tvrdý a nepříjemný a to se děje i teď a Valentová hraje spíše opatrněji a krátce, ale ve výměně zůstává, to je důležité. Tereza Valentová teď věřme, že bude trpělivější a to se také stává. Tereza Valentová i teď trochu rukou hecuje publikum, dostává se do vedení 5-3 v rozhodujícím třetím setu v zápase s Australankou Majou Jointovou a tak na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat v přímém přenosu přímo ze Štvanického areálu, kde je komentátorská pozice Radiožurnálu Sport na centrálním dvorci. Tereza Valentová v tuhle chvíli vede 5-3 ve třetím setu a půjde podávat, takže pakliže se splní ten předpoklad, ta teorie, že by si hráčky měly držet servis, tak by za chvíli tenhle duel mohl už být minulostí, ale nepředbíhejme samozřejmě. Byť se tady už u kurtu řadí fanoušci s míči, kteří samozřejmě budou chtít podpis vítězné tenistky a ideálně Terezy Valentové, tak ještě hotovo rozhodně není. Valentová vstupuje ale velmi dobře do tohoto servisového gemu. U sítě hraje vítězný volej zády k síti, ale stejně nasměrovala ten balónek tam, kam měla a Tereza Valentová vede 5-3 a 15-0. Ve třetím setu Maja Jointová dlouho držela krok a tempo s Terezou Valentovou ve třetí sadě. Teď ale zase Češka odskočila a věřme, že ten klíčový break, který přišel za stavu 4-3, bude opravdu už tím posledním, co nabídne tenhle zápas. Tereza Valentová 5-3, 15-0. Teď servis zleva, který ale nebyl úplně přesný, a tak si Tereza Valentová zopakuje tenhle krásný tenisový úder a bude mít pouze druhý pokus k dispozici. Ale Tereza Valentová podává do backendu, Jointové ta útočí, ale Valentová vybrala tenhle útok následně, ale už nedokázala úplně skrotit ten směr a bylo to těsně za jednu z těch bočních čar a to znamená, že je srovnáno 15-15, ale i tak Tereza Valentová pořád velmi v dobré pozici. Pokud jde o postup do čtvrtfinále na tenisovém Live Sport Prague Open, Tereza Valentová vede 5-3 v rozhodujícím setu. Teď je srovnáno 15-15, Češka potřebuje ideálně velký první servis, aby si pomohla třeba bodem z podání nebo SM, neděje se bohužel, ale ani jedno podání bylo dlouhé a tak Tereza Valentová zase jenom přes druhý servis bude rozehrávat tuhle výměnu, ve které se pokusí odskočit do vedení 30-15. Opatrný druhý servis zase, Jointová opět tvrdě returnuje a teď se snaží diktovat tempo, ale přehnala to s agresivitou a Tereza Valentová zase o krůček blíže vítězství v tomhle utkání 5-3 a 30-15 k tomu servis. Kdyby teď Tereze Valentové dobře vyšlo první podání po delší době, bylo by to zase ještě veselější, ale je potřeba říci, že tenhle zápas musíme rozdělit na určité fáze. Na fázi, kdy se Tereze Valentové výrazně nedařilo, prohrála první set 1-6. Pak na fázi, kde byla v podstatě neomylná a to je set, který vyhrála 6-0, ten v pořadí druhý. Teď je to hodně vyrovnané, ale ale Tereza Valentová vede 5-3, 30-15. Dobrý servis do forehandu Jointové, která jen tak ale vybrala tohle tvrdé podání a tak zůstává ve výměně. Může sama ještě se pokusit o dramatizaci tohoto utkání. Teď Tereza Valentová reaguje z útoku takovým typickým českým obloučkem, který často slaví úspěch. Valentová teď u sítě pokusí se o vítězný forehand. Maja Jointová tipla stranu, ale už nepřehodila svůj backhandový úder přes síť a tak jsou tu matchboly a pro jistotu rovnou 2, 5, 3 a 40-15. To je stav při pohledu na výsledkovou tabuli, když byste se dívali jako Tereza Valentová. 2 matchboly pro českou tenistku a šance probojovat se zase do čtvrtfinále na pražském turnaji. Tereza Valentová loni ve Strmovce byla dokonce v semifinále. Teď si může vybojovat místo v nejlepší osmičce i v tomto ročníku, který se hraje na Štvanici. Tereza Valentová 5-3, 40-15, 2 matchboly a servis zprava. Kam to bude? Ven z kurtu opatrnější, ale Jointová to vybrala stejně a zaútočila. Snaží se teď z backendu tlačit. Tohle se zdálo jako out a je to opravdu out. Tereza Valentová je ve čtvrtfinále pražského tenisového turnaje. Fanoušci z tenisáky už se řadí u její lavice. Tereza Valentová poráží Maju Jointovou stejně jako na Australian Open. Tentokrát je to ale ve třech setech. 1-6, 6-0 a 6-3. A český tenis má minimálně 2 čtvrtfinalistky na Live Sport Prague Open. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
2: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
2: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolnějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý.
6: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie.
7: V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
2: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: V přímém přenosu na Radiožurnálu Sport jste slyšeli bitvu o čtvrtfinále v tenisovém Live Sport Prague Open. Prvními čtvrtfinalistkami, které už znají své soupeřky, je právě Maria Bousková a Tereza Valentová. To je první čtvrtfinále, o to druhé se ještě bude prát Nikola Bartuňková, to ale přijde ještě později na Radiožurnálu Sport, o tom ale uslyšíte.
8: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
9: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách v Bruselu. Nový britský premiér Andy Burnham plánuje snížit cenu jednorázových jízdenek pro cestu autobusem až o třetinu. Od příštího roku by tak lístek měl stát 2 libry v přepočtu 57 korun. Zastropování cen se vztahuje na Anglii s výjimkou Londýna. Přesný náklon hlavní válcové věže z říceniny Hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné anebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
2: Sport.
9: Maria Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Leovou zvítězila ve dvou setech. Dál jde i Tereza Valentová, která porazila ve třech sadách Australanku Jointovou.

0: špička. Navíc na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové už několik hodin překáží dodávka po nehodě v pravém pruhu před stavbou okruhu. Kolona se sune od Spořilovské a je to na 45 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte i před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta z letiště na 25 minut. V Praze velmi ucpané i centrum města kvůli opravám na kritických místech, třeba na magistrále. Kolona od Nuselského mostu až k omezení na Hlávkově mostě zabere asi 35 minut. No a ještě horší je situace na nábřežích a v okolí Národního divadla. Ještě do Českých Budějovic výjezd směr Písek po silnici 20. Na kruhovém objezdu u Hluboké vážná nehoda a je to ucpané ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky, večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22, na Jihomoravě až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnálu Sport vás ještě jednou dnes vezmeme za tenisem na štvanici. Dominika Šalková bude hrát proti Francouzce Dodánové. Také budou bojovat o postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Tenhle zápas se ale stále ještě nehraje, a tak máme čas vás vzít za tenisem trochu jinak, protože na štvanici není jenom náš reportér přímo na místě, ale máme tam také své tradiční mobilní studio. Vítáme v něm řadu osobností a jednu takovou měl u mikrofonu například i reportér Jaroslav Plašil.
1: Radiožurnál Sport, a teď je tady státní trenér Jan Stočes, tak hezký den.
2: Hezký den.
1: Co tomu říkáte, turnaj na štvanici, jedny z nejlepších českých tenistek tady hlavně doma?
2: Tak já si myslím, že to je absolutně úžasný, že se tenis vrátil na štvanici. Je to český svatostánek tenisový, patří to sem. Jsem strašně nadšený z toho, kolik je tady diváků. Myslím si, že to je obdivuhodný, že vlastně od pondělka na ty holky i při pracovních dnech je tady jako relativně plno, a ta atmosféra je absolutně úžasná, a aspoň co jsem měl tu možnost jako s některýma z našich holek mluvit, tak si to strašně užívají.
1: Jak by se dal ten turnaj ještě povýšit? Protože přeci jenom Praha je krásná, máme tady nádherná místa, spoustu turistů třeba sem přilákají tyhle věci, a třeba i tenisových fanoušků, a třeba bychom si s tím, co máme teď všechno kolem sebe, ty ohromné úspěchy, tak zasloužili ještě větší turnaj.
2: Tak samozřejmě tohle je otázka hlavně peněz, protože aby se ten turnaj dal upgradeovat na VTA 500, tak si myslím, že se bavíme v řádech milionů, možná i desítek, takže tohle je velice asi náročný a není to úplně otázka na mě.
1: Ta sportovní část, parádní éra, jenom když se tady podíváme na ty plastiky, na ty reliefy, tady je taková krásná časová osa, kde jsou vždycky velké úspěchy československého tenisu. Začíná to od Karla Koželuha, tuším rok 1929, pokračuje to dál, a jak je to teď hustší a hustší, tak je z toho krásně vidět, jaké časy teď prožíváme, tak co tomu říkáte teď těm úspěchům české finále ve Wimbledonu nedávno?
2: Tak já si myslím, že to je úplný sen vlastně zažívat tyhle ty zlatý časy českého tenisu, a věřím, že si to vlastně všichni fanoušci, ale vlastně celkový to tenisový hnutí musí strašně, strašně užívat, a vlastně i když se tady vlastně člověk podívá na ten turnej, kolik tady máme našich slečen, tak je to úplně fantastický.
1: Říká státní trenér Jan Stočes zkušeným trenerským okem, kdo bude další na řadě. Nedávno jsme viděli wimbledonské finále další šampionku Lindu Noskovou. Předloni to byla Barbora Krejčíková, předtím Markéta Vondroušová.
2: Tak já bych to v tuhle chvíli asi nejvíc přál Kaje Muchový, se přiznám.
1: Finalistce, teď
2: ano,
1: poražené.
2: Ano, ano. A moc jí věřím a držím palec.
1: Tak budeme držet palce společně, zaměříme se taky na kluky, na mužský okruh, protože jeho jste byl taky pěkně dlouho součástí na vrcholové trenérské úrovni. Jak vidíte teď chlapecký tenis nebo mužský tenis, protože taky už se nastartoval pěkně za poslední roky, už jsou tenisté taky pravidelně účastníky druhých Grand Slamových týdnů, daří se jim?
2: Je to tak, kluci hrajou výborně a vlastně dozrávají jak víno. Že ho semifinále Kuby Menšíka bylo absolutně fantastický.
1: Paříži.
2: A Jirka Lehečka je aktuálně, myslím, na 12. místě. Připravuje se v tuhle chvíli Monte Carlo vlastně na americkou túru. Začíná v Los Cabos. Před chvílí mě telefonoval Tomáš Machat, že jeho zranění už by mělo být taky v pořádku, že dostal zelenou od doktora, takže začíná naplno trénovat, takže by měl stihnout taky vlastně turné v Americe. Takže si myslím, že i ty kluci nám dělají obrovskou radost a máme se ještě na co těšit u jejich případů.
1: Můžeme se těšit i na turnaj tady pro kluky, protože asi to není tak jednoduché ATP turnaj sem dostat jako WTA, teď to nechci schazovat.
2: Myslím, že tohle je velice složitý, protože ty turnaje ATP vlastně mají svoje termíny, mají svoje licence, ty turnaje nejsou k mání. A pokud vím, tak poslední turnaj, který se prodal někde z Francie do Itálie, loni do Milána, ta licence stála 15 nebo 16 milionů dolarů, což myslím, že je absolutně utopicistický, pokud by to samozřejmě nezaplatil nějaký privátní sponzor.
1: Ale bude tady turnaj na štvanici menší, trochu pravda, ale bude v srpnu, fanoušci se ptají, protože to je asi ten turnaj, který tu měl být v květnu někdy nebo na jaře?
2: Přesně tak. Tam to bylo kvůli nějakým financím přesunuto vlastně na nějaký 18. srpna, bude to ATP Challenger, vlastně příští týden začíná ATP Challenger v Liberci, takže máme tady vlastně takovouhle sérii ATP pro ty kluky, no a samozřejmě na té domácí půdě musíme zmínit, že pak vyvrcholení bude v O2 aréně Davis Cup, takže tam samozřejmě srdečně zveme všechny fanoušky a věříme, že O2 aréna bude plná a kluci porazí USA.
1: Takže ještě jsou místa, ještě se dají koupit stupenky, myslíte?
2: Ano, myslím, že stupenky ještě jsou k mání, takže určitě přijďte podpořit naše kluky.
1: Říká státní trenér Jan Stoches, bude se hrát v hale, připomeňme na tvrdém povrchu. Zaznamenal jsem i názory, jestli by nebyl lepší jiný, tak proč se hraje na tvrdém povrchu, ne třeba na antuce v hale?
2: Tak na tvrdém povrchu se hraje proto, protože kapitán Tomáš Berdych to konzultoval vlastně s našima klukama. Ty kluci vlastně si řekli, že tu variantu na tvrdém povrchu chtějí oni, takže je to vlastně na přání těch hráčů a myslím si, že ty hráči jsou nejdůležitější. Samozřejmě, že člověk může spekulovat o tom, že by bylo lepší hrát na antuce, tomu plně rozumím, ale pokud ten hráč nebo ty hráči si řekli, že to chtějí takhle, tak jim bylo vyhověno.
1: Tak děkuji moc za to, že jste si udělal čas. Hostem Radiožurnálu Sport byl Jan Stoches, státní trenér Českého tenisového svazu.
2: Moc děkuji za pozvání a naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Už jenom necelých 30 kilometrů zbývá dojet cyklistům na 17. etapě cyklistické Tour de France a také několik kilometrů zbývá k tomu, aby projeli všichni cyklisté také sprinterskou prémií. Nejblíže zatím má k tomu, aby byl vůbec první v tomhle, na tomhle místě Mats Pedersen, který společně s dalšími 5 cyklisty ujíždí kousíček před pelotonem. Dál vás o tom budeme informovat, no ale teď už se zase budeme věnovat tenisu, protože na Štvanici se rozehrál další zápas s českou účastí a je u něj David Prouza.
1: No a i třetí den turnaje Live Sport Prague Open bude platit, že více Češek postoupí, nežli nepostoupí. To samozřejmě platí v momentě, kdy dnes hrají 3 a 2 už jsou ve čtvrtfinále. Navíc si zahrají spolu Marie Bousková proti Tereze Valentové. Reakci obou nabídneme ve vysílání radiožurnálu Sport, ale teď má samozřejmě přednost živé vysílání, živý zápas. Dominika Šalková, úspěšná kvalifikantka, nastoupila proti Francouzce Aušan Dodánové a Češka zatím vede 1-0 v tomhle utkání, ve kterém si myslím, není ani favoritkou, ani outsiderkou, je to opravdu takové 50-50, kdybych si měl vypůjčit zahraniční termín. Šalková zatím tedy 1-0, teď čelí gambolu francouzské soupeřky, která podává a může za chvíli srovnat na 1-1. Trochu se zase zhoršilo počasí v tom smyslu, že se zatáhlo, trochu více fouká a opět se projevuje to, že před malou chvílí skončil jeden český zápas, řada fanoušků odešla, ale věřme, že se zase vrátí, až se občerství a posilní a budou fandit i Dominice Šalkové, aby třeba zařídila 100% úspěšnost českých reprezentantek během třetího dne Live Sport Prague Open. To tu ještě nebylo a samozřejmě další by to byla příjemná vzpruha pro organizátory, protože by byli, řekl si, přivědomí toho, že český tenis bude mít dál široké zastoupení v těch závěrečných fázích tenisového turnaje tady na Štvanickém ostrově. Aušan Dodánová podává za stavu 40-40, prohrává 0-1 v tomhle utkání s Dominikou Šalkovou, která určitě bude, nechci říct rozehranější, ale vyhranější na těch pražských kurtech, protože musela právě zvládnout dvoukolovou kvalifikaci. Teď to potvrzuje tvrdými údery od základní čáry. Nebyl to vítězný balón, ale byl dostatečně tvrdý z forehandu k tomu, aby si Dominika Šalková hned na začátku vytvořila breakovou příležitost v souboji s francouzskou Dodánovou a může Dominika Šalková odskočit do stavu 2-0, což by samozřejmě byl ten nejideálnější vstup do celého zápasu. Připomínám, že třeba taková Tereza Valentová vůbec nezachytila začátek utkání a s Jointovou prohrála první set 1-6, pak ale ty další dva získala 6-0 a 6-3. Teď Dominika Šalková vede 1-0, má breakball na 2-0, nechme se překvapit, jak to dopadne. Dodánová ale nabízí dvojchybou příležitost Šalkové odskočit do dvougemového náskoku a tak Češka na začátku utkání vede 2-0. Na Instagramu je obr-

0: Po skončení mistrovství světa ve fotbale dostávají na sociálních sítích už zase prostor i další sporty. Třeba britská BBC zveřejnila na svých sociálních sítích neobvyklé video dnes už bývalého anglického rugbysty Joea Mardlera. Co na něm je, to si povíme s Terezou Cedidlovou. Dobrý den.
1: Hezký den. To video ukazuje bývalého reprezentanta, jak jede po Manchesteru na kole a přitom popisuje, jak se díky sportování udržuje v kondici, a to nejen v té fyzické, ale i psychické. Joe Mardler tím chce povzbudit další lidi, aby si sedli na kolo a vyjeli ven, anebo jednoduše se sebou začali něco dělat, aby jim pak bylo líp. Zároveň ve videu říká, jak mu sport pomohl se srovnat s koncem profesionální kariéry rugbysty. Tady je krátká ukázka.
2: Exercise is so important, not just physically to keep me healthy, mentally it keeps me sane.
1: Celé to video má ale jeden háček. 36-letý Brit, který hrál jako opora za rugbyový klub Premiership Harlequins, totiž nesedí přímo na kole, ale na tmavě zelené pohovce, kterou za sebou veze jiný cyklista. Joe Mardler i moderátor, který s ním pak vede rozhovor, mají ale i tak před sebou pedály, do kterých šlapou, takže přeci jen nějakou fyzickou aktivitu vyvíjejí.
0: Teď už obletěla svět, ale i jedna zajímavost ze světa sdruženářů, tak to jsem opravdu zvědavý, když nám mi přiblížíš?
1: Ano, Akito Vanabe, slavný japonský reprezentant v severské kombinaci, získal zápis do Guinnessovy knihy rekordů, a to za to, že absolvoval celkem 303, tedy nejvíc individuálních startů ve světovém poháru v severské kombinaci. Držitel 3 olympijských medailí a mistr světa z roku 2017 na svém Instagramu pak sdílel fotku, kde v ruce drží zarámovaný oficiální certifikát potvrzující tento rekord, a připsal k tomu, že si tohoto úspěchu velmi váží, ale že ten rekord nepatří jen jemu, ale i všem těm, kteří ho v průběhu 20leté kariéry podporovali. Zároveň Vanabeho ale mrzí, že severská kombinace zmizí z olympijských her. Připomenu, že začátkem července Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že tuto tradiční zimní disciplínu kombinující skok na lyžích a běžecké lyžování vyřadí z programu pro hry v roce 2030 ve francouzských Alpách. Stane se tak po více než 100 letech.
0: To byla Tereza Cedidlová, děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
0: No a protože do té doby, než budeme muset přenechat také prostor zprávám, nám zbývá nějakých 40 vteřin, tak se ještě vydáme na pražskou Štvanici. Jak se vyvíjí další český zápas tenisového turnaje, to nám řekne David Prouza.
4: No velmi znamenitě z pohledu českého fanouška, protože Dominika Šalková, úspěšná kvalifikantka této akce v Praze na Štvanici, tak vede 3-0 v souboji s francouzskou Dodánovou. Francouzka podává, teď už ani to neplatí, Šalková se dostává do vedení 4-0, celkem výrazně fouká a Ošan Dodánová je celkem velkého vzrůstu, přes 180, takže její nadhoz se dostává do velkých výšek a v tom velkém nebo silném větru a v častých porivech to pro ní vůbec není ideální, no a i proto Dominika Šalková zatím vede v tomhle utkání 4-0 a navíc může tenhle další break potvrdit na svém servisu.
0: Moc krát děkujeme, no a samozřejmostí je, že se na pražskou Štvanici ještě budeme vracet.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a Plzeňský kraj.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
4: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Trump pohrozil Íránu další palbou za útoky v Hormuzském průlivu. Tenistky Valentová a Bousková jsou ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Silnice 16 je na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
5: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
6: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
4: Příčinu požáru teď zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Spojené státy odpoví na každý íránský útok na lodě v Hormuzském průlivu bombardováním blízkovýchodní země. Na své síti True Social to napsal americký prezident Donald Trump. Upřesnil, že Washington bude cílit na mosty a elektrárny v Íránu. A to včetně těch v hlavním městě Teheránu a jeho okolí. Spojené státy a Írán spolu v červnu uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést k finální mírové dohodě. Tu se ale zatím nepodařilo dojednat. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
7: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu a to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
1: Sport.
8: Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Bousková porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4, Valentová Australenku Jointovou po sadách 1-6, 6-0 a 6-3. Další z Češek, Dominika Šalková, nastoupila proti Francouzce Dodánové a je u toho reportér David Prouza.
9: Dominika Šalková vstoupila skvěle do souboje s francouzskou Sokyní, vede totiž 5-1, teď neproměnila setball, ale má k dispozici svůj servis a může velmi záhy uzavřít první sadu. Poslouchejte koncovku na Radiožurnálu Sport ze Štanice, David Prouze, Radiožurnál.
8: Šest českých vodních slalomářů dnes čeká boj o postup do semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí nejprve kanoisti, pak kanoistky. Jako první z Čechů půjde do akce Lukáš Rohan zhruba za hodinu a čtvrt.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D1 u Brna a kolony v Praze. Dálnice D1 je teď neprůjezdná na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na kilometru 203 čerstvá vážná nehoda. Srazila se dodávka s osobním autem. Uvolněte uličku pro hasiče, jedou na místo. Dá se to obět Ostravskou ulicí přes Brno. Na D1 kolona i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je to kvůli omezení na 196. kilometru a zdržíte se osobním asi 25 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové už několik hodin brzdí provoz dodávka po nehodě. Blokuje pravý pruh před stavbou okruhu u Běchovic a kolona je dlouhá. Zdržíte se okolo 45 minut. Brzdí se už v podstatě na D1 na příjezdu do Prahy u Průhonic. Velké kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Zdržíte se jak od letiště, tak i ve směru z D1 a to až půl hodiny. No a v Praze platí doporučení nejezdit do centra autem. Centrum velmi ucpané v souvislosti s opravou kolejí na Národní třídě. Kolony se v okolí Národního divadla a nehýbou a přelevá se to i jinam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách, na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy.
12: 6 minut po 17. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport a nadále bude tenisové.
10: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.
12: Spěcháme totiž na Štvanici, kde se Dominika Šalková snaží, a možná, že už jenom snažila, ukončit první set v utkání s francouzskou Dodanovou na tenisovém Prague Open. Všechno sleduje David Prouza.
9: Bylo to velice rychlé, až možná překvapivě rychlé pro některé, ale Dominika Šalková si poradila s Ušan Dodánovou v prvním setu jednoznačně 6-1 za 22 minut získala první sadu a česká tenistka se tak snaží o to, aby ty domácí hráčky měly dnes 100% bilanci. Připomínám, že ve čtvrtfinále už jsou Marie Bousková a také Tereza Valentová. Bousková porazila Leovou 7-5, 6-4, Valentová pak Jointovou ve třech sadách 6-3 v té rozhodující sadě. Bousková s Valentovou si zahrají proti sobě a tak má český tenis jistou minimálně jednu semifinalistku. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

0: 17 hodin, 11 minut, něco málo přes 5 kilometrů zbývá do konce dnešní etapy na Tour de France. Před všemi jede sám Jasper Stuyven, ale má náskok jenom 20 sekund na skupinku, kde je i třeba v zeleném dresu Dan Pedersen, který rozhodně má zájem vylepšit svoji pozici na čele pořadí bodovací soutěže, takže ten závěr ještě bude zajímavý, ale my se teď můžeme věnovat blížícímu se startu nejvyšší fotbalové soutěže, nový ročník Šance ligy odstartuje už v sobotu a my vám proto tento týden v naší encyklopedii představujeme všechny jeho účastníky. Dnes jsou na řadě podještěcké kluby a teď se zaměříme na Liberec s Veronikou Šlajzovou. Hezký podvečer.
1: Krásné odpoledne. Dlouho se zdálo, že šestý tým minulého ročníku nejvyšší soutěže dál povede Radoslav Kováč. Těsně před začátkem přípravy se ale vedení klubu v čele se sportovním ředitelem Janem Nezmarem rozhodlo ke změně. Vzpomenete si na jméno nového kouče Slovanu, které v českém prostředí ještě není tolik známé?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Fotbalisty Liberce ve druhé půlce června převzal Slovák Branislav Fodrek, který naposledy trénoval Dunajskou Středu.
3: Chceme být úspěšný, je to profesionální fotbalový výsledek, ale samozřejmě je důležitá pro mě je cesta. Určitě jsem vyznavač toho aktivního fotbalu, taký, který aj hráčov baví, aj lidi. Chceme vyhrať každý zápas, ale musí to mít samozřejmě balans a na tom budeme robiť, či obidvoch fází, či defenzíva, ofenzíva, ale samozřejmě každý chce strieľať góly a být úspěšný, takže nie som výnimka, ale vždycky sa snažím pozerať sa na to mužstvo a vyťahnuť z toho mužstva maximum a to je ten hlavný cieľ.
0: Kádr Slovanu se během letní pauzy částečně obměnil. Stoper Ndgesan se záložníkem Diakitem odešli do Slávie. Defenzivní univerzál Icha se vrátil do Pardubic a trojici Krajčířík, Rýzek, Edech klub uvolnil na hostování. Slovan naopak ze Slávie získal na hostování z obcí křídelníka Kušeje na přestup záložníka Buška a po konci smlouvy v Edenu zamířil k ní se pětinásobný mistr ligy a bývalý reprezentační obránce Jan Bořil.
4: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat a motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
1: Dalšími posilami Liberce jsou stoper Hulka, křídelníci Basilace s Babulou a středopolař Faje. Cílem Severočechů bude i v nadcházející sezóně boj o příčky zajišťující účast v evropských pohárech. Do nového ligového ročníku vstoupí Slovan sobotním zápasem na stadionu Plzeňské Viktorie.
0: S Veronikou Šlajzovou jsme vám představili Slovan Liberec před startem nového ročníku fotbalové Šance ligy. Díky.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 18 minut na Radiožurnálu Sport můžeme zase zamířit na tenis. Samozřejmě nás zajímá, jak se na Štvanici ve druhém kole, neboli osmifinále tenisového turné Prague Open daří Dominice Šalkové, která zvládla skvěle první set proti Francouzce Dodénové. I ten druhý sleduje David Prouza.
1: A pořád to vypadá velmi solidně s šancemi Dominiky Šalkové na postup do čtvrtfinále. První set vyhrála 6-1, v tom druhém zatím srovnáno po jedné, ale teď chyba francouzsky na servise v momentě, kdy měla Šalková breakball, a tak se Češka dostává do vedení 2-1, po přestávce navíc půjde podávat a dobré zprávy tedy přichází dál ze štvanického tenisového areálu. Ve čtvrtfinále už jsou Marie Bousková s Terezou Valentovou, navíc si zahrají proti sobě, takže máme jisté české semifinále, respektive jistou českou semifinále. Finalistku. Bude to také repríza loňského semifinále mezi Bouskovou a Valentovou. Tehdy uspěla Bousková, jak to dopadne teď, o tom uslyšíte v příštích dnech na Radiožurnálu Sport. Dominika Šalková, připomínám, 6-1 a 2-1. A přidám také výsledek z debla. Lucie Havlíčková s Laurou Samson postoupili do čtvrtfinále, když porazili tajvansko-čínský pár Li Ye 7-5 a 6-3. Takže zatím řada českých úspěchů. Věřme, že i Dominika Šalková potvrdí tenhle postup a postará se o 100% bilanci českých hráček během třetího dne na Live Sport Prague Open. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
0: Davida Prouzu samozřejmě v našem vysílání dál uslyšíte a my už mezi tím víme vítěze dnešní etapy, která byla určená pro sportéry na Tour de France. Nakonec byla hodně zajímavá, ten peloton se rozdrobil na několik skupin. Nakonec Stuyven nedotáhl svoje solo až do cíle a zvítězství se právě ve sportu, který ale rozhodl poměrně brzy před cílovou čarou, radoval Belgičan Jasper Philipsen z týmu Alpecin Premier Tech.

0: Tenis na štvanici a utkání mezi Dominikou Šalkou a francouzskou Dodánovou jsme opouštěli za dobrého stavu pro českou hráčku. Vedla 6-1 a po breaku ve druhém setu 2-1. Jestli ten break potvrdila, to se teď dozvíme od Davida Prouzy.
1: Stále mi dělá radost, že můžu přinášet dobré zprávy ve vysílání radiožurnálu Sport, protože Dominika Šalková opravdu potvrdila ten break, takže 6-1 a 3-1 teď francouzská Dodánová srovnává na 15-15 při svém podání. I tenhle gem začal dobře pro Dominiku Šalkovou. Připomínám, že ta se snaží o to, aby pomstila další Češku, která prohrála právě s Dodánovou v prvním kole. Byla to Alisa Okťabreva, 17-letá tenistka, která teď už reprezentuje Česko. Narodila se sice v Rusku, ale většinu života už stráví nebo tráví v České republice. Ta tedy s Dodánovou prohrála. Teď Šalková se snaží tedy vykonat pomstu a zatím se jí to daří velmi dobře. 6-1, 3-1. Dodánová teď při vlastním podání vede 30-15, ale Šalková teď reaguje fantastickým returnem, který je vítězný a srovnáno na 30-30. Dominika Šalková opravdu parádně přizpůsobena podmínkám, které nejsou úplně ideální, ale zároveň si s nimi dokáže mnohem lépe poradit, než zatím její francouz soupeřka. A Dominika Šalková teď i tvrdý servis soupeřky dokázala vrátit zpátky do kurtu. Teď line od Šalkové a možnost o další 15, respektive získat další 15 pro Šalkovou. A je to tady breakball na 4-1. To je zatím skóre, nebo taková je realita zápasu Dominiky Šalkové s Ocean Dodánovou. Češka je zatím opravdu nekompromisní ve všech klíčových situacích a teď může udělat další krok k postupu do čtvrtfinále, což by byl určitě highlight, jeden z highlightů její sezóny v tomhle roce na okruhu WTA. Připomínám, že je to turnaj série WTA 250, prestižní záležitost, hraje se o velmi solidní body do žebříčku a také o příjemné peněžité odměny pro Dominiku Šalkovou, která je teď zase o poznání blíže tomu vedení 4-1, protože za stavu 3-1 40-30 už má Dodánová pouze druhý servis, opatrný nadhoz, ale docela rána z druhého podání. Nicméně Šalková to dokázala trefit, počkala si na chybu a je to tady 6-1, 4-1, vede Dominika Šalková. Hraje se opravdu velmi krátkou dobu, přesto tenhle zápas může za malou chvíli klidně skončit. 6-1, 4-1 za 41 minut. Dominika Šalková blízko postupu do čtvrtfinále.
0: No a samozřejmě se na štvanici zase brzy vrátíme, protože se, jak jste právě slyšeli, blíží už velmi rychle koncovka druhého setu.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 29 minut, znovu předáváme slovo na Štvanici, na centru kurtu hraje Dominika Šalková zápas druhého kola Prague Open s francouzskou Dodénovou. A ne, že bych nerad poslouchal našeho komentátora Davida Prouzu, ale vůbec se nebudu zlobit, když to bude poslední vstup z tohoto zápasu. Znamenalo by to totiž postup české tenistky. Tak Davide, máš slovo.
1: Ani já bych se nezlobil, je to 6-1, 5-1 za zhruba 3/4 hodiny. Dominika Šalková hraje opravdu brilantní zápas na centrálním dvorci na Štvanici. Jak dopadne tahle výměna prohozem Dominiky Šalkové, parádní práce. 5-1, 15-0 k tomu podává Ocean Dodánová, ale Češka to má opravdu skvěle rozehrané. Při pohledu na dnešní zápasy před jejím začátkem bych čekal, že třeba Barie Bousková postoupí bez větší komplikací, že i Tereza Valentová to zvládne, ale že Dominika Šalková bude nakonec ta, která se možná postará o nejjednoznačnější zápas a postup v dnešním programu, tak to bych opravdu nečekal, ale realita je taková, že Šalková vede 6-1, 5-1, k tomu 15-0 na returnu a možná i proto jste si všimli, že nehrajeme zprávy v půl, ale věnujeme se přímému přenosu ze Štvanice a máme proto dobrý důvod, protože po nevinucené chybě Ocean Dodánové už je to 30-0 pro Dominiku Šalkovou. 6-1, 5-1, 30-0, Dominika Šalková blízko postupu do čtvrtfinále Live Sport Prague Open v Praze na Štvanici. Dominika Šalková reprezentuje Spartu, kde se léta tenhle tenisový turnaj WTA 250 hrál. Teď se přestěhoval do Štvanice, respektive na Štvanici, ale Dominika Šalková naprosto bez problému tenhle přesun zvládá. Prošla kvalifikací, zvládla první kolo, teď se pokouší o to, aby zvládla bez větších problémů i to kolo druhé. Tohle je dvojchyba Dodánové a jsou tu matchboly 6-1, 5-1, k tomu ještě 40-0, byť na returnu, ale ta šance na postup pro Dominiku Šalkovou je naprosto jasná, obrovská. Češka má 3 příležitosti k tomu dohrát tenhle zápas do vítězného konce a postarat se o krásný moment v této sezóně ve své kariéře. Ocean Dodánová zkracuje výměnu, Šalková to ještě doběhne a tenhle míček nakonec získá francouzská, takže první matchball odvrácen. Za chvíli také vstup pro posluchače Radiožurnálu do zpráv, ale stále ještě 2 matchbally má Dominika Šalková. Dominika Šalková vede 6-1, 5-1 a 40-15, Dodánová servíruje na střed a pokusí se odvrátit další matchball a to se jí daří, takže 40-30 z pohledu Dominiky Šalkové, ale ještě jeden matchball tam je, můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál. A jedeme dál ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. Ocean Dodánová na servisu, stále ještě matchball pro Dominiku Šalkovou a teď ještě matchball při druhém podání. Ocean Dodánová netrefila teď úplně ideálně první servis a teď si musí počkat, nic příjemného, větrný poryv narušil její přípravu. Druhý servis ale už vypadá, že je rozehraný a tohle je out jako hrom a Dominika Šalková velmi rychle neuvěří.

0: Valentové. Dominika Šalková je v tom čtvrtfinále taky a na svoji soupeřku si ještě bude muset počkat. Vzejde ze zápasu mezi Lucí Havlíčkovou a Barborou Krejčíkovou. To je utkání, na které se mimo jiné můžete těšit zítra. Ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, který v sobotu kvůli zranění stehna odstoupil z průběhu mítinku Diamantové ligy v Londýně, nebude chybět na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Agent vězného švédského atleta dnes oznámil, že vyšetření neodhalila žádný závažný problém, a to je samozřejmě pro fanoušky atletiky jenom dobře.

I v 17 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za malou chvíli a vypadá to, že už zase se povedlo spojit se s naším expertem cyklistickým Jiřím Ješkem do Francie, takže zdravím. Tak s tím spojením to opravdu nevypadá úplně nejlépe, tak věřme, že se to ještě povede v následujících minutách, že si Jiří Ježek, který sleduje dění na Tour de France, najde nějaké místo s lepším signálem a probereme dnešní 17. etapu, která byla opravdu hodně zajímavá, byla zapsána do toho programu jako rovinatá spurterská, přitom měla převýšení 2200 metrů. Nakonec došlo i tedy na ten závěrečný spurt, v něm byl nejrychlejší Belgičan Jasper Philipsen, který udolal svoje soupeře ve skupince v úniku, druhý Mauro Schmidt, třetí Olaf Kooi. Až na 8. místě dosportoval muž v zeleném Mats Pedersen ze stáje Lidl Trek, která si v té dnešní etapě chtěla pojistit ten zelený dres pro něj. Úplně se to nepovedlo, protože aktuálně sice vede pořadí bodovací soutěže, ale vítěz dnešní etapy Jasper Philipsen ztrácí pouhých 7 bodů.

0: 17:45 míříme na radiožurnálu Sport do Spojených států. V Oklahoma City pokračuje mistrovství světa ve vodním slalomu, kde je i náš reportér Jan Suchan, tak z našeho pohledu příjemný podvečer.
1: A z mého pohledu bych tedy popřál dobré dopoledne, ale pochybuju, že máme nějaké posluchače, nebo že by jich bylo hodně, kteří jsou ve stejném časovém pásmu jako já.
0: Tak možná nejlepší bude neutrální dobrý den a je to vyřešené.
1: Tak den.
0: Pojďme k tomu dnešnímu programu, já bych to řekl stručně, včera kajakáři, dnes kánoisti, ty můžeš přidat podrobnosti.
1: Ano, je to tak, je to vlastně okopírované ten program ze včerejšího programu, jenom se tentokrát prostě už v lodích nesedí a nepádluje se na obou stranách lodi tím jedním dlouhým pádlem s listy na obou stranách, ale místo toho se klečí a pádluje se jenom vlastně s jedním listem, to znamená, že jsou dnes v akci kanoisti. Tím prvním z Čechů bude v 18:22 českého času Lukáš Rohan, tedy stříbrný olympijský medailista z Tokia. 3 minuty po něm přijde na řadu Lukáš Kratochvíl, což je jeden z nejnadějnějších českých vodních slalomářů v současnosti. Je to letošní vicemistr světa do 23 let, loňský mistr světa, který už má za sebou také pár seniorských zkušeností. Třeba v pražské Troji byl 10. na závodě světového poháru. No a v 18:33 se těšíme na Václava Chaloupku, což je světový šampion mezi dospělými z roku 2021, který se ovšem vrací na světový šampionát po 3 letech, což ale není až takový zázrak, protože on zkrátka jenom v minulé sezóně nebyl v reprezentaci. Rok předtím byly olympijské hry, to znamená žádné mistrovství světa nebylo, takže on vynechal jenom jedno a když se následně přesuneme mezi ženy, tak tam nás budou zajímat Adriana Morenová, Tereza Knéblová a na závěr Martina Sadková, což je aktuálně nejlepší žena světového poháru. Potom později až po 9:30 českého času jsou na programu týmové závody nebo takzvané hlídky, kdy vždy 3 lodě každé kategorie z jedné země jedou najednou těsně za sebou a počítá se vlastně čas od začátku prvního z kanoistů do té doby, než dojede do cíle ten poslední.
0: V těch závodech hlídek Češi pravidelně sbírají medaile na šampionátech, ať už evropských nebo světových. Včera to kajakářům nevyšlo, 2 šestá místa, možná trošku za očekáváním, tak jak vidíš ty dnešní šance?
1: Ještě se krátce vrátím ke včerejšku, bylo to těsné. O jeden dotek branky čeští muži mohli být mistry světa, ale nebyl to žádný letmý dotek, bylo to jasné šťouchnutí do jedné styček pádlem Jiřího Prskavce, který v tom byl ale trochu nevinně, protože do toho pádla mu strčila loď Jakuba Krejčího. Pokud jde o dnešek, tak české kanoistky obhajují zlato, stejně jako včera kajakářky, těm se to tedy nepovedlo. Češky jsou skoro ve stejném složení jako před rokem, jenom místo Gabriely Sadkové je v sestavě další skvělá kanoistka Tereza Knéblová společně tedy s Adrianou Morenovou a Martinou Sadkovou. Myslím, že u kanoistek by to mohlo být slušné, netroufám si říct, jestli medailové, protože o tom rozhodují kolikrát maličkosti a přál bych to pochopitelně i českým mužům, ale tam ta konkurence je opravdu hodně velká.
0: Všechno se dozvíte samozřejmě z vysílání radiožurnálu Sport. Jana Suchana uslyšíte před 6:30. Poprvé z kvalifikace kanoistů budeme samozřejmě sledovat hlavně ty české jízdy. Takže zatím díky a těším se na slyšenou.
1: Já se těším na slyšenou, rádo se stalo.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Sound. Jeden z velkých hitů kapely Buty Krtek na Radiožurnálu Sport dozněl v 17 hodin a 52 minut. Nebývá to v dnešním fotbalu zvykem, aby hráč spojil svoji celou kariéru s jedním klubem. Zatím to tak vypadá, že mezi ty, kteří to tak budou mít, se zařadí Phil Foden. Ten totiž s Manchesterem City prodloužil svoji smlouvu do konce června roku 2030. Anglický fotbalový vicemistr to uvedl na svém webu. No a Foden působí v klubu od svých 9 let a momentálně 26-letý anglický reprezentant, mimo jiné dvojnásobný vicemistr Evropy, který se ale neprobojoval do kádru pro nedávný světový šampionát v Severní Americe, nikdy za jiný klub nehrál a bude tedy pokračovat až do roku 2030 v Manchesteru City. V dresu Citizen získal už 17 trofejí, včetně 6 ligových titulů, také triumfu v Lize mistrů a dosud za Manchester City odehrál 369 soutěžních zápasů, ve kterých nastřílel 110 gólů.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
19: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti.
8: Podstatně mění způsob, jakým stát, tedy tato i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi.
19: 6 lidí a 2 firmy obvinili policisté po včerejším zásahu na pražském magistrátu.
9: Ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob.
19: Tenistky Bousková, Valentová i Šalková prošly do čtvrtfinále pražského tenisového turnaje okruhu WTA. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy po nehodě neprůjezdná a zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů. Je středa 22. července, dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Ondřej Látal.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
19: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
8: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
6: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
19: Komentář k tomu nabídneme hned po zprávách. Hasiči po 2 týdnech oznámili likvidaci požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Okolí vyhořelého domu je oplocené a je tam dál zákaz vstupu. A na místě je reportérka Blanka Kovandová.
16: Tady na místě pořád hučí agregáda, zůstává zázemí hasičů. Na místě zůstane jedna jednotka profesionálních hasičů, která požářiště průběžně monitoruje a je připravená okamžitě reagovat, kdyby se situace změnila. Mluvčí společnosti Krým, která 34. budovu vlastní, Marcel Schmidt mi řekl, že i když hasiči vyhlásili likvidaci požáru, stále ještě budovu, přesně to, co z ní po tom ničivém požáru a zřícení zbylo, majiteli nepředali. Stále tak není jisté, kdy začne demolice trosek. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.
19: Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství je vyšetřovatelé viní ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
20: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
21: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
20: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
19: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. Přijala tak odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o rekordních 46 milionů korun. A podrobnosti má reportérka Adéla Kavříková.
22: Městská firma o peníze přišla poté, co jedna ze zaměstnankyní minulý týden podlehla tlaku falešného bankéře a policisty. Na několikrát jim z účtu organizace poslala asi 640 milionů. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Hradečtí radní dnes na mimořádném jednání pověřili dočasným řízením správy nemovitostí ředitele hradeckých technických služeb Tomáše Pospíšila a vedení města navíc rozhodlo i o hloubkové prověrce bezpečnostních a kontrolních mechanismů napříč všemi městskými organizacemi. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
19: Personální změny ve vedení ukrajinských ozbrojených sil pokračují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že novým náčelníkem generálního štábu bude generál Ihor Skibjuk. Zelenský předtím oficiálně jmenoval hlavním velitelem ozbrojených sil generála Michaela Drapatého. Výměna v armádě je součástí rozsáhlejších změn, proti kterým, zejména proti odchodu ministra obrany Fedorova, protestují Ukrajinci v ulicích.
23: Generál major Michailo Drapatý na sociálních sítích potvrdil, že od prezidenta Volodymyra Zelenského už dostal první úkoly. Má zesílit ofenzivní akce a posilovat vojenský potenciál Ukrajiny. Má také plánovat nové operace v týlu ruského protivníka a rozvíjet nové technologie. Drapatý napsal, že bude úzce spolupracovat s novým náčelníkem generálního štábu Ihorem Skibjukem. Označil ho za velitele, kterého zná od roku 2022 od operace osvobození Chersonské oblasti a na kterého je spolehnutí ve složitých situacích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Někdejší venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes opět stane před soudem v New Yorku. Informuje o tom agentura AP. Obžalovaný je z toho, že organizoval pašování drog do Spojených států. Madura počátkem roku zadrželi americké speciální síly, které ho unesly do USA.
24: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
19: Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí asi 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
25: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
26: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
2: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
26: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
18: Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Leovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. První set ztratila 1-6, pak se ale nakopla k velkému obratu a výsledku 6-0 a 6-3.
4: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže
5: trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
18: 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen, přespurtoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Brna a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy po nehodě neprůjezdná. Na kilometru 203,5 se srazila dodávka s osobním autem. Dopravu odklání u Rohlenky na starou silnici a před odklonem se dlouhá kolona moc nehýbe. Doporučujeme se už na Rousínov kilometr 216. V Praze velmi ucpaná mimo jiné jižní a Štěrboholská spojka směrem na Hradec Králové. Na Štěrboholské spojce před stavbou okruhu Běchovic několik hodin překážela dodávka po nehodě. Teď se jí podařilo dát na stranu. Kolona kvůli tomu popojíždí už z D1 od Průhonic a mohla by se začít rozjíždět. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Budějovic čekejte kolony za Kaplicí. Řeší tam nehodu a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně přehánky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
10: No a po hlavních zprávách pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport a budeme se teď v následujících minutách věnovat fotbalu. Dva české týmy totiž už zítra vstoupí do předkol evropských fotbalových pohárů.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
10: Hradec Králové bude hrát na severu Evropy v Norsku předkolo Evropské ligy s týmem Tromze a to na umělé trávě, ale teď se budeme věnovat Jablonci. Toho čeká zítra v chorvatském Varaždínu utkání druhého předkola konferenční ligy a právě teď probíhá předzápasový trénink severočeského týmu, který sleduje také přímo na místě Tadeáš Skalický. Hezký podvečer.
11: Krásný podvečer z Varaždínu.
10: Jaký ten stadion je?
11: Stadion tady ve Varaždínu má oficiálně kapacitu necelých 9000 diváků. Ty tribuny jsou oddělené, nejsou propojené, všechny v klubové modré barvě. No a na té protější je velký nápis, bílý nápis Varaždín, stejně jako na tribuně pro hosty. Nad ní není střecha, to by zítra mohl být problém, protože večer možná přijdou tady ve Varaždínu přehánky nebo dokonce bouřky. Tribuna vyhrazená hostujícím fanouškům je mimochodem celá obehnaná vysokou klecí, kterou pamatují třeba fanoušci Sparty z minulé sezóny konferenční ligy s mimochodem chorvatské Rijeky.
10: Pro Jablonec je to trošku zvláštní situace, protože ten se o své účasti v evropských pohárech definitivně dozvěděl vlastně relativně na poslední chvíli, až po té, co UEFA kvůli účasti v korupční aféře vyřadila Karvinou, takže se posunulo to nasazení českých klubů a došlo tedy i na v minulé ligové sezóně pátý Jablonec, ale předpokládám, že tak nějak s tím v Jablonci počítali, že by na to dojít mohlo, takže jak je nachystaný Jablonec na ten ostrý start sezóny? Kolik třeba přišlo posil?
11: Jablonec mírně upravil i letní přípravu, ve které právě kvůli tomu zítřejšímu ostrému vstupu do nové sezóny odehrál hned 7 zápasů, 4x vyhrál, 2x remizoval a 1x prohrál. Jablonečtí fotbalisté byli na soustředění v Rakousku, v rakouských Alpách. S námi novináři o tom mluvil ještě na letišti v Praze slovenský záložník Sebastian Nebila, který ale říkal, že si hráči nějaký tlak navíc úplně nepřipouští, protože kdyby nebylo evropských pohárů, stejně by je o víkendu čekalo první kolo šance ligy proti olomoucké Sigmě, jinak Jablonci tady ve Varaždínu nechybí ani právě zmíněné posily z toho letního přestupového období. Je tady třeba švédský záložník Hugo Aal, který hodně zaujal v přípravných zápasech Severočechů, obránce Jiří Sláma nebo útočníci Antonín Rusek a Filip Vecheta. Chybí ale třeba útočník Kevin Prince-Mila, no a taky důležitý křídelník, jeden z nejlepších hráčů Severočechů z té minulé sezóny, Alexis Allegi.
10: Jablonec se vrací do evropských pohárů poprvé od ročníku 2021-22. Co Varaždín, jaký je to soupeř?
11: Varaždín, ten sídlí ve městě na úplném severu Chorvatska, nedaleko hranice s Maďarskem a Slovinskem, to jenom abychom si mohli geograficky zařadit tenhle chorvatský klub, protože určitě dost lidí, kteří nás právě teď na radiožurnálu Sport poslouchají, dobře Chorvatsko znají, ale právě tím, že Varaždín není u moře, tak dost možná tady nikdy nebyli. No, Varaždín navazuje na tradici místního celku, který historicky došel třeba i do čtvrtfinále tehdejšího poháru Vítězů pohárů, a od svého znovu založení v roce 2015 se zatím do evropských pohárů nedostal. V loni ale byl v silné konkurenci chorvatské ligy třetí, no a tak samozřejmě teď pomýšlí i na postup do třetího předkola konferenční ligy. Snažil se o to i v loni proti portugalské Santa Kláře, ale právě ve druhém předkole konferenční ligy vypadl, tak zítra otevře tuhle cestu evropskými poháry proti severočeskému Jablonci a my na radiožurnálu Sport samozřejmě budeme doufat, že jablonečtí fotbalisté budou těmi úspěšnějšími. Odveta je pak bude čekat za týden v Jablonci, respektive za týden ve čtvrtek. Ten zítřejší zápas odstartuje v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin.
10: A bude ho komentovat Tadeáš Skalický, kterého jste slyšeli i teď. Díky.
11: Naslyšenou.

0: Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City už probíhá, kvalifikace kanoistů a za pár minut už pojedou také první čeští závodníci. U toho nebudeme chybět. Hned po písničce od Michaela Schulteho se vydáme do Spojených států.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 21 minut a jak jsem sliboval, míříme do Spojených států. V Oklahoma City probíhá mistrovství světa ve vodním slalomu. Teď aktuálně kvalifikace na semifinále kanoistů i s českou účastí a u toho samozřejmě musíme být. Jan Suchan je na místě.
1: A teď sleduje ještě jednoho posledního před prvním českým kanoistou, jde o Španěla Diaze, ale potom nás bude rozhodně více zajímat Lukáš Rohan, který bude se snažit ohrožovat vedoucí čas Němce Tuscherera, pokud ho tedy nepřekoná. Teď Španěl Diaz ale nezdá se, protože má velké problémy u protivodné branky číslo 14, sice nakonec do ní najel, ale hodně se tam zdržel, takže tím nejlepším časem bude ten německého závodníka, na který bude útočit Lukáš Rohan, ale tím hlavním cílem olympijského medailisty z Tokia je dostat se do semifinálové třicítky. To je hlavní úkol nejenom pro něj, ale pro všechny vodní slalomáře, protože semifinálové kolo se pak jede úplně od nuly, takže není podstatné, jestli do něj půjdete z prvního nebo ze 30. místa. Lukáš Rohan už se odrazu od startovní rampy skočil z takového prvního skoku do branky číslo 1, teď musel trochu doleva do dvojky, následně zase zpátky do trojky, doprava přes takový rozbouřený terén, teď točí doleva do branky číslo 4 a hned za ní je první protivodná, je to přes celou šířku kanálu. Na pravé straně Lukáš Rohan teď pádluje na přes ruku, jak se říká, on drží pádlo na levé straně lodi, ale teď musel zabírat napravo, teď krásně se vytočil díky pádlu kolem protivodné branky číslo 7 a vede na první mezičase o půl sekundy před Němcem Tuschererem, teď projíždí přímo přede mnou, zajíždí do protivodné branky číslo 11, kež bych ho nevyrušil, ale ta voda je poměrně hlasitá, tak snad ne. Teď už se zaklonil u branky číslo 12, aby se tam dostal bez doteku. Za 13 rychle přepádlovat celou šířku kanálu do protivodné 14 na levé straně. Opravdu to dává hodně zabrat i takovému mazáku, jakým je Lukáš Rohan. Ztráta 4 desetin sekundy na Tuscherera, to není nic, co by mu mělo přidělávat vrásky. Teď je to hodně rozbouřené u branek 15-16, následuje už jenom závěr trati, předposlední protivodná branka na pravé straně kanálu. Lukáš Rohan nejede žádná rizika, hlídá si, jsou to v podstatě středy branek, jak říkají vodní slalomáři, tak, aby dali co nejmenší možnost rozhodčím dát nějakou penalizaci. Teď možná přijde na brance číslo 20, poslední protivodné, tam se ta tyčka hodně kymácela, ale možná je to i větrem, který tady opravdu panuje, už je tam také nápis review, že to rozhodčí budou zkoumat, čas čistý je. No, najednou se tam ta ztráta nakupila, je to 6 sekund a až 24. místo u Lukáše Rohana. Popravdě jsem si nevšiml žádného opravdu obrovského problému, ale zkrátka se nakupily menší chyby a i když nemusí Lukáš Rohan dostat žádnou penalizaci, tak to nevypadá úplně nejlépe s jeho šancemi na postup do semifinále, protože teď je 24. se ztrátou 6 sekund na vedoucího Tuscherera a do semifinále postupuje jenom 30 a zbývá jich ještě 18, včetně dalších dvou Čechů, Lukáše Kratochvíla a Václava Chaloupky, o kterých budeme mluvit už v příštích desítkách sekund na radiožurnálu Sport. Lukáš Rohan, předpokládám, že nebude spokojený s tím, co dělal u té branky číslo 20, tam stále není žádná penalizace, s ní už by byl český vodní slalomář bez naději, protože by vypadnul z elitní třicítky, takhle ještě naději má, ale bude potřebovat opravdu hodně zaváhání svých konkurentů a třeba i těch z českého národního týmu. Tak je to bez penalizace, hvězdička zmizela u Lukáše Rohana, ale ani tak svěřenec trenéra Jiřího Prskavce staršího nebude spokojený. Teď už Lukáš Kratochvíl při svém debitu na seniorském mistrovství světa, tento loňský světový šampion do 23 let, ale to stříbrný. Z téhle mládežnické akce hodně se tam houpou ty tyčky vlivem větru, to není pochopitelně nic příjemného, ale Lukáš Kratochvíl to zatím zvládá bez doteku, je to taková energická jízda, teď krásně přepádloval tu pasáž mezi brankami číslo 4 a 5, zleva úplně napravo, teď už se obtáčí také kolem protivodné sedmičky a vede o 2,5 sekundy na první mezičase oproti Němci Tuschererovi bez nějakého zbytečného respektu, do toho jde český mladík, který teď se se najíždí také do protivodné branky číslo 11. Možná slyšíte pozbuzování hop, hop, hop od Adriany Morenové, která kolem mě proběhla. Branka číslo 13 napravo a přendání pádla do pravé ruky, tak aby se z válce dostal Lukáš Kratochvíl co nejrychleji do protivodné 14. Stále je to náskok, dokonce ještě větší, skoro 3 sekundový na Tušerera. Tohle je výborná, ale nerad bych to zakřik, jízda Lukáše Kratochvíla, kterému už zbývá jenom posledních pár branek. Teď předposlední protivodná na pravé straně kanálu, už je znát z grimasy obliče, že docházejí. Možná trochu síly, tak neudělat žádnou zbytečnou chybu. V posledním protivodné brance tam se zaklonil Lukáš Kratochvíl, aby se jí nedotkl vestou, a teď už jenom poslední povodné branky a kvalt do cíle, po kterém by mohl mít Lukáš Kratochvíl jistotu postupu do semifinále. Ano, je to tak, Lukáš Kratochvíl může být spokojený, kolem mě se tady uznale pokyvuje hlavou, tak tohle bylo něco od Lukáše Kratochvíla. Stále mluvíme teprve o kvalifikaci, ale zároveň o borci, kterému je teprve 21 let a startuje na svém prvním seniorském mistrovství světa, a teď je rázem na prvním místě o více než 2,5 sekundy před Němcem Tuschererem a má tedy jistou semifinálovou třicítku. Lukáš Rohan si pohoršil na 25. místo a bude se modlit, aby z poslední 16 ho předjeli maximálně borci v počtu 5. Ještě jeden Čech zbývá na startu, to je Václav Chaloupka. V 18:33 znovu poslouchejte Radiožurnál Sport přímo z Oklahoma City. Naslyšenou se těší Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Doznívají tóny písničky od Tears for Fears na Radiožurnálu Sport. Je nejvyšší čas přesunout se zase do Spojených států na kvalifikaci pro závod kanoistů na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Je Jan Suchan.
1: Čekáme na Václava Chaloupku, mistra světa z roku 2021, tedy přesně před 5 lety se mu zadařilo v Čunovu, kousek od Bratislavy. Teď bude se snažit ohrožovat vedoucí čas svého

0: Opět na přes ruku u Václava Chalupky, který je normálně zabírá na pravé straně, teď si ale občas pomůže i na levé, je to taková ta stará kanoistická škola, výborný nájezd do protivodné 11, 12 také bez potíží, co říkají mezičasy, ztráta sekunda a půl oproti Lukáši Kratochvílovi, teď se trošku uvěznil na chvíli Václav Chaloupka ve velkém válci uprostřed kanálu, tady ztratil určitě pár desetinek před protivodnou 14. Za chvíli nám napoví víc další mezičas po brance číslo 16, to bude co nevidět, respektive co neslyšet, no a rázem jsou skoro 3,5 sekundy v neprospěch Václava Chaloupky oproti Lukáši Kratochvílovi. Václav Chaloupka je silově velmi dobře disponovaný, takéž mu teď energie nedojde, v protivodné 20 si počínal slušně, pokud to zakymácení bylo opět větrem a ne jeho dotekem, zdá se, že rozhodčí nesignalizují žádný problém, Václav Chaloupka teď už sprintuje do cíle a je čtvrtý, tak tohle je dobré z pohledu Václava Chaloupky. Ono v tom dělá velkou v úzovkách neplechu to, že ti nejlepší dva mají velký náskok oproti ostatním. Tím prvním je stále Lukáš Kratochvíl o 32 setiny sekundy před Slovákem Mirgorodským, ale třetí je Němec Tuscherer, ten už zaostává o 2,5 sekundy. Polák Štuba klesnul níže, protože mu tam rozhodčí udělili 50 sekundovou penalizaci. Václav Chaloupka je tedy čtvrtý a stejně jako Lukáš Kratochvíl má jistý postup do semifinále. Naopak u Lukáše Rohana jsou ty naděje čím dál menší, až už skoro miniaturní, protože aktuálně ho nacházím na 28. místě. Připomínám, že do semifinále jde nejlepší třicítka a to nám ještě zbývá 11 nejlepších kanoistů podle světového žebříčku ve vodním slalomu. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: semifinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici se představí minimálně jedna Češka. Do čtvrtfinále totiž postoupili Marie Bousková i Tereza Valentová a zahrají si proti sobě. Vedle nich jde dál i Dominika Šalková. Podrobnosti hned na úvod sportovního přehledu přidá jeho autor Kristián Šveda. Hezký podvečer.
1: Krásný podvečer. Obhájkyně loňského titulu Marie Bousková porazila Američanku Leeovou 7-5 a 6-4. Bousková v prvním setu ztrácela, než se jí povedlo chytit rytmus zápasu.
2: Správný rytmus, správný balance, jak utočit a potom občas být zase solidní, protože myslím, že ona hodně toho vrátila a časem to tlačila až moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
1: Dominika Šalková zdolala Francouzku Dodánovou 2x6-1 a Tereza Valentová porazila Australanku Jointovou po setech 1-6, 6-0 a 6-3.
0: Na mistrovství světa vodních slalomářů bojují kanoisti o postup do semifinále. V kvalifikaci aktuální informace má přímo z Oklahoma City reportér Jan Suchan.
3: Jméno Lukáše Kratochvíla stále na prvním místě v kvalifikaci kanoistů o 32 setin sekundy před Slovákem Mirgorodským. Následuje další slovenský reprezentant Beňuš. Pokud jde o Václava Chaloupku, tak jeho jméno nakonec na 23. místě průběžně, protože mu tam rozhodčí přidali dva doteky branek a tedy 4 trestné sekundy. Teď je prvním čekatelem. Některý z posledních 8 borců musí se dostat pod něj, aby Václav Chaloupka byl v semifinále. Lukáš Rohan ten už naděje nemá, protože momentálně mu patří 32. pozice. Rozhovor s Lukášem Kratochvílem uslyšíte za pár minut na radiožurnálu Sport z Oklahoma City. Jan Suchan, radiožurnál.
1: Belgický cyklista Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France, druhý skončil ve finiši početné vedoucí skupiny Švýcar Schmidt a třetí byl Nizozemec Kooi. Lídr závodu, Slovinec Tadej Pogačar, vede o 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem. Všichni tři čeští účastníci závodu Matias Vacek, Pavel Bittner i Jakub Otruba dorazili do cíle v tom hlavním pelotonu.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sportovní přehled.
0: Fotbalisté Hradce Králové zítra vstoupí do kvalifikace Evropské ligy. Na úvod druhého předkola soutěže nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. Pro Východočechy to bude první zápas v pohárové Evropě po 31 letech. Duel začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
1: A od zítřejších 20 hodin budete moct poslouchat na radiožurnálu Sport i přímý přenos utkání Varaždínu s Jabloncem. Severočeši si po necelých 5 letech zahrají evropské poháry. Čeká je úvodní duel druhého předkola konferenční ligy, a to právě na hřišti Varaždínu, kde si dnes trénovali. O třetím týmu minulé sezóny chorvatské ligy mluví slovenský záložník Jablonce Sebastian Nebila.
6: Majú fyzických a vysokých hráčov, budú nepríjemní v štandardných situáciách, takisto majú silné protiútoky, takže tomuto sa chceme vyvarovať a určite to bude ťažký dvojzápas, lebo skončiť na treťom mieste v chorvatskej lige je super.
0: Český fotbalista Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. Apoel Nikosie na sociálních sítích oznámil, že 31-letý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí právě na Kypr z Fiorentiny.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela načíná trenérskou kariéru. Někdejší obránce bude působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
0: Anglický záložník Morgan Rogers se stal nejdražším britským fotbalistou v historii. Při přestupu z Aston Villa do Chelsea za něj londýnský celek zaplatil 117 milionů liber v přepočtu přes 3 miliardy korun. Informovalo o tom televize Sky Sports.
1: Volejbalisti Českých Budějovic hlásí hvězdnou posilu. Na jich Čech přišel italský smečař nebo Universal Fabrizio Gironi, který naposledy působil ve Veroně, se kterou vyhrál domácí pohár. Gironi odehrál 129 zápasů v jedné z nejlepších ligových soutěží světa a nastupoval i za reprezentaci své země. Jeho příchod oznámil jeho stroj na svém webu. Gironi se stal prvním italským hráčem v historii klubu.
0: Takový byl sportovní přehled na radiožurnálu Sport, který připravil Kristián Šveda. Díky.
1: Není zaš naslyšenou.
0: No a během toho sportovního přehledu také Jan Suchan avizoval připravený rozhovor a tak míříme do dějiště mistrovství světa ve vodním slalomu do amerického Oklahoma City.
3: Lukáš Kratochvíl u mikrofonu radiožurnálu Sport, jeho jméno stále na prvním místě průběžných výsledků kvalifikace. Změnit to může už jenom poslední pětice kanoistů, těch nejlepších ze světového žebříčku. Tak jak se vám to takhle, Lukáši, poslouchá?
7: Já jsem teda úplně nadšenej. Vlastně moje první seniorské mistrovství světa. A já jsem rád, že jsem tu kvalifikaci pohlídal a že mi vyšla. A budu se těšit na semifinále.
3: Sám jste to zmínil, první seniorské mistrovství světa pro loňského světového šampiona do 23 let, tak už přece jenom máte za sebou závodů spoustu, i když spíš na té mládežnické úrovni. Tak co se ve vás odehrávalo na startu?
7: Tak ta nervozita je samozřejmě trochu vyšší. Byl jsem teda o něco víc nervóznější než na těch do 23 vlastně let akcí. A jak jsem říkal, jsem rád, že jsem si to pohlídal a že můžu ještě závodit v pátek.
3: Vy samozřejmě znáte ty světové hvězdy, některé i ze svých mládežnických kategorií, některé třeba i z pražské troje, kde se potkáváte, protože čeští vodáci patří do naprosté špičky, ale tady je to pro vás v nějakém ohledu nové, okoukáváte třeba od některých těch skvělých kanoistů průjezdy, nebo co třeba dělají i mimo kanál?
7: Tak to si myslím, že asi dělají všichni, že si od těch lepších nakoukávají vlastně ty trasy a jak to bude nejlépe projet. A samozřejmě jsem něco nakoukal od těch starších, než jsem startoval, a očividně to vyšlo.
3: Zmíní Lukáš Kratochvíl nějakou jednu věc, která ho zaujala?
7: Bylo to lehčí, než jsem si myslel, ta trať.
3: Takže očekáváte samozřejmě pak pro semifinále a finále těžší, obvykle to tak bývá, pokud se mění ta trať, ne? Vždycky to tak je?
7: Ano, to asi očekávám. A budu se to snažit jet se stejně klidnou hlavou a pohlídat si to, abych se do toho finále dostal.
3: Společně s vámi v semifinále, teď už to víme, bude i Václav Chaloupka, protože jeden ze skvělých mladých vodáků, Slovinec Hočevar, je aktuálně až 30. To znamená, že může v semifinále chybět. Naopak Lukáš Rohan je mimo, co by olympijský medailista z Tokia. Tak co říkáte na to dvojnásobné české zastoupení v semifinále mistrovství světa?
7: Jo, tak jak jste říkal, ta úroveň je vysoká v Česku a teda škoda, že se to Lukášovi teďka nepovedlo, ale já si myslím, že vlastně čeká ještě 3 důležitý závody a že tam mu to určitě vyjde.
3: Myslíte zbytek sezóny, světové poháry a evropský šampionát?
7: Ano, přesně tak.
3: A na nich nebude chybět, předpokládám, ani Lukáš Kratochvíl, protože minimálně ty světové poháry už se počítají stejně jako tohle mistrovství světa do olympijské nominace. Tak díváte se už směrem k Los Angeles, i když ty soutěže budou právě tady v Oklahoma City?
7: No, tak to ještě nevím. Vlastně těch kluků v Česku je tam jako mnoho, kteří jsou na té nejvyšší úrovni a myslím, že se o to hodně lidí popede, no.
3: To říká Lukáš Kratochvíl, který je stále prvním mužem kvalifikace na mistrovství světa ve vodním slalomu a změnit to můžou už jenom 3 nejlepší podle světového žebříčku, a sice Španěl Travé a Francouzi Senechaux a Jostán. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 50 minut se ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme věnovat dnešní 17. etapě Tour de France. Byla velmi zajímavá a tak rozhodně je o čem si povídat s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem, který je přímo ve Francii a všechno sleduje na místě. Hezký večer.
1: Krásný večer z Francie.
0: Tak já už jsem to říkal, zajímavá etapa, dalo by se říct divoká, bláznivá, podle rozpisu to měla být rovinatá etapa pro spurtéry, převýšení 2200 metrů, 50 kilometrů prvních vlastně pořád do kopce, tak to úplně nebyla klasická spurterská etapa, jak jsi to viděl?
1: No, spoustu závodníků dneska na startu říkalo, že to bude hektický den, že přesto, že nejsme v těch nejvyšších horách a nebude se pravděpodobně bojovat o celkové pořadí, o žlutý trikot a o tom souboji za Tadejem Pogačarem, tak ve hře byl dneska hlavně zelený trikot, protože vedoucí jezdec v pořadí sprinterských prémií Mats Pedersen měl poměrně velký náskok na svoje pronásledovatele, nicméně pro právě závodníky, kteří jsou za Matsem Pedersenem v tom dalším pořadí boje o zelený trikot, ať je to Binyam Girmay, Jasper Philipsen a další sprinteři, tak zvlášť Jasper Philipsen, který by ten zelený trikot chtěl strašně moc v Paříži vybojovat, tak jeho tým Alpecin Decaening dělal maximum pro to, aby dneska tu ztrátu na Matse Pedersena stáhnul. Jenže naopak Lidl Trek, tým Matse Pedersena, v jeho středu je i Matsův Pedersenův největší pomocník Matias Vacek, tak s pomocí ještě jeho druhého parťáka, amerického šampiona Quina Simonce, tak se snažili právě naopak Jaspera Philipsena eliminovat a posunout Matse Pedersena do úniku dne, tak aby získal velký náskok a mohl třeba v závěru bojovat o vítězství.
0: No to on bojoval, ale nepodařilo se setřást právě Jaspera Philipsena, stájí Lidl Trek, jinak ty spurterské týmy, ten plán jakž takž vycházel, ale Jasper Philipsen tam zůstal, etapu vyhrál, Pedersen dojel až osmý, no a rázem vede tu soutěž o zelený trikot jenom o 7 bodů, takže v Lidl Treku asi nebude spokojenost.
1: To si právě myslím a řekl jsi to úplně přesně. Mats Pedersen ještě 12 kilometrů nebo 15 kilometrů před cílem, kdy jsem stál u trati, tak vedl skupinku, která byla na čele a všechno vypadalo, že přijede právě v této skupince na cílovou pásku a z té skupinky byl papírově nejrychlejší, takže si připíše nejvíc bodů a ještě navíc etapové vítězství. Nakonec z téhleté skupinky, kterou vedl Mats Pedersen, atakoval před cílem Jasper Stuyven, výborný klasikář, který už vypadalo to, že dotáhne ten svůj únik do vítězného cíle, vítězného konce. Nicméně ze skupinky, která byla právě za tou vedoucí skupinou Matse Pedersena, potom vlastně závodníci zrychlili, hodně v tom pomáhal i Matthew Van Der Poel, jeden z nejlepších cyklistů současnosti, který právě v té práci pro týmového parťáka a velkého vyzývatele Matse Pedersena, Jaspera Philipsena, pomohl tu skupinku eliminovat, přitáhnout tý vlastně až na čelo závodu. Nakonec dojeli i toho vedoucího jezdce Jaspera Stuyvena a z téhleté skupiny potom zvítězil právě Jasper Philipsen. Stáhl ten boj o zelený trikot na pouhých 7 bodů, což je nic. A Mats Pedersen a jeho tým Lidl Trek je teďko ve velkém trablu, protože v těch následujících etapách, které jsou přísně kopcovité, tak tam bude hrozně těžké bojovat o ty body v zeleném trikotu a bude to tedy nerozhodné až do té poslední etapy v Paříži a tam teprve se bude rozhodovat o tom, kdo ten zelený trikot, který sponzoruje česká značka Škoda, kdo ho ovládne a ten souboj bude velice těsný. Takže z toho, aby závodníci dneska týmu Lidl Trek a Mats Pedersen měli jistotu a zvítězili právě v tom souboji, zlomili konečně ten odpor Jaspera Philipsena, tak naopak se podařilo Jasperu Philipsenovi ten souboj ještě víc dramatizovat.
0: Vzhledem k tomu, co čeká v těch následujících dnech, možná až nečekaně hodně byl vidět třeba i žlutý dres během této etapy Slovince Pogačara, ale nakonec logicky ten závěr ti nejlepší v celkovém pořadí vypouštěli a dojeli, tak říkajíc, na pohodu. Zítra už to bude trošku jiná písnička, tak na co se můžeme těšit?
1: No, zítra už se blížíme do Alp a jak čtvrteční, tak hlavně páteční a sobotní etapy jsou opravdu strašně těžké. Zítra to ještě není to úplně nejtěžší, ale je to předzvěst už té sobotní a páteční etapy, kdy budou právě v boji ty největší, nejsilnější zbraně těch jednotlivých týmů pro celkové pořadí. Dá se očekávat, že ta forma, kterou má Tadej Pogačar, mu dovolí ještě víc navýšit ten náskok v celkovém pořadí a že možná uvidíme zvlášť tu páteční a sobotní etapu obrovskou dominanci, jak jeho týmu UAE Emirates, tak hlavně, že Tadej Pogačar se bude chtít zapsat do historie. A všichni odborníci, kteří jsou na Tour de France, tak začínají tušit, že Tadej Pogačar bude chtít vyhrát co nejvíce etap, aby se přiblížil tomu rekordu Marka Cavendishe a do té doby, dokud on bude na Tour de France závodit ještě několik sezon, takže se bude snažit těch etap vyhrávat co nejvíc. Už asi nebude rozdávat dárky ani svým týmovým parťákům, ale bude chtít ty etapy, pokud bude mít šanci vyhrávat, a zase budeme svědkem zápisu do historie.
0: Možná už zítra budeme sledovat zase velkou show Tadeje Pogačara a mluvit o tom budeme ve vysílání opět s Jiřím Ješkem jako právě teď. Díky a hezký večer do Francie.
1: Krásný podvečer.

0: světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
3: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce veto přehlasovat. Francouzská ministryně pro životní prostředí pokračuje ve funkci. Prezident Macron ji přesvědčil, aby nepodávala demisi. Do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA v Praze postoupili Bousková, Šalková i Valentová. D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy po nehodě neprůjezdná. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů prezidentovo rozhodnutí mrzí. Zákon je podle něj pro Česko důležitý. Zároveň ale nepochybuje o tom, že koalice prezidentovo veto přehlasuje.
4: Snad se nenaplní jeho slova z festivalu Colors of Ostrava, kde už predikoval svůj souboj s vládou tímto způsobem. To by bylo velmi nezodpovědné vůči občanům České republiky. Samozřejmě poslanecká sněmovna toto veto přehlasuje.
3: Prezidentovo rozhodnutí naopak uvítala opozice. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Výkonná rada ODS se vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Martiny Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidáce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Francouzský prezident Emmanuel Macron přesvědčil ministryni pro životní prostředí Monique Barbitovou, aby zůstala v úřadu. Barbitová mu přitom přinesla demisi. Nelíbilo se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii.
5: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová označila schválený zemědělský zákon za příliš velký ústupek v oblasti ochrany přírody. Na základě nové legislativy zdravotnická agentura může povolit použití insekticidů acetamiprid a flupiradifuron například při pěstování řepy nebo lískových ořechů. Ministryně Barbitová zároveň připomněla, že Francie před 10 lety zakázala pesticid acetamiprid na základě vědeckých doporučení s ohledem na lidské zdraví a ochranu přírody. Premiér Sébastien Lecornu se odmítl postavit proti znovu využití těchto pesticidů, které požadují vlivné zemědělské svazy ve Francii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V zoologické zahradě Zlín se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla taky prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, to popisuje zoolog Václav Štraub.
6: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
0: Sport.
7: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková prošly do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Bousková porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4, Valentová Australanku Jointovou po sedách 1-6, 6-0 a 6-3 a Šalková Francouzku Dodánovou 2x 6-1. Na mistrovství světa vodních slalomářů bojují čeští kanoisti o postup do semifinále. Kvalifikační jízdy sleduje v Oklahoma City reportér Jan Suchan.
8: Dva Češi jdou dál, konkrétně Lukáš Kratochvíl ze druhého místa, když nestačil jen na úřadujícího olympijského vítěze a mistra světa Francouze Žestána, a se štěstím z poslední postupové 30. pozice také Václav Chaloupka. Naopak končí olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan. Teď už začíná kvalifikace kanoistek také s trojnásobným českým zastoupením. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 u Brna a požár na dálnici D35 u Svitav. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna směrem z Ostravy stále zavřená. Na 203,5 kilometru vyšetřují vážnou nehodu osobního auta s dodávkou. Dopravu policisté odklání na 206. kilometru přes Rohlenku na starou silnici. No a před odklonem se tvoří dlouhá a pomalá kolona. Doporučujeme si tuž na 216. kilometru na Rousínov. Pozor, ucpává se i stará silnice 430 mezi Holubicemi a Podolím. Na dálnici D35 na novém úseku z Litomyšle do Svitav hoří dodávka. Na kilometru 193 celá flamenek a čeká se na hasiče. Zřejmě zastaví provoz směrem na Mohelnici, pojede se pak po staré silnici. Na silnici 35 pak komplikace i dál u Moravské Třebové. Na kruhovém objezdu u Lidlu nehoda.
11: Osobák narazil do nákladňáku, řídí to tam, dopravu kypadlo ze městská policie.
10: A kolony jsou tam už v obou směrech asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se přidají přeháníky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy.
7: 19 hodin a 6 minut je s vámi dál Radiožurnál Sport a teď budeme zase mluvit o fotbalu, protože už zítra dva české kluby vstoupí do předkol evropských pohárů. Před hodinou jsme byli zvukově na tréninku jabloneckých fotbalistů v chorvatském Varaždinu, ti se chystají na druhé předkolo Evropské konferenční ligy a teď zamíříme pro změnu na sever Evropy.
9: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
7: Fotbalisty Hradce Králové totiž čeká první zápas v pohárové Evropě od podzimu 1995. Na úvod druhého předkola Evropské ligy nastoupí zítra v Norsku proti týmu Tromsø. A na místě je právě také náš reportér Pavel Tilšar. Tak hezký podvečer na sever Evropy.
12: Krásný podvečer do Česka.
7: Léto v našich zeměpisných šířkách je letos docela horké, i když v těchto dnech to tak plně také neplatí. Jak to vypadá za polárním kruhem?
12: No, zhruba 400 kilometrů severně od severního polárního kruhu je 10 stupňů, prší. Teď před chvílí jsem poprvé viděl sluníčko zhruba od 15 hodin, kdy jsme přistáli tady na severu Evropy, takže je tu pochmurno na místě, kde zítra fotbalisté Hradce Králové rozehrají, je to druhé předkolo Evropské ligy, rozehrají ho na umělé trávě tady v Romza aréně, kam se vyjde zhruba 6,5 tisíce diváků a rozehrají ho bez Tomáše Petráška. To je jediná citelná ztráta v týmu Davida Horejše. Tomáš Petrášek si přivodil zranění neblíže specifikované na letním soustředění v Otroku a zítra tady nebude týmu k dispozici.
7: Právě zajímavostí toho zápasu je, že tedy to bude na umělé trávě. Přizpůsobili tomu třeba závěr přípravy Hradečtí, trénovali na ní i ještě než vyrazili do Norska?
12: Nemáme takové informace, že by se hradečtí fotbalisté připravovali přímo na umělých površích v České republice nebo jinde. Oni hráli několik přípravných zápasů na soustředění, takže bude to po dlouhé době, asi řekněme od zimních měsíců, ostrá prověrka přímo na umělé trávě, která je teď hodně nasáklá deštěm. Ještě předtím, než začalo pršet, tak navíc ta umělá tráva byla kropená místními pořadateli, aby to hráčům pořádně jezdilo i na tréninku, aby si taky vyzkoušeli ty podmínky možná pro zítřejší zápas, protože to počasí by se měnit nemělo, stále kolem 10 stupňů a vlastně dá se říct nepřetržité pršení.
7: Pro hradecký klub je to návrat do evropských pohárů, tedy po opravdu dlouhé době, po 31 letech, tak jak se všichni na to těší?
12: No, trenér David Horejš i kapitán týmu Vladimír Darida mluvili o velké příležitosti a motivaci ukázat v Evropě to, kam se východočeský celek za poslední sezonu minimálně tedy v šancelize posunul. Otroci by zároveň rádi taky dokázali to, že se do evropských soutěží vrátili zaslouženě, no a pokusí se v nich zůstat co nejdéle právě třeba i kvůli tomu, aby si, dá se říct, bývalý kapitán týmu před Vladimírem Daridou Tomáš Petrášek v pohárové Evropě se svým mateřským klubem taky zahrál, protože to bylo jeho pochopitelně velkým snem. Teď tady je sice na trávníku Tomáš Petrášek, ale dává se jen takové krátké přihrávky s bývalým Spartanem a dnes asistentem trenéra Horejše Lukášem Váchou. Jinak ale tedy ostatní hráči k dispozici na těšení na to, co je zítra čeká. Čeká je kvalitní soupeř plný norských fotbalistů, kteří samozřejmě budou chtít v domácím prostředí potvrdit to, že aktuálně vedou norskou nejvyšší soutěž, která je navíc rozehraná, což je taky samozřejmě výhoda pro tým Tromsø, že se tady hraje systémem jaro a podzim. Naopak Hradec Králové tedy teprve začíná nový ročník 2026-27 právě tím zápasem druhého předkola Evropské ligy v Norsku proti Tromsø a pak o víkendu vstoupí do české šance ligy východočeským derby proti Pardubicím.
13: No, když se tak dívám na ty výsledky Tromsø, zatím tedy dva zápasy odehrané teď v této části sezóny v lize, dvě vítězství, skóre 8-1, to se tedy hradeční mají na co těšit.
12: No, rozhodně mají. Trenér David Horejš mluvil o tom, že byl realizační tým tady, nebo minimálně ty videoanalytici se podívat na jednom z předchozích zápasů Tromsø, který se velmi vydařil právě domácímu týmu tady na té umělé trávě, a mluvili o tom na tiskové konferenci nejen David Horejš, ale i Vladimír Darida, že to je opravdu velmi svižný tým, který se nebojí rozehrávat od brankáře, který má výbornou hru směrem dopředu, přechod po zemi až do útočníků, takže na té umělé trávě si myslím, že to bude pro Hradec Králové opravdu velká prověrka po té dlouhé době bez pohárové Evropy. A samozřejmě hodně se skloňoval taky Jens Hjerto Dál na tiskové konferenci, tento 20-letý záložník, který právě i z pozice středopolaře už dal v tomto ročníku norské ligy 7 gólů na 2 další přihrál, a údajně se o něj zajímá má třeba Bešiktaš Istanbul a jeho cenovka je kolem 10 milionů eur, takže i takovéhle borce má tým Tromsø aktuálně v kádru.
13: No a fakt si budou od 19 hodin zítra, kdy se bude hrát první duel mezi domácím Tromsø a Hradcem Králové ve druhém předkole Evropské ligy. Vy ho uslyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport i s Pavlem Tilšarem, kterému pro tuto chvíli děkuji, těším se na slyšenou.
12: Taky díky, na slyšenou.
13: No a ještě dodám, že vám nabídneme samozřejmě zítra i ten druhý zápas. Jablonec bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy v chorvatském Varaždinu od 20 hodin. Takže fotbalový program v 19 hodin, Hradec Králové Tromsø, a potom od 20 hodin budeme míchat dva zápasy. Přibude tedy ještě ten mezi Jabloncem a týmem z Varaždinu v Chorvatsku.

0: Na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open dnes nastoupily tři české tenistky v osmi finále dvou hry a všechny tři vyhrály a postoupily dál. Marie Bousková porazila Američanku Liovou, Tereza Valentová, Australanku Jointovou a Dominika Šalková, Francouzku Dodánovou. Na místě přímo tedy ve štvanickém areálu, kam se po dlouhých letech i na center court vrátil soutěžní tenis, máme kromě komentátorského stanoviště také tedy v areálu náš Airstream, kam zveme zajímavé tenisové osobnosti a hosty. No a s Grand Slamovou šampionkou z deblu i mixu Lucí Hradeckou si tam povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Na Radiožurnálu Sport vítáme dalšího hosta, vzácného, milého, Lucie Hradecká je tady s námi. Dobrý den, Lucie.
2: Krásné odpoledne.
1: Doma jste vlastně tady, že jo? Je to tak pořád ještě? Bývalá hráčka ČLTK?
2: Jo, taky? Jo, 22 let jsem sem chodila na tréninky a tak od svých 16 let, než jsem končila kariéru, pak jsem se tady chvilku zastala, protože ten ruch normálního života je občas náročnější než tréninkovej. Takže jsem se sem nezavítala loni jednou, podle mě dvakrát a teďko, ale jsem ráda, že tady můžu strávit teďkon týden na krásným turnaji.
1: Jak se vám to líbí tady, když přijdete teď a vidíte tady turnaj, který tady nebyl, on byl ve Stromovce, se teď přestěhoval?
2: Je to super, je vidět tenhle ten krásný areál, zaplněný centr lidí mezi kurtama, jako opravdu zahřeje to u srdce, když to tady člověk vidí.
1: Je to příjemné, jak tady může korzovat každý takhle kolem toho centru.
2: Určitě.
1: Má tu volnost tady.
2: To musí říct asi diváci, co sem přijdou podívat.
1: A vy,
2: pro mě je to strašně jakoby příjemný. Já znám ten areál jak tréninkově, znám i na menších turnajích, to jsme tady vlastně hráli, nebo když tady byl turnaj, když se hrál na Antuce, když ještě na centru byl Antukový povrch. Takže to taky znám, ale dlouho se tady nic takového velkého neudálo a je to strašně příjemný, říkám, vidět zaplněný centr tady plno kurtů, až teda tady, kde jsem trénovala, my jsme tomu říkali bazén, tak tam teďko není kurt, tam vlastně se dá sedět a objednat si něco dobrýho k jídlu, až takový nezvyk.
1: Zahrála byste si ještě teď, když to vidíte?
2: No, asi ne. Já jsem přiznala, jsem raketu držela teďko asi po roce a půl na 20 minut jenom se ségrou a bylo to takový, my jsme tomu říkali, stav kosmonauta. Člověk neví, kde má ruce, kde má nohy a natož jako balón jsem dokázala trefit i do kurtu, ale je to takový obtížnější. Ale plánuju teď, že si ne, ale že bych si chtěla ze segru nebo si vždycky třeba jednou za týden zahrát.
1: Tak Serena si taky šla zahrát?
2: Šla jen tak okolo si zahrát Wimbledon, no, ale to určitě ne.
1: Co jste říkala tomu návratu, který ještě asi bude pokračovat nějak, až se uzdraví zase?
2: Jako nehrála špatně, nehrála ten svůj nejlepší tenis, ten si myslím, že i když fyzicky na tom vypadá, že je strašně, strašně dobře nadupaná, ale přeci jenom věk člověk nezastaví.
1: Protože tady hrála teď její soupeřka vlastně z Wimbledonu, Maja Jointová z Austrálie, Tereza Valentová ji vyřadila, tak tam můžeme vidět nějaké srovnání, jak na tom vlastně byla, protože ten zápas byl docela těsný, jako v tom Wimbledonu.
2: Určitě, ale tak bylo to zase na trávě, tohle je na betonu, přeci jenom ta tráva, Serena na trávě odehrála tolik zápasů, že pomalu tady, kdybychom spočítali hráčky, který jsou teď na tomhle turnaji, tak ty zápasy nedají dohromady na trávě, si myslím. Takže a to se nezapomíná. Samozřejmě pro Serenu ve Wimbledonu to je jak domácí kurt, takže a tráva vlastně dobře servírovala. Bylo vidět, že se o něco jakoby hůř hejbe, když je fyzicky na tom, bych řekla, líp na to, ale ten pohyb byl znát. No.
1: Lucie Hradecká s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Vy jste se Serenou hrála v roce 2012 v Wimbledonu vlastně dvakrát za sebou s Andreou Hlaváčkovou, olympijské finále, pak wimbledonské regulární, tedy Grand Slamu. A když se na ní podíváte teď, tenkrát, dá se to nějak porovnat?
2: Přišlo mi, že hrála líp, měla to přece jenom víc v ruce, tady je vidět, že prostě jako nad tím přemýšlí, kam, jak to zahraje a takový už to není takový, prostě člověk stárne a člověk tenis nezapomene, ale tak, aby to odehrál to, jak to odehrál na svý špičkový úrovni, tak to si myslím, že už nikdy nebude.
1: Říká Lucie Hradecká, za chviličku budeme v povídání

0: Lucie Hradecká, naším hostem na Radiožurnálu Sport, na Štvanici na nádherném turnaji. Co říkáte tomu, že se tady mohou představit nejlepší české hráčky nebo jedny z nejlepších českých hráček takhle před domácím publikem vzácně?
1: Je to super. Já vždycky měla domácí turnaje strašně ráda, ať se to hrálo na Spartě, na Štvanici, prostě v České republice, kdy čeští fanoušci mohli přijít, kamarádi, rodiče. Je to něco strašně příjemného, protože člověk většinu času cestuje sám a tady najednou jde do vlastní postele, kde po zápase se vidí s kamarádama, může jít na kafe na své oblíbené místa nebo prostě jako užít si takový ten domov, ale i turnaj.
0: Vy jste byla zvyklá, když se tenhle turnaj hrával ve Stromovce, v areálu Sparty. Bylo to podobné, co se týče třeba zázemí, co mají hráčky tady, když to můžete porovnat?
1: Já si myslím, že určitě. Samozřejmě je to pro mě tady, to je taková
0: fotovka.
1: Přesně tak, špatná otázka. Pro mě tady je to určitě lepší, jo. Ale na Spartě taky nebylo špatný, tam určitě je super to zázemí jakoby pro hráčky, že to mají všechno jakoby u sebe. Tady vlastně neskutečný ten velký centr, což asi o to nejvíc jde. Tady, když bude, já nevím, 15 diváků, tak v vozovkách na centru to vypadá, že skoro nikdo není, ale na Spartě už by se pomalu zavíral areál, takže, což je super, že se může tenis dát víc k divákům a víc fanoušků prostě může přijít.
0: Zasloužil by si pozvednout ještě úrovní sportovně třeba, aby tady holky měly 500, třeba turnaj, protože teď ta síla českého tenisu ženského obzvláště je ohromná.
1: Bylo by to skvělý, ale zase ekonomicky stránka. Zase je super, že ty mladý hráčky si můžou vlastně zahrát takhle jakoby i 250, pro ně to vlastně velký turnaj, můžou dostat skvělý body a myslím si, že v minulosti byly ty turnaje krásně obsazený. I když neměli třeba teď by momentálně loňský finále byla vítězka Grand Slamu s Maruškou Bouskovou, což jsou dvě špičkové hráčky, jedna top 10, jedna teď okolo 20. Takže myslím si, že ty předtím to obsazení bylo taky skvělý a aspoň dostanou ty mladí šanci vlastně si zahrát s dobrýma hráčkama.
0: Třeba pak zase, až někdo něco vyhraje, nějaký velký turnaj, tak zase budeme vzpomínat, jak hráli tady na Štvanici finále a podobně. Koho teď typujete, že by se mohl zase dočkat, protože teď máme za sebou Wimbledon, který Česko nezažilo, dvě tenistky ve finále, jedna z nich teda musela bohužel prohrát.
1: No to jsem říkala, že strašně nefér ten tenis, že já bych to přála obou dvou, že prostě obě dvě by si zasloužili vyhrát, protože ten tenis je tak krutej, že člověk je tam týden, vlastně máte tam 128 hráčů a pouze jedna je na konci turnaje šťastná. Všichni jsou naštvaní, že prohráli.
0: A takhle to máte celý rok třeba?
1: Ano, přesně, takhle to je vlastně každý týden, že jo? Každý týden akorát jedna je vlastně šťastná, vždycky všichni ostatní jsou smutní. A ještě tenis je takový krutej, že speciálně ty Grand Slamy všichni vidí jenom tu vítězku. Všude je napsaná vítězka a už ten druhý prostě, ta historie se neptá, jestli kdo byl ve finále. Nikde ji tam na zdi nevidíte.
0: My to připomeneme rádi. Linda Nosková vyhrála, samozřejmě Karolína Muchová bohužel prohrála to finále.
1: Ale krásný zápas.
0: Krásný zápas byl tady Jan Stoček, státní trenér, a říkal, jestli by to někomu teď přál, tak určitě Karolíně Muchové, aby se dočkala toho Grand Slamu, protože ta je zkrátka na řadě teď asi první.
1: Přesně tak. Myslím si, že dvě finále, samozřejmě ona byla strašně smutná po tom druhém finále, co ve své kariéře zažila. Já jsem jí psala, že do třetice to určitě vyjde.
0: A odepsala.
1: A budeme držet palce. Jo, že děkuje.
0: Taky budeme držet palce s Lucí Hradeckou. Jsme rádi, že jste si udělala na čas a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání a užívejte si tady všichni tenis až do konce. Doufám, že nám vydrží počasí.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po rozhovoru s Lucí Hradeckou zprávy.
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. Pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendela. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice.
3: Sport.
2: Dva čeští kanoisti prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. V Oklahoma City pokračují kvalifikační jízdy kanoistek. O postup budou bojovat v následujících minutách i tři Češky. Jejich jízdy můžete živě poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Brna a neprůjezdná taky dálnice D35 u Svitav. D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy stále neprůjezdná po vážné nehodě na 203,5 kilometru. Za sjezdem na Svitavy už odtahují poslední auto. Do 15 minut by mohla být dálnice opět plně průjezdná. Teď ale zatím dopravu odklánějí u Rohlenky na starou silnici a před odklonem se kolona nehýbe. Sjíždějte už na 216. kilometru na Rousínov, to je poslední volný sjezd, dál už je pak kolona. A taky dálnice D35, nový úsek z Litomyšle směrem na Svitavy, aktuálně neprůjezdný. Na kilometru 193 hasiči zasahují u požáru dodávky, jeďte po staré silnici 35. A komplikace na 35, pak ještě o kus dál u Moravské Třebové. Na kruhovém objezdu tam řeší nehodu auta a kamionů a tvoří se kolony v obou směrech do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se přidají přehánky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Sporadicky se objeví i bouřky, na večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: 19 hodin 33 minut po zprávách na Radiožurnálu Sport zase míříme do Spojených států na kanálu v Oklahoma City, kde

Později Martina Sadková, aktuální lídrně světového poháru mezi kanoistkami a podle aktuální startovní listiny, tedy čtvrtá nejlepší ve světovém žebříčku. Teď Ruska Minazovová projíždí přímo přede mnou. To znamená, že nás dělí ani ne minuta od startu Adriany Morenové. Můžeme krátce připomenout, jak se dařilo českým mužům. Lukáš Kratochvíl postoupil ze druhého místa, když nestačil jen na aktuálního olympijského vítěze a mistra světa Francouze Nicolase Gestana. Václav Chaloupka tento měl naopak, jak se říká, s odřenýma ušima, když poslední 30. postupové pozice jde do semifinále z kvalifikace, končí naopak Lukáš Rohan, který byl 39. Teď už se ale pojďme věnovat Adriáně Morenové, která se právě teď odrazila od startovní brány a vybírá tu správnou stopu, jak najet do branky číslo 1, která je zhruba uprostřed kanálu, nalevo dvojka, více napravo trojka, teď je skok zhruba o metr níže v tom vodním terénu a nalevo je potřeba zabrat do branky číslo 4 a teď přepádlovat celou šířku kanálu do protivodné branky číslo 5, té první protivodné, vyvedené v červeno-bílých barvách, je na pravé straně a teď už zase rovná Morenová nájezd do branek číslo 6 a protivodné sedmičky. Na mezičase má 0,4 k dobru oproti vedoucí olympijské medailistce a také mistryni světa Evropy Britce Franklinové. Teď si hlídá Morenová nájezd do protivodné jedenáctky bez jakýchkoliv potíží. Po ní se najede doleva do 12 a pak po skoku dolů napravo je 13. U ní couvá Adriana Morenová i kvůli tomu, že měla problémy se zády, tak napřímo je to si netroufla. Teď je nájezd do protivodné branky číslo 14 na levé straně. Tu lehounce ne moc, ale lehounce podjela, ale na mezičase, který byl předtím, tak měla k dobru 0,1 na Franklinovou, tak věřme, že to je stále dobrý a postupový čas, závěr trati, poslední branky pro Adrianu Morenovou. Už jsou jenom dvě protivodné a několik povodných. No, už se to projevilo na tom mezičase, ztráta 2 sekund na Britku Franklinovou, která ale nemusí být úplně měřítkem pro Adrianu Morenovou, která už spěchá do cíle. Poslední metříky jí zbývají a teď už je před ní fotobuňka, která nám odměří čas české reprezentantky, která se řadí na třetí místo se ztrátou 2 sekund a 0,3 sekundy a Adriana Morenová to ještě nemá potvrzené, ale dost pravděpodobně mluvíme o semifinalistce mistrovství světa ve vodním slalomu, protože je první na čekací listině a to znamená, že všech zbývajících 28 kanoistek by se muselo dostat před ní, aby Adriana Morenová měla v individuálních kategoriích na tomto šampionátu dozávoděno. Doufejme, že to tedy platit nebude, i když bychom chtěli vidět dobrou jízdu a ideálně také postupovou i od Terezy Knéblové, která vystartuje v 19.59 a také od zmiňované Martiny Sadkové. Její startovní čas zní 20:12:30 na radiožurnálu Sport. Znovu nachystáme přímé přenosy z Oklahoma City. Jan Suchan, radiožurnál.

0: Dva čeští kanoisti ze tří postoupili do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu. Nevyšlo to jen Lukáši Rohanovi, který skončil v kvalifikaci 39. Naopak debutant na světovém šampionátu Václav, tedy teď jsem se trošičku do toho zamotal, Lukáš Kratochvíl, tak Lukáš Kratochvíl skončil na druhém místě, no a štěstí měl Václav Chaloupka, který si vyjel poslední postupové 30. místo a právě světového šampiona z roku 2021 zastavil v Oklahoma City u kanálu reportér Jan Suchan.
1: Nejsem si jistý, nakolik citlivý je mikrofon radiožurnálu Sport, ale pokud by byl hodně citlivý, tak by tady byla slyšet velká rána, což by byl kámen, který spadl ze srdce Václavu Chaloupkovi, který proklouznul z kvalifikace do semifinále jako vůbec poslední kanoista. Zkuste to nějak popsat svými slovy, co se ve vás odehrává.
2: Taková úleva, určitě úleva, protože přece jenom je to vrchol sezóny, na který jsem se připravil fakt dost, hodně poctivě, fakt jsem makal a kdybych to takhle jako kdyby zkazil hnedka v kvalifikaci a jel domů, tak mě to strašně mrzelo a asi jako neodpovídalo by to, jak jsem se cítil tady, jak jsem se cítil poslední měsíce, jak jsem se cítil v zimě. Takže jsem rád, že to štěstí se teda dneska přiklonilo na mou stranu. Ty dva šťouchy byly zbytečný, ale určitě si říkám, že je lepší, že jsem jel jako čistý čas relativně rychlej a k tomu ty dva doteky, než kdybych se tam protrápil a prostě i čistým časem bych byl takhle blbě. Jako no.
1: Najdete kromě těch dvou doteků branek a tedy 4 penalizačních sekund nějaký další důvod, proč to bylo takhle, pardon, utrápené?
2: Mě obecně ty kvalifikace na těch mistrovství se tam moc nejdou. Říkal jsem si, že dneska bych to mohl zlomit a zase ne, ale naštěstí jsem to teda vždycky, když jsem se protrápil, tak jsem to vždycky do toho semifinále si nějak dostal. Nevím, no, jestli prostě jako to beru jako takový povinný krok a možná se nedokážu jako tolik uvolnit a prostě jako fakt to tam jako rozbalit, že si to nechávám až na ty jako pozdější kola. Těžko říct, no, jako nevím, ale jako co vím určitě, takže jsem byl prostě nervózní a ten začátek se mi nejel dobře, byl jsem takový trochu zatuhlej a z toho asi pak pramenily ty dva doteky, nevím, no, musím se na to kouknout, zamyslet se nad tím.
1: A z čeho pramenila ta nervozita?
2: Asi je to vrchol sezóny, nebo určitě, no, tak je to vrchol sezóny, prostě připravoval jsem se na to dlouho, těšil jsem se na to, já rád závodím tady na těch velkých jako závodech, mám i si myslím jako slušnou bilanci, takže mě to prostě baví, je to jako prostě vrchol v tom, že všichni jsou v té nejlepší formě a proto ty výsledky tady jsou nejvíc cenný a prostě já chci, až jednou skončím se pak dívat na tu kariéru s tím, že jsem byl konkurenceschopný jako na těch největších závodech a prostě to je letos tady tenhle ten, tady v Oklahomě mistrovství světa, to jako způsobilo tu nervozitu, no.
1: Takovým v úvozovkách trestem pro Václava Chaloupku za 30. místo v kvalifikaci je to, že bude otevírat semifinále v pátek v 10 hodin a 6 minut ráno, ale to jste přece jenom zvyklejší kolikrát startovat i dřív, takže předpokládám, že tohle pro vás nějaký problém nebude. A navíc bude možná i příznivější počasí, ne takové parno.
2: To je pravda, určitě bude lepší počasí a jak jsem narodil syn, tak ty brzký vstávání je něco, na co jsem si musel rychle zvyknout a jako, jak se říkal, 10 hodin ráno není nic šíleného, takže tam je dost času se jako připravit, rozjezdit a rozbalit to lépe než dnes.
1: To říká Václav Chaloupka, 30. muž kvalifikace na mistrovství světa ve vodním slalomu v kategorii kanoistů, ve které skončil na druhém místě Lukáš Kratochvíl, v 21 letech debutant na seniorském mistrovství světa. Co tomu říkáte?
2: A je to super, takhle se má jako debutovat. Lukine fakt jako střelec, je rychlej a klobouk dolů před ním, že takhle prostě použiju slušnej výraz, se z toho nepodělal takhle na prvním jako mistrovství světa seniorským a poslal to tam. Samozřejmě je to první krok, klíčový je ten páteční finálový den, ale jako má skvěle našlápnuto a myslím si, že ho to jako, že pojede teďka na dobré vlně, takže super. Určitě se na to jeho jízdu podívám a zkusím nasát nějaký inspirace.
1: Tolik kanoista Václav Chaloupka po postupu do semifinále mistrovství světa, kam ho tedy doprovodí Lukáš Kratochvíl. Naopak Lukáš Rohan končí z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a právě teď v Oklahoma City probíhá ženská kvalifikace kanoistek, svoji jízdu už má za sebou a také jsme vám ji nabídli v přímém přenosu Adriana Morenová a ta už má jistý postup, stále drží třetí pozici. No a v 19 hodin 59 minut vám nabídneme jízdu Terezy Kneblové a po 20. hodině a 12. minutě také jízdu Martiny Sadkové.

0: Killers na Radiožurnálu Sport, 19:49. Brazilský fotbalista Casemiro bude v kariéře pokračovat v zámoří. 34-letý defenzivní záložník se po odchodu z Manchester United dohodl na angažmá v Interu Miami. S týmem, jehož dres obléká i hvězdný Lionel Messi, podepsal smlouvu do konce sezóny 2027 s opcí do roku 2029. Informoval o tom klub z Floridy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Jedna hudební legenda vystřídá na Radiožurnálu Sport, tedy jednu legendu vystřídá druhá po Stingovi Eric Clapton. No a po jeho písničce se vrátíme zase na mistrovství světa ve vodním slalomu. Budeme sledovat jízdu Terezy Kneblové v kvalifikaci kanoistek.

0: 19:56 se tedy znovu vracíme do Spojených států. Oklahoma City, to je dějiště mistrovství světa ve volním slalomu, kde teď probíhá kvalifikace kanoistek a my míříme za Janem Suchanem, ale nejenom kvůli jízdě Terezy Knéblové, která přijde za chvíli.
1: Jízda Terezy Knéblové zhruba za 2,5 minuty, ale do té doby alespoň krátké zhodnocení s Adrianou Morenovou, která je v průběžných výsledcích na 9. místě a to nejpodstatnější, už má jistý postup do semifinále. Tak co vy na to?
2: Já jsem moc šťastná, že jsem postoupila. Byly tam určitě chybičky, které je potřeba vylepšit do dnešní odpolední hlídkové jízdy, aby jsme to s holkama pořádně zandali. A těším se moc, jdu teďka fandit Terce a Martě a doufám, že taky zandaj.
1: Slyšel jsem, že jste měla trochu problémy se zády, tak jak se aktuálně cítíte a nakolik vás to limitovalo?
2: Není to úplně 100%, cítím tam lehký handicap, pořádně to bolí, ale s fyzioterapeutem Jakubem Kolářem jsme to tady zacvičili a pracovali jsme s tím, takže je to den ode dne lepší.
1: Adriana Morenová tady vlastně ani nemusela být, protože v nominačních závodech byla lepší Tereza Michalová, která ale dala přednost mateřským povinnostem. Tak jak jste na to zareagovala, když jste se dozvěděla, že z pozice náhradnice přece jenom se vás to mistrovství světa bude týkat?
2: No, já jsem byla úplně nadšená, protože nominace mi utekla fakt do kousíček a jsem moc vděčná Terce Michalové, že mi to takhle přenechala a že tady můžu ukázat to, co umím.
1: A to zatím tedy stačí na postup do semifinále, protože aktuálně v kvalifikaci Adriana Morenová stále na 9. místě, nikdo ji zatím neodsunul a tou další po Ukrajince Usové, kdo se o to bude snažit, bude Tereza Knéblová, tak už se budeme věnovat další z českých reprezentantek, také Adriana Morenová bude jistě fandit, protože to takhle se dělá úvodního slalomu, skoro každý má takovou podporu od dalších reprezentantů, a nebo také členů realizačních týmů, trenérů a tak dále, protože pochopitelně pohybovat se rovně podél kanálu bývá i rychlejší než v lodi mezi brankami, tak jsou i takoví, kteří jsou schopni běžet podél celé té dlouhé trati a fandit, křičet hop, hop, hop a tak dále, takže k tomuhle se teď chystá i Adriana Morenová, protože Tereza Knéblová už je připravená ve startu bráně, zatím nejlepší ženou kvalifikace francouzská Delasisová, ale teď už tedy Tereza Knéblová, která byla zklamaná po časovce kajak crossu, ve které vypadla po velké chybě, teď už ale projíždí bez nějakých zjevných potíží první 3 branky. Vítr trochu zlobí, drobně se kymácejí ty tyčky, ale ne snad tolik, aby dělali potíže Tereze Knéblové, která už najíždí do první protivodné branky na pravé straně kanálu, musela se trochu předklonit, aby zády se jí nedotkla. Na mezičase ztrácí 44 na sekundy, to by byl postupový čas. Teď další protivodná branka, 7. nalevo, záklon u 8, aby se nedotkla ani tělem, ani pádlem branky. Teď už protivodná branka číslo 11 přímo před mýma očima a tady si myslím, že byl možná dotek, ale rozhodčí, která stojí vedle mě a snažím se jí nepřekážet, udělala gesto takové indiánské, jako když se zdravili apačové, to znamená, že to byl z jejího pohledu čistý průjezd, ale samozřejmě u videa lze tenhle verdikt zvrátit. Mezičas 64 sekundy ve prospěch Delasisové oproti Knéblové, která už se blíží do samotného závěru. Ještě jedno srovnání budeme mít, tam ztrácí 1:12, ale teď, když neudělá žádnou chybu úplně v posledních brankách, tak by se jí mělo týkat semifinále. Teď musela ukormidlovat přijít své lodi, aby mířila tam, kam měla, poslední protivodná branka číslo 20 na levé straně a přes poslední 2 povodné branky rychle sprintovat do cíle. Na co to bude Tereze Knéblové stačit? Doufejme, že na postup do semifinálové 30. Teď už víme, že se řadí na jaké místo. Na místo 4. se ztrátou opravdu ne zrovna velkou, necelých 2 sekund na nejlepší francouzku Delasisovou. A tak Tereza Knéblové Knéblová, stejně jako Adriana Morenová, už má jistý postup do semifinále, kéž by na ně navázala Martina Sadková, která odstartuje ve 20 hodin 12 minut a 30 sekund znovu v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Teď ještě na závěr připomenu, že už mají jisté semifinále také Lukáš Kratochvíl s Václavem Chaloupkou, naopak končí Lukáš Rohan z Oklahoma City, Jan Suchan, radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I 4 minuty po 20. hodině s vámi Radiožurnál Sport. Hezký večer. V seriálu mluvíme tento týden stále o fotbalovém mistrovství světa, které ovládli po 16 letech Španělé. Na šampionát v Severní Americe budou ale v dobrém vzpomínat i jiné reprezentace. Třeba ta norská. Mistrovství světa se zúčastnila po 28 letech a vylepšila si své maximum, když se dostala až do čtvrtfinále.
1: Ještě předtím, než norští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa, na týmové fotografii se nechali zvětšnit jako vikingští válečníci. Norští fanoušci zase napříč Spojenými státy při svém originálním pokřiku imitovali vikingské veslování. Že by ale do Severní Ameriky a Mexika přiletěli Severané jen bojovat, to se říct nedá. Hned v prvním zápase nasázeli Iráku 4 góly, pak se třikrát trefili proti Senegalu.
2: Hlavní postavou znovu Erling Haaland také v tomto zápase dává 2 góly.
1: I díky čtyřem brankám kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda měli Norové po dvou zápasech a dvou výhrách jistý postup do play-off. Na závěr skupiny tak coach Stole Solbakken nechal hlavní hvězdy odpočívat. Norové s Francií vysoko prohráli, ale na vyřazovací fázi nabrali dostatek sil. Nejdřív vyřadili pobřeží slonoviny a o jednu z největších senzací celého turnaje se pak postarali v osmifinále. V New Jersey porazili rekordmany v počtu titulů z mistrovství světa, pětinásobné šampiony z Brazílie 2-1.
3: Teď Erling Haaland je nad hranicí pokutového území, pálí a dává gól! Erling Haaland zvyšuje na 2-0 pro Norsko zpoza pokutového území levou nohou křížem na vzdálenější tyč.
4: Je to opravdu dobrý pocit dát 2 góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
1: Řekl po vítězství nad Brazílií Haaland. Norská pohádka skončila ve čtvrtfinále světového šampionátu. Severané podlehli Anglii 1-2 po prodloužení i kvůli kurióznímu momentu z nastavení prvního poločasu. Při výkopu brankáře Erjana Nilanda se míč dotkl kabelu, na kterém se nad trávníkem pohybuje kamera. Angličané balón získali a vyrovnali.
5: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
1: Smutnil norský kouč Stole Solbakken po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Po úspěšných Adrianě Morenové a Tereze Kneblové se za malou chvíli bude pokoušet o postup do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu i Martina Sadková. Závěr kvalifikace kanoistek z amerického Oklahoma City vám přiblíží Jan Suchan.
1: Martina Sadková už najíždí do startovní brány po té, co se z ní před pár desítkami sekund dostala Slovenka Zuzana Paňková, která teď se dostává také z brány číslo 14. Když se dívám na vítězku prvního letošního závodu světového poháru v Tacenu, Terezu Kneblovou, tak momentálně ji nacházím na 6. místě kvalifikace, Adrianu Morenovou na 16., ale u obou je nejpodstatnější to, co už si Ondro zmínil, a sice, že mají jistý postup mezi tu nejlepší třicítku, která nastoupí do semifinále. Teď už Martina Sadková, vedoucí žena letošního světového poháru, najíždí do branky číslo 1, po ní následuje na levé straně dvojka, poté zase zpátky napravo trojka. Sadková si mezi tím přehazuje pádlo z levé do pravé a teď zase zpátky. Otáčka, otočka za brankou číslo 4, doprava do protivodné pětky, znovu přehozené pádlo a teď opět do toho největšího vodního proudu a skrze něj do branky číslo 6. Následuje protivodná sedmička na levé straně. Na prvním mezičase Sadková vede o 0,07 sekundy oproti stále nejrychlejší francouzské Delasisové. Teď už najíždí do prostřední sekce branek 10 a 11. Je protivodná. Sadková se lehce zaklonila, aby se nedotkla ani svým tělem jedné styček. Totéž u branky číslo 12. Teď skok do branky číslo 13, kde jede Sadková napřímo na rozdíl od Morenové a musela do toho dát velkou energii, ale pozor, ta voda ji odnáší a Sadková si bude muset znovu najet. Tak tady nechala několika sekund, doufejme, že díky tomu, jaký měla předtím náskok, tak se nebude muset strachovat o postup z kvalifikace, ale tady ztratila klidně 5 sekund. Projeví se to na příštím mezičase za pár sekund, vám o něm samozřejmě rád řeknu, i když nerad zmíním tu informaci, že Sadková si jistě pohorší. Tak jak to je? No skoro 10 sekund teď ztrácí. Dívám se, kolik je teď nejhorší postupový čas, ten je 8,5 sekundy, tak teď bude potřebovat Sadková stlačovat ten svůj čas na co možná nejnižší hodnotu, aby měla jistý postup do semifinále a nemusela se bát, že co by lídrině světového poháru, zůstane se jenom dívat na semifinálový boj a postup do finále. No, tak tohle budou velké nervy pro Martinu Sadkovou, protože je průběžně 30. a bude muset doufat, že se až za ní zařadí tři nejlepší dámy podle světového žebříčku: Slovinka Hočevarová, Britka Woodsová a Australanka Jessica Foxová. A tohle se bojím, že nedopadne pro Martinu Sadkovou dobře. Opravdu se to nepovedlo u té branky číslo 13, kde jsem zmiňoval, že si troufá na ten průjezd napřímo, že se nebude otáčet pozadu jako Adriana Morenová, ale asi to nebyla dobrá volba, nebo velmi pravděpodobně to nebyla dobrá volba. Couvá teď třeba i Slovinka Hočevarová a bylo to o poznání, o několik sekund rychlejší než u Martiny Sadkové, která bude muset být zklamaná, protože vede světový pohár. Doufala, že by třeba tady mohla získat svou první medaili na vrcholné akci v kariéře, protože jak je úspěšná v elitním seriálu, tak na světových ani evropských šampionátech zatím nikdy na stupních vítězů po závodech jednotlivců nebyla, maximálně s hlídkami, se kterými už se stala třikrát mistryní světa, ale teď sledují dojezd Hočevarové a navzdory tomu, že se dotkla branky číslo 20, tak bude určitě rychlejší než Martina Sadková. Jejíž sny minimálně o finálové účasti jsou teď pryč, protože ji Hočevarová sráží mimo tu elitní třicítku. Martina Sadková je teď 31. a to ji ještě můžou posunout dolů poslední dvě ženy, Britka Woodsová a Australanka Jessica Foxová. Tak si budeme muset vystačit jenom se dvěma českými semifinalistkami v kategorii kanoistek, a sice s Terezou Kneblovou, která je teď na 6. místě, a s Adrianou Morenovou momentálně na 18. pozici. Martina Sadková navzdory tomu, že vede světový pohár v kategorii kanoistek ve vodním slalomu, tak se nezúčastní semifinále mistrovství světa tady v Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Vanastovy věci a jejich hit Sbírka zvadlejch růží na radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 21 minut. Trochu smutný tedy byl závěr kvalifikace kanoistek na mistrovství světa v Oklahoma City. Největší česká favoritka Martina Sadková nepostoupila do 30členého semifinále. Naopak tam se podařilo dostat Adriáně Morenové, která postoupila jako 20. a také Tereze Kneblové, ta byla 7. nejrychlejší, ale není to tak důležité, protože v semifinále se jede zase načisto bez počítání časů z kvalifikace. Nejrychlejší byla dnes Marjorie Delasisová, ale třeba si Martina Sadková zvedne náladu, protože dnes se pojede v Oklahoma City ještě také o medaile závody hlídek, jak kanoistů, tak kanoistek. Češi budou na trati těsně po 22. hodině, ženy kanoistky před 11:15 pojedou jako poslední ve svém závodu, jako obhájkyně zlata z minulého šampionátu. A my vám jejich jízdy samozřejmě na radiožurnálu Sport nabídneme.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravil Ondřej Lákal.
7: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Podrobnosti najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Generální prokurátor Maďarska Gábor Bálint Nagy rezignoval. Napsal to v oficiálním prohlášení s tím, že státní zastupitelství se nemůže stát nástrojem bojů politiků. Nagy dodal, že on i jeho úřad se v posledních dnech stali terčem kritiky, která přesahuje meze veřejné debaty. Mezi kritiky patřil i nový premiér Péter Maďar, který prokurátora opakovaně označoval za loutku.
0: Sport.
7: Kanoisti Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka postoupili do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Lukáš Rohan vypadl. Kvalifikaci kanoistek sleduje v Oklahoma City reportér Jan Cuchan.
8: Vedoucí žena světového poháru Martina Sadková udělala obrovskou chybu za brankou číslo 13, musela znovu najíždět do 14, nabrala více než 10-sekundovou ztrátu a nepostoupila do semifinále, končí na 33. místě. V kvalifikaci uspěly 7. Tereza Knéblová a také 20. Adriana Morenová. Z Oklahoma City Jan Cuchan, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D1 před Brnem a nehoda v Nošovicích. Na dálnici D1 s Vyškova směrem do Brna jsou komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 203,5. Už auta po nehodě nepřekáží, jsou úplně uklizená, dálnice plně průjezdná, ale v zúžení na kilometru 210,5 stojí dva kamiony po nehodě. Policisté jsou na místě, projíždí se v zúžení pouze levým pruhem a kolona je od Rousínova z kilometru 216 zdržení do Brna asi půl hodiny. Na dálnici D35 z Hradce Králové směr Svitavy stále ještě pozor na novém úseku dálnice za Litomyšlí na kilometru 194,5 ještě překáží dodávka po požáru. Už se okolo dá projet jedním pruhem a to plynule. A na Frýdecko-Místecku teď velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo továrny zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Provoz tam řídí policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví i bouřky. Večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

20 hodin 36 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Na tenisovém turnaji Prague Open dnes 3 české tenistky postoupily do čtvrtfinále. Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková byly úspěšné. Zítra se budou pokoušet další 4, ale víc než 3 postoupit nemohou, protože na závěr programu budou hrát Lucie Havlíčková a Barbora Krejčíková proti sobě. Sára Bejlek předtím nastoupí proti soupeřce z Uzbekistánu Timofejevové, no a Nikolu Bartuňkovou čeká naopak na úvod programu v 11 hodin Thajka Tara Rudiová. No a u všech zápasů budete moci mít vysílání radiožurnálu Sport. Konec konců na Štvanický, do Štvanického tenisového areálu se vydáme i za chvíli po písničce od Marpa.

0: tenisovém areálu na Pražské Štvanici má Radiožurnál Sport v těchto dnech také své mobilní studio. Hraje se tam turnaj WTA. No a v našem studiu vítáme řadu osobností. Jednu takovou měl u mikrofonu během dneška také reportér Jaroslav Plašil.
1: Radiožurnál Sport a teď je tady státní trenér Jan Stočes, tak hezký den.
2: Hezký den.
1: Co tomu říkáte, turnaj na Štvanici, jedny z nejlepších českých tenistek tady hlavně doma?
2: Tak já si myslím, že to je absolutně úžasný, že se tenis vrátil na Štvanici. Je to český svatostánek tenisový, patří to sem. Jsem strašně nadšený z toho, kolik je tady diváků. Myslím si, že to je obdivuhodný, že vlastně od pondělka na ty holky i při pracovních dnech je tady jako relativně plno a ta atmosféra je absolutně úžasná a aspoň co jsem měl tu možnost jako s některýma z našich holek mluvit, tak si to strašně užívají.
1: Jak by se dal ten turnaj ještě povýšit? Protože přeci jenom Praha je krásná, máme tady nádherná místa, spoustu turistů třeba sem přilákají tyhle věci a třeba i tenisových fanoušků a třeba bychom si s tím, co máme teď všechno kolem sebe, ty ohromné úspěchy, tak zasloužili ještě větší turnaj?
2: Tak samozřejmě tohle je otázka hlavně peněz, protože aby se ten turnaj dal upgradeovat na WTA 500, tak si myslím, že se bavíme v řádech milionů, možná i desítek, takže tohle je velice asi náročný a není to úplně otázka na mě.
1: Ta sportovní část, parádní éra, jenom když se tady podíváme na ty plastiky, na ty reliefy, tady je taková krásná časová osa, kde jsou vždycky velké úspěchy československého tenisu. Začíná to od Karla Koželuha, tuším rok 1929, pokračuje to dál. A jak je to teď hustší a hustší, tak je z toho krásně vidět, jaké časy teď prožíváme, tak co tomu říkáte, teď těm úspěchům české finále ve Wimbledonu nedávno?
2: Tak já si myslím, že to je úplný sen vlastně zažívat tyhle ty zlatý časy českého tenisu a věřím, že si to vlastně všichni fanoušci, ale vlastně celkový to tenisový hnutí musí strašně užívat a vlastně i když se tady vlastně člověk podívá na ten turnej, kolik tady máme našich slečen, tak je to úplně fantastický.
1: Říká státní trenér Jan Stočes zkušeným trenerským okem, kdo bude další na řadě. Nedávno jsme viděli wimbledonské finále další šampionku Lindu Noskovou. Předloni to byla Barbora Krejčíková, předtím Markéta Vondroušová.
2: Tak já bych to v tuhle chvíli asi nejvíc přál Kaje Muchový, se přiznám.
1: Finalistce, teď
2: ano,
1: poražené.
2: Ano. A moc jí věřím a držím palec.
1: Tak budeme držet palce společně, zaměříme se taky na kluky, na mužský okruh, protože jeho jste byl taky pěkně dlouho součástí na vrcholové trenérské úrovni. Jak vidíte teď chlapecký tenis nebo mužský tenis, protože taky už se nastartoval pěkně za poslední roky, už jsou tenisté taky pravidelně účastníky druhých Grand Slamových týdnů, daří se jim?
2: Je to tak, kluci hrajou výborně a vlastně dozrávají jak víno. Že o semifinále Kuby Menšíka bylo absolutně fantastický.
1: V Paříži.
2: A Jirka Lehečka je aktuálně, myslím, na 12. místě. Připravuje se v tuhle chvíli Monte Carlo vlastně na americkou túru. Začíná v Los Cabos. Před chvílí mě telefonoval Tomáš Machač, že jeho zranění už by mělo být taky v pořádku, že dostal zelenou od doktora, takže začíná naplno trénovat, takže by měl stihnout taky vlastně turné v Americe. Takže si myslím, že i ty kluci nám dělají obrovskou radost a máme se ještě na co těšit u jejich případů.
1: Můžeme se těšit i na turnaj tady pro kluky, protože asi to není tak jednoduché ATP turnaj sem dostat jako WTA, teď to nechci schazovat.
2: Myslím, že tohle je velice složitý, protože ty turnaje ATP vlastně mají svoje termíny, mají svoje licence, ty turnaje nejsou k mání. A pokud vím, tak poslední turnaj, který se prodal někde z Francie do Itálie, loni do Milána, ta licence stála 15 nebo 16 milionů dolarů, což myslím, že je absolutně utopistický, pokud by to samozřejmě nezaplatil nějaký privátní sponzor.
1: Ale bude tady turnaj na Štvanici menší, trochu pravda, ale bude v srpnu, fanoušci se ptají, protože to je asi ten turnaj, který tu měl být v květnu někdy nebo na jaře?
2: Přesně tak. Tam to bylo kvůli nějakým financím přesunuto vlastně na nějaký 18. srpna. Bude to ATP Challenger. Vlastně příští týden začíná ATP Challenger v Liberci, takže máme tady vlastně takovouhle sérii ATP pro ty kluky. No a samozřejmě na té domácí půdě musíme zmínit, že pak vyvrcholení bude v O2 aréně Davis Cup, takže tam samozřejmě srdečně zveme všechny fanoušky a věříme, že O2 aréna bude plná a kluci porazí USA.
1: Takže ještě jsou místa? Ještě se dají koupit stupenky, myslíte?
2: Ano, myslím, že stupenky ještě jsou k mání, takže určitě přijďte podpořit naše kluky.
1: Říká státní trenér Jan Stoches, bude se hrát v hale, připomeňme na tvrdém povrchu. Zaznamenal jsem i názory, jestli by nebyl lepší jiný, tak proč se hraje na tvrdém povrchu, ne třeba na antuce v hale?
2: Tak na tvrdém povrchu se hraje proto, protože kapitán Tomáš Berdych to konzultoval vlastně s našima klukama. Ty kluci vlastně si řekli, že tu variantu na tvrdém povrchu chtějí oni, takže je to vlastně na přání těch hráčů a myslím si, že ty hráči jsou nejdůležitější. Samozřejmě, že člověk může spekulovat o tom, že by bylo lepší hrát na antuce, tomu plně rozumím, ale pokud ten hráč nebo ty hráči si řekli, že to chtějí takhle, tak jim bylo vyhověno.
1: Tak děkuji moc za to, že jste si udělal čas. S hostem Radiožurnálu Sport byl Jan Stoches, státní trenér Českého tenisového svazu.
2: Moc děkuji za pozvání a naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Bohatí sportovci a rychlá auta, to je docela běžná kombinace. Hvězdný americký basketbalista Tim Duncan to ale vzal za trošku jiný konec. V rychlých strojích nejen jezdí, ale také se v nich rád vrtá a vylepšuje je. Víc si o tom teď řekneme v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců, a to s Veronikou Šlajsovou. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Nejdřív ale samozřejmě připomeň Duncanovu basketbalovou kariéru.
1: Co se týče klubů, ve kterých působil, je výčet hodně stručný. Celou kariéru v NBA totiž strávil v týmu San Antonio Spurs. Pětkrát výrazně pomohl k triumfu v NBA, třikrát získal cenu pro nejužitečnějšího hráče finálové série a dvakrát ocenění pro nejlepšího hráče celé sezony NBA. O jeho setrvalé výkonnosti pak možná nejlíp svědčí to, že hned 15krát se dostal do nominace na utkání hvězd. V reprezentační kariéře už 211 cm vysoký hráč tak úspěšný nebyl. V roce 2000 neodcestoval na olympijské hry do Sydney kvůli zranění. O 4 roky později v Atenách už sice hrál. Američanům ale tehdy turnaj nevyšel a po zisku bronzu Duncan oznámil konec v národním týmu.
0: Hlavním tématem našeho povídání je ale to, co dělá Duncan teď, takže čemu se věnuje?
1: Jak jsme zmínili, jsou to auta. Duncan vlastní v San Antonio 2 servisy, které dělají takzvaný tuning, tedy vylepšování aut. V Duncanově firmě si tak můžete nechat zvýšit výkon motoru nebo třeba lidově řečeno poladit výfuk tak, aby vydával ohromující zvuk. V nabídce jsou taky různé polepy, speciální výplně kol a podobně. Sám bývalý basketbalista nechodí do dílny každý den, občas se ale sám fyzicky na úpravě aut podílí, protože ho to jednoduše baví. Že nemá problém s fyzickou prací, dokazuje i to, že bydlí na velké farmě, o jejíž chod se taky stará. V tomto případě ale moc detailů nevíme, protože Duncan si záměrně vybral hodně odlehlé místo a své soukromí si stejně jako během aktivní kariéry dost chrání.
0: No a zůstává pětinásobný šampion NBA vůbec v nějakém kontaktu s basketbalem?
1: Kariéru ukončil před 10 lety. V letech 2019 až 2020 pak krátce pracoval jako asistent trenéra v San Antonio. Poté se ale rozhodl v této roli nepokračovat a v profesionálním basketbalu se dál nepohybovat. Změna přišla v roce 2023, kdy Spurs draftovali jako číslo 1 Francouze Viktora Wembanyamu. Duncan od té doby funguje jako takovýho mentor, který není v klubu oficiálně zaměstnaný. Rady ale zdá se dává docela dobré, protože San Antonio se letos dostalo až do finále NBA, ve kterém tedy ale prohrálo s New Yorkským Knicks.
0: Zdá se tedy, že Tim Duncan vede docela příjemný život po své sportovní kariéře, jak vás o tom teď informovala Veronika Šlajsová. Díky.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. A pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A to je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novým hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil se stal Michailo Drapatý. Vedoucí žena světového poháru, kanoistka Martina Sadková, nepostoupila z kvalifikace mistrovství světa vodních slalomářů. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
7: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
6: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá všechno proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
8: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu. A to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
6: Ukrajinské armádě ode dneška velí generál Michailo Drapatý. Někdejší velitel pozemních sil Ukrajiny nahradil ve funkci generála Oleksandra Syrského, který odešel kvůli konfliktům s ministerstvem obrany.
9: Generál Oleksandr Syrský dnes na sociálních sítích napsal, že svému nástupci předává armádu, která nejen drží obranu, ale přebírá iniciativu a postupuje. Syrský připomněl, že pod jeho velením ukrajinská armáda osvobodila 700 km čtverečních okupovaných území. Nový hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, 43-letý generál Michailo Drapatý, se proslavil při obraně Mariupolu v roce 2014 i jako tzv. Krizový velitel, který působil po roce 2022 na těch nejtěžších úsecích fronty, mimo jiné v Charkovské a Chersonské oblasti. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
10: Sport. Dva čeští kanoisti a dvě kanoistky postoupili z kvalifikace mistrovství světa vodních slalomářů. Do semifinále prošli Lukáš Kratochvíl, Václav Chaloupka, Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Naopak vedoucí žena světového poháru Martina Sadková neuspěla a nepostoupil ani Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z Tokia. Tenistka Marie Bousková prošla do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze, obhájkyně loňského titulu, porazila Američanku Leeovou 7-5 a 6-4. Bousková v prvním setu ztrácela, než se jí povedlo chytit rytmus zápasu.
11: Správný rytmus, správný balance, jak útočit a potom občas být zase solidní, protože myslím, že ona hodně toho vrátila a časem to tlačila až moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
10: Další česká tenistka Dominika Šalková zdolala Francouzku Dodánovou 2x6-1 a Tereza Valentová porazila Australanku Jointovou po setech 1-6, 6-0 a 6-3.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na dálnici D2 teď velmi opatrně, pokud vyjíždíte z Brna směrem do Bratislavy. Za sjezdem z dálnice D1 v omezení na prvním kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Nejspíše v omezení někdo špatně najel a pokouší se vyjet zpátky. Policisté jdou na místo, tak velký pozor. D2 výjezd z Brna do Bratislavy, pozor na auto v protisměru. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna zůstávají komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí v omezení dva kamiony po dřívější nehodě. Projíždí se pomalu pouze levým pruhem v zúžení a ta kolona je od Rousínova z kilometru 215. Čekejte zdržení asi 25 minut. A na Flídecko-Místecku stále pozor v Nošovicích na cestě okolo automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Podle policistů je to těžší nehoda se zraněním, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer pak budou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
14: 21 hodin, téměř 6 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Ani dnes se v našem vysílání nechyběl pravidelný odpolední rozhovor, tentokrát o sportu, o kterém zase tolik nebo tak často neslýcháte v našem vysílání. O lakrosu, a to s brankářkou české reprezentace Kateřinou Nájemníkovou. A my vám v repríze tento rozhovor nabídneme už po písnice od Spin Doctors.
12: Radiožurnál Sport
15: a Ondřej Prokop.

0: Když se kteréhokoliv českého lakrosisty nebo lakrosistky zeptáte, co je jejich snem, s jistotou odpoví dostat se na olympijské hry v Los Angeles. I o tom si Adam Procházka povídal s brankářkou české reprezentace Kateřinou Nájemníkovou. Letos jí čekají s národním týmem dva vrcholy, mistrovství světa ve field track lakrosu a evropský šampionát v Sixies.
1: V tom field lacrosu vlastně tam máme i pokutový pole před bránou a ty hráčky na mě víceméně střílejí z větší dálky a je taky možnost, že na mě budou střílet z toho pokutového místa a těch střel na mě jde míň oproti tomu, když hrajeme ty Sixies, kde jsem vlastně pod palbou, dá se říct.
2: A právě Sixies, to je varianta lacrosu, která se ukáže na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky. Lacros se vrací po 5 kruhů po 120 letech, tak jak často se o tom se spoluhráčkami bavíte o olympijských hrách?
1: Ne tak často, protože my se vždycky připravujeme na tu danou účast na tom mistrovství. Teď máme mistrovství světa v Japonsku, takže se připravujeme na tohle. Až přijde ta kvalifikace, to mistrovství Evropy v Sixies, tak si myslím, že tomu se přiblížíme víc.
2: To bude právě první stupeň té kvalifikace na olympijské hry, mistrovství Evropy v Sixies v listopadu ve španělském Saulu. Co musíte všechno vlastně splnit, abyste se nakonec do Los Angeles dostali? Jestli to vlastně vůbec víte?
1: Jestli si to pamatuju dobře, tak teďko na té Evropě bychom se měli umístit do 6., 7. místa. Tím postoupíme na mistrovství světa. A z mistrovství světa postupuje, tuším, 5 prvních týmů a pak bude do kvalifikace, kde se dokvalifikuje poslední 6. tým.
2: Mm-hmm. Stále si povídáme s Kateřinou Nájemníkovou, s českou lakrosistkou, reprezentantkou a brankářkou o kvalifikaci na olympijské hry. Jak myslíte, že reálné to je a jak sebevědomně k tomu vy jako reprezentantky přistupujete?
1: Myslím si, že je to reálný. Taky záleží, jestli ostatní týmy si naberou do svých národních týmů americké hráčky. To nám by trošičku ty naše šance snížily.
2: No, to je zajímavé téma těch amerických hráček. Je třeba ve hře, že by se nějaké mohly objevit i v české reprezentaci?
1: Je to možné. My, když jsme se minulý rok kvalifikovali na světové hry do Číny, tak s námi právě hrály sestry Kýsovy, Izzy a Maggie. A myslím si, že nám dost pomohly.
2: A jak se vám vlastně tohle líbí nebo nelíbí, jak vnímáte tohle téma, že vlastně ty výkony těch reprezentací mohou ovlivnit v uvozovkách angažma amerických hráček?
1: No, nám to jako celému týmu vadí. Vlastně, když to vemu tady z té Evropy, když se hraje mistrovství Evropy, tak to vlastně neukazuje to, jak ten evropský lakros na tom je, když se tam vlastně přivádí hráčky z Ameriky. Takže my jsme říkali, že by se nám líbilo, kdyby tam byl nějaký strop toho, kolik ten tým může mít těch amerických hráček. Hmm. Ale to bohužel není na nás, aby jsme rozhodli.
2: Ale přesto jste vlastně, jak jste říkala, nějaké ty hráčky využili vlastně i vy v té vaší reprezentaci.
1: Pouze 2. Jasně. Minulý rok.
2: Říká brankářka české reprezentace v lakrosu Kateřina Nájemníková, se kterou si budeme povídat i za malou chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Stále si povídáme s Kateřinou Nájemníkovou, to je česká lakrosistka, brankářka v reprezentaci a často se o vás píše, že máte do jisté míry unikátní brankářský styl, který pomáhá hře týmu v poli. Tak co je tím přesně myšleno?
1: Tak jak už jsem říkala, co mám ráda v tom field lakrosu, že nejsem jenom v tom brankovišti svém, ale že dokážu hrát i jako sedmý obránce v poli. Takže když je míč a holky nestíhají přebrat si útočícího hráče, tak já vylezu z brány a jdu ho odbránit.
0: Není to občas i trochu risk takhle vyrazit z brány, protože nevím, jestli sledujete fotbal, ale třeba německý brankář Manuel Neuer, ten byl hodně oceňovaný za to, že dokáže vlastně vyběhnout a zabránit třeba proti útokům soupeře právě tím, že trochu riskuje a vyběhne z pokutového území. Tak jestli to není vlastně v tom lakrosu něco podobného, jakože se to občas třeba nemusí vyplatit?
1: Tak samozřejmě vždycky tam nějaký risk je, ale já se vybírám ty momenty, když to jde, že to zabránou ten míč, ne před bránou, a snažím se vychytit tu správnou situaci, abych neohrozila ten tým, aby jsme nedostali gól.
0: To říká česká lakrosistka Kateřina Nájemníková, která hraje lakros od 4 let, ale brankářkou se stala vlastně docela náhodou až ve 12 letech. Tak myslíte si, že byste teď byla takhle daleko, i kdyby tehdy neonemocněla brankářka ve vašem týmu a vy jste před těmi více než 10 lety neskusila jít do branky?
1: Možná by byl za mě útočník, ale to už se nedozvíme. A já jsem vlastně za to strašně ráda, že jsem se do té branky dostala. Vlastně můžu hrát i v poli, ale tu bránu si moc užívám.
0: Jak myslíte, že vaší kariéře pomohlo třeba i to, že jste už od malička bydlela v Radotíně, v jeho západní části Prahy, což kdybychom měli označit nějakou meku lakrosu v Česku, tak by to byl asi Radotín.
1: Je to tak, Radotín je taková lakrosová vesnice. Ovlivnilo to dost. Myslím si, že kdybych bydlela někde jinde v Praze, tak se k tomu lakrosu ani nedostanu. Protože přeci jen, když člověk v Radotíně chodí do školky nebo do školy, tak tam těch lakrosáků je mnoho. A mě to právě zaujalo u spolužáka a u mých kamarádů. A mně se ten sport zalíbil natolik, že jsem doma řekla, že já chci tady hrát lakros.
0: To říká Kateřina Nájemníková, česká lakrosistka, brankářka, reprezentantka, která se chystá na další velké turnaje. Kateřino, díky moc, že jste si udělala čas na Radiožurnál Sport a hodně štěstí.
1: Děkuju moc. Mějte se hezky.
0: Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Kapela Rembrandts na Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 23 minut. Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slávii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě už podruhé. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Haraslína ze Sparty. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, tím už se po páté stal Jindřich Trpišovský. Výsledky ankety dnes na slavnostním večeru v Lipčicích nad Vltavou krátce před startem nové sezony zveřejnil organizátor ankety, tedy Ligová fotbalová asociace. Ta v tuzemsku řídí profesionální soutěže. Haraslín ten vyhrál kategorii cizinec sezóny a objevem se stal liberecký Ermin Mahmič. Osobností ligy je Darida. Nový ročník startuje už o víkendu a samozřejmě u všech zápasů můžete být s vysíláním Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promrčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: srabe... Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte radiožurnál, je 9:30. Zprávu připravil Ondřej Látal.
8: Policie po úterním zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy z korupce, zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina, oznámilo to státní zastupitelství. Podle informací radiožurnálu je mezi obviněnými taky ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Vyšetřovatelé zatím nikoho nenabrhli vzít do vazby. Teherán varoval před odvetou za možné útoky Washingtonu na íránskou infrastrukturu. Pokud americká armáda zasáhne íránské mosty nebo elektrárny, Iránci prý zastaví veškerý tok ropy z Perského zálivu. Oznámilo to velení iránských revolučních gard. Teherán varoval, že odpoví taky střelbou například na ropnou nebo energetickou infrastrukturu v sousedních zemích. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude muset znovu rozhodnout o pokutě pro Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez tendru. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou sankci. Podle něj totiž antimonopolní úřad při stanovení její výše chyboval. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, ale soud nespochybnil.
0: Sport.
8: Kamerunský fotbalista Alexis Allegri přestupuje z Jablonce do Artisu Brno. Univerzální ofenzivní hráč působil na severu Čech od roku 2023. V uplynulé sezóně šance ligy si připsal 7 asistencí a dal 1 gól. Brněnský klub informoval o přestupu na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na tahu 35 teď velmi opatrně, pokud jdete z Prahy a Turnova směrem do Liberce. V okolí Hodkovic je hlášeno auto jedoucí proti správnému směru. Varování platí mezi kilometry 30 a 40. Policisté jdou na místo tak velmi opatrně. Tah 35, rychlostní silnice z Turnova do Liberce. Pozor na auto v protisměru. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna už je lepší situace u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 211. Nehodu s omezení odklidili, projíždí se plynule, kolony se rozjely. A nehody jsou aktuálně v Praze, v Sokolovské ulici směrem z centra k divadlu Gong, v křižovatce s Českomoravskou, v křižovatce Balabenka, tam se srazila 2 osobní auta, překáží uprostřed křižovatky a čekejte menší kolony. A nehodu teď čekejte také ve Vršovické ulici směrem z centra, kousek za Edenem, za stadionem Slávie, tam se srazilo osobní auto s autobusem a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Teď večer a taky v noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat, teploty 18 až 22, na jihomoravě naměří až 25 stupňů, na horách to bude většinou kolem 11. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Youngblood na Radiožurnálu Sport, 21 hodin 36 minut. Hezký večer. Dva české kluby zítra vstoupí do předkol evropských pohárů. Od 19 hodin bude hrát Hradec Králové na severu Evropy za polárním kruhem v norském Tromsø. Druhé předkolo Evropské ligy v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. A o hodinu později, tedy ve 20 hodin, se k tomu přidá ještě také utkání Jablonce v chorvatském Varaždínu, kterým se otevře druhé předkolo konferenční ligy. No a právě o Jablonci a o tom, jak je připravený na novou sezónu, budeme mluvit ve vysílání Radiožurnálu Sport už po písnice od KISS.

0: Fotbalisty Jablonce čeká už zítra vstup do druhého předkola kvalifikace, tedy do druhého kola kvalifikace konferenční ligy v chorvatském Varaždinu. Tým trenéra Luboše Kozla ale myslí i na víkendový start šance ligy, na který se zaměříme v tradiční encyklopedii radiožurnálu Sport. A teď s Jakubem Kantou. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Kádr Jablonce prošel výraznou obměnou, přišla hlavně zkušenost, především v příchodu Antonína Růska, Filipa Vechety nebo Kevina Prince Mily. Nejdražší posilou se ale stal srbský stoper Dušan Pavlovič.
0: V uplynulém ročníku nejvyšší soutěže Jablonec skončil pátý a ve finále poháru podlehl Karviné. Tím severočeský klub přišel o přímý postup do pohárové Evropy.

0: Konec se ale na evropské scéně představí. Vybavíte si konečný výsledek finále MOL Cupu, které se hrálo Hradci Králové?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
2: Určitě jste si vybavili, že Jablonec sice vedl ve finále nad Karvinou 1-0, ale nakonec podlehl 1-3. Jablonečtí se ale přece jen dočkali po vyloučení jejich finálového soupeře. Před ligovým startem tak tým čeká konfrontace s chorvatským fotbalem v evropských pohárech. Pokračuje jablonecký brankář Jan Hanuš.
3: V tom módu to bylo takový, že jsme to přáli už vlastně tu sezonu předtím, když se nám to v tom posledním zápase taky uteklo. Kdyby jsme to zvládli, tak všichni bychom byli úplně strašně nadšený z toho. Teďka, i když víme, že mohli jsme ještě jako víc, kdyby jsme zvládli samozřejmě finále poháru, ale i tak hrát pohár je jako skvělý a uvidíme, takže jako ta motivace v tom samozřejmě je i celkově pro ten klub, že to je skvělý a že doufám, že to zvládneme.
0: Jablonec v posledních letech v případě šance ligy pravidelně bojuje o nejvyšší příčky a na to chtějí Severočeši navázat.
4: Chceme stavět na té ose, která tady posledních několik let byla, protože uvědomme si, že pro klub jako je Jablonec skončit dvakrát po sobě na pátém místě v lize a do toho jednou hrát finále poháru je prostě neskutečný úspěch, tak jako tak. Takže v tomhle tu pokoru máme, jsme šťastní za to, co se tady odvedlo. Jako chceme dál bojovat o top 6, chceme dál bojovat v následujících ročnících o pohár, chceme dál bojovat o umístění v evropských pohárech.
2: Popsal ambice majitel klubu Jakub Střeštík. Do nového ročníku šance ligy vstoupí Jablonec nedělním domácím utkáním proti Olomouci. Už zítra ale bude hrát úvodní druhel druhého předkola konferenční ligy ve Varaždínu, ze kterého na radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos.
0: Říká Jakub Kanta, se kterým jsme probrali situaci fotbalového Jablonce před startem sezóny. Díky.
2: Naslyšenou.

0: Kapverdský brankář Vozíňa natolik nadchl fanoušky svými výkony na fotbalovém mistrovství světa, že ho zvolili do ideální jedenáctky šampionátu v anketě, kterou pořádá Mezinárodní federace FIFA. 40-letý gólman výrazně přispěl k postupu nováčka turnaje ze skupiny. Mimo jiné Kapverdy ve skupině uhráli bezbrankovou remízu hned v úvodním zápasu s pozdějšími mistry světa Španěly a v úvodním vyřazovacím kole vypadli s nakonec neúspěšnými obhájci titulu a finalisty Argentinci až po prodloužení. Ideální jedenáctka mistrovství světa podle fanoušků tedy vypadá následovně. Brankář Vozíňa, obránci Poro a Cucurea ze Španělska, Lisandro Martinez z Argentiny a Francouz Upamecano. Záložníci Španěl Rodri, Francouz Olize, Angličan Bellingham a útočníci samozřejmě Argentinec Messi, Nor Haaland a také Kylian Mbappé, nejlepší střelec šampionátu a francouzská hvězda.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dva ze tří českých kanoistů prošli z kvalifikace mistrovství světa ve vodním slalomu do semifinále. V Oklahoma City dopádloval stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan, který byl až 39. Poslední postupové místo, tedy 30. obsadil Václav Chaloupka. No a nejlepším z Čechů byl při debutu na světovém šampionátu dospělých Lukáš Kratochvíl. Ten totiž dojel druhý, když nestačil jen na vítězného Francouze Žestána. V rozhovoru pro radiožurnál Sport pak 21-letý Kratochvíl říkal:
1: já jsem teda úplně nadšenej, vlastně moje první seniorské mistrovství světa a já jsem rád, že jsem tu kvalifikaci pohlídal a že mi vyšla a budu se těšit na semifinále.
2: Sám jste to zmínil, první seniorské mistrovství světa pro loňského světového šampiona do 23 let, tak už přece jenom máte za sebou závodů spoustu, i když spíš na té mládežnické úrovni, tak co se ve vás odehrávalo na startu?
1: Tak ta nervozita je samozřejmě trochu vyšší, byl jsem teda o něco víc nervóznější než na těch do 23 let akcí. A jak jsem říkal, jsem rád, že jsem si to pohlídal a že můžu ještě závodit v pátek.
2: Vy samozřejmě znáte ty světové hvězdy, některé i ze svých mládežnických kategorií, některé třeba i z pražské troje, kde se potkáváte, protože čeští vodáci patří do naprosté špičky, ale tady je to pro vás v nějakém ohledu nové, okoukáváte třeba od některých těch skvělých kanoistů průjezdy nebo co třeba dělají i mimo kanál?
1: Tak to si myslím, že asi dělají všichni, že si o těch lepších nakoukávají vlastně ty trasy a jak to bude nejlépe projet. A samozřejmě jsem něco nakoukal od těch starších, než jsem startoval a očividně to vyšlo.
2: Zmínil Lukáš Kratochvíl nějakou jednu věc, která ho zaujala?
1: Bylo to lehčí, než jsem si myslel, ta trať.
2: Takže očekáváte samozřejmě pak pro semifinále a finále těžší, obvykle to tak bývá, pokud se mění ta trať, ne vždycky to tak je?
1: Ano, to asi očekávám a budu se to snažit jet se stejně klidnou hlavou a pohlídat si to, abych se do toho finále dostal.
2: Společně s vámi v semifinále, teď už to víme, bude i Václav Chaloupka, protože jeden ze skvělých mladých vodáků, Slovinec Hočevar, je aktuálně až 30., to znamená, že může v semifinále chybět. Naopak Lukáš Rohan je mimo, co by olympijský medailista z Tokia. Tak co říkáte na to dvojnásobné české zastoupení v semifinále mistrovství světa?
1: Jo, tak jak jste říkal, ta úroveň je vysoká v Česku. A teda škoda, že se to Lukášovi teďka nepovedlo, ale já si myslím, že vlastně čeká ještě tři důležitý závody a že tam mu to určitě vyjde.
2: Myslíte zbytek sezóny, světové poháry a evropský šampionát?
1: Ano, přesně tak.
2: A na nich nebude chybět, předpokládám, ani Lukáš Kratochvíl, protože minimálně ty světové poháry už se počítají stejně jako tohle mistrovství světa do olympijské nominace. Tak díváte se už směrem k Los Angeles, i když ty soutěže budou právě tady v Oklahoma City?
1: No, tak to ještě nevím. Těch kluků v Česku je tam jako mnoho, kteří jsou na té nejvyšší úrovni a myslím, že se o to hodně lidí popere. No.
2: To říká Lukáš Kratochvíl z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a do Oklahoma City se vypravíme ještě těsně po 22. hodině, protože probíhají medailové boje, a to v hlídkách. Čeští kanoisté vyrazí na trať minutu po 10. a budeme u toho.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Je 22 hodin a my se na Radiožurnálu Sport zase přesouváme do Spojených států, do Oklahoma City, kde probíhá mistrovství světa ve vodním slalomu a teď aktuálně závod kanoistických hlídek. Za malou chvíli vyjedou na trať také Češi. Jan Suchan je u toho.
1: Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan a Václav Chaloupka jsou připraveni, aby se rozjeli do své hlídkové jízdy. Nejlepším týmem prozatím Němci skoro o 6 sekund před Čínou a o skoro 7,5 před Slovenskem, které se dotklo hned první branky a pak trochu zazmatkoval Marko Mirgorodský u brány číslo 14, kde musel čekat na svého parťáka Egyházyho a podjeli poměrně významně, takže se nakupil ten čas strávený na trati, kéž by se Čechům dařilo lépe v této trochu pozměněné sestavě, protože v minulé sezóně jeli na mistrovství světa vlastně úplně jiní tři čeští kanoisti. Teď už ale jsou v peřejích Kratochvíl, Rohan a Chaloupka. Projíždějí první branky, ne příliš natěsno. Tím, kdo uzavírá celou formaci, je Václav Chaloupka. Tím prvním je dravec Lukáš Kratochvíl, druhý muž zdejší kvalifikace. Mezi nimi Lukáš Rohan a jako třetí Václav Chaloupka. Zatím se dobře promíchávají v těch místech u protivodných branek, kde je to potřeba. Vždy první najede, chviličku počká, nechá projet druhého, pak zase ten druhý počká, než projde třetí, takhle to funguje. Teď Lukáš Kratochvíl může protivodnou jedenáctku možná vyjet dříve, než to udělal Václav Chaloupka, ale počkal na něj. Teď jako tím posledním je Lukáš Rohan, jak si vedou Češi na mezičasech. Teď se bohužel jeden z nich dotkl branky číslo 11 a proto ztrácejí přes dvě sekundy na vedoucí Němce, to je škoda, jinak byli v podstatě v jednom čase s nimi. Lukáš Rohan teď musel hodně zabojovat u protivodné čtrnáctky, zvládnul to, ale jeho parťáci mu ujeli, on do toho teď bude muset trochu kopnout, aby dojel své kamarády, protože se počítá čas toho posledního, jakmile se dostane do cíle, poslední protivodná branka, Češi tam ztrácejí 3,5 sekundy na první Němce, ale záleží, jak to bude v cíli. Teď ještě pro Lukáše Rohana poslední protivodná branka a rychlý sprint do cíle. Pádluje na levé straně tak, aby byl co nejdříve u té fotobuňky, která měří čas. Druhé místo průběžně pro Česko, necelé 3 sekundy za vedoucím Německem. Ani bez té dvousekundové penalizace by to nestačilo na vedoucí Němce, ale stále z toho může být cenný kov, jestli bude a nebo nebude. O tom rozhodne posledních 5 týmů, tak dokonce 4, protože právě teď mi naskočilo u Španělů, že nenastoupí pravděpodobně z nějakých zdravotních důvodů, takže poslední 4 týmy Australané, Slovinci, Britové a obhájci zlatých medailí z loňského šampionátu v Austrálii, Francouzi, ti rozhodnou o tom, jestli Češi získají z hlídek první medaily na tomto mistrovství. Samozřejmě mluvím jenom o hlídkách, protože už se podařilo Kateřině Bekové a také Jakubu Krejčímu vybojovat stříbrné medaile v úvodní časovce kajak krosu. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Slavní Coldplay na Radiožurnálu Sport, 22 hodin a 7 minut. V těchto dnech hodně často ve vysílání míříme na pražskou Štvanici. Logicky hraje se tam turnaj z okruhu WTA, Prague Open, s hojnou českou účastí a také úspěšnou, ale v areálu Štvanice máme také svoje mobilní studio Airstream a v něm také zajímavé hosty. Dnes si například s fedcupovou šampionkou a olympijskou medailistkou Lucí Hradeckou povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Na Radiožurnálu Sport vítáme dalšího hosta, vzácného, milého, Lucie Hradecká. Je tady s námi, dobrý den, Lucie.
2: Krásné odpoledne.
1: Doma jste vlastně tady, že jo? Je to tak pořád ještě? Bývá no, hráčka ČLTK?
2: Jo, taky? Jo, 22 let jsem sem chodila na tréninky a tak od svých 16 let. Než jsem končila kariéru, pak jsem se tady chvilku nezastala, protože ten ruch normálního života je občas náročnější než tréninkovej. Takže jsem se sem nezavítala loni jednou, podle mě dvakrát a teďko, ale jsem ráda, že tady můžu strávit teďkon týden na krásným turnaji.
1: Jak se vám to líbí tady, když přijdete teď a vidíte tady turnaj, který tady nebyl, on byl ve Stromovce, se teď přestěhoval?
2: Je to super, je vidět tenhle ten krásný areál, zaplněný centr lidí mezi kurtama, jako opravdu zahřeje to u srdce, když to tady člověk vidí.
1: Je to příjemné, jak tady může korzovat každý takhle kolem toho centru.
2: Určitě.
1: Má tu volnost tady.
2: To musí říct asi diváci, co sem přijdou podívat.
1: A vy,
2: já teďko, když to tak pro mě je to strašně jakoby příjemný. Já znám ten areál jak tréninkově, znám i na menších turnajích, to jsme tady vlastně hráli, nebo když tady byl turnaj, když se hrál na Antuce, když ještě na centru byl Antukový povrch. Takže to taky znám, ale dlouho se tady nic takového velkého neudálo a je to strašně příjemný, říkám, vidět zaplněný centr tady plno kurtů, až teda tady, kde jsem trénovala, my jsme tomu říkali bazén, tak tam teďko není kurt, tam vlastně se dá sedět a objednat si něco dobrýho k jídlu, až takový nezvyk.
1: Zahrála byste si ještě teď, když to vidíte?
2: No, asi ne. Já jsem přiznala, jsem raketu držela teďko asi po roce a půl na 20 minut jenom se ségrou a bylo to takový, my jsme tomu říkali, stav kosmonauta. Člověk neví, kde má ruce, kde má nohy a natož jako balón jsem dokázala trefit i do kurtu, ale je to taky obtížnější. Ale plánuju teď, že si ne, ale že bych si chtěla ze segru nebo si vždycky třeba jednou za týden zahrát.
1: Tak Serena si taky šla zahrát?
2: Šla jen tak okolo si zahrát Wimbledon, no, ale to určitě ne.
1: Co jste říkala tomu návratu, který ještě asi bude pokračovat nějak, až se uzdraví zase?
2: Jako nehrála špatně, nehrála ten svůj nejlepší tenis, ten si myslím, že i když fyzicky na tom vypadá, že je strašně, strašně dobře nadupaná, ale přece jenom věk člověk nezastaví.
1: Protože tady hrála teď její soupeřka vlastně z Wimbledonu, Maja Joindová z Austrálie, Tereza Valentina to váhy vyřadila, tak tam můžeme vidět nějaké srovnání, jak na tom vlastně byla, protože ten zápas byl docela těsný, jako v tom Wimbledonu.
2: Určitě, ale tak bylo to zase na trávě, tohle je na betonu, přece jenom ta tráva, Serena na trávě odehrála tolik zápasů, že pomalu tady, kdyby jsme spočítali hráčky, který jsou teď na tomhle turnaji, tak ty zápasy nedají dohromady na trávě, si myslím. Takže a to se nezapomíná. Samozřejmě pro Serenu ve Wimbledonu to je jak domácí kurt, takže a tráva vlastně dobře servírovala. Bylo vidět, že se o něco jakoby hůř hejbe, když je fyzicky na tom, bych řekla, líp na to, ale ten pohyb byl znát. No.
1: Lucie Hradecká s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Vy jste se Serenou hrála v roce 2012 v Wimbledonu vlastně dvakrát za sebou s Andreou Hlaváčkovou, olympijské finále, pak wimbledonské regulární, tedy Grand Slamu. A když se na ní podíváte teď, tenkrát, dá se to nějak porovnat?
2: Přišlo mi, že hrála líp, měla to přece jenom víc v ruce, tady je vidět, že prostě jako nad tím přemýšlí, kam, jak to zahraje a takový už to není takový, prostě člověk stárne a člověk tenis nezapomene, ale tak, aby to odehrál to, jak to odehrá na svý špičkový úrovni, tak to si myslím, že už nikdy nebude.
1: Říká Lucie Hradecká, za chviličku budeme v povídání pokračovat.
0: No ale než na to dojde, tak se vrátíme zase na mistrovství světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vrcholí závod hlídek kanoistů a Češi mají pořád naděje na medaile. Doufám, že to tedy potvrdí Jan Suchan.
3: Ano, mají, ale potřebují, aby se až za ně zařadili poslední dva týmy, kterými jsou ty, které na tom byly nejlépe před rokem. V Penritu na mistrovství světa a Britové na druhém mezičase mají náskok dokonce i oproti vedoucím Němcům 0,3 sekundy. Češi jsou aktuálně na třetím místě, protože před chvílí je předstihli Slovinci, Češi tedy třetí s necelými 3 sekundami ztráty na vedoucí Němce, ale pozor, teď už Britové vedou skoro o sekundu a půl na poslední mezičase a vzhledem k té české ztrátě není, myslím, příliš pravděpodobné, že by se ještě Češi teď udrželi na medailových pozicích. Britové dopádlovávají do cíle, za chvíli se dozvíme, na jakém místě teď průběžně budou, jsou na první pozici, to znamená, že Česko nezíská medaily z hlídky na mistrovství světa, bude z toho buď čtvrté nebo páté místo, záleží, jak dojedou obhájci zlatých medailí z Francie. České naděje na stupně vítězů ještě mají pochopitelně kanoistky, protože jejich týmový závod ještě nezačal. Začne i s Adrianou Morenovou, Terezou Knéblovou a Martinou Sadkovou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Češky přijdou na řadu kolem 10:45, tak se budeme těšit opět naslyšenou. U českých mužů tedy můžeme říci, že z toho bude buď čtvrtá nebo pátá příčka a můžeme zopakovat to nejpodstatnější i z kvalifikačních bojů, a sice, že do semifinále postoupili dva muži a dvě ženy, a sice Adriana Morenová a Tereza Knéblová, a mezi kanoisty šli dál Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Lukáš Rohan teď u mikrofonu Radiožurnálu Sport, bude z toho čtvrtá nebo pátá pozice v hlídkách, vaše hodnocení, Lukáši?
4: No, tak je to škoda, měli jsme určitě na to získat minimálně tu medaili, ale bohužel dnešek fakt nebyl můj den a s půlkou jsem to zkazil v té hlídce, no. Dal jsem zbytečný šťouch a byly tam i nějaké další chybky ode mě, takže to nás zdrželo, no. Co víc k tomu říct.
3: Tak když jste to shrnul za celý den, tak se ještě vrátím k tomu kvalifikačnímu boji, ze kterého jste nepostoupil do semifinále, kde najdete příčiny.
4: No, tak bohužel mi to nějak nejelo od startu, ale ta hlavní chyba přišla ve středu té tratě v tom přejezdu přes takovej fakt divný válec. A nevím úplně moc, co se tam stalo, asi jsem do něj najel málo a hrozně mě to skoplo dolů, podjel jsem tu protivodu a tam přišla velká ztráta a i to, že jsem tam pak musel to hodně vypádlovat, tak mi trošku chyběly dole ty síly. No, prostě těch chybek bylo moc a je jedna jízda, no. Je to krutý, že tady člověk udělá tolik pro to, aby měl pak jednu tu šanci, ale tak to prostě je nastavený a nezvládl jsem to, no.
3: Je mi jasné, že to je prvenství, o které nikdo nestojí, ale když nad tím teď tak přemýšlím, tak jste prvním z Čechů, kterému končí mistrovství světa, protože Martina Sadková ještě jede alespoň po vás, i když ani ona nepostoupila do semifinále, tak nějaký výhled, co dál bude ve vaší kariéře v téhle sezóně?
4: Tak to bych opravil a nevím, jestli je to nějaký prvenství, ale tak to má Bára Galušková a bohužel vypadla včera. Jsme tři, co jsme vypadli, no ukazuje to, že dostat se do té třicítky jako není samozřejmost a tím, jak je jenom ta jedna jízda, tak jsem to říkal, no budu se opakovat, je to krutý a nevím, jestli je to správný, ale tak to prostě je a my jsme to nezvládli, Marta udělala úplně stejnou chybu jako já na tom jednom válci. A tady to není moje voda, já jsem to věděl už v březnu, když jsem tady byl a bohužel se mi to zase jen potvrdilo. A co dál, upřímně chci si od toho teď hlavně odpočinout, dám si na nějakou dobu pauzu, chystám se na dovolenou na Island, kde si rozhodně úplně vyčistím hlavu, protože to je jedno z mých nejoblíbenějších míst na téhle planetě, tak se tam hrozně těším a hodím to prostě za hlavu a čekají mě další důležitý závody a nebalím to, ale uvidíme, co bude dál.
3: To říká Lukáš Rohan, který dnes tedy můžeme ještě se podívat, jak dopadl se svými kolegy v hlídkách. Nakonec na páté pozici, protože Francouzi obsadili druhou příčku za vítěznými Brity. Bronz poputuje do Německa, Češi Lukášové Kratochvíl a Rohan společně s Václavem Chaloupkou tedy pátí. A ještě jednou pozvu na přímý přenos z hlídky kanoistek kolem 3:45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Ve 22 hodin a 19 minut se vracíme k rozhovoru, který vznikl na Štvanici v tenisovém areálu v našem mobilním studiu Airstreamu. Jaroslav Plašil si povídal s Lucí Hradeckou.
1: Lucie Hradecká, naším hostem na Radiožurnálu Sport na Štvanici na nádherném turnaji. Co říkáte tomu, že se tady mohou představit nejlepší české hráčky nebo jedny z nejlepších českých hráček takhle před domácím publikem vzácně?
2: Je to super. Já vždycky měla domácí turnaje strašně ráda, ať se to hrálo na Spartě, na Štvanici, prostě v České republice, kdy čeští fanoušci mohli přijít, kamarádi, rodiče. Je to něco strašně příjemného, protože člověk většinu času cestuje sám a tady najednou jde do vlastní postele, kde po zápase se vidí s kamarádama, může jít na kafe na své oblíbené místa nebo prostě jako užít si takový ten domov, ale i turnaj.
1: Vy jste byla zvyklá, když se tenhle turnaj hrával ve Stromovce, v areálu Sparty. Bylo to podobné, co se týče třeba zázemí, co mají hráčky tady, když to můžete porovnat?
2: Já si myslím, že určitě. Samozřejmě je to pro mě tady, to je taková
1: fotka.
2: Přesně tak, špatná otázka, pro mě tady je to určitě lepší, jo. Ale na Spartě to taky nebylo špatný, tam určitě je super to zázemí jakoby pro hráčky, že to mají všechno jakoby u sebe. Tady vlastně neskutečný ten velký centr, což asi o to nejvíc jde. Tady, když bude, já nevím, 1500 diváků, tak v vozovkách na centru to vypadá, že skoro nikdo není, ale na Spartě už by se pomalu zavíral areál, takže, což je super, že se může při tenis dát víc k divákům a víc fanoušků prostě může přijít.
1: Zasloužil by si pozvednout ještě úrovní sportovně třeba, aby tady holky měly 500, třeba turnaj, protože teď ta síla českého tenisu ženského obzvláště je ohromná.
2: Bylo by to skvělý, ale zase ekonomicky stránka. Zase je super, že ty mladý hráčky si můžou vlastně zahrát takhle jakoby i 250, pro ně to vlastně velký turnaj, můžou dostat skvělý body a myslím si, že v minulosti byly ty turnaje krásně obsazený. I když neměli třeba teď by momentálně loňský finále byla vítězka Grand Slamu s Maruškou Bouskovou, což jsou dvě špičkové hráčky, jedna top 10, jedna teď okolo 20. Takže myslím si, že ty předtím to obsazení bylo taky skvělý a aspoň dostanou ty mladí šanci vlastně si zahrát s dobrýma hráčkama.
1: Třeba pak zase, až někdo něco vyhraje, nějaký velký turnaj, tak zase budeme vzpomínat, jak hráli tady na Štvanici finále a podobně. Koho teď typujete, že by se mohl zase dočkat, protože teď máme za sebou Wimbledon, který Česko nezažilo, dvě tenistky ve finále, jedna z nich teda musela bohužel prohrát.
2: No to jsem říkala, že strašně nefér ten tenis, že já bych to přála obou dvou, že prostě obě dvě by si zasloužili vyhrát, protože ten tenis je tak krutej, že člověk je tam týden, vlastně máte tam 128 hráčů a pouze jedna je na konci turnaje šťastná. Všichni jsou naštvaní, že prohráli.
1: A takhle to máte celý rok třeba?
2: Ano, přesně, takhle to je vlastně každý týden, že jo? Každý týden akorát jedna je vlastně šťastná, vždycky všichni ostatní jsou smutní. A ještě tenis je takový krutej, že speciálně ty Grand Slamy všichni vidí jenom tu vítězku. Všude je napsaná vítězka a už ten druhý prostě, ta historie se neptá, jestli kdo byl ve finále. Nikde ji tam na zdi nevidíte.
1: My to připomeneme rádi. Linda Nosková vyhrála, samozřejmě Karolína Muchová bohužel prohrála to finále.
2: Ale krásný zápas.
1: Krásný zápas byl tady Jan Stoče, státní trenér, a říkal, jestli by to někomu teď přál, tak určitě Karolíně Muchové, aby se dočkala toho Grand Slamu, protože ta je zkrátka na řadě teď asi první.
2: Přesně tak. Myslím si, že dvě finále, samozřejmě ona byla strašně smutná po tom druhém finále, co ve své kariéře zažila. Já jsem jí psala, že do třetice to určitě vyjde.
1: A odepsala.
2: A budeme držet palce. Jo, že děkuje.
1: Taky budeme držet palce s Lucí Hradeckou. Jsme rádi, že jste si udělala čas a ať se vám daří.
2: Já děkuji za pozvání a užívejte si tady všichni tenis až do konce. Doufám, že nám vydrží počasí.

0: Belgičan Jasper Philipsen se dočkal prvního vítězství v tomto ročníku Tour de France, zvládl poměrně divokou 17. etapu. V dojezdu byl nejrychlejší, ve žlutém dál bude pokračovat Tadej Pogačar, ani se nečekalo, že by se to mohlo po dnešku jakkoliv měnit. A také se to tedy nezměnilo.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Bude 10:30 na Radiožurnálu Sport vám teď nabídneme další krátké zprávy.
1: Radiožurnál je s vámi 10:30. A taky Monika Chmielová se zprávami.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Podle občanských demokratů závažně porušil stanovy a dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Dvořák měl původně kandidovat v podzimních komunálních volbách. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. ODS zároveň potvrdila, že v Praze 1 vlastní kandidátku nakonec postaví. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal se zmocněnci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem telefonicky mluvil o posílení diplomacie a přiblížení míru ve válce s Ruskem. Zelenský to napsal na síti X. Hovor označil za dobrý a dodal, že Ukrajina zůstane se Spojenými státy dál v blízkém kontaktu. A pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendela. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice. Sport. 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen, přes sportoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Sadskou a nehoda v Praze v Patočkově ulici. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy pozor za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Pozor také na D1 z Brna směrem do Prahy, a to kousek před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru také zastavilo nepojízdné vozidlo s poruchou, nákladní doprava tam lehce vybočuje. A v Praze jsou komplikace na Břevnově v Patočkově ulici směrem z Vypěchu do centra u hotelu Pyramida, kousek před vjezdem do tunelu Blanka, stojí 3 osobní auta po nehodě, blokován je levý pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalový Baník Ostrava vstoupí do nové sezóny po té minulé hodně nepovedené s mnoha změnami v hráčském kádru, ale také s během necelého kalendářního roku už pátým trenérem Romanem Skuhravým a i s novým výkonným ředitelem klubu Matějem Šturalou, který je ve funkci necelý měsíc.
1: Měl jsem o tom samozřejmě echo dopředu, nebyla to nahodilá záležitost, že by za mnou majitel přišel a řekl, budeš výkonným ředitelem, to ne. Samozřejmě bral jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou, protože je to velký krok, je to velká zodpovědnost a velká čest samozřejmě být výkonným ředitelem Baníku. Takže vlastně nebylo o čem moc dlouho přemýšlet, ale nějaký čas jsem si vzít musel.
2: Říká před startem nové sezóny bývalý marketingový ředitel Matěj Šturala. Baník vyměnil zhruba třetinu kádru, 9 hráčů odešlo, 7 přišlo. Podařilo se na přestup získat brankáře Martina Jedličku, který se stal po jarním hostování z Plzně novým kapitánem týmu.
3: Jsem tady 5 měsíců, že jo, takže jsem to neočekával, ale trenér se mě zeptal, co bych na to řekl a mám rád tlak, mám rád výzvy a je to zase nějaká další zkušenost do mé kariéry, která mi může pomoct a jsem připravený, aby byla úspěšná.
2: O jmenování Jedličky kapitánem rozhodl nový kouč Roman Skuhravý. Dalšími kapitány budou Kubala a Siňavský. Ti se představili na tradičním předsezónním setkání s fanoušky na Bazalech. Většina příznivců byla v minulé sezóně nespokojená s výsledky a výkony, ale také s horší komunikací klubu. Tak jako fanoušek Petr.
4: Celé ty roky jsme byli zvyklí vlastně od roku 2015, kde vlastně ten Baník koupil. Byli jsme zvyklí na nějakou určitou zpětnou vazbu. Vždycky vlastně každý rok se chodilo do restaurace Padlavem v Porubě, kde nějakým způsobem veškeré ty otázky, co jsme měli, tak jsme prostě s tím majitelem jsme vlastně probrali. A teďka za poslední rok prostě z ničeho nic, nevím proč, nevím jak. Najednou vlastně v rámci toho vedení a tak s náma nebylo vůbec hovořeno.
2: Ale nový výkonný ředitel Matěj Šturala chce tento dluh vůči fanouškům napravit.
1: Rozhodně chceme na tom postavit, jsme i domluvení se sportovním úsekem, že věci chceme mnohem víc komunikovat. Chceme komunikovat hlavně pravdivě, což doteď jsme dělali i tak, ale neříkám, že jsme všechny informace mohli říct. Samozřejmě jsme v tom jakoby značný omezení, jak angetamat, tak co se týká těch smluv, tak prostě všechno nejde komentovat, ale budeme se snažit těm lidem prostě donést ty informace co nejdřív, jakmile to bude možné.
2: Doplňuje před sobotním startem ve Zlíně výkonný ředitel Baníku z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.

těchto chvílích už měly být na trati v závodu hlídek české kanoistky na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Závod ale nabral trošku skluz, takže to bude o pár minut později, hned po písničce od kapely Hymn.

0: Celý dnešní závodní program na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City uzavře česká jízda kanoistek v závodu Hlídek. A tu vám přiblíží Jan Suchan.
1: Vše tady připravená dáma v šatech a šerpou Miss Oklahoma na předávání medailí, ale ještě neví jistě, komu přesně je bude věšet na krky, i když v tuto chvíli už je zřejmé, že Slovenky a Francouzky budou mít medaile. Teď jde jenom o to, jestli budou u Slovenek zlaté nebo stříbrné, u Francouzek stříbrné nebo bronzové, a jestli zbyde nějaká medaile na Velkou Británii. Rozhodnou o tom Adriana Morenová, Martina Sadková a Tereza Knéblová, české vodní slalomářky, které jako obhájkyně titulu za chvíli se odrazí od startovní brány a pojedou jako vůbec poslední dnes tady na kanále v Oklahoma City, pokud nepočítáme tedy následnou ukázkovou jízdu pro zítřejší semifinálový a finálový program na kajacích. Teď už tedy české závodnice jako první Knéblová, jako druhá Sadková, jako třetí Morenová už proskakují brankou číslo jedna, postupně už také samozřejmě dvojkou, trojkou, poté musí zahnout doleva do jedné z bran v té povodné, následuje protivodná na pravé straně. Tohle je jedno z míst, které může dělat rozdíly mezi jednotlivými týmy, tak snad nepozlobí české vodní slalomářky. Morenová si musela počkat na svůj nájezd, aby nenajela do Sadkové. Teď už Knéblová upaluje doprostřed trati. Na první mezičase Češky ztrácejí půl sekundu na vedoucí Slovenky. Teď se snaží co nejlépe sformovat v prostřední trati. Sadková se obtáčí kolem protivodné jedenáctky a čeká na Morenovou. Knéblová to má jako solo jízdu na prvním místě, může projet protivodnou čtrnáctkou ještě než přijede Sadková. Ano, dělá to tak. Sadková teď na místě, které jí zastavilo v kvalifikaci, teď to zvládá dobře v závodě týmu, ztráta 38 setin sekundy, už úplný závěr. Tereza Knéblová odjela svým kamarádkám hodně dopředu a už může jít relativně na pohodu, protože teď bude rozhodovat hlavně to, jak rychle se dostane do cíle Adriana Morenová. Martina Sadková už má také za sebou poslední branku, teď to ještě musí zvládnout Adriana Morenová, se obtočit kolem těch tyček tak, abych se jich ideálně nedotkla. Na poslední mezičase ztráta půl sekundy, tak teď je potřeba rychle sprintovat do cíle, je to docela daleko, je to štreka pro Adrianu Morenovou. Knéblová se Sadkovou už jsou v cíli, na co to bude stačit českému týmu. Morenová, Knéblová, Sadková, je to druhé místo, stříbrná medaile pro Česko. A hodně už tady slaví kousek vedle mě slovenští trenéři, protože Paňková, Stanovská a Luknárová jsou novými mistryněmi světa, nahrazují na tom nejvyšším stupínku právě Česko, které ale konečně získalo na poslední možnou chvíli v Hlídce taky nějakou medaili. Nepovedlo se to kajakářkám, kajakářům, kanoistům, ale teď se to podařilo českým kanoistkám, které o pouhých 23 setin sekundy zaostaly za Slovenkami a poloňském zlatu, kdy místo Knéblové jela ještě v tomhle týmu Gabriela Sadková. Teď berou stříbrnou medaili. Česko má tedy po úvodních třech dnech tři cenné kovy a jak jsem mohl vidět, tak české vodní slalomářky už se i líbaly na znamení a gratulací a za pár minut tady od Miss Oklahoma převezmou stříbrné medaile za týmový závod na mistrovství světa ve vodním slalomu. Pokračovat se bude zítra semifinálovým a finálovým programem na kajacích s pětinásobným českým zastoupením a hlavně tedy se třemi super silnými muži, obhájcem stříbra Jakubem Krejčím, obhájcem bronzu Jiřím Prskavcem, který už dříve také mistrovství světa vyhrál, stejně jako poslední do party Vít Přindiš. Na Radiožurnálu Sport se budeme těšit na další přímé přenosy z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

You and Me, písnička od Cranberries, která právě teď doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport. Po 23. hodině vám nabídneme reprízu dnešního pořadu na síti Andreje Sestiny Hlaváčkové, bývalá skvělá tenistka, si bude povídat s bývalým skvělým tenistou, s Jiřím Novákem. A to tedy po zprávách po 23. hodině. Tak příjemný poslech a hezký zbytek večera.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: A Radiožurnál je s vámi i teď ve 23 hodin. A taky Monika Chmilová se zprávami.
9: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Zástupci států Evropské unie schválili účast Británie na půjčce pro Ukrajinu. Nejlepším fotbalistou šance ligy byl podruhé vyhlášen Lukáš Provod. A zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami. Večer se začne vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
10: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
9: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá Evropská unie. Česko, Slovensko a Maďarsko ale ručit odmítli. Bezmála 370 tisíc korun vylákal ze 2 žen na Vysočině podvodník, který se vydával za jejich dítě. Na případy dnes upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje jejich mluvčí Jana Kroutilová.
11: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
9: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje.
0: Sport.
9: Fotbalistou roku v Šance Lize se stal podruhé záložník Slavie Praha Lukáš Provod. Jeho kouč Jindřich Trpišovský ovládl anketu Ligové fotbalové asociace mezi trenéry. Nová ligová sezóna, která začíná o víkendu, bude podle Provoda vyrovnanější než ta minulá.
12: Už to není tak, že by tady byly 3 týmy, které by bojovaly o titul, ale celkově ty týmy se strašně zkvalitňují, takže veškeré ty zápasy v té minulé sezóně jsme cítili, že to není jako v těch minulých letech a že to budou jednoduchý 3 body, tak to teď už není podle mě žádný zápas v podstatě, takže všechny ty týmy mají svoji velkou kvalitu. Fanouškovské je to zajímavější a věřím tomu, že ta sezóna určitě bude náročnější než ta minulá.
9: Hlídka českých kanoistek získala stříbro na mistrovství světa ve vodním slalomu. Trojice Kneblová, Sadková a Morenová v Oklahoma City nestačila pouze na Slovenky o 23 setiny sekundy. Mužská hlídka ve složení Chaloupka, Kratochvíl, Rohan skončila pátá. Vyhráli Britové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, jezdí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D1 ale stále ještě pozor, z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Divišov na kilometru 42 stojí nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu označené světelnou šipkou, jde dobře vidět, nákladní doprava ale lehce vybočuje do levého pruhu. V Praze stále opatrně na Břevnově v Patočkově ulici směrem z Vypichu do centra u hotelu Pyramida před vjezdem do tunelu Blanka se srazila 3 osobní auta. Blokují levý pruh, na místě jsou policisté, nehodu vyšetřují a zpomaluje se. A na Frýdecko-Místecku pozor na silnici z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty havarovalo osobní auto, záchranáři jedou na místo, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
14: Dobrý den, posloucháte pořad na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je bývalá světová pětka, semifinalista Australian Open a dnes úspěšný tenisový trenér Jiří Novák. Jirko, ahoj.
15: Ahoj.
14: Děkuji ti moc, že jsi spěchal z letiště z cesty z Athén a dorazil jsi za náma tady do Airstreamu, kde předtáčíme tenhle rozhovor. A ty aktuálně trávíš většinu času po boku Báry Krejčíkové. Vy spolupracujete delší dobu, nicméně jak moc si myslíš, že se Bára za tu dobu proměnila pod tvým vedením?
16: No, velice těžká otázka pro mě, protože já nevím, v jakém režimu fungovala přede mnou. Jako, jo? My jsme spolu rok a čtvrt a bohužel ji trápila jako četná zranění, takže vlastně ta kariéra její byla malinko jako zbržděná. Ale teďka doufám, že všechno už je jako na dobré cestě a už je zdravá, zase předvádí výborné výkony a výsledky. Ale co se týče té změny, fakt jako nejsem schopen to říct. Jako, já si myslím, že jsme si jako lidsky velice sedli a jako v začátku jsme si museli samozřejmě na sebe trošku zvyknout. Každý vždycky od toho očekává něco jinačího, ale myslím si, že teďka jedeme na nějaké vzájemné vlně a že nám to prostě funguje a zatím se nám daří.
14: Jak ta spolupráce vznikla? Protože když jsem ještě hrávala a Bára začínala, tak po jejím boku stála Jana Novotná, na kterou samozřejmě v dobrém vzpomínáme. A ona tenkrát za Janou Novotnou jela a na zahradě nějak tenkrát s maminkou jí poprosili, aby ta spolupráce vznikla. Když jsem se zjistila, že s ní začínáš trénovat ty, tak jsem si představila tam u vás na Moravě něco podobného. Jak vznikla vaše spolupráce? Jak jste se spojili? Už to bylo moderní dobou, už to bylo přes agenty, anebo pořád takovým
16: způsobem? Ne, vůbec, jako bylo to úplně napřímo, ale já to musím uvést jako úplně od začátku, protože my máme spolu fotku, už když jí bylo zhruba 8 nebo 9 let, jsem hrál prostě ještě Challenger, tak ona tam přijela s rodiči a máme jako společnou fotku ještě z té doby, jo. A ona potom se s tatínkem přestěhovala do Prostějova a když bylo nějakých 14, 15, 16 let, tak ona tam vlastně pobývala s tatínkem. A já jsem s ní už několikrát hrával vlastně, když jsem dělal vlastně v tenisovém klubu v Prostějově. Takže tam už vlastně ne, že vznikla spolu, to vůbec ne, ale v rámci klubu jsem byl požádaný, abych s ní prostě pár jako hodin odehrál, takže to jsme jako hrávali párkrát. No a loni někdy v květnu mi Bára sama zavolala, protože já jsem předtím byl s Maruškou Bouřkovou, s kterou jsme skončili vlastně v dubnu. A ona se to dozvěděla, že jsme skončili, tak mi zavolala, oslovila a já jsem říkal, dobře, tak pojďme to vyzkoušet a od té doby víceméně jsme dohromady.
14: Ty jsi říkal, že pokud si to sedne zdravotně a pokud si všechno tak nějak takzvaně opravdu sedne, tak se od ní dají čekat velké věci. Teď přišel titul v Athénách, předtím finále v Hertogenboši. Je už to teď ta doba, kdy Bára Krejčíková, Grand Slamová vítězka je zpět?
16: Já si myslím, že určitě. U ní je to nechci říct, aby to vypadalo jako klíše, ale ta Alfa Omega je zdravý. Jo, protože bohužel kolaborovala, prostě ještě než jsme spolu začali spolupracovat, tak měla problémy se zády, nehrála víceméně půl roku a bohužel se škaredě zranila loni v Pekingu, kdy si velice špatně prostě propnula prostě koleno a bylo to prostě na několik měsíců velice špatné. No a to ji víceméně doprovázelo až skoro do května a ona teďka poslední dva měsíce víceméně hraje jako konečně jako bez bolestí. Jo.
14: Ano.
16: A najednou je vidět, jak najednou prostě ty její výkony jdou neskutečně nahoru, protože už se takzvaně nebojí opřít jako to svoje zdraví a prostě už se soustředí jenom na tenis a to ona potřebuje, aby odehrála co nejvíc prostě turnajů, co nejvíc zápasů a pak s každým zápasem ta její výkonnost neskutečně roste.
14: Ty jsi zmiňoval, že její cestu vnímáš od nějakých pomálu 8, ale i 11 let. Čím tě Bára Krejčíková překvapila třeba mimo kurt osobnostně? Je něco, co si jako si říkal, aha, tak tohle jsem u tenistky nečekal.
16: To bych ani neřekl, je to zase úplně jinačí ty bolky, na které člověk prostě si, které potkává všude možně. Ale já nechci, aby to vypadalo jak kdyby špatně, ale je to takové, že ona má malinko možná jako klukovské, takové jako mě blížší jako myšlení, jak na tom kurtu, tak v tom životě. A je to dávno, tím jsme se o tom bavili, že vlastně ona vyrůstala s dvouma bratry,
14: ano.
16: Takže ona vlastně zvyklá na ty kluky a má takové prostě úplně jinačí takové to chování, to myšlení, které je mi jako daleko prostě jak kdyby blížší a máme k sobě prostě takový prostě bezvadný vztah.
14: Já musím říct, že i moje zkušenost s Bárou z kurtu je taková, že jsme si, co jsme potřebovali, jsme si vždycky vyříkali přímo na kurtě, někdy i ostřejc, ale vlastně jsme si to netáhali potom do šatny. Váš tým celkově působí hodně vysmátě, hodně pohodově. Ona v spoustě rozhovorech zmiňuje, že ty seš tím kliděsem, tím pohodářem. Máš na tom velký vliv, anebo to byl tým, do kterého si takhle vstoupil, že jsi to takhle vnímal?
16: To si myslím, že otázka spíš jako na Báru, než na mě. Jo. Já to dělám tak, jaká je vlastně moje povaha, jak já jsem to dělal sám. A já samozřejmě, ano, snažím se do toho týmu, jako, nebo ale všeobecně, jo. Jako prostě té Báře tam přenést nějaký klid, nějakou prostě životní úvahu, nějaké prostě zkušenosti a tak dále. A myslím si, že zatím to nějakým způsobem funguje a že vlastně mě naslouchá. Musím teda říct, že jako my z 99%, co mi říkala Bára, tak máme stejný náhled na tenis, jo? Což taky je neskutečné, protože kdybych najednou přišel za někým a teď se jí snažil měnit úplně prostě všechny její standardy a nějaké prostě herní pojetí, to je nesmysl samozřejmě. Takže my děláme jenom takové prostě drobnůstky, ale prostě je to o tom, že zažíváme strašně moc legrace v tom týmu, děláme si sami ze sebe prostě srandu. A na těch turnajích prostě prožíváme krásné chvíle.
14: Já jsem u ní zvykla velmi respektovat ty tenisové legendy, velmi uctívat bývalé tenisty, ať už to je od pana Kodeše, opravdu přes tu Janu Novotnou, kterou adorovala. Cítil jsi, že i tohle je trošičku výhodou v té tvojí roli trenéra u Báry Krejčíkový konkrétně?
16: Je to možné, ale jak jsem říkal, jako, fakt máme jako výborný vztah, a naprosto otevřený a můžeme se prostě na cokoliv prostě jako sami sebe jako zeptat, jo, prostě popovídat si a jo, možná tam jako cítí nějaký jako, že respekt k tomu, jako že jsem byl jako nějaký tenista, ale co se týče výsledku, tak to je Báře nesnahám ani pokotníky, jo, protože to, co ona vlastně jako dokázala, jako je to 12-násobná Grand Slamová jako šampionka, jo, ve všech disciplínách, takže to je prostě něco jako mimořádného, jo. Takže nikdo se nad nikým takzvaně nepovyšuje, neponižuje a prostě funguje nám to.
14: O spolupráci s Barborou Krejčíkovou jsme začali, ale za chvíli se podíváme na trenérské řemeslo obecně a na to, jak se Jiřímu Novákovi žije na druhé straně kurtu. Zůstaňte s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport a naším hostem je Jiří Novák. Jirko, ty jsi celý život působil jako pohodář, o tom jsme teďka mluvili i v rámci spolupráce s Barborou Krejčíkovou. Umí Jirka Novák jako trenér zvýšit hlas?
2: Já si myslím, že umí, ale já jsem měl hrozné štěstí na dvě moje svěřenkyně, protože já jsem předtím byl s Maluškou Božkovou, tak já jsem s Bárou Krejčíkovou a tam nebyl jediný důvod víceméně ke zvýšení hlasu. Ale já vlastně z mé trenérské zkušenosti, já jsem předtím dělal 15 let v Národním tenisovém centru Prostějově, kde jsem měl na starosti juniory do 18 let. A to je zase jako úplně něco jináčího.
1: To jsou je jiná kluci, disciplína.
2: Kteří vlastně jako tam se snaží jako samozřejmě dostat na nějaké jako výšiny, snaží se zlepšovat, ale mají samozřejmě takové ty ještě dětské vycíbené názory a jsou prostě takové jako divočáci, takže tam jsem daleko víckrát zvyšoval hlas než tady na ty holky, které přesně ví, co chcou a prostě jsou to profesionálky a jako v zásadě tam se zvyšuje hlas jenom kvůli tomu, jako že prostě, že nikomu se v uvozovkách nechce, jo, nebo je línej, nebo tak nějak. Když to jsou takové profesionálky, že vlastně tam jako ba naopak já ještě bezdím, jako že už toto je třeba zbytečné, nebo ať jako, ať ti vydrží síly do dalšího dne, nebo do dalšího týdne, jo, tam je potřeba i uvažovat tak, aby vlastně je potřeba nějakou dlouhověkost. A ne jenom jako jednotýdenní nějaká hurá akce a že to natrénujeme jako během jednoho týdne. Ne, ale dát koncepční práce s těma juniorama, to bylo úplně něco jináčího a tam prostě ten hlas jsem několika zvyšoval.
1: Ty hodně zmiňuješ Marušku Bouskovou, Báru Krejčíkovou, u které funguješ teď, ale v tom profi velkém tenise si začínal po boku Jirky Veselýho. Tak jak bys mi porovnal, asi taková klasická otázka, ale jak bys mi porovnal tu spolupráci na té nejvyšší úrovni u ATP hráče a u WTA hráčky?
2: No, ještě byl rozdíl ten, že já jsem Jirku Veselého vedl víceméně od toho juniorského věku, jo, nebo my jsme začali vlastně, když jemu bylo 18 a byl to ten předěl mezi juniorským a seniorským tenisem. A já jsem ho dostal, když vlastně byl zhruba nějakých 550 jako na světě, začal jsem s ním cestovat po futurech, no a tam jako bylo potřeba samozřejmě najednou na vyšší dávky a najednou prostě byl zvyklý z juniorského tenisu jenom, ne, že prostě juniorsky trénovat, ale bohužel tak to prostě jak kdyby bylo. No a takže tam to bylo trošku jako úplně o něčem jiném, jo. Když to teďka vlastně s těma holkama už jako oni jsou prostě šampionky, jsou to vynikající hráčky a tam už se jako nic moc nemění. Tam jako naopak já se musím podřídit jim, jo, protože já najednou nemůžu přijít a říct, hele, děláte to špatně, nebo musíme to dělat úplně jinak, jo. Takže tam ty změny vždycky musí být jako relativně jako malé. Ale když to vlastně u Jirky Veselého, pak jsem vlastně převzal na chvilku i Adama Pavláska. A prostě u těch kluků je to prostě trošku něco jináčího.
1: A ty sám už máš své roky docela dávno za sebou, nicméně jak moc si tu trenérskou práci užíváš? Nechybí ti někdy ten pocit jako vlíst na ten kurt a rozhodnout to sám za sebe?
2: Ne, to vůbec ne. Z toho jako, já už vlastně 20 let nehraju profesionálně. Já jsem skončil v roce 2006 a ze začátku jsem měl takové, že mi malinko chyběl takový ten zápasový adrenalin, kdy vlastně člověk jako hraje na tom centrálním kurtu před divákama, jo, hraje ten zápas, ale pak už jsem byl prázdnej, co se týče vlastně mimo ten kurt. Jo, že člověk vlastně furt si musel připravovat, furt musel trénovat, furt jako musel myslet jako o programu a tak dále. Když to ta trenérská činnost je teďka úplně o něčem jiném, jo, tam jako člověk nemá ten zápasový stres, nemá ten tlak, je takové prostě úplně zase na té jiné stránce, jo, toho týmu, nebo na té druhé straně toho týmu a tam spíš jako přemýšlí o nějakých prostě jako technických, taktických věcech, jo, nějaké prostě strategie na ten zápas, to, což vlastně jak kdyby hráč ani moc jako moc nepřemýšlí, protože tam vlastně ten hráč stejně hraje takové to svoje, jenom jako na co je zvyklý, co mu jde, na co prostě to, co trénuje vždycky, tak chce využít v tom zápase. Když to trenéřina je taková, ještě zkusit tam najít něco, čím by mohla jako ta svěřenka nebo svěřenec toho druhý jako malinko překvapit.
1: Já si pamatuju, když jsem se poprvé přijela podívat na US Open, už jako nehráčka, že mě trošičku jako zarazilo, když mi někde pípli ten beč a nepustili mě tam, jo. Takový to, jak když automaticky do Players Lounge a tam najednou nemáš přístup od tolika do tolika hodin. Nestává se ti někdy, že přijedeš třeba na Grand Slam a automaticky míříš do hráčského prostoru jako hráč a vlastně najednou se zasekneš, aha, pozor, tady už ne?
2: Ne, to se mi nestalo, ale ono je to trošku jinak, že vlastně trenér holek, nebo jako té dámské části, tak nemá přístup do té pánské šatny.
1: Ano.
2: Jo, takže my máme speciálně vyhrazenou šatnu, jako prostě na těch turnajích, jako pro trenéry, ale na to jsem si zvykl velice rychle, takže to je úplně bez problému. Hmm,
1: kolik času teď trávíš doma a oproti tomu cestování? Kolik máte páru domluveno, že musíš obět turnajů nebo chceš odbět?
2: My jsme domluveni víceméně na plný úvazek, takže já jsem říkal, jako, když mi zdraví dovolí a všechny okolnosti, tak a Bára bude chtít mít zájem, tak si odjedu víceméně všechny turnaje. Ale jak jsem zmiňoval na začátku, bohužel i trápilo nějaké zranění, takže já jsem jako doma byl relativně jako docela dost. Až teďka poslední dva měsíce se to rozjelo a byl bych rád, kdyby jsme samozřejmě to teďka tu šňůru udrželi co nejdéle, aby zůstala zdravá, aby se jí dařilo a odjeli jsme co nejvíc turnajů.
1: Po písničce se na Radiožurnálu Sport vrátíme ještě hlouběji do tenisového prostředí a zazpomínáme i na Jiřího Nováka jako hráče.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Hostem pořadu na síti na Radiožurnálu Sport je Jiří Novák. Když se, Jirko, ohlédneš zpátky, jak často si vlastně vzpomeneš na období, kdy jsi ty byl českou jedničkou a patřil mezi ty nejlepší hráče světa? 20 let po ukončení kariéry.
2: Abych byl upřímný, tak já vůbec jako nežiju z té minulosti. Jo. Já, že bych na to, jo, nikdy si člověk vzpomene, že jo, když jsem tam někde byl nebo něco takového. Ale já jsem 15 let opravdu nad tím jako vůbec nepřemýšlel. Ale teďka poslední dva roky, když jsem začal jezdit vlastně po těch turnajích s Maruškou a s Bárou, tak na jednom těch prostě Grand Slamech a na těch dalších turnajích já potkávám vlastně ty moje bývalé spoluhráče.
1: Uh-huh. A to jsou, jo, taky už trenéři,
2: to jsou
1: trenéři.
2: Zástupci svazů. Ale ano, spousta lidí, kteří se motali vysíkolech těm turnajů, takže to se týče vlastně trenérů, hráčů, ti moji spoluhráči bývali jako nebo prostě protihráči, dělají teďka trenéry prostě jinakým hráčům, ale co? Já jsem přijel prostě do Wimbledonu, nebo tady do Paříže, a najednou jsem potkal Stana Wawrinku. Potkal jsem Monfilse, potkal jsem Djokoviče. A já jim říkám, jako oni na mě, Jiri, jako co tady děláš, ne? A já říkám, no počkej, jako co tady děláme, a co tady děláte vy?
1: No.
2: Já 20 let nehraju a vy furt hrajete na top úrovni, což je neuvěřitelné. Takže v rámci tohoto si člověk pak jako najednou vzpomněl, že vlastně jsem byl součást tady toho okruhu a že vlastně to byli moji vlastně protihráči a soupeři a teďka na ně vzlížím, jako co jim se podařilo za kariéry, a to je něco neskutečného. Takže možná s touto tematikou tam ty vzpomínky přicházejí, ale jinak jako na to vůbec nemyslím. Hmm.
1: Dnes se hodně řeší prize money. Hráči usilují o větší poměr prize money vůči výdělku, hlavně na Grand Slamech. Jak na tohle koukáš ty? Řešilo se to už za tebe? Protože ten poměr je nepoměrný aktuálně tomu, co ty jsi byl schopnej si vydělat v té době, poměr toho, co si vydělávají teď ty hráči, a přesto to není dost.
2: Já na to mám, nevím, jako svůj jako vyhraněný názor. Jo? Já možná naštvu několik lidí, možná některé ne, některé ano, já prostě vůbec nevím, jo? Ale přesně jak říkáš, jako my jsme hráli úplně za jinakých samozřejmě finančních podmínek, ale já si vůbec nestěžuji, ježišmarja, my jsme byli úplně vděční, že vlastně vůbec něco takového je. A teď, když vidím, jako, co se vlastně těch turnají děje, jak oni mají neuvěřitelné zázemí s porovnáním, jako těch 20 let uplynulo a oni mají 10x až 12x větší prize money, než jsme měli my. Teď vlastně, co se týče toho zázemí celého, jako ty restaurace, jako ty prostě mají pro všechny týmy, jako prostě jídlo zdarma, jo, všechno tam mají, prostě hospitality, jo, prostě jako neuvěřitelné podmínky. Ale mě právě že udivuje to, jako že oni to chcou z těch Grand Slamů, jako jo. Protože vlastně ano, Grand Slamy, ale dejme si otázku, oni jsou zaměstnanci buď VTA, anebo ATP, jo, a Grand Slamy jsou vlastně pod ITF, to je úplně o něčem jiném, jo. A oni chcou po těch Grand Slamech, aby jim dávali víc peněz, ale teď jako oni pak hrozí nějakým bojkotem, no tak ať to bojkotují, nebo jako já si myslím, že stejně ty Grand Slamy tam budou prostě ty lidi stejně chodit, to je první věc. Ale za další, oni si neuvědomují to, tak to máme, teďka jsme vlastně svědci mistrovství světa ve fotbale, jako jo. Tak nevím, jak jsou samozřejmě placení fotbalisti, jak to mají, ale oni jsou primárně placení přece taky vlastně svými kluby, jako jo. A ti tenisti jsou placení vlastně taky tou VTA, kde mají potom jako prostě od nich důchodový potom plán, jo, a další věci. A najednou ty Grand Slamy, i když mají takové to jako samozřejmě výdělky, ano, i tak dávají samozřejmě těm hráčům jako spoustu peněz, tak je to úplně něco odlišného. Tak kdyby teďka najednou by řekli fotbalisti na mistrovství světa, já tam nepojedu, protože mistrovství světa vydělá, jako jsem si to četl, nebo všichni říkali, že to je nejúspěšnější ekonomický mistrovství světa ve fotbale, tak jak kdyby každý teďka fotbalista čekal, jako že mu přitečou peníze, jako jo. Takže ono je to, já nevím, no, jak jsem říkal na začátku, možná naštvu jako dnešní hráče, protože řeknou, hele, ten o tom jako nic neví, nebo něco takového. Ale tím, že jsem si to já prožil sám, jako nikdo to za nás víceméně jako neřešil a my jsme hrávali singly, debly kvůli tomu, abychom se uživili, jako jo. Teďka vlastně ti kluci, kteří vlastně nebo hrávají víceméně jenom singly, protože jim to stačí, protože vydělávají tolik peněz, ale nikdo nehraje prostě single debl. Jo, všichni se, a teďka i víceméně oni jako to mají daleko snazší v uvozovkách, protože my jsme hrávali na 3 vítězné sety, oni hrajou na 2 vítězné sety. My jsme hráli na Wimbledonu, že jo, v pondělí jsem hrál dvouhru na 3 vítězné sety a v úterý 4 na 3 vítězné sety a ve středu zase, jako. Jo, takže teďka je to zase úplně jinak. Ale hrozně těžko se srovnávají doby, ale já to nikomu nevyčítám. To není jako, že prostě já říkám, jako, že jejich názor je špatný. Já říkám jako můj názor a je to takové, že prostě mám na to prostě svůj názor. No.
1: Já musím říct, že když se do toho díváš jako čerstvej tenista a koukáš a porovnáváš nějaký čísla a procenta z výdělku, tak možná je jednodušší se dostat na tu stranu těch hráčů, když to, když se na to díváš z pohledu bývalého tenisty nebo tenistky, která nekončila 20 let zpátky, ale třeba 8, tak jako souhlasím, že ono to jde všechno furt nahoru, jo, takže já taky ten údajný bojkot Grand Slamu vidím trošičku taky ze strany organizátorů víc než ze strany hráčů. V tom s tebou možná vyhraněně souhlasím. Hmm. Tenis se za poslední dvě dekády výrazně změnil. My se po písnice na Radiožurnálu Sport s Jirkou Novákem podíváme, v čem nejvíc.

0: že vlastně za nás v úvozovkách na tenisu prakticky nebyla žádná posilovna. V hotelu byl jeden stroj nějaký, takže vlastně tam se 30 hráčů stejně nevlezlo. Ale když
1: teďka... A měli chuť se tam vlézt?
0: To
1: nebo
0: ani
1: to
0: nevím,
1: nebylo v tom denním programu?
0: To ani nebylo v denním programu. My, co jsme dělali kondici, tam jsme spíš jako hodně běhávali, nebo jsme skákali přešvíjadlo, nebo jsme posilovali vlastním tělem, jo? Nějaké kliky, sedlehy, jak se říká, dřepy. Ale dneska prostě na každý oni sval mají nějaký přístroj, nějaký stroj, nějaké gumy. Jo? Ale to je samozřejmě pořádku. Jo? Tím pádem, jako oni mají dlouhověkost a prostě se starají o to tělo úplně jinak, než jsme se starali my. Takže to si myslím, že je jak kdyby úplně největší rozdíl. Jo? Co se týče samozřejmě tenisu, tak změny jsou tam taky jako obrovské. Ono, když se podíváme, tak za nás byly jináčí povrchy, byly jináčí míče a tak dále, rakety, materiály. Ale hrálo se hodně prostě dvouher a čtyřher. Všichni, co byli v první světové stovce, tak 90% hráčů hrálo čtyři. Takže automaticky si trénovali prostě voleje, trénovali si vlastně jako prostě ryteny, přechody na síť a tak dále. Za našich dob jako bylo strašně moc hráčů, kteří hrávali servis síť. Mm-hmm. Když se podíváme na vyšlapání trávy na Wimbledonu dneska a před těma 20-30 lety, tak vlastně je to akorát za základní čárou vyšlapané, když to vlastně za nás to byla cestička vlastně k síti.
1: To bylo takové to téčko.
0: Ano. Ale to byly i normální povrchy, jo, že vlastně v halách se hrálo na takových těch rychlejších gumách, jo, a tak dále. Ale prostě strašně moc hráčů hrávalo servisí, takže i vlastně ten herní styl, ten projev celý herní byl úplně jinačí.
1: Co tě baví víc?
0: Je to těžké. Jako, ba naopak teďka uvítám, když někdo jde po servisu nebo kdykoliv jde na síť, protože teďka vlastně všichni hitují od základní čáry forehandy, backhandy a už to vidím tak jako hrozně monotónně. A pak jsem šťastný, když někdo zahraje třeba kraťas někdy, nebo zahraje nějaký prostě jináčí úder, kdy trošku překvapí toho soupeře. Jinak i na té trávě, to je neuvěřitelný rozdíl, že vlastně oni teďka hrajou 10x, 15x výměnu přes síť.
1: Ano.
0: To za nás nešlo 2x přes síť.
1: Protože... Tak ono se to celý zpomaluje. Zpomalujou se povrchy, zpomalujou se balonky. Ono to k tomu jako nabízí se, jo, tou generací, která se tomu adaptuje, potom není úplně možný jim to vyčítat, ale máš pravdu, že jakýkoliv herní barvitost, jakákoliv herní rozdílnost mě strašně baví, proto podle mě spoustu lidí má hrozně rádo tenis, Báry Krejčíkový, Káji Muchový, prostě holek, co to variujou a u těch tenistů nemám takový přehled u těch chlapů, ale je tomu taky tak. Takže já to vidím podobně, že tomu trochu chybí, ale zároveň ty podmínky jsou zase jiný.
0: Ne, však jasně, to, jak říkáš, že to jak kdyby to nejde vyčítat jako tomu, to je prostě ta proměna, jo, že vlastně fotbal, hokej taky se hraje jinak, jo, najednou je to prostě úplně jiný sport a ten tenis taky vlastně prošel nějakou revoluci obrovskou a je to prostě je to úplně něco jinačího. Ale za na druhou stranu, když se podíváme, jako jestli všichni říkají, no to se hrálo pomalej, rychlej, nebo tam, nebo ti jsou lepší hráči a tak dále, je právě neuvěřitelné, že tady ti kluci, čtyřicátníci, ten Vavrinka, Djokovic, Monfils, oni jsou furt jako konkurenceschopní a oni vlastně hrajou, oni se adaptovali na ten styl, jo, a jsou schopni to s těma prostě s těma mladýma odehrát.
1: Je
0: jako,
1: to
0: jo.
1: Tak, no.
0: Protože možná umí něco malinko navíc, nebo dokážou tam ještě prostě, že už nemají pohyb takový, jaký měli předtím, to je jasné, ale prostě dokážou to herně, jo, prostě s těma mladýma uhrát.
1: My porovnáváme herní styly za tvé doby a teď. Teď se podíváme trošičku někam jinam. Když objíždíš Grand Slamy v pozici trenéra, kam se v tvých očích posunuly ty kluby Grand Slamů za těch posledních 20 let, co jsi tam hrál naposledy ty aktivně?
0: No taky neužitelně.
1: Poznal jsi to?
0: No, poznal jsem 3 Grand Slamy relativně, ale kde jsem to vůbec nepoznal, tak bylo Australian Open.
1: To teda. Jsem chtěla říct. Australian tam Open, tam vůbec nevím, kam bych přijela ani.
0: Tam jsem po 20 letech přijel a teďka říkám, kdy tady stál úplně jiný kurt, nebo tady stála úplně jiná arena, nebo kde je ten place, kde je ta restaurace, kde je ta... To je úplně neskutečně přestavené. Jo, takže tam udělali neuvěřitelný prostě progres, ale všechny ty Grand Slamy, protože samozřejmě vydělávají jako hromadu peněz, tak jsou schopni prostě do těch areálů a prostě investovat peníze. Jo. A je to vlastně věc, která je i pro to dobro těch hráčů, jak jsme se tady bavili, vlastně to je taky, že vlastně z těch prize money, jak oni říkají, že chcou větší prize money, ale oni vlastně ty peníze dávají prostě za prvé do těch prize money a za další do vylepšování těch podmínek pro ty hráče. Jo, že jim tam postavili, jak teďka už vlastně třetím rokem jsem vlastně na těch Grand Slamech a vždycky ten další rok, co přijde ten Grand Slam, tak vždycky tam někde něco nového.
1: Ano, nový kurt, nová arena, přesně nový tak, player lounge.
0: Ano, nebo nějaká prostě přesně klubovná lounge, nebo nějaký kurt, nebo nějaká tribuna nová, takže oni do toho fakt investují peníze a prostě je to jako neskutečné.
1: Když se teďka pozastavím ještě na chvíli u té role trenéra, na kolik procent

0: procent si myslíš, že může trenér ovlivnit ten výkon svého hráče?
1: Mě to učil už můj bývalý trenér, pan Kukal, s kterým jsem jako to odehrál vlastně nejlepší část kariéry, jako co se týče jako výsledků mých. Byl jsem pod ním vlastně ve světové desíce a měl jsem největší jako úspěchy. Tak on mi tvrdil, že trenér může maximálně do 10% ovlivnit jako prostě toho hráče. Mm-hmm. A já si tady, já troufnu říct, že já s tím jako naprosto souhlasím. Okay. Jako, jo. Není to tak, jako, že prostě najednou přijde jako ten hráč o 50% někde prostě jako vyroste nebo něco takového. Ale zase je to jenom můj názor, já neberu ničí.
0: No ale
1: jako
0: zase, jedno. Když jo. Potom jdeš trénovat hotovou hráčku, hráčku světový 50, tak ono 10% je hodně.
1: Jasně, musíme rozlišovat, jestli potom jak kdyby v uvozovkách jako z 5. místa se dostane na sté, jo, anebo z 50. na 40. nebo ano, tomu rozumím. Ale stejně je to o tom hráči, jako jo, stejně on to musí tam na tom kurtu prostě vyběhat, stejně musí proměnit ty breakboly, stejně musí vyhrát, dorazit ty zápasy. Takže ona je to taková, jako že prostě práce, kdy prostě člověk vždycky tam potřebuje to svěřence nějak navnadit, naladit, potrénovat, aby prostě byl připravený ten svěřenec a pak to stejně záleží vždycky na tom svěřenci.
0: Máš cit pro to odhadnout, který hráč to v sobě má, který ne? Protože ono to neumí každý trenér nebo bývalý hráč podívat se na tenistu a trochu cítit, jestli to tam je nebo ne.
1: To nevím, nechci to takhle z toho jako plásnout. Myslím si, že na to nějaké oko mám, ale nechci říct, jako, že jsem nějaký prostě odborný expert, že to určitě jako vždycky jako trefím. Jo. Já jsem taky jako viděl tolik jako talentovaných lidí, si říkám, hele, ten to jako strašně umí, ale pak to nedokázali prostě potom jako
0: proměnit
1: nějaké prostě výsledky. Protože pak už tomu chyběla třeba kondiční stránka věcí, nebo zdraví, nebo jako prostě tam to prostě hraje roli tolik prostě aspektů. Ale myslím si, že vždycky poznám, jako, že někdo je prostě na to šikovnej, talentovaný.
0: Jak seš na tom kondičně teďka ty? Často se dostaneš na kurt sám pro sebe, nebo je to jenom o svěřencích?
1: Ne, je to jenom o svěřencích. Já jako když můžu, tak já jako na kurt jako vůbec nejdu. Já spíš si jdu zahrát fotbal nebo basket, nebo jako prostě projet se na kole, ale prostě tím, že vlastně na kurtu jsem byl od malička a teďka na tom kurtu vlastně furt jako jsem a tak ještě abych přišel potom domů a šel si jenom tak jako ještě s někým jako zahrát, tak to už jako moc ne.
0: Na závěr si dáme na Radiožurnálu Sport trochu odlehčenější téma, jak tráví volný čas Jiří Novák. Vydržte s námi ještě posledním vstupu dnes na Radiožurnálu Sport v pořadu na síti.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: za pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Jiřím Novákem. A Jirko, když zrovna nemusíš, podíváš se přesto večer třeba na tenis v televizi?
2: Ne, na tenis vůbec.
1: Vůbec, jako. Já taky ne.
2: To opravdu, jako to po mně nechtějí, protože jako když člověk vlastně opravdu to hrál od malička a teďka vlastně já v tom pracuji a ještě abych jako přijel, nebo přišel domů, zapl si televizi, já si myslím, že to by bylo normálně na diagnózu, jako jo.
1: Takže ani jako nějaká bitva Sinner Alcaraz tě nepřemůže, no, k tomu to zapnout?
2: To jsou opravdu jako výjimky, ale já potom jako třeba čekám, jako že prostě až bude pátý set, tak se podívám jako na prostě na poslední 4-5 gamů, ale ne, že bych se díval jako 4 hodiny na tenis, jako to prostě po mně opravdu jako nechtějí.
1: Když jsi zmiňoval třeba zrovna toho Djokoviče, kterýho si ty ještě trochu stihnul, a on je mu letos 39, jestli se nemýlim, tak jak si vysvětluješ tu jeho dlouhověkost? Je to opravdu o té jeho výjimečné připravenosti, fyzičce, preciznosti v tom, jak se stará o svý tělo? A jak bys vlastně přirovnal tu dlouhověkost u chlapů, u ženských?
2: Tak u ženských tam ten dlouhověk, ne, že není jak u chlapů, ale jako ve 40 už jako tam prostě ty holky buď už mají rodiny, nebo už je to prostě, moc jich tam není, pokud nehrajou nějaké 4, jako jo. Ale ve dvoře to je, tam prakticky jako není žádná.
1: To byla
2: jako
1: rarita. Taková,
2: no, ale u těch chlapů zaprvé samozřejmě úplně jináčí regenerace, úplně jináčí možnosti, jo, tady prostě těch fitness koučů a fyzioterapeutů a tak dále. Ale stejně je to o tom, že prostě člověk na to musí mít trošku jako nějakou, prostě musí mít na to štěstí. Jo, musí být trošku takový přírodňák, protože podívejme se, Nadal skončil taky, prostě měl operace už, tak Federer taky, za mě přírodňák taky, neskončil, pracoval, ale měl smůlu taky, prostě měl potom dvě operace kolena a kvůli tomu prostě už jako mu to tělo nedovolilo. Ten Djokovic, to je prostě unikám, ten Vavrinka, to je neuvěřitelné, takže člověk na to musí mít fakt, myslím si, kliku. A tím, jako, jak oni mají ten lékařský štáb kolem sebe a tady ty experty, tak jim samozřejmě k tomu hrozně pomáhají, ale myslím si, že nejvíc je to prostě o tom štěstí takovém.
1: Jirko, já jsem do posledního vstupu slibovala odlehčenější téma a to přijde teprve teď. Já jsem se dozvěděla, což mě dost pobavilo, že ty jsi vášnivý zahradník. A Bára Krejčíková dokonce zmínila, že jsi si do Londýna přivezl zahradnický rukavice a prostě jsi tam nějak pracoval na zahrádce. Je to tak?
2: No, je to tak, no. Tak toto jsem nečekal, tak to si s Bárou vyřídím, to je podpásovka, jako no. Já jsem byl, Bára už 11. rok spí u jedné rodiny, prostě kousíček od Wimbledonu a strašně fajn lidi a mají prostě velikánskou zahradu. No a já jsem tam loni přijel a teďka prostě tím, že vlastně s Bárou se dopoledne potrénuje, jdeme na barák a já říkám, tak no a co teďka, já budu tady celé odpoledne dělat, že?
1: Jo, tak jsem to vyplel.
2: Tak jsem prostě se zeptal jako majitelu, jestli nepotřebuje něco jako pomoc na zahradě, ne? On říká, ne, nic, nebo tak nějak, ale no ale a pak najednou, no ale kdybys třeba tady mohl toto nebo ono, a já říkám, jo, jasně, mě to vůbec nevadí. No takže jsem mi tam prostě, že jo, v dlažbě prostě vytrával plevel a takové, jako ne, že bych tam stříhal stromy, jako jo, ale prostě zametal a vyhraboval listy a tak dále. No a prostě letos jsme tam přijeli, no a já říkám, protože minulý rok oni neměli pracovní rukavice, jako. Tak říkám, hele, tak jsem si tam vzal svoje, protože jsem si říkal, když tam budeme dlouho, což jsme nakonec byli, protože vlastně bál, že se dařilo, no tak já jsem jim tam jako samozřejmě pomohl taky něco, ale není to jenom jako samozřejmě tady na Wimbledonu, to je taková prostě sranda. Já doma se starám, jako to máme zahradu, máme chatu, takže vlastně člověk furt se musí o nějakou zahradu starat a mě to hrozně baví a je to pro mě takový zase nějaký relax. Jak se vlastně ptá, že si pustím nějaký tenis, tak já radši jdu na 2 hodiny prostě zametat listí nebo jako prostě trhat plevel a pak vidím, že po mně něco zůstává, když to jako kdybych se díval zase na forendy backendy křížem po lajně, tak to jako v tom moc smysl jako nevidím.
1: Když zmiňuješ ten volný čas a to, co jdeš dělat, když je opravdu všechno hotovo, zkoušel jsi padel nebo něco takového?
2: Padel jsem hrál 2x v životě. Ale my dojíždíme na to, že Prostějově nemáme víceméně padlovej kurt.
1: Ještě ne, v
2: není.
1: Prostějově,
2: není.
1: V Mece tenisu.
2: A on v uvozovkách, nevím, jestli teďka, ale ještě třeba před půl rokem ani v Olomouci nebyl.
1: Jo, no vím, teď to že otevírá Kája Muchová, padelový
2: kurt. Je to možné, ale ještě jsem tam nebyl. ale takže možná na tom to ztroskotalo, kdybych jako ten panelový kurt měl prostě za barákem, tak si myslím, že bych šel, protože to je zase jako úplně jináčí aktivita. Mm. Takže na kurt tenisový mi netahaj, ale prostě jestli to bude pickleball, padel nebo fotbal, basket,
1: tak to
2: půjdu hned.
1: Tak to tě beru za slovo. Jirko, děkuju moc za to, že jsi dneska přispěchal ještě z letiště před začátkem turnaje tady na Štvanici pro tvojí svěřenkyni Báru Krejčíkovou. Budeme držet palce, ať tenhle rozhovor, který vyjde ve středu, už přinese nějaký pozitivní výsledek i Báře, a ještě jednou děkuju moc, že jsi s náma byl na Radiožurnálu Sport.
2: A já děkuju za pozvání.
1: Jiří Novák byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a loučím se i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Mějte krásný zbytek dne.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furt...
7: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
8: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Babiš to označil za nezodpovědné. Ukrajinský prezident Zelenský jednal se zmocněnci amerického prezidenta Trumpa. České kanoistky získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové stříbro. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 23. srpna. U července u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
9: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
10: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
9: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
11: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
9: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě už v roce 2028. Jak šéf vlády řekl před odletem do Srbska, půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval už dřív. Odbory pražského letiště jsou od úterý ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Radiožurnálu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
13: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro i jeho manželka trvají na své nevině.
2: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě zůstává poslední hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
8: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Policisté obvinili po úterním zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
14: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
15: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
14: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
8: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
16: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
8: Správa nemovitostí Hradce Králové se stará například o městské byty, domy a nebytové prostory, ale provozuje taky plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Sport. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa 3. medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
17: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
8: Český mužský tým skončil 5., vyhráli Slovenky a Britové. Nejlepším hráčem sezóny fotbalové šance ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod z mistrovské Slavie Praha. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil po druhé v kariéře. Trenérem sezóny je po 5. Jindřich Trpišovský, také ze Slavie. A tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji na okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila ve dvou setech Američanku Líovou, Šalková deklasovala Francouzku Dodánovou a Valentová otočila na 2-1 duel s Australankou Jointovou.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po půlnoci bez zásadních komplikací. Na dálnici D5 ale opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Plzně. Mezi Pražským okruhem a sjezdem na Lodinici mezi 1. a 10. kilometrem se pohybují silničáři. V levém pruhu uklízí odpadky a vybočuje se doprava. A na Frýdecko-Místecku je neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty tam havarovalo osobní auto. Je to těžká nehoda se zraněním, provoz tak tak policisté museli zastavit. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
20: Návrhy zákonů čím dál častěji vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ a neprocházejí standardním legislativním procesem. Co na tom vadí advokátní komoře? Proč není dobře domyšlené chtít, aby vražda byla nepromlčitelným trestným činem? Proč máme přeplněné věznice? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předsedkyně představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Vítejte ve studiu, dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Vaše profesní sdružení apeluje na politiky, aby zajistili odbornou diskusi na té návrhy zákonů a tedy, aby, jak bývalo zvykem, zákony navrhovala vláda. Proč jste cítili takovou potřebu?
21: Je to proto, že u standardního legislativního procesu, to znamená u těch návrhů, které připravují jednotlivé rezorty, potom je předloží do mezirezortního připomínkového řízení a potom je schvaluje vláda a ta je potom předkládá poslanecké sněmovně, je do legislativního procesu zapojena celá řada institucí, celá řada odborníků, kteří hodnotí jak dopad na společnost, tak hodnotí i legislativní úroveň, tu technickou úroveň normy a mohou v tom mezirezortním připomínkovém řízení vychytat poměrně velkou řadu chyb, které třeba ani nejsou v rozporu s úmyslem předkladatele, ale které zabraňují tomu, aby ta norma byla nesrozumitelná, aby dopadala na případy, na které dopadat nemá a aby byla potom v praxi aplikovatelná a dala se interpretovat.
20: Vy jste upozornili, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Co konkrétně to sebou tedy podle vás přináší?
21: No, u těch velkých kodexů, mezi které patří trestní řád, trestní zákoník, ale i občanský soudní řád nebo občanský zákoník, byla vždycky zastávaná praxe, že jsou to tak závažné právní předpisy, že by měly být projednány i na úrovni legislativní rady vlády. A v podstatě změny a některé i velmi zásadní změny, které dnes vycházejí z poslaneckých nebo senátorských návrhů, neprošly tím standardním legislativním procesem a především nejsou podpořeny žádnou odbornou analýzou, která by říkala, že společnost přesně tuto normu potřebuje, protože když by ji neměla, tak by se stalo to a to.
20: No, vy už jste na to poukázala dříve, že ty poslanecké návrhy vznikají často bez analýzy, ale taky mnohdy třeba jenom na základě jednoho případu, který zákonodárce zaujme. Jaký to potom má dopad na to právní prostředí?
21: Tomu se říká právní kazuistika. A v podstatě každá norma by měla být, ta právní norma by měla být spíše abstraktní, aby dopadala na předem neurčený počet případů, ale stává se to, že i na základě nějaké medializace konkrétního případu dospěje poslanec nebo senátor k závěru, že zřejmě je ten zákon napsán špatně, protože tento případ, konkrétní případ neřeší. Na základě jednoho jediného případu se udělá závěr, že tedy společnost potřebuje další právní normu. Výsledkem pak je poměrně přebujelý systém právních norem, ve kterých se někdy nevyznají ani sami právníci.
20: A měli byste příklad takových líbivých opatření, která mají podle vás ten diskutabilní efekt?
21: To je teď třeba nápad, že se bude jako nový trestný čin trestat ovlivnění osoby nějakým podáním nějakého přípravku, která má ovlivnit její vůli. Typicky tedy je to směřuje to na případy, kdy je dívkám házen do pití nějaký prostředek, aby tedy byly omámené a aby ztratili svoji svobodnou vůli. Ale není to tak, že by takové jednání nebylo trestné už předtím. Dá se a především je trestný potom ten následný trestný čin, ke kterému to má směřovat, ať už je to okradení, nebo je to znásilnění. Takže my máme normy, podle kterých se takové jednání dá trestat a není zapotřebí vymýšlet další a další normu, která by lépe charakterizovala toto konkrétní jednání. Protože pak těch trestných činů bude strašně moc a i soudy sami pak budou mít problém s tím, aby vyhodnotili, jakého skutku se vlastně dopustil ten pachatel a podle čeho to mají trestat.
1: Jinými slovy, to právo by mělo být přehlednější.
21: No nepochybně.
1: Napadá vás nějaký doslova legislativní zmetek z poslední doby?
21: Přímo legislativní zmetek, já bych to úplně takhle neřekla, ale občas se objeví nápad, který zatím třeba není úplně na papíře a já mám obavy, že když bude, tak to zmetek bude. To je třeba teď ta diskutovaná možnost trestního postihu dětí mladších 15 let.
1: K tomu se ještě s dovolením dostaneme později, ale jak z vašeho pohledu dopadl třeba stavební zákon, který byl nedávno sněmovnou schválen?
21: Víte, stavební zákon je předpis veřejného práva, ke kterému se Česká advokátní komora nevyjadřuje. Protože ona se vyjadřuje zásadně k věcem, které se přímo dotýkají advokacie. To znamená tam, kde by se zasahovalo do nezávislosti advokacie, do advokátní mlčenlivosti, do důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A potom se obrací na veřejnost, ministerstvo spravedlnosti nebo i poslance v případě, že některý návrh zasahuje do těch základních lidských práv a svobod. Tam je to také její místo, protože už advokáti, když skládají slib, tak slibují, že budou hájit lidská práva. A měli by je hájit i na té legislativní úrovni.
1: Když se vrátím na začátek k tomu vašemu apelu, jak by měl ideálně vypadat standardní legislativní postup?
21: Tak na začátku by měl být nějaký cíl. V případě trestního práva, když jsme jim začali, tak by to měla být trestní politika státu. Stát by si měl vymezit, co vlastně chce trestat a proč, a co je zapotřebí trestat přísněji, protože to vnímá jako společensky škodlivější jednání, typicky třeba násilné delikty, a co třeba už není tak závažné a proto by mělo být trestáno mírněji. Což v případě trestního práva pořád ještě chybí. Tahle vláda neformulovala svoji trestní politiku, a místo toho se tedy vyzobávají různé problémy či pseudoproblémy, které by mělo trestní právo řešit. A potom by na základě toho měla pracovní skupina složená z odborníků, kde budou jak tedy zástupci toho příslušného ministerstva, tak i lidé z praxe. Když se bavíme o zákonech, které se dotýkají advokacie, tak by tam měli být určitě advokáti, ale i soudci z různých stupňů soudu, akademici. A ti by měli připravit návrh té normy napřed ve formě záměru a pokud takhle bude ten záměr politicky průchozí a bude vyhovovat tomu záměru vládnímu, tak na základě toho potom připravit paragrafované znění s důvodovou zprávou, s dopady na státní rozpočet. Tenhle návrh by mělo příslušné ministerstvo poslat do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány, organizace. Ty připomínky potom musí vypořádat, to znamená, musí některé akceptovat anebo říct, proč ty konkrétní neakceptuje a jakým způsobem to je řešeno. A teprve potom by měl ten návrh být projednán vládou a jít do poslanecké sněmovny. Ano, ten proces je dlouhý.
1: No, vy tvrdíte, že jiný postup degraduje legislativní proces a není možné vytvořit kvalitní zákony. V jakém případě je ale obhajitelný? Proč ta možnost vůbec existuje? Těch poslaneckých návrhů?
21: Ono se to víceméně vztahovalo původně k případům, kdy ten vládní návrh na nějakou skutečnost vůbec nepamatoval. A v rámci poslanecké sněmovny se to zjistilo a pozměňovacím návrhem se to napravilo. Například tam mohlo jít, v mezidobí mohlo dojít k nějakému evropskému nařízení, které bylo zapotřebí do toho zapracovat. Takže tohle byly takové ty technické opravy a k tomu potom sloužily ty poslanecké pozměňovací návrhy. Pak se stalo to, že se vybírali různé zákony a přílepkem se k ním dávaly novely úplně jiných a nesouvisejících zákonů, což nakonec tedy ústavní soud posoudil jako neústavní legislativní proces, ale pořád máme zákon o změně daně z příjmu a změně jiných zákonů nebo podobně nazvaný zákon, takže není to praxe, kterou by poslanecká sněmovna úplně opustila.
20: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná je hostem 20 minut Radiožurnálu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že případné chyby v poslaneckých návrzích se dají, jak se říká, vychytat ve třech poslaneckých čteních. Připouštíte to?
21: No, vychytat se určitě něco dá, ale je to daleko obtížnější. A hlavně řada expertů, která je činná v těch mezirezortech a v různých pracovních skupinách, ani nedostane prostor, aby se k tomu vyjádřila, protože většina těch expertů, když nejsou přímo zaměstnanci ministerstva, tak tu činnost dělá zdarma. A vedle svého zaměstnání nemá úplně prostor, aby detailně studovala každý poslanecký návrh. Takže to je jedna věc. Další věc je, že v některých případech je skutečně zapotřebí slyšet hlas z praxe. Teď se zvažuje senátorský návrh, je tam na změnu občanského zákoníku, který se dotýká rodinného práva. A tam skutečně rodinní advokáti, rodinní soudci jsou proti tomu návrhu. Vysvětlují, v jakém smyslu je ten návrh špatný. Ale projednávat to až v okamžiku, kdy se projednává návrh zákona v poslanecké sněmovně, je vždycky už riskantní a nikdy už jim nebude dáno třeba to právo na to, aby jejich připomínky byly minimálně vypořádány, aby jim bylo vysvětleno, proč ta či ona připomínka se nepřipouští.
20: No, poslanci mohou při přípravě těch návrhů je konzultovat s odborníky, to tady nebývá zvykem?
21: Tak určitě mají kolem sebe určitý okruh poradců a já věřím tomu, že to konzultují s odborníky, ale ta šíře, kterou má mezirezortní připomínkové řízení, to nikdy nemůže být.
20: Takzvané poslanecké návrhy málo kdy píšou sami poslanci, ale spíš ochotní lobbysté. Ani ti tedy si nedovedou ohlídat svoji práci?
21: Tak jestli to píší skutečně lobbysté, a teď tím nemyslím Českou advokátní komoru, byť ta je podle té nové úpravy považovaná za lobbystu, ale když to jsou skutečně ty lobbysté z biznisu, tak to potom píší pro nějakou biznisovou skupinu. Tak určitě si ohlídají, že to té biznisové skupině bude vyhovovat, ale jaký to bude mít dopad na celou společnost, to už nehlídají.
20: V tom klasickém připomínkovém řízení je Česká advokátní komora jedním z připomínkových míst.
21: Ano, oficiální připomínkové místo.
20: Jste dotčeni, že jste čím dál častěji obcházeni?
21: Já bych to nenazvala dotčení. My se necítíme být uražení, my cítíme legislativní nedostatky a spíš nám je líto, že se tímhle způsobem upravují věci, které potřebují nějakou odbornou debatu nebo minimálně odbornou analýzu.
20: A změnila se úroveň schvalované legislativy s příchodem vlády Andreje Babiše?
21: To bych nechtěla říct, protože ty pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy byly patrné i v tom minulém volebním období.
20: Takže v podstatě z vašeho pohledu příliš nezměnilo?
21: No, změnilo se to, že teď to jde čím dál tím víc i do těch velkých kodexů.
20: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Monikou Novotnou, předsedkyní České advokátní komory. Česko má společně s Polskem, Maďarskem a Lotyšskem nejvyšší míru uvězněných z celé Evropské unie. Proč to je?
21: Je to proto, že máme trestní zákoník, který byť byl novelizován, tak je pořád určitým reliktem doby, kdy vznikl, což byly 60. léta. A je tam jako zásadní, základní trest odnětí svobody a vedle toho jsou možné v některých případech alternativní tresty, ať už tedy podmíněný odklad trestu odnětí svobody nebo peněžitý trest, domácí vězení a další. V jiných státech je trest odnětí svobody tím alternativním trestem. A primárně se zkoumá, jestli bude postačující ten standardní trest, to znamená peněžitý trest nebo trest domácího vězení. A teprve, když soud dospěje k závěru, že v tomto konkrétním případě ten trest není dostatečně penalizační, dostatečně ochranný, dostatečně preventivní, tak ukládá trest odnětí svobody. Zatímco u nás ten soudce uvažuje přesně naopak. On zvažuje, jestli v tomhle konkrétním případě by bylo možné nahradit ten standardní trest odnětí svobody i nějakým alternativním trestem. Navíc my máme tresty podle trestních sazeb rozdělené na přečiny a zločiny a v alternativní tresty místo trestu odnětí svobody se zásadně jako samostatný trest uložit jenom u přečinu. Ale my máme jako zločiny označenou celou řadu majetkových deliktů, protože jsou za ně vysoké trestní sazby. Pokud se dopustí daňového úniku nějaká skupina tří osob, které si navzájem prodávají zboží a krátí stát na DPH, tak je to organizovaná zločinecká skupina a hrozí jim trest odnětí svobody. Ono, a tohle je to, co je na tom trestním zákoníku a vůbec našich trestech špatně, že není posílena že nejsou posíleny ty alternativní tresty, dohody o vině a trestu, podmíněné odložení, narovnání a celá řada věcí, které vedou že není posílena ta restaurativní justice, která by vedla k odškodnění toho poškozeného primárně a ta penalizační funkce trestního řízení by byla až druhotná. U nás je pořád ten hlavní cíl potrestat pachatele a nejlépe ho zavřít.
1: A má to ten preventivní účinek, nebo ne? To vězení.
21: My jsme se učili na fakultě, že odstrašující není výše trestu, ale jistota, že pachatel bude dopaden, odhalen a potrestán. Takže nemyslím si, že by ta výše trestu byla tím, co je rozhodující, co má tu preventivní funkci zásadní, ale že když by naopak tam byla možnost, a zvlášť u těch majetkových deliktů, uzavřít s pachatelem dohodu, že odškodní poškozené nebo stát, pokud by to byly třeba ty daně, a zaplatí nějaký peněžitý trest nebo ještě něco na účet obětí trestné činnosti, tak by to celá řada z nich takzvaně vzdala už na začátku, protože by jim nehrozil ten trest odnětí svobody.
1: Co si myslíte o znovu zavedení trestnosti neplacení alimentů? Teď jsou nově trestány jenom extrémní případy.
21: Neplacení alimentů je selhání státu v civilní věci. Protože je to stát, soudy, na které se ty matky obrací s tím, že žalují výživné, a stát jim není schopen zajistit vymahatelnost. To, že tuto svoji neschopnost nahradí tím, že otce pošle do vězení, tak nic nevyřeší. Možná to bude na některé otce působit odstrašujícím způsobem, ale i to trestní řízení, jakou dobu trvá, on se tomu může různě vyhýbat. Pak, když to zaplatí, tak zaniká trestnost. Takže je tam jako... Je to jenom další zátěž soudů, které tedy to nejprve budou řešit v té civilní oblasti, potom v té trestní oblasti, ale v zásadě je to neplacení dluhu. A neplacení dluhu, když vám někdo něco bude dlužit, tak do vězení nepůjde.
1: Co by podle vás přineslo diskutované snížení věku trestní odpovědnosti? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje trestní odpovědnost u nejtěžších činů od 13 let. Navzdory nesouhlasu dětského ombudsmana nebo i vládní zmocenkyně pro lidská práva za ANO.
21: Jestli něco potřebuje důkladnou odbornou analýzu, tak je to přesně tenhle nápad. Já v tuhle chvíli nevím, kolik máme ročně vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let a nevím nic ani o důvodech, které k tomu vedou, ale dokážu si představit, že to bude vadné rodinné prostředí a že to budou jednotky případů, že skutečně se nebavíme o nějakých genzích dětských vrahů. A pak je zapotřebí spíš se ptát, co stát pro tyhle děti může udělat, aby je nejen odradil, ale aby, když už něco takového spáchali, tak aby na jednu stranu chránil společnost, to určitě je na místě, ale na druhou stranu, aby s nimi nějak pracoval tak, aby zjistil příčiny a aby do budoucna těm dětem pomohl stát se běžnými občany. A pokud řekneme, že je budeme trestat a zavřeme je do vězení, tak ta výchovná funkce, která by tady měla být extrémně silná, tak bude potlačená. Navíc si nedokážu představit, že bychom děti zavírali do vězení s dospělými, takže bychom museli budovat speciální dětské věznice se speciálním programem a přijde mi lepší využít síť detenčních zařízení a třeba některé z nich vytipovat a mít tam je pro děti se sklonem k násilné kriminalitě a tam se jim věnovat psychologicky, psychiatricky tak, aby mohlo dojít k jejich nápravě a současně tedy chránit i společnost v tom, že nebudou napadat vychovatele, kteří se tam o ně starají.
20: Proč vám nelíbí myšlenka na zavedení nepromlčitelnosti vražd?
21: Tak opět je to z důvodu chybějící odborné analýzy. Navíc jsme 1. lednu 26 přijali novelu, která prodlužuje nepromlčitelnost vraždy na 30 let. My máme tedy v tuto chvíli 30 let na to, abychom vyšetřili nějakou vraždu, což mi přijde extrémně dlouhá doba, protože v průběhu té doby se výrazně oslabují důkazy, které mohou vést k dopadení usvědčení pachatele. Svědkové stárnou, nepamatují se, ono stačí 3 roky, aby tedy se jejich paměť výrazně zhoršila. A ta představa, že dnes máme takové možnosti technické, analýzy DNA a podobně, že můžeme objasnit ty vraždy, které se staly před 30 lety, je podle mého názoru trochu lichá, protože ta debata, kromě toho, jestli to tedy potřebujeme, by se měla vést i k tomu, jestli by ten zákon vůbec mohl působit retroaktivně, jestli by se mohl vztahovat na ty vraždy, které se staly před 50 lety. A tam je důležité si uvědomit, že jsme měli období, kdy jsme řekli, zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, protože v době, kdy se stal, to bylo období nesvobody a nemohl se stíhat. Druhá světová válka, u nás totalita, 50. léta. Dozorci z 50. let se nestíhali tehdy, ale až po, nebo byl tam pokus je stíhat až po roce 89. A někdy se argumentuje tím, že Německo přece má nepromlčitelnost vraždy, no ale tam je to přesně o tom, že Německo odmítlo nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti a v 70. letech na nátlak mezinárodního společenství tedy řeklo dobře, tak u těch vražd, které se tehdy staly, tak my budeme zastávat nepromlčitelnost. No ale nakonec stejně ty dozorce z koncentračních táborů a vyšetřovatele gestapa v podstatě nepotrestali, protože tam chyběl ten přímý důkaz té vraždy.
20: Jeroným Tejc by chtěl tedy formou návrhu tedy pozměňovacího to prosadit v projednávané novele trestního zákoníku, tedy v té nejblíže projednávané, ale on reagoval na vaše výtky nebo výhrady slovy. Na jednu stranu mě překvapuje, jak silně se teď advokáti opírají do mých návrhů nebo návrhů koalice, na druhou stranu logicky od advokátů asi nelze čekat, že by chtěli zpřísnění trestu, ti vždycky budou chtít pro své klienty získat lepší podmínky. Už máme jenom pár vteřin. Jak vám to zní od kolegy advokáta?
21: Je to taková drobná přestřelka, ale mezi advokáty nejsou jen obhájci, jsou tam zmocněnci poškozených, zmocněnci zvlášť zranitelných obětí a ty dělají na tomhle úseku takový obrovský kus práce, že si myslím, že z něčeho takového je podezírat je úplně mylné.
20: Takže se snažíte vést diskusi s ministerstvem.
21: Určitě.
20: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedkyní představenstva České advokátní komory Monikou Novotnou. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
21: Také děkuji a naslyšenou.
20: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
18: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: A 3,5 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. a s nimi Monika Chmilová.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Při jednání vyzval k ukončení války na Ukrajině a odsoudil taky ruské útoky na civilisty. Podle Macinky může konflikt ukončit jen ochota obou stran jednat. Rusko ale podle něj musí jasně ukázat, že o mírové řešení skutečně stojí. Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily. Potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajkou. To některá plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Radiožurnálu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. A francouzské muzeum Louvre včera znovu otevřelo Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se už ale nevrátily drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum v Paříži nově přemístí do jiných částí budovy. Oznámil to ředitel Louvre Christophe Leribaud. Podle něj si tak návštěvníci mohou lépe prohlédnout architekturu a výzdobu znovu otevřené galerie. Sport. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnicích hlavních tazích je stále klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D5 ale stále pozor na výjezdu z Prahy do Plzně mezi Pražským okruhem a Loděnicí. Té mezi 0. a 10. kilometrem se pohybují silničáři, v levém pruhu tam uklízí odpadky, musí se vybočovat. Pozor také na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na plzeňskou dálnici D5. Na 24. kilometru také pracují silničáři, tam upravují čáry na vozovce, průjezdný je tak pouze levý pruh. A na Frýdecko-Místecku je stále uzavřená silnice mezi Brušperkem a Trnávkou po těžké nehodě na půli cesty. Provoz tam policisté zastavili, dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: a z provozu mohou potkat. Už za pár okamžiků se dozvíte, zda může policista řidiči zadržet registrační značky nebo zabránit v tom, aby odjel.
1: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Dotknu se ohně, písnička z počátku skupiny Lucie v nočním radiožurnálu. No a teď už tady máme další rady pro řidiče z našeho letního seriálu Prázdninová autoškola radiožurnálu. Dnes se dozvíte, zda může policista řidiče zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla. Zjišťoval to reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall. Na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci a mluví i o tom, že jeho syn je génius. A on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Zelenský v Kyjevě jednal o obraně s americkým velvyslancem při NATO Whittakerem. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se vyjasní, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou včera doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
1: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat příští týden. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude muset znovu rozhodnout o pokutě pro Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez tendru. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou sankci. Podle něj totiž antimonopolní úřad při stanovení její výše chyboval. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, ale soud nespochybnil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whittakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. S americkým velvyslancem jednali taky o vzájemné obranné spolupráci. Spojenecké země v rámci iniciativy PURL nakupují Ukrajině vojenské vybavení od Spojených států. Mezi členy skupiny je nově taky Česko. Následky požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barumček Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
4: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavričková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
1: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Obhájkyně titulu porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4. Její další soupeřkou bude Tereza Valentová. Ta ve třech sadách zdolala Australanku Jointovou. První set ztratila 1-6, pak ale zvítězila 6-0 a 6-3.
5: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
1: Český tenis má tak díky souboji Valentové s Bouskovou jistou semifinalistku. Do čtvrtfinále pražského turnaje prošla i Dominika Šalková, která deklasovala Francouzku Dodánovou 2x6-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na 39 na Českokrumlovsku. Na Pražském okruhu pozor směrem z D1 na letiště, a to zase jezdem na Plzeň. Na 24. kilometru pracují silničáři, opravují tam čáry na vozovce, průjezdný je pouze levý pruh a musí se vybočovat do levého pruhu. Na silnici 39 z Želnavy do Českého Krumlova pozor kousek za výjezdem z Černé v Pošumaví, srazilo tam osobní auto srnku, nehoda je v nepřehledném lesním úseku. úseku, tak velký pozor. A na Frýdecko-Místecku zůstává neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty havarovalo osobní auto, na místě jsou záchranáři, hasiči, provoz policist zastavili. Dá se to objet po dálnici přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer se začne postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Obrazovek zmizely zprávy z éteru zpravodajství. Maďarská vláda tvrdí, že jinak 16 let propagandy napravit prostě nešlo. Reportáž z jedné z nejradikálnějších mediálních forem v Evropě uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Filmy místo zpráv, hudba místo ranního zpravodajství. Tak už zhruba 2 týdny vypadají maďarská veřejnoprávní média. Nová vláda tvrdí, že právě takto začíná náprava 16 let propagandy. Zahájila proto jejich největší proměnu od pádu komunismu a přijala i nový zákon. Jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti, ukážou až příští měsíce.
1: Kanál M1 si hned po zastavení zpravodajství zapnul třeba i Budapešťan Marko. Uviděl tehdy černou obrazovku s nápisem Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se, že jsme to tolik let dělali.
2: Moje skoro 90-letá babička sledovala ty kanály celý den. Byla přesvědčená třeba o tom, že se Německo připravuje na válku. Myslím, že ta omluva byla na místě.
1: Stanice M1 čelila kritice opakovaně. Před letošními volbami například vysílala pořad Hrůzy války o dění na Ukrajině. Moderátoři ve studiu mezi virtuálně vytvořenými troskami, plameny a zničenými budovami varovali, že konec vlády Viktora Orbána může zatáhnout Maďarsko do války. O ruské invazi jako příčině konfliktu se přitom mluvilo jen okrajově. Právě podobné zkušenosti podle historičky médií Veroniky Hermanové vysvětlují, proč nová vláda nesáhla jen k výměně vedení, ale buduje úplně nový systém.
3: Nebyla to propaganda 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedle zpráv televize vysílala sport, kulturu nebo zábavu. Jenže právě mezi fotbalovými zápasy nebo olympiádou se objevovaly minutové zprávy plné propagandy. Tam jí bylo nejvíc. Divák se tomu prakticky nemohl vyhnout.
1: Právník Gábor Poják patří mezi nejvýraznější maďarské experty na svobodu médií a dlouhodobě se věnuje jejich fungování. Podle něj teď bude rozhodující, jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti.
4: Mnohem důležitější než zákony je kultura uvnitř redakcí. Novinář musí vědět, že když se ho politik pokusí ovlivnit, vedení se za něj postaví. Bez toho žádná reforma fungovat nebude.
1: Zpravodajství v nové formě by se mělo na obrazovky a do éteru veřejnoprávních médií vrátit od srpna. Orbánova strana Fidesz změny označuje za čistky a pomstu. Nová vláda naopak tvrdí, že jde o první krok k obnovení skutečně veřejnoprávních médií. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
7: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

0: Plných 40 let a titulní skladba z úspěšného alba skupiny Queen A Kind of Magic v nočním radiožurnálu. A budeme se věnovat bílému sportu. Tenisový turnaj Live Sport Prague Open zažil z pohledu českých reprezentantek další úspěšný den. Hned tři totiž postoupili do čtvrtfinále. Všechno odstartovala na centrálním dvorci nasazená jednička Marie Bousková, která se ale na výhru opět docela nadřela.
1: Tak ani úplně trápení, ale spíš najít ten správný rytmus, správný balanc, jak útočit a potom občas být zase solidní, protože že ona hodně toho vrátila. A
2: nakonec je to na stejné místo, Marie Bousková teď z backendu pořád do stejného místa hraje a nakonec i to stačí, protože Liová přidává další nevynucenou chybu v tomhle utkání.
1: Občas jsem to tlačila až moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
3: Hodnotila vydřené vítězství 7-5, 6-4 nad Američankou Liovou loňská šampionka pražského turnaje Marie Bousková. Na kurtu strávila skoro 2 hodiny. Paradoxně kratší dobu trvalo utkání Terezy Valentové, která nakonec ve 3 setech zdolala Australanku Jointovou. První sada jí ale vůbec nevyšla a ztratila jí rychle 1-6.
4: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bohu ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém. No.
3: Zbylé 2 sety Valentová získala poměrem 6-0 a 6-3 a může se těšit na čtvrtfinálovou bitvu právě s Marií Bouskovou.
4: Jo, těším se moc, já jsem doufala, že si s ní budu moc zahrát zase, takže jsem ráda, že jsem se probrala tady tím těžkým zápasem a že se můžu proti ní zahrát zase a dostat další šanci.
3: Narážela Valentová na fakt, že s Marií Bouskovou loni ve Stromovce prohrála v semifinále a nestačila na ní ani před pár týdny na trávě v Nottinghamu. Teď dostane další příležitost. Mezi nejlepší 8 pražského turnaje se pak probojovala i Dominika Šalková. Úspěšná kvalifikantka si jednoznačně poradila s francouzskou Dodánovou a zvítězila 2x6-1. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou,
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 2:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna generálmajor Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově převzal funkci od generálporučíka Václava Vlčka, který odchází do aliančních struktur v Bruselu. Míka byl doteď jeho zástupcem. Velitelství pro operace řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Nový velitel chce podle svých slov posílit připravenost armády na budoucí bezpečnostní hrozby. V Maďarsku rezignoval generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Odůvodnil to vlnou kritiky na jeho osobu a napsal, že státní zastupitelství se nemůže stát nástrojem bojů politiků. Mezi kritiky maďarského nejvyššího státního zástupce patří taky nový premiér Péter Maďar. Prokurátora opakovaně označil za loutku bývalého předsedy vlády Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Nagy informoval, že z funkce odejde k 25. srpnu. Evropská komise schválila převzetí americké firmy Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance. Souhlas pro obchod v hodnotě v přepočtu asi 2 biliony 300 milionů korun komise podmínila řadou omezení. Mají zabránit narušení hospodářské soutěže, a to hlavně na filmovém trhu v evropském hospodářském prostoru. Paramount podmínky přijal. Jejich plnění má podle Bruselu kontrolovat nezávislý správce. A středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednaly dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil.
0: Sport.
3: Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slávii k titulu. Kouč vyhrál anketu popáté, Provod podruhé.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D35 u Olomouce a nehoda na 39 u Žilnavy. Na dálnici D35 pozor za výjezdem z Olomouce směrem do Ostravy u sjezdu na Přáslavice. Na kilometru 281 stojí nepojízdné vozidlo. Je na krajnici, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Na silnici 39 z Žilnavy do Českého Krumlova pozor za výjezdem z Černé v Pošumaví. Srazilo tam osobní auto s rnku, policisté jsou na místě, je to ale v přehledném lesním úseku v zatáčkách. A na Frýdecko-Místecku je stále neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Je to po těžké nehodě osobního auta, která se stala na půli cesty. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A pojďme se podívat krátce do dnešního kalendária. Máme 23. července, takže blahopřejeme všem Liborům k svátku. Přesně před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 65. narozeniny má člen skupiny Depeche Mode Martin Gore. 61. potom kytarista a člen skupiny Guns N' Roses Slash. 41. má muzikant a herec Vojta Dyk a přesně před 15 lety zemřela velmi mladá, skvělá britská zpěvačka Amy Winehouse.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Zaprášené činky i posilovací stroje, rozbitá okna a 3 dny a noci nepřetržitého úklidu. Takové následky zanechalo na jedné zlínské posilovně zřícení sousední hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Podrobnosti k tomu naší další reportáže už za chvíli.

0: Hasiči včera oznámili likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Jeho následky ale řeší i provozovatele okolních firem, třeba nedaleké posilovny Legends Gym, která musela kvůli bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy zavřít.
1: Ta tlaková vlna nám některé okna porozbíjela, protlačilo nám to ventilačky dovnitř, takže nám sem naletěl suť, prach, takže jsme byli komplet pod prachem.
2: Popisuje následky požáru v nedaleké posilovně provozní Radek Doležel. Prach ze strojů i náčiní uklízeli v 8 lidech 3 dny a 3 noci.
1: To bylo nafoukané vlastně mezi těma cihličkovýma zátěžema na těch strojích, takže vlastně jsme museli jsme tady mít jednoho silného člověka, který to dokázal všechno zvednout a po jednom jsme to museli oddělat tady ty plastové věci a čistit takhle. A na 3x, na 4x, než jsme to z toho dostali.
2: My tady vidíme, že těch strojů, činek je tady opravdu hodně. Ono to muselo být docela náročné, to tady všechno dát do pořádku.
1: Nejhorší na tom bylo, že se nám to sem pořád jako vracelo vzduchotechnikou, která to nasála, klimatizací. Teď to vypadá už docela dobře, bych řekl, ale je to třeba 4x celkový úklid od vrchu dolů 1500 m², což není málo na to. Takže vždycky jsme přišli druhý den a říkám, tyjo, to nikdy neskončí. No.
3: V tuto chvíli v rámci zasedání krizového štábu zatím konkrétní datum nepadlo.
2: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která zhořelou budovu vlastní, o tom, kdyby se trosky budovy mohly zbourat.
3: Samotná demolice se počítá v řádech týdnů a to nepočítám do toho ty přípravné práce, které musí nastat.
2: Dokud zbylá část zhořelé budovy nespadne nebo nebude zdemolovaná, návštěvníci do posilovny z bezpečnostních důvodů nemůžou. Podle provozního Radka Doležela tak každý den znamená ztráty, které dle jeho slov můžou jeho podnikání ohrozit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Monika Chmilová.
1: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Spojené státy 12. noc v řadě útočí na Írán. Vodní slalomářka Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci, končí i Rohan. A dnes bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
3: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
1: Zákon se teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Americká armáda zahájila na příkaz prezidenta Donalda Trumpa novou sérii úderů na Írán. Jde už o 12. noc útoků v řadě. Americké velitelství CENTCOM informovalo, že cílem mise je oslabit schopnost Tehránu ohrožovat námořnictvo a obchodní lodě proplouvající regionálními vodami. Trump už včera varoval, že USA zničí jeden most nebo elektrárnu pokaždé, když Írán vystřelí na loď v Hormuzském průlivu. Spojené státy schválily jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Oznámila to agentura AP. Dokument vychází ze smlouvy podepsané už loni v Riádu. Podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovné zpracování použitého jaderného paliva. Nová spolupráce na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely má mezi Washingtonem a Riádem trvat 30 let. Tramvaje každoročně srazí desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků často jejich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozlížení. S následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ně zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně, pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
4: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
1: Brno podle Tomaštíkové zároveň eviduje nárůst srážek chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní